všetky slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola čeká.

další připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Naša láska letí, jak splašené koně.

Český rozhlas Olomouc pravidelně vyjíždí v polovině června do Čáslavy, kde se konává festival Banjo Jamboree. Připravila jsem do dnešního pořadu Na cestě první ochutnávku z letošního ročníku, takže je jasné, že v následující hodině bude znít bluegrass v nejrůznějších podobách. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Letošní Banjo Jambory zahájila kapela Rusty Strings tradičně skladbou Will the Circle Be Unbroken. V pátek vystoupilo 6 kapel, včetně jednoho ze zahraničních hostů. Jednotlivé vystupující si budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc postupně pouštět. Na všechny se dostane, každý bude mít svůj prostor v pořadu Na cestě. Dnes to bude jen letmá ochutnávka. A protože k bluegrassu patří i gospely, poslechneme si teď jeden v podání kapely Abalon, která hrála jako druhá.

Banjo Jamboree patří k nejstarším festivalům svého druhu na světě. Letošní ročník zdobila číslice 54. V posledních letech se příznivci bluegrassu scházejí v Čáslavi, kde našli skvělé zázemí v areálu Vodranty, včetně přilehlého koupaliště. Letos nás sice občas skropil déšť, ale bylo teplo, takže i na to koupání v sobotu došlo.

Dohrála kapela Goodwill, jeden z pravidelných vystupujících na banjo jambory, energetická bomba a zároveň důkaz, že tady se hraje bluegrass v nejrůznějších podobách, od tradičního až po tvrdou modernu. Každoročně pořadatelé zvou taky zahraniční hosty. Letos byli 4 a v pátek vystoupil Piotr Bulas a Garage Folks, kteří přijeli z Polska a teď si je poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Garáž Folks a Piotr Bula zpáteční večer oficiálně zakončili, ale hrálo se až do sobotního rána na několika místech. Sobotní pozdní ráno zahájili paběrky Marko Čermáka. Marko Čermák je legendární muzikant, ilustrátor, zároveň propagátor pětistrunného banja, který s paběrkami hraje Trump Grass. Velmi oceňuju, že Marko byl na banjo jambory od samého začátku až do sobotního závěru, seděl v hledišti a pozorně sledoval bluegrassový cvrkot nejenom na pódiu. Vyzkoušel si i různé modely banja u vystavovatelů nejenom zvučných jmen. Své nástroje a nejen banja na banjo jambory představovali jejich výrobci. Marko Čermáka a paběrky si teď v pořadu Na cestě poslechneme ve skladbě Hoganovo jezero.
1: Ta halda dříví počká, nech koně chvíli stát.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dohrála kapela Blackout Bluegrass Band, která vyhrála konkurs na internetu, protože zájem kapel o vystupování je velký. Díky konkurzu se tak na Banjo Jamboree každoročně objeví nová zajímavá kapela. Další z kapel míň známých, které si poslechneme, je Madame, která hrála skladby s českými texty, často s folkovým nádechem.

Součástí Banjo Jamboree je i doprovodný program, různé dílny a workshopy, třeba i se zahraničními hvězdnými hosty. Programy pro děti, prezentují se výrobci hudebních nástrojů, probíhá řízené jamování nejenom pro mladé muzikanty. A taky se společně vyfotí všichni banjisté, vystupující i ti z publika. Jsou vystavené fotky z minulých ročníků a letos se nově představilo i Bluegrassové muzeum. Teď zahraje kapela Kaben s Pepou Malinou.

0: Ďakujeme pekne.
1: Pořadatelem Banjo Jamboree je Bluegrassová asociace České republiky v čele s předsedou prezidentem Petrem Brandeisem. Taky se v rámci festivalu konává valná hromada této organizace. A tam mimo jiné vydává i bluegrassové listy. Petr je součástí několika kapel a v Čáslavi se představil s Bluegrass Cvrkotem, kde hraje i jeho bratr Brandy, zároveň jeden z moderátorů festivalu. Dalšími byli relativně nováčci Martin Rezek a Libor Čenda Cenek. A Bluegrass Cvrkot teď zahraje v pořadu Na cestě.

A teď přišel čas hlavních hvězd sobotního koncertu na Banjo Jamboree. Hlavním dramaturgem festivalu je Ondra Kozák, který za bluegrassem jezdí po celém světě a taky ho vyučuje, takže má dobrý přehled, co se kde děje a může tak na Banjo Jamboree pozvat a přivést kvalitní zahraniční hosty. Ze Švédska přijela kapela The Original Five s muzikou energickou, výborně šlapající.

Líbilo se mi, že obě hlavní hvězdy hrály na banjo jambory už po 8. večerní a ne až v závěru koncertu. Sestry Priceovy s kapelou přijeli ze Spojených států amerických a přišli na řadu hned po švédském bluegrassu.

Price Sisters vedli na banjo jambory i workshop bluegrassového zpěvu a když na závěr svého vystoupení přidali písničku a kapela, bylo v hledišti ticho neuvěřitelné.

Závěr sobotního večera patřil českým kapelám Monogram a New Aliquots, hostujícím banjistou Davidem Bendou. My se pochopitelně budeme do Čáslavy na Banjo Jamboree vracet. Dnes to byla jen ochutnávka ze 54. ročníku. Od příštího pokračování z Banjo Jamboree budou v pořadu Na cestě vždy dvě kapely, takže čas vymezený jednotlivým vystupujícím bude mnohem delší a dostane se na všechny. Pro dnešek nám poslední skladbu zahraje New Aliquots a banjista David Benda. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí i Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj a také přeju všem krásné pozdní odpoledne.
2: Vždycky je líp na světě, když se krásně smějete.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda je zde, Marie Formáčková je na svém místě v křesle pro hosta. Ptám se, jak se má, co dělá?
1: Já co dělám? No. Já hlavně teď cestuju, teda musím říct, protože mě nějak osud asi má rád, protože mě sebou bere na svá vystoupení Josef Dvořák, my jsme spolu napsali 5 knížek, takže on mě sebou bere, abych ho jako zpovídala, ale kdo ho znáte, tak všichni vědí, že on nepotřebuje, aby ho někdo zpovídal, takže já jsem tam takový divák.
0: Jako ozdoba.
1: Divák navíc.
0: Jako dámská ozdoba večera.
1: Ale je to prostě skvělý, třeba včera jsme byli ve Vysoké Mýtě, úplně narváno, vyprodáno. Ty lidi byli senzační, protože ten Pepa byl senzační. Navíc se člověk dozví, že ve Vysoké Mýtě mají největší čtvercové náměstí na světě. To jsem fakt nevěděla. A předtím jsme byli, 2 dny předtím jsme byli v Hošťálkové. Tam jsem se dozvěděla zase, že se to Hošťálková, to je počištěná podoba jména Gottschalk. Tak tam se, to se člověk doví takových věcí. A pozítří jedeme Lázně Lipová. Jeseníky, není to krásné?
0: Je to krásné, jak jsou zcestovalí, jak jsou dokonalí, jsou naozaj úžasní. Doufám, že taky propagujete humoriádu, jsem tam na těch jezdech s Pepou, se když nám sem chodíte hostovat.
1: My se o ničím jiným nebavíme. My se celou dobu vždycky bavíme jenom o humoriádě. O tobě se bavíme, jak jsi senzační. O Patrikovi, jak je senzační. Prostě chválíme vás a horem
0: se.
1: Dolem.
0: A navíc Marie vždy přinese nějaký ten úplateček v uvozovkách. Samozřejmě dneska jsou to ořechy v medu.
1: Ano.
0: A máme pozdravit autora této
1: lahodné
0: směsi.
1: Ano, to je od mého spolužáka, který žije v Ostravě, ale má v Rožnově pod Radhoštěm má chalupu a tam má úly a tam pěstuje vlastní med a ořechy. A skutečně to je z jeho zahrady ořechy v medu.
0: Zdravíme sadaře včelaře.
1: Ale ta skleníčka je malá, abyste si nemysleli.
0: Velkou by Pavel neunes. Tak děkuji pěkně ještě jednou a teď poděkuji už předem za tvůj první výběr. Koho dáme posluchačům?
1: Jako když jsme se zmínili o Josefu Dvořákovi, tak hned teda fakt k němu se hodí Vlasta Burian, protože to jsou komici ze stejného těsta. Já to aspoň teda tak vidím.
0: Tak, máme tu těsto nazvané Přednosta stanice.
2: Tady je lidi jak v opouti, člověk neví, kady by utek.
3: Pane Pivodo, pane Pivodo!
4: Tak už vás mám. Konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál. Pojďte.
2: Já se zrovna bojím ohlínout.
4: Vy nejste pryč?
2: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
4: Vaše žena vás chání.
2: Moje žena? To teda slyším poprvně.
4: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
2: Odsaď?
4: No všem.
2: No samozřejmě. No dovolte.
4: Dovolte, co to děláte, to nevíte, že máte tohle zmáčknout?
2: Jak pak bych to nevěděl?
4: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned teda se vytáhněte. Dobrý. No? Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
5: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
2: A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
4: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci. Ale dáme slepýho pasažera, kde je?
2: Jo, to já nevím.
4: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
2: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluz od Kolína. Mám jiný starosti.
4: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
2: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
4: Jsem Kokrhel.
2: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
4: No dovolte, na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
2: No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kase.
4: Ale já jsem váš představený, Kokrhel.
2: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
4: Pokud já bych si vyprosil podobný tón, ano?
2: No jo.
4: Kde to vlastně jsme?
2: Hádejte. Sám na to musíte přijít.
4: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
2: No na nádraží.
4: No to taky vím, ale na kterým?
2: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
4: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
2: Ale když jsem abstinent.
4: Abstinent. Člověk je zřejmě podivín. Tady je mokrá.
2: No musí, to by to jináč netisklo.
4: Mokrá, povídá.
2: No teď říkám mokrá.
4: Tak proč jste mi to neřekl hned, když jsem se vás prvé ptal?
2: Vy jste
4: pokud já vím, tak v mokré je přednostou jelen. Vy jste jelen?
2: No, když je přednosta mokrý jelen, tak musím být jelen.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Marván, Vlasta Burian a taky trošku Zita Kabátová v přednostovi stanice. Je to neuvěřitelné, ale ten filmový snímek má 85 let, jsem to tady propočítal.
1: A pořád se na to dá koukat
0: a
1: je
0: funguje.
1: To pěkný. To je
0: dneska,
1: super.
0: V roce 2026. To Vlasta Burian určitě netušil. My zatím netušíme, kdo nám to vyhraje, budeme pokračovat, anebo nastoupí Homolkovi. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Hlásí se vám posádka dnešní humoriády Pavel Kučera a za hosty Marie Formáčková. My vás zdravíme a zveme k dalšímu hlasování na náš telefon 731 800 900 Vlasta Burian anebo Homolkovi, u kterého filmového díla zůstaneme. Dobré odpoledne.
3: Dobrý odpoledne, krásný den a Pepa ze Štětí. Zdravím vás oba dva a přál bych si jedničku.
2: Zdravíme vás, děkujeme. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Tak, píšeme si Ačko, čili jedna, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové a chtěla jsem říct, že paní Formáčková ve spojení s panem Dvořákem, to je krásná dvojka, navíc jsou oba dva skromní a jsou to opravdoví umělci, takže paní Formáčková, žádná skromnost, žádná pokora, jste opravdu čarmantní.
5: Děkuju.
2: Říká opravdová posluchačka.
5: Děkuju, to si nezasloužím.
4: Zasloužíte, určitě jo.
2: Ano.
4: A věřte mi, já nikdy nelžu.
5: Tak dobře.
2: A prozradíte A nebo B?
4: Ačko.
2: Ačko, děkujeme krásně, naslyšenou, mějte se hezky. Zdravíme dalšího, dobré odpoledne, kdo přichází za námi?
6: Dobré odpoledne, zdraví vás oba dva Standa Zemní. Aha. A vybrala paní, dobře.
2: Paní.
5: Tak a zdravíme Stando.
2: Paní Marie, vybrala si pěkně, říká Standa. Děkujeme krásně, naslyšenou. Další je kdo? No.
7: Tady Kokerhel a Pejska ze Dvora Králové nad Labem.
2: Ano.
7: Zdravím paní Formáčkovou a Pavla Kučeru.
2: Zdravíme pána s Fenkou.
7: Já jsem teďka v parku a nade mnou na svahu jsou závody, nějaký dětský závody. Mm-hmm. To je pěkný blázinec tam nad náma. Takže, co pak to bylo jako...
5: Burian nebo Homolkovi?
7: No, tak si dáme pana Kokrhela.
2: Takže Ačko, a děkujeme. A pozdravujte všechny děti na svahu. Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo, halo. No, tak tady ne, tady volám zbytečně do hlucha. Teď už tam někoho máme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
8: Oba dva. Uh-huh. Děkuju za pozdrav od družiny z Rychnovka včera.
2: Ano.
8: A my jsme takové specifické společenství, víte?
2: Nevíme.
8: Jsme vlastně lidi, kteří se známe. Pohlase,
2: jo takhle, myslíte naše humoriádníky?
5: Jo, to je pravda. Kamarádi po hlase.
2: V rozhlase.
8: A dost často je taky prčají ve studiu.
2: Že jo.
8: Takže i vlastně účinkující, to super. Jo, vlastně.
2: Sranda se nám tady občas taky přihodí. Ano, děkujeme.
8: Ano, ano.
2: Takže, a Petře?
8: A já bych si dal toho...
2: Tého? Buriana. Dobře, máme to tam. Mějte se hezky, naslyšenou.
8: Tak zdravím.
2: Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Ano, přeji hezké odpoledne, posluchačka Stanislava,
2: hezký
9: vám,
2: den.
9: Pavle, a srdečně zdravím paní Formáčkovou.
5: Já vás také.
9: A můžu se připojit k té paní, která vás hodnotila. Plně s ní souhlasím. Vážím si vás, paní Formáčková.
5: Ježíš, tak děkuju moc.
2: Takže nejenom paní, ale vážená paní je tady s námi.
9: Ano, přesně, máte pravdu, Pavle.
2: Jo, tak super.
9: A vybírám taky toho Buriana.
2: Ano, dobře. Tak děkujeme pěkně. Fronta hlasů sečtená, všechny jsou pro Vlastu Buriana.
10: To je zajímavé, páni, taky. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete?
11: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
10: 8.64.
11: V kolik prosím?
10: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
11: Co pak nemáte jízdní řád?
10: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. V kolik chcete jet ráno?
11: Ano.
10: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
11: Tak třeba odpoledne.
10: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
11: A jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
10: Mě?
11: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
10: Jo to. No a teď bych to zas potřeboval.
11: Teď jste před nostou, takové krásné místo.
10: Víš, je to beze stravy. Já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
11: Ale je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
10: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
11: A jak jste tak to místo dostal?
10: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde zadat, tak si tam vemou svýho známýho.
11: Tak vydejte ten lístek do Svíjan Podolí.
10: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
11: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
10: No jo, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
11: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
10: Vy máte peníze?
11: No.
10: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
11: Jen jestli jede k nám?
10: O jo, ten jede všude, to je okružní.
11: Tak mi dejte lístek.
10: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
11: Třetí.
10: Tak já vám dám první.
11: To je dražší, ale ne?
10: To je jedno, dráha dává prémie, víte, my jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak. Děkuju.
11: Tak vám moc krát děkuju.
10: No.
11: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
10: No tak pojďte do Bruselu.
11: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
10: No, co můžu dělat, no?
11: Vyměňte mi to.
10: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný by se nemohla jezdit. Tak.
11: A dále se mám 10 koruny dostanu zpátky.
10: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
11: Pane přednosto.
10: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, furt. Nejdám pokoj. Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda, hostem je Marie Formáčková a teď jde vybírat další kousek z archivu. Co to bude?
2: Ano, já jsem teda vybrala Petra Novotného. Já ho mám v oblibě, my jsme spolu napsali taky několik knížek, prožili jsme spolu spoustu hezkých chvil, já jsem s ním často byla na těch jeho veselých vystoupeních a hlavně jsem s ním psala kuchařky, takže jsem s ním často jedla a s Petrem Novotným se strašně dobře vždycky jedlo. Takže Petře, jestli nás posloucháš, dobrou chuť.
3: Na svých cestách jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama, když to někdo vykecá. Já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí. Takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3. Pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice. Už ani do novinářské průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svém bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty schovávám jako vzácnou relikvii. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka ZAL, asi založen, jsem rozlušil, ZAL 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak tu mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnějších vztahů, to je jasné. A ten mě říkal, že si z toho nic nedělám, že mě blbý a že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát. Představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespearea, ale jakýho? Richarda III. To je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřijde.

0: se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard třetí je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až v té první řadě, až takhle k té dámě. Tak ho. Říkal jí, máte pravdu? Já jsem Richard III. Jsem král Anglie. Jsem ožral jako prase. Ale pozor, to ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterburský, to bude to.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Petr Novotný z pořadu Novoty, téma Skotsko. Co Skotsko a Marie Formáčková byla?
3: No, já byla jsem teda, jednou jsem ve Skotsku byla, ale mě hlavně docela mrzí, že to je opravdu jako strašná nespravedlnost, že se o těch Skotech říká, že jsou nejlakomější na světě. Protože já zase jeden čas jsem spolupracovala s Holanďany, protože jsem pracovala v časopise, který koupilo holandské nakladatelství, a tam se zase říkalo, jako co Skot upustí, to Holanďan zvedne.
2: Aha, takže to má pokračovat.
3: Za holandskou lodí ani žralok nepluje. Jakože ty Holanďani jsou mnohem lakomnější ještě než Skotové. A upřímně řečeno, jako i u nás je hodně lakomejch lidí, jo. Takže ty Skotové...
2: Takže jsou všude.
3: No, ale já bych apelovala, jako lidi, nebuďte fakt lakomí.
2: Rozdejte všechno.
3: Dopřejte si, všem. Ne, dopřejte si. Co si vyděláte, to si dopřejte. Protože o to dědictví se vždycky jenom pohádají všichni. Takže všechno rozfofrujte a hlavně si užívejte života. Ale že je to pravda.
2: Sebou si nikdo nic nakonec nevezme, že?
3: Ano.
2: Takže užívejte si i s námi v Humoriádě. Je to skoro zadarmo. 4 koruny stojí SMSka. Pojďte hlasovat. Můžeme být v Laponsku pro změnu s Petrem Novotným, anebo německý nákupčí by tu byl jako Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou, scénka Špunty z televarieté 1982.
3: Jo, to je super.
2: Jo?
3: Jo, to je výborná.
2: Tak na to se těší, na Bčko se těší Marie. Vy nám dejte vědět, na co se těšíte vy. A nebo B, Novotný nebo Bohdalová s Dvořákem. Zkracuji. Humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 011 04. Přistávají už teď vaše SMS nebo nám zavolejte na 731 800 900.

a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: A v našem vysílání právě teď můžete vybírat, jestli chcete poslouchat výstup Petra Novotného anebo Jiřiny Bohdalové s Vladimírem Dvořákem. Kam přidáme váš hlas? Dobrý den.
6: Dobrý den, přátelé, moc vás zdraví Jirka Strutnovská. No, sluší se první pozdraví dámu, takže já zdravím moc paní Formáčkovou, krásné prosluněné odpoledne.
7: Vám taky.
6: Děkuju a samozřejmě zdravím vašeho kolegu odaproti pana Pavlika.
5: Dobrý den.
6: Tak já bych určitě byl pro volbu B, ale s váma musím souhlasit, protože jak jste říká,
7: že jsou super,
6: dokud
7: že jo?
6: Dokud jsme zdraví, dokud pracujeme, peníze se musí točit, protože
7: ano, ano, tak jděte rychle
6: ale
7: utratit.
6: Dovolte mě, prosím vás, krátkou jenom otázku, jestli byste jako bývalá novinářka, jestli by šlo, jak to mám říct, slušně před 22. hodinou okomentovat dnešní politická scéna.
5: Nešlo. V tomto pořadu to neděláme.
7: Nešlo. Berte to jako,
6: já jsem to věděl.
7: Berte to jako pozorovatel.
5: On to jenom zkoušel, Jirka.
7: Buďte,
5: on ví, že to neprojde.
7: Buďte pozorovatel a to pak
6: jo,
7: je docela legrace.
6: Ano, člověk to musí brát s humorem, ten život žijeme jenom jednou.
5: My máme úkol jediný, posílat vám ty humory, takže politika je v jiných pořadech, ano?
6: Proto ledím váš pořad, vždycky moc rádím.
5: Děkujeme pěkně.
6: Mějte se moc krásně, přátelé, naschledanou.
7: Vy taky.
5: Naschledanou. Dobré odpoledne.
8: Dobré Halo. Odpoledne, u telefonu je Radmila, přeji vám pěkné odpoledne a chci to Bčko a moc zdravím milou paní Formáčkovou.
7: Já vás také zdravím.
5: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Krásný den, skromně říže vám přeji a chtěli bychom Bčko, děkujem.
5: Máme zapsáno, díky, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Miroslav Skarviné, dobrý den, paní Formáčková.
7: Dobrý den.
10: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Ačko, pro Petra Novotný.
5: Máme zapsáno a děkujeme, zdravíme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás i vy.
11: Já vás zdravím, Jirka Světavy.
5: Ano.
11: Prosím, pěkně přál bych si Bčko a poprosil bych Marie s vámi kamkoliv na celém světě. Tak pohodovej člověk jako jste. A souhlasím, doplnej a jdu na pizzu. Mějte
7: super,
11: se krásně.
7: Super, tak dobrou chuť.
5: A já slyším, že někam jedete, tak si pro tu Marii přijeďte, když s ní chcete kamkoliv na světě.
11: Jedu do bazénu s kámošem, jenem pro vás, ale až si tam, vydržte.
7: Ježíš, já nemám plavky s sebou.
11: Budeme tak, když co, o co
7: to je pravda.
5: O nudismu jsme to tady měli včera. Včera zrovna tady byl případ nudisty Bédy Šulisty. Ano, si Beně Halkou. Tak, děkujeme za pobavení. My se rádi taky necháme pobavit, nejenom my vás, ale i vy nás nabíjíte. No a teď nás nabije dvojice známá nejen z televarieté, Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák.

0: Jarmilko! Jarmilko, mě už...
1: Ano, ano.
0: Mě už zase bolí hlava, Jarmilko.
1: Ale já mám vinyl, soudruhu řediteli, jsem našla. Zlatka. Ano, prosím. A ty kouká už.
0: Děkuju.
1: Prosím, promiňte, že jsem vzala do ruky.
0: Mě bolí hlava.
1: No. S vámi cítím.
0: Tadyhle.
1: Na hlavě, víte.
0: Už je tam.
1: Ano.
0: A mě by to zabralo. Já nevím, Jarmilko, proč mě tak pořád bolí hlava?
1: No, jestli to nebude tím tou chlazenou minerálkou.
0: Jarmilko, to bude tlakem.
1: Tlakem, ano.
0: On se taky na mě furt někdo tlačí.
1: No.
0: Jarmilko, podívejte se, jaký mám program dopoledne.
1: Prosím, soudruhu řediteli. Tak dneska by měl přijít ten Němec.
0: Je.
1: Kvůli tomu kontraktu.
0: Je, já jsem zapomněl, ta hlava moje. Já jsem zapomněl vám říct, abyste sehnala tlumočníka.
1: Ale no, tak to nějak zvládneme spolu, soudruhu řediteli.
0: No já nevím, Jarmilko, já s tou němčinou, víte.
1: No tak já umím.
0: No. A co mu nabídnem, jak... S pohoštěním, jak jsme na tom, kolik nám zbývá na reprefondu, podívejte se.
1: Chcete to vědět úplně přesně?
0: No tak přibližně,
1: ano,
0: prosím, jenom
1: prosím,
0: tak od
1: tady ani haléř.
0: Tak to je přesně, že jo?
1: To je přesně, no. Posledních 20 korun prasklo na ty jogurty pro ty Indy.
0: Ale ne. Jsme se rozšoupli, víte.
1: No, soudruhu řediteli, já si dovolím připomenout, že mám ve skříni ještě lahvinku červeného od té poslední josefské oslavy.
0: Ale ne. No. Jak je to možný, že zbyla, Jarmilko? Jo, to je ta, jak...
1: Jste nemohl.
0: Jo, je. No ale to je báječný, to jsme zachráněni, Jarmilko. Vidíte, to je to, po čem se pořád volá.
1: Ano.
0: Odhalování rezerv.
1: No,
0: tak přineste tu lahvinku a vývrtku a dvě skleničky, jo, Jarmilko?
1: Ano,
0: jo.
1: Ano.
0: Ne, tři skleničky, tři.
1: Tři?
0: Budete zapisovat, překládat, tak nebudete sedět na sucho, že jo? To je samozřejmě.
1: Prosím, tady je ta lahvinka.
0: No, vidá. To je to moravský,
1: tak,
0: že
1: ano,
0: jo?
1: Ano, tady je vrták.
0: Ano, děkuju.
1: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jiřina Bohdelová s Vladimírem Dvořákem můžou pokračovat, když zvolíte Ačko. Když dáte Bčko, bude tady Jan Werich a vzpomínka na automat pro poslech hudby.
4: Jan Werich, to je klasika.
3: Jo, ano. A ti dva už taky.
4: No.
3: Bohdelka s Dvořákem přece.
4: Všichni už jsou klasika.
3: Ano. I Marie Formáčková je klasika, tak si vyberte tu svou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu opět 731 800 900 a teď Perpetuum mobile s Michalem Davidem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Formáčková i Pavel Kučera se těší na vaše hlasování. Jak pak nám to dopadne, ještě nevíme. Rádi přidáme další hlasy pro Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem anebo Jana Vericha. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Monika z Karlových Varů. Já hlasuji pro Ačko. Mm-hmm. A ještě jenom jsem se chtěla zeptat paní Formáčkové. Zdravím vás do studia, já jsem zapomněla.
1: No tak,
2: a jestli se nechystá vydat audioknihu o historkách, jak řídila autem. Protože já občas poslouchám takhle záznamu neočekávaných.
3: Z Alfy, vy posloucháte Alfu, ano, a Petr Jančeřík se mě vždycky ptá na mé historky z aut. No vidíte, těch bylo hodně, ano. Já měla hodně nehod, ano. To je dobrý nápad.
1: No a Moniku jako řidičku by to zajímalo, že? Aby se vyvarovala.
2: A kdyby to byla audiokniha, tak ještě, protože přečíst si to hezký, ale jak to paní Formáčková vypráví, to je
1: uměla by to podat.
3: Ježiš, jak děkuju.
1: Tak děkujeme za návrh. Autorská práva si potom vyřídíte s Maruškou osobně. Přijedete. Mějte se na skle. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
1: Zdravíme.
4: Zdravím vás do rádia. A paní Formáčkové popřeju ke svátku, který měla v sobotu.
3: Ano, děkuji. Ano, to on je Marii hodně, já ho fakt měla v sobotu.
4: A přeju bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně. Tak já se něžně přidám dodatečně k tomu přání. Myslel jsem, že už je to pryč.
3: Za rok bude zase.
1: Za rok bude zas. Těšíme se zas. Dobrý den. Halo.
5: Dobrý den. Jsem ráda, že jsem se dovolala. Já už jsem volala, když se hráli.
1: No, tak pojďte nám to říct.
5: A já tak pozdravuju pane Pavle a paní Marii Formáčkovou a moc si pozdravuju.
3: Já vás taky.
5: Ať pozdravuje Petra a já vás poslouchám v neděli, děláte mi společnost hned od rána a to mě těší.
3: Janča
5: říká. A vám všechno nejlepší, zdraví, ať vám slouží.
1: Dobře.
5: A já jsem doporučovala, aby vás vzali, jak byl ten pořád sedmiháři, že by se tam taky do toho pasovala a takový je víc.
1: Jenomže Marie se tam nehodí, ona říká pravdu vždycky.
3: Ano, já furt mluvím pravdu.
5: Já vím, ale jaký to byl bezvadný pořád.
1: Určitě.
5: Tak, aby se to udělalo. Moc vás pozdravuju, přeju zdraví a opatrujte se a dejte tam Bohdalovou. Děkuju.
3: A taky zdravíme.
1: Píšeme si váš hlas.
5: Plzeň.
1: Ano.
3: Krásná Plzeň.
5: Ano.
1: S pěnou.
5: Pozdravuji moc.
1: Naschledanou, díky. Jo. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
1: Ano.
6: Ačko,
1: máme zapsáno a děkujeme i vám za váš hlas.
6: Hezký den,
1: nápodobně, děkujeme pěkně. Tak vyspovídáme ještě dalšího, kdo pak to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a paní Formáčkovou a dala bych si Bohdalku a Dvořáka.
1: Dobře, píšeme si váš hlas a děkujeme.
7: Martela z Ústí nad Labem.
1: Ano, výborně.
3: Nejsme moje příbuzná? Já mám Marcelu. Marcelu příbuznou v Ústí.
1: Nechce.
7: Jo, to je těžko, paní Formáčková.
3: Nevadí, tak já vás budu
1: i
3: adoptovat.
1: Tak vás máme rádi, ano. Naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva. Paní.
1: Marušku.
8: Formáčkovou. A děkuji za všechno, co pro nás udělala. A přeju si paní Bohdalovou a pana Dvořáka. Děkuji pěkně.
1: Dobře, no tak
3: zdravíme.
1: Děkujeme krásně i vám za váš hlas a jdeme to sečíst, ať máme finále hotovo. Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák a německý nákupčí Pomlčka Špunty.
9: Soudru, už je tady.
10: No tak jsem s ním.
11: Dobrý den.
10: Guten Tag. Dobrý den.
11: Herr Direktor Žižala.
10: Žižala, tedy.
11: Freut mich Gärtner.
10: Ano, to je moje sekretérin Jarmilka.
11: Angenehm.
10: Jo.
9: Guten.
11: Entzückende Frau.
10: No tak u nás taky pršelo hodně.
9: Ano.
10: Řekněte mu, ať se posadí, jo?
9: Setzen Sie Sessel.
10: A že bych mu nabídl skleničku našeho červeného vína, mu řekněte, jo?
9: Ja. Jo, ja.
10: No.
9: Wollen Sie wissen, eine Stamperdl ist unsere Weihnachten?
11: Weihnachten? Jetzt? Ja, Wein. Ja, so. Tschechischer Rotwein.
9: Ja, ja.
11: Das ist aber sehr nett von Ihnen, aber vielleicht nicht notwendig. Wissen Sie, ich trinke sehr selten. Hier und ein Glas Bier, von Zeit zu Zeit etwas Sherry, aber keinen Schnaps.
10: Co říkal?
9: Já nevím. On se moc rozpovídal, já se mu nestačila rozumět. Moment, no, já...
10: Já to nemůžu. Myslím, že to takhle... Řekně nemůže, to je nejlepší červený víno, který u nás máme, jo?
9: Das... Wein.
11: Davon bin ich überzeugt,
10: aber so viel Mühe. Řekněte mu, že my Češi jsme pohostinný národ, jo?
9: Wir Tschechischen, wir sind Gasthaus.
11: Gasthaus.
10: Do prčic, Jarmilko, já se do té flašky nedostanu.
9: Musíte něčím tvrdšíma vydlabat
10: to. No, ono se to drolí. Ono se to drolí strašně.
9: A kousek po kousek.
10: No jo, ale ono to bude padat dovnitř.
9: To nevadí, já mám vzadu přední.
10: Jo, to se bude muset...
9: Já to pak
10: přesedím. Já říkno, nepoučujte mě, to já vím.
11: Já jsem Andama, Víder.
10: Já jsem moc krát, to dostávám do toho.
9: No jo, já vím, ale tak... Ale kousek pořádně.
10: No jo, já to dlabu.
9: Já to
10: dlabu. Víte, jak já rád dlabu, ne, co?
9: No, já vím. No jo, tohle to je...
10: Řekněte mu...
9: On tu není. Snad odešel.
10: To jsou celý oni. Oni nemají, Jarmilko, naši trpělivost. Co chtěl od nás vůbec kupovat? Podívejte se.
9: Špunty.
1: Humoriáda. A je hotovo, přátelé, dejte si třeba na vaše zdraví aj než tam prdle, jak přeložila dítě Jiřina Unzere, Weihnachten, Jiřina Bohdalová. Byla s námi Marie Formáčková v Humoriádě, za což pěkně a mile děkujeme a těšíme se na příště.
3: Já děkuju, protože to je tak úžasný sem přijít a mrzí mě vždycky ty senky, na který nedojde a já je potom vyhledávám na sociálních sítích, abych si je vyslechla, protože všechny jsou hezký, který se tady nabízejí.
1: No a nebo se poslouchá každý den Humoriáda od pondělí do pátku a tam nabídneme i ty, co zatím nebyly.
3: Ano, ale já bych tu Humoriádu potřebovala slyšet asi 4x denně.
1: Pápa, je čas udělat pápa. Loučí se i Pavel Kučera. Naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Sportovní dopoledne připravili včera deváťáci ze základní školy Žerotínova pro klienty hospice Citadela ve Valašském Meziříčí. Na dvou hlavních příjezdových cestách do Zlína současně staví místní dopravní podnik nové troleje. Nahané končí sklizeň chmele. Výnosy jsou letos podprůměrné. Dnes očekáváme v regionu oblačno až polojasno a na teploměru až 21 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. 7 sportovních disciplín včera čekalo na klienty hospice Citadela ve Valašském Meziříčí. Dlouhodobě nemocní si mohli vyzkoušet třeba biatlon, hokej, kuželky nebo basketbal. Stanoviště pro ně připravili deváťáci ze základní školy Žrotínova. Klientům dali hrací karty a postupně provedli celou startovní tratí.
2: Jak si děti práci na stanovištích rozdělili, popisuje učitelka Zuzana Pernická.
3: Deváťáci, ty mají na starosti vedení seniorů, buď je vozí na vozíčku, nebo je podepírají a menší děti jim ukazují, jaké hry jsou a co mají vlastně dělat do toho stolečku.
2: Podle deváťáka Vojtěcha si stihli se seniory i povídat.
4: Povídali jsme se tak různě o tom, jakože odkud jsme, jak se dělala paní Opálková, tak za mládí a toto. A
2: za dlouhodobé propojování dětí a seniorů včera základní škola Žerotínova a hospic Citadela získali značku mezigeneračně od organizace Mezi námi. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
1: Zlínský dopravní podnik rozšiřuje síť pro trolejbusy. Dělníci teď současně pracují hned na dvou hlavních příjezdových cestách do krajského města. V Březnické ulici budou troleje po zimní stadion. V místní části Příluky zase povedou přes silnici 1/49 za kruhový objezd Cecilka. Nově chce podnik zavést trolejbusovou dopravu také v ulicích Zarámí a Vodní.
5: Kvůli tomu se také počítá s úpravami některých linek. Konkrétní změny teď ale dopravní podnik odmítl komentovat. Rozšiřování trolejové sítě plánuje také v Otrokovicích. Celý projekt vyjde na téměř 230 milionů korun bez daně, téměř 194 milionů z toho pokryje evropská dotace. David Jabůrek, Český rozhlas.
1: Na Chmelnicích na Hané končí tento týden sklizeň. Zemědělci s úrodou však spokojení nejsou. Výnosy jsou podle nich proti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Důvodem je parné počasí a dlouhotrvající sucho, říká Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách, kde chmel pěstují na bezmála 200 hektarech.
6: Tak loňský rok byl top rokem na výnosy, tak letošní rok je pravý opak. U nás kolem 20 až 25% bude nižší, než je normální rok. Ztráty sčítáme a jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik. Uvidíme, jestli se nějak zotaví ceny, nebo jestli nám stát přispěje, ale jinak je to pro zemědělce letošní rok velmi, velmi špatný.
1: Dlouhé fronty cizinců čekajících po příletu na pražské letiště v Ruzyni dnes se bude řešit vedení letiště. V nich čekají v posledních dnech cizinci ze zemí mimo šengenský prostor. Těch se totiž týká jiný systém vstupu do Česka. Vedení chce čekací doby zkrátit, ale také zjistit, proč se letiště na situaci nepřipravilo předem. Pokračuje ředitel komunikace letiště Marek Zeman.
7: EES, tedy Evropský systém vstupu a výstupu, začal platit od dubna letošního roku a je nasazen na vnějších hranicích šengenského prostoru. Týká se občanů třetích zemí, přijíždějících na krátkodobý pobyt a nahrazuje klasické razítkování pasu elektronickou evidencí.
0: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až polojasno. Ráno se hlavně v nížinách a údolích můžou vyskytnout mlhy nebo i nízká oblačnost. Dopoledne se však postupně rozpustí. Později večer a v noci čekáme ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Aktuálně 13 až 7, dnes nejvýše 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Štípě na Zlínsku je omezena doprava z důvodu obnovy povrchu vozovky. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje pohodovou cestu naším krajem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Jistě máme i tentokrát posluchače, kteří vstávají hodně brzy. Vítám vás do pátku a přeju dobrý start, ať už míříte do práce nebo volíte kratší trasu do koupelny a následně k lednici. Dnes je 18. září, svátek oslaví Krištofové, za chvíli si řekneme něco málo i k zajímavé historii v kalendáriu. No samozřejmě nabídnu spoustu nestárnoucí muziky, jako teď v případě písničky Mira Žbírky. Je 5:05, za mikrofonem stabilně Petr Uhřík.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Přání dobrého pátečního rána posílá svým probuzeným posluchačům Český rozhlas Zlín. Dnes je 18. září. Nahlédneme do kalendária. V roce 1685 byl na Hradnici upálen farář a děkan Krištof Alois Lautner. Jeho smrt vešla do širšího povědomí díky knize Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice a také díky filmu režiséra Otakara Vávry. Vyvrcholili tím čarodějnické procesy na Šumpersku a Jesenicku. V roce 1934 byla založena firma Zlínská letecká akciová společnost, součást Baťova koncernu, předchůdce výrobce letadel Zlín Aircraft. Před 62 lety měl premiéru slavný muzikál Starci na chmelu. Patří do Zlatého fondu tuzemské kinematografie. Natočil ho režisér Ladislav Richman podle scénáře Vratislava Blažka. Ten je současně autorem textů písní. Hudbu složili Jiří Bažant, Jiří Malásek a Vlastimil Hála. V roce 1977 vesmírná sonda Voyager 1 pořídila první společnou fotografii Země a Měsíce. A ještě rok 2007, kdy zemřel herec Josef Winkler, legendární představitel intrikánského doktora Cvacha z nemocnice na kraji města, nebo sympatického inspektora Boušeho z Hříšných lidí města pražského. Veřejnost ho znala z televize a filmu, kde hrál většinou spíše záporné typy, ale jeho osobitý výrazový projev zářil zejména na divadelním jevišti.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Německá hvězda Sandra měla ve svém zpěvníku i několik předělávek starších písniček. Tuto původně proslavila skupina Love Affair na konci 60. let. My se pro novější verzi vydáme do roku 88. Teď je 6:15.

0: 5 hodin 18 minut, před námi pátek 18. září. Dostáváme se k malému hodnocení meteorologické situace. Ve stručné předpovědi si přiblížíme další průběh aktuálního data.
1: Počasí.
0: Jak jsme na tom v těchto chvílích teplotně? 10 stupňů v Kroměříži, 9 ve Starém Městě, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, dál taky ve Zlíně, v Bojkovicích. 11 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, 12 Maruška Hostýnské Vrchy, 8 stupňů to je hodnota v Hošťálkové, ve Strání, ve Štítné nad Bláří, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně, ve Valašské Senici, v Rožinově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. 7 stupňů uvádí Vizovice, současně Luhačovice a Velké Karlovice mají prozatím 6 stupňů Celsia. Dnes očekáváme oblačno až polojasno, ráno se hlavně v nížinách a údolích vyskytnou mlhy nebo i nízká oblačnost, které se dopoledne postupně rozpustí. Později večera v noci dojde k ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, slabý proměnlivý během dne mírný, jihozápadní až jižní vítr, povane rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou ráno většinou mírně nepříznivé, během dne by měly být dobré nebo i velmi dobré. Biozátěž beze změny na jedničce, tedy pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Jak rychle mohou být vlny tsunami? To je otázka, na kterou už za chvíli nabídne odpověď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
3: Ale Jeneuse,
4: řekl na to Zikmund.
3: Kdo pak žije bez hříchu?
2: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
5: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za 10 bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
2: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tsunami mohou putovat oceánem rychlostí až kolem 700 km v hodině? Tsunami z japonštiny vlna v přístavu je soubor vln na hladině oceánu, které vznikají při náhlém pohybu mořského dna. Nejčastější příčinou jsou silná podmořská zemětřesení. Z fyzikálního hlediska má tsunami velmi dlouhou vlnovou délku, často v řádu stovek kilometrů. Rychlost takové vlny závisí na hloubce oceánu. Na hlubokém oceánu se tsunami šíří velkou rychlostí, ale její výška je obvykle velmi malá, často jen v řádu centimetrů, proto ji tam není snadné zaznamenat. Jakmile se však vlna přiblíží k pobřeží do menší hloubky, její rychlost klesá a energie se začne soustřeďovat do výrazně rostoucí výšky vlny. U pobřeží tak může výška tsunami výrazně narůst, někdy až do desítek metrů. Kvůli své dlouhé vlnové délce se tsunami může šířit napříč oceány na vzdálenosti tisíců kilometrů s relativně malými ztrátami energie. I proto mohou vlny vzniklé v jedné oblasti zasáhnout vzdálená pobřeží. Samotný vznik tsunami nelze vždy předem spolehlivě předpovědět. Varovné systémy dokážou reagovat až na zaznamenanou událost, nikoli jí zabránit.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich dobré ráno přeje Matěj Radilek. O 62 haléřů navíc než v minulém týdnu platí řidiči ve Zlínském kraji za litr nafty. V průměru teď stojí 48 korun a 21 haléřů. Benzín se pak prodává průměrně za 44 korun a 19 haléřů. Nejlevněji natankují řidiči na Kroměřížsku. Nejdražší paliva jsou pak naopak na Uhersko-Hradišťsku. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, je benzin o víc než 10 korun na litru dražší než před rokem. Za litr nafty tehdy řidiči platili o více než 15 korun méně. Ve Valašském Meziříčí se dnes koná festival světelného umění Světlo Valmes. Umělci z různých zemí připravili 32 zastavení. Instalace jsou v ulicích, v galeriích, v historických budovách, ale i podél řeky Bečvy. Na nádvoří zámku Žerotínů bude i velkoformátová projekce. V areálu brněnské vily Šťastny dnes začíná výstava s názvem Havlova architektura. Ta mapuje stavitelské kořeny prezidentovy rodiny i jeho snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti. Národní památkový ústav expozici připravil k Havlovým nedožitým 90. narozeninám. Otevřená bude až do konce roku, vždy od pátku do pondělí. Po celém Česku dnes začínají Reuse dny. Akce mají upozornit na plýtvání nadbytečnou výrobou a význam cirkulární ekonomiky, která vrací použité materiály a suroviny zpět do oběhu. Podle dat Eurostatu se v tom v Česku za posledních 10 let zlepšili téměř o 8% bodů. Společně s Německem je tak v Evropské unii na 8. místě. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až polojasno, ráno se hlavně v nížinách a údolích vyskytnou mlhy nebo i nízká oblačnost, které se pak během dopoledne rozpustí. Později večera v noci čekáme ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Aktuální teploty mezi 12 a 6 stupni, nejvýše dnes 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další tady budou za půl hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Obyvatelé a návštěvníci Olomouce si opět můžou prohlédnout český sloup Nejsvětější trojice bez lešení. Barokní památka UNESCO má po renovaci nezvykle světlou barvu, proč kolem ní ale stále zůstává ohrazení, uslyšíme v reportáži za chvíli. Teď je půl šesté a tři minuty.

0: Za 6 necelých minut bude 6:15, tady je Český rozhlas Zlín s přáním dobrého pátečního rána. Čestný sloup nejsvětější trojice v historickém centru Olomouce je opět bez lešení. 32 metrů vysoký monument, který je největším barokním sousoším ve střední Evropě, zakrývalo více než 2,5 roku. Plot kolem památky UNESCO ale naznačuje, že některé opravy budou asi ještě pokračovat.
1: Je to super, teď jsme se bavili s dcerou, že se na to moc těšíme, že ty 3 roky je dlouhá doba, tak to tady tak pěkně prokoukne zase.
2: U plotu sleduje mizející lešení Tereza s 2 dětmi.
1: Chybělo nám to, bylo to takový smutný to náměstí tady.
2: Vidíte nějaký rozdíl?
1: Určitě vidíme rozdíl, teď jsme řešili, že třeba ty zlaté sochy, že jsou krásně vyčištěné, že to prokouklo.
2: Řemeslníci celou památku vyčistili až na původní pískovec, proto má teď nezvykle světlou barvu. Pomohly jim k tomu moderní laserové technologie. Speciální sondy ale budou dál památku sledovat, vysvětluje mi hlavní restaurátor René Tikal.
3: Především se jedná o vrcholovou část sloupu, to znamená o hlavici, na které byly zaznamenány praskliny. Ty praskliny už jsou letité. V tomto okamžiku je na vrcholu hlavice instalován takový mechanismus, je to prostě monitor těch prasklin. Data se přenášejí do centrálního počítače a v podstatě jednou za rok by se měla sejít odborná pracovní skupina, která by data měla vyhodnotit a mělo by se dál s tím nějakým způsobem pracovat.
2: Do sloupu můžeme i vstoupit, protože uvnitř je kaple a to je další unikát této památky UNESCO. V kapli René Tikal dál pokračuje a to je i důvod, proč ohrazení kolem sloupu zůstává.
3: Především se jedná o reliefní výzdobu, která je unikátní a velice krásná. Snažili jsme se odstranit opět druhotné nátěry, nepůvodní výplně, spár a podobně. Jinak jsme teď ve fázi dokončování. To znamená, provádíme retuše spár, lokální retuše zlacení.
2: Archeologové a speleologové znovu prozkoumali i dutinu pod kaplí. Podle nich nebyla ani relikviářem, kryptou nebo ventilačním systémem, ale sloužila nejspíš k vyrovnání výškových rozdílů mezi náměstím a podlahou kaple. Na seznam světového dědictví UNESCO byl sloup zapsán v roce 2000 jako 10. památka v České republice a 859. na světě. Jen v rámci průvodcovských služeb navštíví sloup nejsvětější trojice v průměru 20 000 návštěvníků ročně. Další desítky tisíc lidí každoročně navštíví volně přístupný exteriér památky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je přesně 6:15, pokračujeme krátkou předpovědí, zjistíme, co nám pro dnešek vzkazují meteorologové a nejdřív projdu ranním regionem.
1: Počasí.
0: 10 stupňů je v Kroměříži, 9 ve Starém Městě, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně a v Bojkovicích. 11 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, 12 Maruška Hostýnské Vrchy. Teď projdu místa s 8 stupni, Hošťálková, Strání, Štítná nad Bláří, Valašské Meziříčí, Vsetín, Valašská Senice, Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečva. To jsou místa s 8 stupni. O jeden méně, tedy 7, vidím ve Vizovicích, v Luhačovicích a Velké Karlovice na závěr s 6 stupni. Dnes očekáváme oblačno až polojasno. Ráno se hlavně v nížinách a údolích vyskytnou mlhy nebo i nízká oblačnost, které se ale dopoledne postupně rozpustí. Později večera v noci dojde k ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty 18 až 21 stupňů, k tomu povane slabý proměnlivý, během dne mírný jihozápadní až jižní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Teď ráno jsou většinou mírně nepříznivé rozptylové podmínky, během dne se ale upraví na dobré nebo i velmi dobré a biozátěž zůstává mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli nám doktorka Kateřina Cajdhamlová a kolega Patrik Rozehnal prozradí, jaké zdravotní neduhy budou dnes po 13. hodině řešit v pořadu Vesele a zdravě.
2: Stejně je to zvláštní, jak nás protíná, čekali jsme konec a teď začínám, jsem tady s tebou. Někdy se to stává, vždyť to dobře víš, že to smysl dává, když se probudíš.

0: Necelých 10 minut nás dělí od 6. hodiny. Je pátek, dnes po 13. hodině tady na Českém rozhlase Zlín opět otevřeme poradnu o zdraví a zdravém životním stylu. S Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdámlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Krásný páteční den.
2: Vám všem. Téma zní mdloby a mžitky.
1: Tohle téma už jsme před delší dobou měli a protože se tím trápí hodně z vás, věnujeme těmto potížím další díl.
2: Dozvíte se, co se v těle děje při omdlení, jestli ztrácíme vědomí nebo také přestáváme ovládat svaly.
1: Povíme si, proč se nám zamží před očima, objeví se tma nebo záblesky a co nám tím chce tělo nebo mozek naznačit.
2: Ztrácíte i vy někdy pevnou půdu pod nohama, podlamují se vám kolena a omdlíte třeba na minutu nebo dvě?
1: Možná, že vám poradíme dnes, kdy se na základě vašich četných dotazů, které zůstaly v naší schránce z dřívejška, k tématu vrátíme.
2: Tak nezapomeňte poslouchat dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Veselé a zdravě. Poslechnout si můžete i reprízu po 20. hodině večer. Těšíme se na vás, my oba.
1: A také nás můžete sledovat na stránce veseleazdravie.cz, kde jsou všechny naše odvysílané díly a najdete tam nově i video z našeho pořadu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Nemocnice ve Valašském Meziříčí od zítřka neotevře víkendovou dětskou pohotovost. Hasiči v Otrokovicích, Kvítkovicích mají novou hasičskou zbrojnici. Novostavba stála 23 milionů korun. Vedení pojišťovny VZP podalo trestní oznámení kvůli hospodaření svých předchůdců. Audit odhalil podezřelé smlouvy a podivné dary. Dnes bude v regionu oblačno až polojasno a na teploměru až 21 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Rodiče malých dětí na Valašsko-Meziříčsku přijdou od soboty o víkendovou dětskou pohotovost. Nemocnice AGL ji uzavře kvůli výpovědím 11 lékařek, které pohotovost dosud zajišťovaly. Lékařky odmítly sloužit bez dětského lůžkového oddělení, které nemocnice kvůli nedostatku personálu zavřela v červenci.
6: Rodiče můžou o víkendu vyrazit s dětmi na dětskou pohotovost do Nového Jičína nebo do Vsetína. Podle mluvčí AGL Radky Milošovské funguje dětská pohotovost ve všední dny dál.
7: Dětská pohotovost funguje od 4 do 7 odpoledne. Přes den a v noci má navíc v nemocnici službu lékař na dětské příjmové ambulanci.
6: Podle mluvčího města Jakuba Mikoše radnice tlačí na vedení nemocnice, aby provoz pohotovosti neomezovalo.
8: Jelikož vedení města stále není přesvědčeno o tom, že nemocnice udělala maximum pro zachování provozu tohoto oddělení a také po konzultaci s právníky vyvíjí radnice nadále tlak na jeho obnovení.
6: Nemocnice má navíc povinnost tento provoz zajišťovat i podle platné pachtovní smlouvy. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
5: Novou hasičskou zbrojnici mají dobrovolní hasiči v Otrokovicích, Kvítkovicích. Cílem projektu bylo poskytnout hasičům moderní zázemí a zároveň snížit energetickou náročnost budovy. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
9: Nová hasičská zbrojnice poslouží nejen zásahové jednotce, ale vytvoří i prostor pro komunitní setkávání. Vznikla zde novostavba části budovy, dvůr s přístřežky je nově oddělen od veřejného prostranství a nechybí ani sušicí věž na Hadice. Projekt si vyžádal investici ve výši 23 milionů korun.
5: Dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny v zemi prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení pojišťovny VZP kvůli podezření z podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle mluvčí pojišťovny Viktorie Plívové jsou důvodem závěry auditu. Ten například odhalil podezřelé smlouvy a dary. Bývalý předseda představenstva PVZP Robert Kareš jakákoliv pochybení odmítá.
10: Co se týče těch darů, prosím vás, tak já si trvám za to. A plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly prostě účelné, byly v souladu se statutem a celkově zapadaly do toho ekosystému. To znamená udělat z té PVZP ještě větší pojišťovnu.
5: Česko pravděpodobně po 15 letech opustí mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí. Ta se zabývá transparentností vládnutí nebo bojem proti korupci. Cílem odchodu je podle ministerstva spravedlnosti zejména úspora. Šéf rezortu Jeroným Tejc za ANO to řekl v souvislosti s napjatým rozpočtem. Česko má ušetřit 500 000 korun ročně za členství. Někteří odborníci ale upozorňují na další oslabení hlasu občanské společnosti, což minister Tejc odmítá.
11: Mám někdy pocit, že se na ministerstvu víc diskutovalo, než pracovalo. Připravovaly se akční plány, které často zůstávaly jenom na papíře. Na potřebné úkoly už nezbyl čas. Dialog s občanskou společností zůstane. Jen v mé gesci jsou 4 rady vlády, které mají více než 30 výborů a pracovních skupin. Ty samozřejmě budou pokračovat dál.
0: Počasí.
5: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až polojasno, ráno hlavně v nížinách a údolích mlhy nebo i nízkou oblačnost, dopoledne se však rozpustí. Později večer a v noci ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Aktuální teploty 12 až 6, nejvýše dnes 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Na dálnici D1 mezi 240. a 260. kilometrem je hlášena mlha a s ní spojená snížená viditelnost. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín zdraví všechny řidiče, třeba na cestu do práce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: Ráno máme o něco chladnější, ale tuto maličkost u některých posluchačů jistě vyváží skutečnost, že je před námi pátek. Vítám vás do 18. září, připomínám svátek Kryštofů a přeju klidné vstávání. Když si postavíte hrnek s čajem na stůl, Karel Kahovec nám zaspívá o nejkrásnější dívce, Petr Uhřík zdraví od mikrofonu. Je 6 hodin, 5,5 minuty, za chvíli projdu historií v našem pravidelném kalendáriu.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Přání dobrého pátečního rána posílá svým probuzeným posluchačům Český rozhlas Zlín. Dnes je 18. září. Nahlédneme do kalendária. V roce 1685 byl na hranici upálen farář a děkan Krištof Alois Lautner. Jeho smrt vešla do širšího povědomí díky knize Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice a také díky filmu režiséra Otakara Vávry. Vyvrcholili tím čarodějnické procesy na Šumpersku a Jesenicku. V roce 1934 byla založena firma Zlínská letecká akciová společnost, součást Baťova koncernu, předchůdce výrobce letadel Zlín Aircraft. Před 62 lety měl premiéru slavný muzikál Starci na chmelu. Patří do Zlatého fondu tuzemské kinematografie. Natočil ho režisér Ladislav Richman podle scénáře Vratislava Blaška, ten je současně autorem textů písní. Hudbu složili Jiří Bažant, Jiří Malásek a Vlastimil Hála. V roce 1977 vesmírná sonda Voyager 1 pořídila první společnou fotografii Země a Měsíce. A ještě rok 2007, kdy zemřel herec Josef Winklář, legendární představitel intrikánského doktora Cvacha z nemocnice na kraji města, nebo sympatického inspektora Boušeho z Hříšných lidí města pražského. Veřejnost ho znala z televize a filmu, kde hrál většinou spíše záporné typy, ale jeho osobitý výrazový projev zářil zejména na divadelním jevišti. Kalendárium uzavírám, dál nás bude zajímat aktuální region. Zahrada hospiců ve Valašském Meziříčí včera žila netradiční olympiádou. Pro klienty zařízení ji připravili žáci tamní základní školy. V jakých disciplínách se soutěžilo, uslyšíme za chvíli v reportáži Gabriely Hickl.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Je to pár dnů, co Marika Gombitová oslavila 70 a proto se její písničky hojně objevovaly v televizním vysílání, samozřejmě taky v rozhlasovém éteru. Tato několikanásobná slovenská slavice nám zaspívá Slunečný kalendár z roku 82. Celé album se jmenuje stejně. Za 4,5 minuty bude 7:15.

0: V dějiště netradiční olympiády se včera proměnily prostory hospicu Citadela ve Valašském Meziříčí. Pro klienty ji připravili školáci ze základní školy Žerotínova. Školáci lidem v hospicu rozdali soutěžní karty a pak jim pomáhali plnit jednotlivé disciplíny a úkoly.
1: My teďka pomáháme pánovi projet lyžování a potřebujeme se dostat až na konec.
2: Oliver, který je ze 4. třídy na základní škole Žerotínova, teď je veze seniora na invalidním vozíku. A protože jsme na lyžařské dráze, tak ty, Olivere, musíš přesně s tím vozíkem jet po té červené trase.
1: Trochu máme trable s doručováním, jinak to jde.
2: Paní Zdenku Opálkovou teď posunuje na stanoviště Vojtěch. Vojto, vy si s těmi seniory stihnete i popovídat.
3: Povídali jsme si tak různě o tom, jakože odkud jsme, jak se dělala paní Opálková, tak za mládí a toto. A
2: tak co už víte?
3: Je narozena 1940, paní pochází ze Zubří teda.
4: Baví vás to?
5: No, tož já všechno, na všechno sadím, že?
3: Jo.
2: Mezi stanoviště hospicu Citadela prochází Zuzana Pernická, která děti koordinuje, tak jak si to děti rozdělili?
6: Deváťáci, ty mají na starosti vedení seniorů, buď je vozí na vozíčku, nebo je podepírají. A menší děti jim ukazují, jaké hry jsou a co mají vlastně dělat do toho stolečku.
2: Teď musíme trošku ustoupit, projíždí pán na invalidním vozíku. A kolik těch disciplín jste tady pro seniory připravil?
6: Disciplín je 7, biatlon, hokej, kuželky, basketbal a podobně, ale taky tam máme různé takové smyslové záležitosti, kde je to sport, ale hlavou.
2: Děti už teď vědí, jaké mají dávat seniorům pokyny.
6: O čem jsme mluvili, bylo hlavně, jak se mají k ním chovat, jak je mají oslovovat, jak mají na ně dávat pozor a podobně. Koho mají oslovit, kdyby se něco stalo.
7: Už jste, můžete.
8: Jo!
2: Jana Babická teď podepírá z jedné strany Vojtěcha Černocha, seniora, který se pod dohledem školáků snaží položit na takovou speciální hru kostku.
9: Šestka bude velká.
2: Musí hodit nejprve kostkou a pak se dostane dál.
10: Hodí kostkou a snaží se dát kostky tak, aby se vyrovnalo těžiště.
9: No tak jestli to nespadne, bude to dobré, zase čtverka.
2: Kuželky teď staví na jednom ze stanovišť PR manažerka Diakonie Zuzana Venturová. Co bude potom, až olympiáda skončí? Seniori budou asi hodně unaveni.
11: A tak unaveni určitě jsou, ale zůstává v nich takový ten pozitivní pocit té dobré atmosféry a toho, že se jim třeba i při nějaké aktivitě něco povedlo do pomocí právě těch dětí, které je provází.
2: Za dlouhodobé propojování dětí a seniorů včera základní škola Žerotínova a hospic Citadela získali značku mezigeneračně od organizace Mezi námi. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
12: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
13: Inteligence už není jen pro počítačové experty. Může nám pomoci s běžnými věcmi, poradit nebo vysvětlit složitý text. Zároveň ale může být nástrojem podvodníků. Jak AI používat a na co si dát pozor? Nejen o tom budu mluvit se Zuzanou Oplatkovou-Komínkovou z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Poslouchejte nás 18. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
12: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
14: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
15: Jutá, já už vím.
14: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
15: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
14: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
15: Co by jsme to nestihli?
14: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
15: Nám by pustil?
14: Těší se Patrik Rozehnal.
15: Krasavče!

0: Za 10 minut bude 6:30. Poslechneme si informace z Brna, které nám přiblíží průběh pátku i celého víkendu. Podrobnou předpověď má pro nás tentokrát připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová, kterou zdravím a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jaké máme z vašeho pohledu páteční ráno ve Zlínském kraji? To nám prosím řekněte na úvod.
1: Tak na řadě míst se nám vyskytují mlhy, hlavně se to týká teda nížin a údolí kolem řeky Moravy. Teploty se nám teďka aktuálně pohybují od 11 do 7 stupňů a jinak máme většinou skoro jasno tam, kde není mlha, a vítr ten nám vane jenom slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Co nám do počasí přinesou nejbližší hodiny a jak celkově hodnotíte páteční průběh na obloze i v teplotách?
1: Tak ještě ráno musíme hlavně teda v těch nížinách a údolích počítat s mlhami, případně nízkou oblačností. Ta by se nám ale měla během dopoledne rozpouštět a jinak čekáme oblačno až polojasno. Ty nejvyšší teploty od 18 do 21 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během nepotom mírný, jihozápadní až jižní do 20 km za hodinu.
0: Přidejme si ještě informaci o biozátěži.
1: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: A jdeme dál na víkend. Sobota a neděle nabídnou spíš pozdně letní nebo už podzimní podobu. Jak vycházejí oba volné dny?
1: Tak sobotu tam čekáme většinou slunečno, převažovat nám bude skoro jasno nebo polojasno, přechodně může být i oblačno, ale mělo by to být většinou takovou průsvitnou oblačností. A zase během noci a rána se nám lokálně budou vyskytovat mlhy, případně nízká oblačnost, a největší pravděpodobnost je hlavně v těch údolích. Ty nejnižší sobotní teploty od 11 do 8 stupňů v údolích, ale mohou klesnout lokálně až k 5 stupňům. Ty nejvyšší teploty od 20 do 23 stupňů. Vánem k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během nepotom bude mírný, jihozápadní do 20 km za hodinu. No a v neděli tam v noci a ráno převážně polojasno, v údolích se zase mohou vyskytnout nějaké výjimečné mlhy. V průběhu dne ale spíše bude převažovat oblačno a ta oblačnost spíše taky bude taková průsvitnější. A potom až hlavně k večeru a čekáme zataženo a večer a v noci od severozápadu se nám potom na některých místech vyskytnou přehánky a ty nejnižší teploty od 11 do 7 stupňů nedělní a nedělní nejvyšší teploty od 20 do 24 stupňů a vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, odpoledne a večer postupně potom bude mírný, jihozápadní do 20 km za hodinu a v noci se pak začne měnit na severozápadní.
0: Když se podíváme krátce za víkend, jak bude vypadat úvod nového týdne, současně závěr léta?
1: Tak tam přichází ochlazení a bude takové nás provázet větrnější počasí. Pondělí tam velká oblačnost, přes den spíš ta oblačnost bude taková proměnlivá, na některých místech ještě se vyskytnou přehánky. Nejpravděpodobnější výskyt je na Valašsku, tam se nedá vyloučit ani malá možnost bouřky. A ty nejnižší teploty od 12 do 8 stupňů, ty nejvyšší nejčastěji od 14 do 18 stupňů.
0: Co nám ještě chybí k úplnosti, to jsou teplotní rekordy z historie 18. září. Jaká jsou to čísla pro Zlínský kraj?
1: Tak ta nejnižší hodnota je z roku 1959, kdy jsme na stanici Kvasice na Kroměřížsku naměřili minus 2 stupně a maximum 33 stupňů máme z roku 1947 a to jsme zaznamenali na stanici na Pajedla.
0: Vše o počasí zaznělo, o podrobnou předpověď se postarala meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín děkuje, přejeme hezký pátek i víkend a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Díky, hezký víkend, naslyšenou.
0: Za 5,5 minuty bude 6:30, tak to je ten správný čas. My si ještě poslechneme před zprávami Karla Zicha a Valdemara Matušku. Dobré páteční ráno.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A Matěj Neradilek zdraví od mikrofonu. Budovu Slováckého muzea v Uherském Hradišti oživí výtvarný site specific. Projekt s názvem Okno k Fuchsovi. Bude se jednat o poctu významnému architektovi Bohuslavu Fuchsovi, který ve městě navrhl mimo jiné dostavbu Slováckého muzea, městské lázně nebo objekt dnešní ČSOB. Podrobnosti tady k tomu uslyšíte v dalších zprávách Českého rozhlasu Zlín. Dopravní podnik Zlín Otrokovice rozšiřuje za 230 milionů korun vedení pro trolejbusy. Dělníci teď současně pracují na dvou hlavních příjezdových cestách do krajského města. V Březnické ulici budou troleje po zimní stadion. V místní části Příluky zase povedou přes silnici 1/49 za kruhový objezd Cecilka. Prodloužení trolejové tratě podnik plánuje také v Otrokovicích. Dopravce nově chce navíc zavést trolejbusovou dopravu v centru města v ulicích Zarámí a Vodní. Pražský městský soud dnes projedná odvolání v případu Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku psychiatr po dobu 40 let sexuálně napadl 4 ženy a další asi 30 z nich vydíral. Za to ho obvodní soud pro Prahu 8 poslal na 5 let do vězení a uložil mu taky 2letý zákaz činnosti. Cimického advokát Miroslav Kučera se proti tomuto rozsudku odvolal. Národní památník druhé světové války v Hrabini dnes připomene 80 let od akce nazvané Budujeme Slezsko. Města, vesnice anebo podniky, hlavně v Čechách, se po roce 1945 se slezskými obcemi spojili a pomáhali jim s poválečnou obnovou. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až polojasno. Ráno se hlavně v nížinách a údolích mohou vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost. Během dopoledne se však postupně rozpustí. Později večera v noci bude ubývat oblačnost na skoro jasno. Aktuálně měříme 12 až 6 stupňů. Nejvyšší teploty dnes mezi 18 a 21 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Karolince na Vsetínsku v ulici Kortyše se střetl vlak s osobním automobilem. Z krátkých zpráv Českého rozhlasu Zlín to bylo vše.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září v ní každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Teď je 6:30, přejeme si dobré páteční ráno s písničkou Věry Martinové.

0: Za 5 minut, 6:45, osvěžíme si pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září jenom připomínám, každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě se člověk často soustředí hlavně na to, aby vůbec zvládl celou situaci. Někdy ale některé potíže nebo zranění nepřijdou hned. Objeví se až s odstupem, kdy už je člověk doma a zdánlivě v klidu. A právě tehdy se nabízí otázka. Věděli byste, co dělat, když se po nehodě zranění projeví až později? Odpovídá plukovník Jan Straka.
3: Určitě se to dá řešit. Bude rozdílný postup pro případy, kdy tu dopravní nehodu už předtím vyšetřovala policie, to znamená, někdo něco zavinil, dostal pokutu, vy jste se rozjeli a potom vás třeba začalo bolet za krkem. Na tu součást, která tu dopravní nehodu šetřila, je nutné oznámit, že došlo ke zranění a úplně nejlépe je rovnou sebou přinést i lékařské zprávy o tom, jaké zranění jste utrpěl.
2: A co když jsem měl nehodu a nevolal k ní policii?
3: Tam je to v podstatě obdobné. Vždycky o tom bude rozhodovat místně příslušná dopravka. Podle toho, kde se dopravní nehoda stala, vezmu opět lékařské zprávy, ten záznam, který jsme společně vyplnili, případně mám v mailu také potvrzení o tom, že jsme to nějakým způsobem řešili, a půjdu oznámit na policii, že jsem při této dopravní nehodě utrpěl poranění. A policie samozřejmě začne šetřit jako běžnou dopravní nehodu se zraněním.
2: Co se pak děje dál?
3: To skončí na místně příslušném správním úřadu anebo trestním řízení, pakliže to zranění bude závažnější.
2: A co když jsme nehodu nesepsali vůbec?
3: Tam je samozřejmě potom problém, protože policie už nemá žádné informace o tom, co bylo na tom místě, kdo tam byl, protože jí chybí ty údaje, které si ty účastníci měli vyměnit. Tam to šetření může být samozřejmě problematičtější.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 6:45, čerstvé informace beru od meteorologů, nahlédneme do předpovědi, upřesníme si další vývoj oblačnosti a teplot.
1: Počasí.
0: V těchto chvílích se hodnoty na teploměrech ve Zlínském kraji pohybují mezi 6 a 12 stupni. Bude oblačno až polojasno, ráno se hlavně v nížinách a údolích vyskytnou mlhy nebo i nízká oblačnost, které se ale dopoledne postupně rozpustí. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, povane slabý proměnlivý během dne, mírný jihozápadní až jižní vítr. Povane slabý proměnlivý během dne, mírný jihozápadní až jižní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozpilové podmínky jsou v těchto chvílích a budou zřejmě po celé ráno většinou mírně nepříznivé, během dne dobré nebo i velmi dobré, s mírnou biozátěží na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Češi podceňují revize elektroinstalací ve svých domech nebo bytech. Z průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET vyplývá, že pravidelné kontroly nedodržují skoro 2/3 oslovených. Revize jsou přitom důležité nejen pro správné fungování elektroinstalací, ale i případně pro pojišťovnu, pokud vznikne nějaká škoda. Detaily samozřejmě přidáme a to už za chvíli.

0: Sada 7:07 hodin. Víte, milí posluchači, kdy k vám domů naposledy přišel technik, aby zkontroloval zásuvky, elektrické dráty nebo třeba jističe? Pokud ne, tak možná patříte mezi téměř 2/3 Čechů, kteří zanedbávají revizi elektroinstalace, alespoň to vyplývá z průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET, kterého se v červenci zúčastnilo 1000 lidí. Zanedbání kontrol přitom může vést k přetížení elektroinstalací a tím pádem i k požárům nebo úrazům elektrickým proudem.
1: My děláme i pohotovostní službu a díky tomu, že ty revize lidi neprovádějí, máme spoustu práce, protože samozřejmě jsou nedotažený vodiče, špatný jističe, dochází tam k přechodovým odporům, pak samozřejmě jsou to zásuvky.
2: Říká Petr Schiller, jednatel pražské firmy Elektro Elefant. Problém je podle Elektrotechnické asociace České republiky v tom, že domácnosti mají kontroly elektroinstalace povinna jen při kolaudaci a poté, pokud byt nebo dům rekonstruují, případně do něj instalují solární panely nebo tepelné čerpadlo. Problém ale může vzniknout i špatným používáním spotřebičů, třeba pokud je lidé vypínají tak, že je vytahují ze zásuvky, říká prezident Elektrotechnické asociace České republiky Jiří Holoubek.
3: Tam probíhá nějaký spínací oblouk elektrický, který vyhřívá kontakty v té zásuvce a pokud takováto zásuvka je často využívaná tady k tomuto, tak může dojít k nějakému požáru nebo k nějakému vyhřátí okolí té zásuvky a úrazu například elektrickým proudem a podobně.
2: Podle obchodního ředitele společnosti EPET Romana Šmída můžou lidé způsobit komplikace i při běžném používání elektroniky, třeba přetížením zásuvky, když do ní zapojí více spotřebičů. To se podle Šmída může projevit tak, že při zapojení spadne jistič.
4: To je primární jako důkaz toho, že nějaký okruh je velmi zanedbán, případně hodně přetížen, anebo vyskočí fáze, to znamená, že vám například svítí jenom půlka domu a vy tu závadu odstraníte tím, že tu fázi znovu nahodíte, ale tyhle problémy by určitě neměl člověk přecházet a zavolat si nějakého revizního technika.
2: Právě proto by si lidé měli nechat zkontrolovat elektroinstalaci aspoň jednou za 4 roky. Podle České asociace pojišťoven zanedbání revize zvyšuje riziko škody, zejména u starších nemovitostí. V případě požáru nebo úrazu elektrickým proudem pak pojišťovny požadují ke kontrolám dokumentaci, upozorňuje mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
5: Pokud se totiž prokáže, že škoda vznikla v souvislosti s dlouhodobě zanedbaným technickým stavem nebo nesplněním povinnosti vlastníka, může to mít vliv na posouzení pojistného plnění. Každý případ je však zcela individuální.
2: Podmínky se u jednotlivých pojišťoven můžou lišit, proto Pavlík doporučuje řídit se smlouvou. Průzkum agentury Ipsos pro společnost EPET zároveň ukázal, že pravidelné revize neprovádí ani 1/5 majitelů fotovoltaik. Ze zákona jsou přitom kontroly povinné každé 4 roky. Podle solární asociace by ale měly být častější, protože počasí může například na solárních panelech poškodit spoje. Vít Andrle, Český rozhlas.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zastupitelé města Zlína schválili prodej pozemků pro novou městskou čtvrť Březnická za více než 365 milionů korun. Kroměříž má na víkend připravené městské slavnosti. Na Moravě končí sklizeň chmele. Úroda je podle pěstitelů podprůměrná. Dnes bude v regionu oblačno až polojasno a na teploměru až 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín, u kterých je s vámi Matěj Neradilek. Zlínští zastupitelé schválili prodej pozemků podél Březnické ulice soukromému investorovi za více než 365 milionů korun. Dalších 87 milionů má firma investovat do infrastruktury a veřejných prostranství. Kromě bytových domů budou součástí nové čtvrti také kanceláře nebo obchody. Podle investora by měla být nová čtvrť hotová do 5 let. Jak se počítá s parkováním, popisuje primátor Zlína Jiří Korec z Hnutí ANO, který kandiduje v podzimních komunálních volbách.
3: Investor má postavit 8 domů, pod kterými vznikne zhruba 600 parkovacích míst a navíc v té lokalitě vznikne parkovací dům se sportovní halou, který má být pro veřejnost a bude tam 450 zhruba parkovacích míst.
2: Kroměřížská radnice chystá na víkend první ročník nových slavností s názvem Kroměříž září. Program nabídne od pátku do neděle koncerty, výstavy, ale i gastronomické speciality. Cílem akce je ukázat město místním obyvatelům i turistům z jiného úhlu pohledu. Součástí programu je i vystoupení Olomoucké filharmonie, laserová show nebo noční nocturna, kdy budou památky UNESCO speciálně nasvícené a doplněné o ukázky uličního umění. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
4: Rozpočet městských slavností v Kroměříži se pohybuje kolem 3 milionů korun. Základním cílem vedení města je prodloužit turistickou sezónu až do poloviny září.
2: Pěstitelé z Hané finišují se sklizní chmele. Letošní výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Chmel má taky nižší obsah alfahořkých látek, které určují jeho kvalitu. Za vinu to zemědělci dávají především parnému počasí a dlouhotrvajícímu suchu. Mezi prvními v regionu úrodu sklidilo družstvo v Prosenicích na Přerovsku.
5: Poslední fůry nám dojeli z blízkosti obce Radvanice. Tam bylo posledních 12 hektarů.
6: Úrodu agronom Martin.
5: V blízkosti obce Radvanice. Tam bylo posledních 12 hektarů.
6: Úrodu agronom Martin Rýpár hodnotí jako podprůměrnou.
5: Ty vysoké teploty v průběhu toho celého roku té vegetace měly negativní vliv na ten vývoj toho chmele. Co se týče alfy, jsou proměnlivé skoky.
6: Podprůměrnou úrodu avizuje i největší pěstitel chmelu na Moravě, družstvo v Kokorách. Ztráty sčítá předseda Vladimír Lichnovský.
7: Jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik.
6: Letošní tropické teploty v Kokorách negativně ovlivnily výnosy i dalších komodit, třeba obilovin, řepky nebo kukuřice. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Na nadbytečnou výrobu věcí nebo plýtvání upozorňuje akce s názvem Reuse dny. Letos je už třetí ročník. Po celém Česku se každoročně zapojuje stále víc měst i lidí, pokračuje provozní ředitelka Reuse federace Anika Chlubská.
8: Společnými silami bylo zachráněno bezmála 3,5 tuny věcí, proběhlo 40 nejrůznějších přednášek a workshopů a oslovili jsme více než 3 000 lidí.
0: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až polojasno. Ráno se hlavně v nížinách a údolích mohou vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost, které se pak během dopoledne postupně rozpustí. Později večer a v noci na zítřek bude oblačnost ubývat až na skoro jasno. Aktuální teploty jsou mezi 12 a 6

0: stupni. Nejvýše se dnes mají pohybovat v rozmezí 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Karolince na Vsetínsku v ulici Kortyše se střetl vlak s osobním autem. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje klidný pátek na silnice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Příjemné vstávání a dobré ráno přeje taky Petr Uhřík. Vítejte, milí posluchači, do pátku s datem 18. září. Pokud vás myšlenka na blízký víkend správně naladí, tak se jí nebraňte a my si náladu už za chvíli pozvedneme taky u naší malé slovní hry. Do soutěže v Moravském nářečí tentokrát vydavatelství Kazda posílá jako odměnu za správnou odpověď knihu s názvem Dívka v bouři. Podle toho, co čtu na obálce, vám vrátí jistotu a vaší dceři klid. Ilona Čáková nám ještě nejdřív zaspívá o létě, se kterým se pomalu loučíme a můžeme se pustit do dnešního kvízu. Teď je 7 hodin, 5,5 minuty.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 8 minut po 7 hodině, máme pátek a pátek je v myšlenkách už skoro víkend, nicméně ani dnes nesmí chybět soutěž, jak se u nás mluví, a proto si připravte, milí posluchači, telefony, budeme soutěžit o knihu vydavatelství Kazda. Ta má název Dívka v bouři a ještě připomenu, na kterém se můžete ozvat čísle.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: I v dnešním kole soutěže, jak se u nás mluví, se budeme pohybovat na Zlínsku. Konkrétně vyjedeme do nedalekých Otrokovic, kde má pro nás připravené soutěžní slovo paní Petra. Zvedám telefon, přeju dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Radka.
0: Paní Radka, tak bych řekl, odhodlaná zvítězit v dnešní soutěži.
2: No, podruhé tento týden, tak třeba to vyjde.
0: Takže minule to nevyšlo, z toho logicky vyplývá dneska reparáda, já vám držím palce. Soutěžní otázka zní pro dnešek takto.
3: Zajímalo by mě, jestli ví posluchači, co je to súpura.
0: Súpura, takové to slovo je dnes k uhodnutí. Súpura.
2: Tak to slyším poprvé v životě.
0: To znamená, že dáme nápovědu. Chápu to dobře? Mhm. Súpura může být součást koňského povozu, nebo je to tvrdohlavý člověk. Třetí možnost, školní lavice. Zopakuju možnosti. Ještě ano, součást koňského povozu, tvrdohlavý člověk a školní lavice. Tři varianty na výběr pro slovo súpura.
2: Zkusím A.
0: Součást koňského povozu? Se vám ano. Líbí? A podle vašeho názoru, jaká součást, když teda?
2: To nevím vůbec.
0: Ale to vás tak napadlo a říkáte, zkusí máčko, ano? Chcete možnost A?
2: Ano, možnost A.
0: Dobře, správnou odpověď nám prozradí paní Petra z Otrokovic.
3: Súpura znamená tvrdohlavý člověk.
0: Takže to, paní Radko, nevyšlo ani dnes?
2: Nevadí.
0: Tvrdohlavý člověk, takový paličák, názorově neohebný, jak příslovce, no. Vy si obvykle necháte poradit, nebo si stojíte za svým názorem?
2: Já dávám tady nikdo není, takže jsem si musela...
0: Já jsem myslel obecně, tak jako do které kategorie patříte.
2: Většinou si stojím za svým názorem.
0: Aha, ta neuhnete ani opít, prostě mám pravdu a hotovo. No tak.
2: No to ne, vím, když pravdu nemám, tak to jo, ale.
0: Dobře, dobře. Tak děkuju za váš soutěžní pokus. Mějte se dobře, přeju hezký pátek i víkend. Zkuste to zas pondělí třeba, no?
2: Děkuju, nashledanou.
0: Taky díky, nashledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Fleret nijak dlouze komentovat nemusím, naše domácí legenda to nepotřebuje. No tak se rovnou vydejme do Brány Valašska.

0: Za malý okamžik bude 7:15, dostáváme se k malému hodnocení meteorologické situace. Ve stručné předpovědi si přiblížíme další průběh aktuálního data, tedy 18. září.
1: Počasí.
0: Jak jsme na tom v těchto chvílích teplotně? Mezi 5 a 12 stupni ve Zlínském kraji. Tady ale musím dodat, že nad 10 stupňů se dostala prozatím jenom Kateřinice Ojíčná, Maruška Hostýnské Vrchy a Staré Město. Jinak jsme pod 10. Dnes má být oblačno až polojasno, v ranních hodinách se hlavně v nížinách a údolích vyskytnou mlhy nebo i nízká oblačnost, které se ale dopoledne postupně rozpustí. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, povane slabý proměnlivý, během dne mírný, jihozápadní až jižní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. V ranních hodinách máme a zřejmě i zůstanou většinou mírně nepříznivé rozptylové podmínky. Během dne by se ale měly upravit na dobré nebo dokonce i velmi dobré. Biozátěž zůstává mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Nemocnice ve Valašském Meziříčí od zítřka neotevře víkendovou dětskou pohotovost. 11 lékařek, které tam sloužily, totiž dalo hromadnou výpověď. Co to znamená pro rodiče, upřesní už za chvíli naše reportérka Gabriela Hickl.
2: V sobotu od 17. se budu na pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou o tom, jak důležitá je v životě každého z nás hra. A v neděli od 11. si budeme s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o soutěžení a o tom, kdy nás posouvá a kdy nás už brzdí. Na mé hosty i na vás se těší Joška Kubáník.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Vítáme se do pátku 18. září, za 11 minut bude 7:30. Rodiče malých dětí na Valašsko-Meziříčsku přijdou od soboty o víkendovou dětskou pohotovost. Nemocnice Agel ji zavře, protože praktické lékařky, které službu zajišťovaly, podali výpověď. Radnice ale chce, aby nemocnice péči obnovila. Podrobnosti má reportérka Českého rozhlasu Zlín Gabriela Hickl. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Po včerejším jednání je definitivně potvrzené, že dětská pohotovost ve Valašsko-Meziříčské nemocnici o víkendech a svátcích od soboty fungovat nebude. Zajišťovalo 11 dětských praktických lékařek z okolí, ty ale v uplynulých dnech podali hromadnou výpověď. Od 1. července je totiž v nemocnici zavřené dětské lůžkové oddělení kvůli nedostatku zdravotnického personálu. Podle lékařek tak není možné z pohotovosti posílat děti přímo k hospitalizaci a museli by se převážet jinam.
0: Kam se tedy mají rodiče o víkendu s nemocným dítětem vypravit?
1: Do Nového Jičína nebo do Vsetína, tam dětská pohotovost funguje dál. Nemocnice podle svých slov domluvila i transporty malých pacientů k nezbytnému ošetření do jiných zařízení. Akutní případy, které ohrožují život nebo zdraví dítěte, je připravena řešit sama. Ve všední dny se nic nemění, dětská pohotovost funguje od 4 do 7 odpoledne a přes den a v noci má v nemocnici službu lékař na dětské příjmové ambulanci.
0: Zmínila jsi, že město požaduje obnovení provozu pohotovosti. Co konkrétně radnice může udělat?
1: A tak především má v ruce pachtovní smlouvu z roku 2023. Město nemocnici pronajalo budovy i areál a jednou z podmínek bylo zachování stávajícího rozsahu péče. Radnice si nechala udělat právní rozbor a tvrdí, že povinnost provozovat dětské oddělení ze smlouvy vyplývá. Vedení města je podle mluvčího Jakuba Mikuše připravené podniknout právní kroky. Zároveň nabízí činnost třeba při hledání lékařů.
0: A co porodnice? Ta zůstává?
1: A zástupci města se na to vedení nemocnice ptali přímo na jednání v uplynulých dvou dnech. Dostali ujištění, že porodnice ani novorozenecké oddělení aktuálně ohrožené nejsou. Zároveň ale nemocnice připravuje novou koncepci rozvoje a s tou má město seznámit v následujících týdnech. Radnice si je vědomá toho, že porodu ubývá, trvá ale na tom, že rozsah péče se v nemocnici rozhodně nemá měnit.
0: Říká reportérka Gabriela Hickl, která sleduje situaci kolem dětské pohotovosti v nemocnici ve Valašském Meziříčí. Od zítřka nebude fungovat a o víkendech a svátcích taky ne. A uzavřené zůstává i dětské lůžkové oddělení v nemocnici. Gabrielo, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
1: které připravil Matěj Neradilek. O 62 haléřů navíc než v minulém týdnu teď platí řidiči ve Zlínském kraji za litr nafty. V průměru stojí 48 korun 21 haléřů. Benzín se pak prodává průměrně za 44 korun a 19 haléřů. Nejlevněji natankují řidiči na Kroměřížsku. Nejdražší paliva jsou naopak na Uhersko-Hradišťsku. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, je benzín o víc než 10 korun na litru dražší než před rokem. Za litr nafty tehdy řidiči platili o více než 15 korun méně. Koryčany na Kroměřížsku získali stavební povolení na rekonstrukci Tonetovy vily. Město zahájilo výběrové řízení na projektanta stavby. To potrvá zhruba 3 týdny. Cestující ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Důvodem je hlavně spuštění nového systému evropského vstupu a výstupu, tedy elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů. Situaci dnes na mimořádném zasedání probere vedení letiště. S problémem se v poslední době potýkají i jiná evropská letiště. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se dnes setká se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Jednat budou například o společných postojích k migraci nebo k dalšímu rozšíření Evropské unie. Letošního setkání tzv. Slavkovského formátu se zúčastní taky zástupci Itálie. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až polojasno. Během rána se hlavně v nížinách a údolích mohou vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost. To se však dopoledne změní a mlhy se rozpustí. Později večer a v noci čekáme ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Aktuálně se teploty pohybují mezi 12 a 5 stupni. Nejvýše dnes vystoupají na 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/35 u Lešné na Vsetínsku provádí čištění silničního odvodnění. Takové byly zprávy a teď dál pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Kulturní pozvánky přidám za chvíli, páteční tipy pro volný čas. Teď je 7:30. Vítáme se, připomínám, do 18. září. Přeju hezké páteční ráno.

malíř půl noc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd

0: 6 minut do 7:45 s Českým rozhlasem Zlín teď jdeme za kulturou a s přáním dobrého rána. Historické centrum Kroměříže ožije městskou slavností nazvanou Kroměříž září. Těšit se můžete na zajímavý program plný hudby, vizuálních show, umění i lokálního jídla. Akce začne dnes ve 3 hodiny s Big Bandem konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského na Velkém náměstí, na což naváže koncert kapely Best of Rock. V 19 hodin vystoupí kapela Divokej Bill. Od 21 hodin bude následovat tzv. Kroměřížské nocturno, které na několika místech města předvede pouliční umění. Ode dneška až do neděle budou Sluneční lázně v Luhačovicích hostit festival čaje. Akce je ve vyvrcholením výstavy bonsaje a umění. Festival zájemce provede čajovými kulturami světa, ukázkami čajových rituálů i čajovou keramikou. Začátek festivalu čaje ve Slunečních lázních v Luhačovicích je dnes ve 14 hodin. Prostor před Slováckým muzeem v Uherském Hradišti oživí výtvarný projekt s názvem Okno k Fuchsovi, podsta architektovi. Jde o uměleckou tvorbu, navrženou tak, aby existovala na konkrétním přesně určeném místě. Výsledek komunitní pletené intervence bude veřejnosti slavnostně představen dnes, v den výročí Fuchsova úmrtí. V 17 hodin před Slováckým muzeem ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti. Valašské Meziříčí se dnes proměňuje v otevřenou galerii světelného umění. Osmý ročník Mezinárodního festivalu Světlo Valmes propojí historické centrum města s moderními instalacemi, hudbou a kreativitou předních českých i zahraničních umělců ze 7 zemí Evropy. Tato přehlídka přináší současné umění přímo do veřejného prostoru, kde interaktivní objekty a vizuální show oživují známá zákoutí města. Mimo světelné instalace se můžete dnes večer těšit na koncert například Jana Nedvěda, Rytmuse nebo Pam Rabbit. Vidět, objevovat, hrát si a dovádět, dotýkat se a nechat se okouzlit, to je návod, jak si užít novou rodinnou výstavu na zámku Zlín. Loutky, výtvarné objekty, důmyslné mechanismy, kouzelné scénérie, divadelní rekvizity, malované obrázky, kolotoč i staré hrampádí, to všechno vytváří svět imaginária. Imaginárium divadla bratří Formanů a jejich přátel je k vidění vždy od středy do neděle mezi 14. a 18. hodinou.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je 7:45, pokračujeme krátkou předpovědí, zjistíme, co nám pro dnešek vzkazují meteorologové. A nejdřív projdu ranním regionem.
1: Počasí.
0: 9 stupňů je teď v Kroměříži, v Holešově a ve Zlíně. 10 hlásí Staré Město a Kateřinice Ojičná, 12 stupňů Maruška Hostýnské Vrchy. 8 stupňů to je hodnota v Bystřici pod Hostýnem, v Bojkovicích, ve Štítné nad Bláří a ve Valašském Meziříčí. 7 stupňů to je situace v Hošťálkové, v Luhačovicích, ve Strání, ve Vsetíně, ve Valašské Senici, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. Vízovice mají 6 a Velké Karlovice 5 stupňů. Dnes bude oblačno až polojasno, ráno se hlavně v nížinách a údolích vyskytují mlhy nebo i nízká oblačnost, které se ovšem dopoledne postupně rozpustí. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Slabý proměnlivý během dne, mírný jihozápadní až jižní vítr pované rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Teď ráno máme většinou mírně nepříznivé rozptylové podmínky, během dne se upraví na dobré nebo i velmi dobré. Biozátěž stále mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Až poslední závod letošní sezony určí českého mistra v automobilové rally. V Pačejově pojedou o titul 3 piloti, 2 z nich pocházejí ze Zlínského kraje a jsou dokonce kamarádi. Víc o tom uslyšíme za okamžik.

0: Mistrovství České republiky v rally čeká dramatický finish. O víkendu se pojede v Pačejově poslední závod sezony a šanci získat titul má stále trojice závodníků. V aktuálním pořadí jsou seřazení takto. Vede Filip Mareš, následují jezdci ze Zlínského kraje Adam Březík a Dominik Stříteský. Posledně jmenovaný pilot z Kelčena v Setínsku přitom dlouho mířil za titulem suveréně, jenže ho zpomalilo zranění a absence na Barum rally.
1: 11-násobný český šampion v automobilové rally Jan Kopecký už letos nemá šanci přidat další titul. Vzhledem k vývoji sezóny ho přeje právě Dominiku Stříteskému.
2: Myslím si, že morálně by se to zasloužil Dominik Stříteský, protože letos odváděl jako špičkový výkony. Vyhrál tady 3 závody. Adam Březík vyhrál Barumku, která má koeficient 1,5, takže se všechny body násobí, ale přál bych to opravdu tomu Dominikovi.
1: Takto na Kopeckého slova reaguje přímo Stříteský.
3: Hodně nám pomohl i během té sezóny a i předtím. Tím s radama, se vším, takže já jsem velice rád, že to, jaký máme s Honzou vztah.
1: Situace je před závěrečným závodem v Pačejově hodně zamotaná i proto, že pilotům se po konci sezóny škrtne jeden nejhorší výsledek. Dopředu tak existuje mnoho variant výsledků a až po dojezdu bude skutečně jasné, jak šampionát skončil. Stříteský už se mistrem stal předloni a teď by mu prý nevadilo, kdyby si tuto slávu užil Adam Březík, který taky pochází ze Zlínského kraje.
3: Hlavně jsme kamarádi a bereme to tak, že ať jeden nebo druhý ten titul z nás udve, tak určitě budeme mít i tak radost.
1: Zároveň ale Stříteský zdůrazňuje, že rozhodně nechce kamarádovi výhru přenechat.
3: Určitě nic si nedarujeme, nicméně přeju mu to stejně jako nám, ale nebudeme mu to chtít dát zadarmo.
1: Sám pilot z Kelčena v Setínsku už se po letním zranění z havárie při závodě v Polsku cítí 100% fit. Absolvoval už taky sprintový závod ve Vyškově, kde zvítězil.
3: Bylo super, že tam ten Vyškov i byl k dispozici takhle před tím Pačejovem pro nás na zkoušku sednout si do auta a zkusit si to zase vše v závodním tempu, jak to půjde, jak to budeme zvládat po fyzické stránce, psychické a jestli tam bude ještě ta rychlost. Takže to všechno se ukázalo právě, že klape a tak nějak nám spadl kámen ze srdce, že se můžeme s klidem do toho Pačejova pustit.
1: Rally Pačejov začne na západě Čech odpolední kvalifikací. Rychlostní zkoušky jsou na programu o víkendu a nového mistra České republiky poznáme v neděli odpoledne. David Nekvinda, Český rozhlas.

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, prostě vůbec nelákají.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sraz spolužáků se neúprosně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla, ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Centrum Valašského Meziříčí se od dnešního odpoledne uzavře kvůli festivalu Světlo Valmes i nedělnímu běžeckému závodu. Fasádu Slováckého muzea bude zdobit velký pletený objekt. Česko chce odejít z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Dnes očekáváme v regionu oblačno až polojasno a na teploměru až 21 stupňů. Matěj Neraděle k mikrofonu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Řidiči se od dnešního odpoledne nedostanou do centra Valašského Meziříčí. Město tam uzavře náměstí i několik přilehlých ulic, a to kvůli festivalu Světlo Valmes. V neděli bude v centru města běžecký závod, takže část omezení potrvá až do konce víkendu. Kterých ulic se to týká, vyjmenovává mluvčí Valašského Meziříčí Jakub Mikuš.
5: Omezení začne platit v pátek v 1 hodinu odpoledne. Kromě náměstí se dotkne také ulic Poláškova, Pospíšilova, Mostní, Komenského, Soudní, Vodní a nábřeží ke kinu a také parkoviště u obchodního centra Cimala. Platit zde bude zákaz zastavení a parkování. Náměstí a ulice Poláškova s ulicí Komenského zůstanou uzavřeny až do neděle včetně.
3: Budovu Slováckého muzea v Uherském Hradišti oživí výtvarný site-specific projekt s názvem Okno k Fuchsovi. Bude se jednat o poctu významnému architektovi Bohuslavu Fuchsovi, který ve městě navrhl mimo jiné dostavbu Slováckého muzea, městské lázně nebo třeba objekt dnešní ČSOB. Podrobnosti přidává Vladimíra Černá ze Slováckého muzea.
6: Eva Blahová, která v tuto chvíli má v muzeu výstavu nazvanou Pletky s anděli, tak té příležitosti využila k tomu, že zapojila místní veřejnost do vzniku objektu, který bude zdobit fasádu Slováckého muzea minimálně měsíc. Uvidíme, jak se to bude chovat dál, protože přece jenom je to pletený objekt venku v exteriéru.
3: Dílo se veřejnosti slavnostně představí dnes v 17 hodin. Česko pravděpodobně po 15 letech opustí mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí. Ta se zabývá transparentností vládnutí nebo bojem proti korupci. Cílem odchodu je podle ministerstva spravedlnosti hlavně úspora. Šéf rezortu Jeroným Tejc za ANO to řekl v souvislosti s napjatým rozpočtem. Česko má ušetřit 500 000 korun ročně za členství. Někteří odborníci ale upozorňují na další oslabení hlasu občanské společnosti. To ministr Tejc odmítá.
7: Mám někdy pocit, že se na ministerstvu víc diskutovalo, než pracovalo. Připravovaly se akční plány, které často zůstávaly jenom na papíře. Na potřebné úkoly už nezbyl čas. Dialog s občanskou společností zůstane. Jen v mé gesci jsou 4 rady vlády, které mají více než 30 výborů a pracovních skupin. Ty samozřejmě budou pokračovat dál.
3: Rusko volí poslance do státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Poprvé ve volbách hlasují taky lidi na Ruskem okupovaných ukrajinských územích. Favoritem voleb pod přísným dohledem Kremlu je vládnoucí strana Jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimira Putina. Opoziční stranu Jabloko z hlasování vyloučili ruské soudy. Šéf Kremlu ve svém projevu vyzval k co největší volební účasti. O nové sestavě dolní komory ruského parlamentu budou lidé hlasovat do nedělního večera.
4: Počasí.
3: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až polojasno. Ráno se hlavně v nížinách a údolích mohou vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost. To se však během dopoledne změní a postupně se mlhy i oblačnost rozpustí. Později večer a v noci čekáme ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Aktuální teploty 12 až 5 stupňů, nejvýše dnes naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Doprava v našem kraji je aktuálně plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Zahrada hospiců ve Valašském Meziříčí včera žila netradiční olympiádou. Pro klienty zařízení připravili žáci tamní školy, základní školy. V jakých disciplínách se soutěžilo, uslyšíme za chvíli a pak se necháme pozvat na zajímavou cyklistickou akci. Zatím jenom naznačím, že se týká Valašska. Podrobnosti přidá náš pravidelný host Arnoš Lukeš před půl devátou. Teď si nejdřív poslechneme Petra Nováka a později probuzeným posluchačům jenom připomínám 18. září, přeju pohodové páteční ráno. Je 8 hodin 5,5 minuty, za mikrofonem stále Petr Uhřík.
4: Český rozhlas Zlín.

0: čem si povíme teď v 8 hodin 8 minut jsem naznačil před chvílí. V dějiště netradiční olympiády se včera proměnily prostory hospicu Citadela ve Valašském Meziříčí. Pro klienty připravili školáci ze základní školy Žerotínova. Školáci lidem v hospicu rozdali soutěžní karty a pak jim pomáhali plnit jednotlivé disciplíny a úkoly.
1: My teďka pomáháme pánovi projet lyžování a potřebujeme se dostat až na konec.
2: Oliver, který je ze 4. třídy na základní škole Žerotínova, teď je veze seniora na invalidním vozíku. A protože jsme na lyžařské dráze, tak ty, Olivere, musíš přesně s tím vozíkem jet po té červené trase.
1: Trochu máme trable s doručováním, jinak to jde.
2: Paní Zdenku Opálkovou teď posunuje na stanoviště Vojtěch. Vojto, vy si s těmi seniory stihnete i popovídat.
3: Povídali jsme si tak různě o tom, jakože odkud jsme, jak to dělala paní Opálková, tak za mládí a toto. A
2: tak co už víte?
3: Je narozena 1940, paní pochází ze Zubří teda.
4: Baví vás to?
5: No, tož já všechno, na všechno sadím, že?
3: Jo.
2: Mezi stanoviště hospicu Citadela prochází Zuzana Pernická, která děti koordinuje, tak jak si to děti rozdělili?
6: Deváťáci, ty mají na starosti vedení seniorů, buď je vozí na vozíčku, nebo je podepírají. A menší děti jim ukazují, jaké hry jsou a co mají vlastně dělat u toho stolečku.
2: Teď musíme trošku ustoupit, projíždí pán na invalidním vozíku. A kolik těch disciplín jste tady pro seniory připravili?
6: Disciplín je 7, biatlon, hokej, kuželky, basketbal a podobně, ale taky tam máme různé takové smyslové záležitosti, kde je to sport, ale hlavou.
2: Děti už teď vědí, jaké mají dávat seniorům pokyny.
6: O čem jsme mluvili, bylo hlavně, jak se mají k ním chovat, jak je mají oslovovat, jak mají na ně dávat pozor a podobně. Koho mají oslovit, kdyby se něco stalo.
7: Puste, můžete.
8: Jo!
2: Jana Babická teď podepírá z jedné strany Vojtěcha Černocha, seniora, který se pod dohledem školáků snaží položit na takovou speciální hru kostku.
9: Šestka bude velká.
2: Musí hodit nejprve kostkou a pak se dostane dál.
10: Hodí kostkou a snaží se dát kostky tak, aby se vyrovnalo těžiště.
9: No tak jestli to nespadne, bude to dobré, zase čtverka.
2: Kuželky teď staví najednou ze stanoviště PR manažerka Diakonie Zuzana Venturová. Co bude potom, až olympiáda skončí? Seniori budou asi hodně unaveni.
11: Tak unavení určitě jsou, ale zůstává v nich takový ten pozitivní pocit té dobré atmosféry a toho, že se jim třeba i při nějaké aktivitě něco povedlo s dopomocí právě těch dětí, které je provází.
2: Za dlouhodobé propojování dětí a seniorů včera základní škola Žerotínova a hospic Citadela získali značku mezigeneračně od organizace Mezi námi. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Poslechneme si informace z Brna, které nám přiblíží průběh pátku i celého víkendu. Podrobnou předpověď má pro nás tentokrát připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová, kterou zdravím a přeju dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Co nám do počasí přinesou nejbližší hodiny a jak celkově hodnotíte páteční průběh na obloze i v teplotách?
2: Tak ještě ráno musíme hlavně teda v těch nížinách a údolích počítat s mlhami, případně nízkou oblačností. Ta by se nám ale měla během dopoledne rozpouštět a jinak čekáme oblačno až polojasno. Ty nejvyšší teploty od 18 do 21 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během nepotom jiný, jihozápadní až jižní do 20 km za hodinu.
1: Přidejme si ještě informaci o biozátěži.
2: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
1: A jdeme dál na víkend. Sobota a neděle nabídnou spíš pozdně letní nebo už podzimní podobu. Jak vycházejí oba volné dny?
2: Tak sobotu tam čekáme většinou slunečno, převažovat nám bude skoro jasno nebo polojasno, přechodně může být i oblačno, ale mělo by to být většinou takovou průsvitnou oblačností a zase během noci a rána se nám lokálně budou vyskytovat mlhy, případně nízká oblačnost a největší pravděpodobnost je hlavně v těch údolích. Ty nejnižší sobotní teploty od 11 do 8 stupňů v údolích, ale mohou klesnout lokálně až k 5 stupňům. Ty nejvyšší teploty od 20 do 23 stupňů. Vánem k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během nepotom bude mírný, jihozápadní do 20 km za hodinu. No a v neděli tam v noci a ráno převážně polojasno, v údolích se zase mohou vyskytnout nějaké výjimečné mlhy. V průběhu dne, ale spíše bude převažovat oblačno a ta oblačnost spíše taky bude taková průsvitnější a potom až hlavně k večeru a čekáme zataženo a večer a v noci od severozápadu se nám potom na některých místech vyskytnou přehánky a ty nejnižší teploty od 11 do 7 stupňů nedělní a nedělní nejvyšší teploty od 20 do 24 stupňů a vádám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, odpoledne a večer postupně potom bude mírný, jihozápadní do 20 km za hodinu a v noci se pak začne měnit na severozápadní.
1: Když se podíváme krátce za víkend, jak bude vypadat úvod nového týdne, současně závěr léta?
2: Tak tam přichází ochlazení a bude takové nás provázet větrnější počasí. Pondělí tam velká oblačnost, přes den spíš ta oblačnost bude taková proměnlivá, na některých místech ještě se vyskytnou přehánky. Nejpravděpodobnější výskyt je na Valašsku, tam se nedá vyloučit ani malá možnost bouřky a ty nejnižší teploty od 12 do 8 stupňů, ty nejvyšší nejčastěji od 14 do 18 stupňů.
1: Co nám ještě chybí k úplnosti, to jsou teplotní rekordy z historie 18. září. Jaká jsou to čísla pro Zlínský kraj?
2: Tak ta nejnižší hodnota je z roku 1959, kdy jsme na stanici Kvasice na Kroměřížsku naměřili minus 2 stupně a maximum 33 stupňů máme z roku 1947 a to jsme zaznamenali na stanici na Pajedla.
1: Všeho počasí zaznělo, o podrobnou předpověď se postarala meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín děkuje, přejeme hezký pátek i víkend a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: Díky, hezký víkend naslyšenou.
3: Umělá inteligence už není jen pro počítačové experty. Může nám pomoci s běžnými věcmi, poradit nebo vysvětlit složitý text. Zároveň ale může být nástrojem podvodníků. Jak AI používat a na co si dát pozor? Nejen o tom budu mluvit se Zuzanou Oplatkovou-Komínkovou z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Poslouchejte nás 18. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
4: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: came to me last night.

0: Cyklisté stále využívají příznivého počasí k výjížďkám velmi přívětivého. To ví i Arnoš Lukeš, který si připravil tip na cyklotrasu se startem i cílem v Rožnově pod Radhoštěm. K projížďce hřebenem Vsetínských Beskyd nás vyzve i kolega, moderátor Pavel Vacek.
1: S Arnoštem Lukešem dnes ve vysílání Českého rozhlasu Zlín provětráme bicykly, k čemuž jsou v našem kraji stále skvělé podmínky, tak se s námi pojďte vydat v sedle hřebenem Vsetínských Beskyd. Dobrý den, pane Lukeši.
2: Dobrý den vám i posluchačům. Jak jste už přeznamenal, dnešní pozvánka je pro cyklisty. Využijeme ještě cyklobusy, které až do 29. září jezdí po trase Zlín, Vsetín, Rožnov, nebo můžeme využít přepravu vlakem i v pozdějším termínu. Trasu odstartujeme v Rožnově u nádraží. Pojedeme k Bečvě a po Tyršově nábřeží k mostu. Za mostem se dáme k jihu ke hradu Rožnov. Jedná se o zříceninu. Původně byl hrad postavený ve 13. století jako ochrana hranic, sloužil i jako sídlo biskupského mana. Hrad byl v 16. století poškozen loupežníky a později opuštěn. V 19. století byl částečně rozebírán místními obyvateli. Dnes je kulturní památkou. Z kopce sjedeme k ulici Videčská, kde se napojíme na cyklotrasu 6012. Po ní přijedeme do obce Velká Hota. Před zástavbou se napojíme na cyklotrasu 6018. V obci je zajímavá památka dřevěný toleranční kostel, ve kterém asi 20 let sloužil Jan Karafiát, autor Broučku. Za zastavení stojí i zvonička. U Vaculíku odbočíme doleva a silničkou se dostaneme k restauraci U Bušů. To budeme v Malé Bystřičce. Přejedeme most a dostaneme se na levý břeh přehrady. Tudy vede cyklostezka 6019. Přes přehradní hráz se dostaneme na pravý břeh.
1: Když už přecházíme přes hráz, tak vy budete jistě umět doplnit i pár technických a historických informací.
2: Hráz dosahuje výšky 36,5 metru a má šířku 170 metrů. Hloubka vody je asi 26 metrů. Vodní nádrž Bystřička byla postavena v letech 1907 až 1912. Objem vody je asi 4,5 milionu kubíků. Je jednou z nejstarších přehrád v České republice. Kromě retenčního a rekreačního využití slouží dnes i ke zlepšení průtoku řeky Bečvy. Původně se o přehradě ale uvažovalo jako o součásti plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe. Přehrada je kulturní památkou s unikátní hrázy zlomového kamene. Následuje návrat po cyklostezce 6018 do Velké Hoty. Nemusíme až ke kostelu, můžeme si cestu zkrátit silničkou na rozcestí Velká Lhota. Tam je souběh cyklostezek 6012 a 6018. Trasa se zlomí do protisměru Úzký areálu Veselá. Převážně lesem dojedeme k restauraci na kraji lesa v Podháji. To už se budeme blížit do Meziříčí. U kruhového objezdu Sokolská nádraží si dostaneme na cyklostezku 50 Bečva. Po ní proti směru toku Rožnovské Bečvy pojedeme střídavě po levém a pravém břehu přes nebo okrajem obci Hrachovec, Veselá, Střítež a Zubří až do Rožnova, kde na nádraží okruh měřící 51 km uzavřeme. Překonáme 880 výškových metrů. Trasu zvládnou i děti starší 10 let.
1: Z Rožnova pod Radhoštěm přes Velkou Lhotu k přehradě Bystřička a potom přes Valašské Meziříčí a Zubří zase zpátky do Rožnova. To je trasa, po které jsme dnes šlapali s Arnoštem Lukešem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Tak se podle tohoto návodu chopte řídítek a hurá do terénu.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich zdraví Matěj Neradělek. Zlínský dopravní podnik rozšiřuje

0: uživatelům i turistům z jiného úhlu pohledu. Součástí programu je i vystoupení Olomoucké filharmonie, laserová show nebo noční nocturna, kdy budou památky UNESCO speciálně nasvícené a doplněné o ukázky pouličního umění. Pražský městský soud dnes projedná odvolání v případu Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku psychiatr po dobu 40 let sexuálně napadl 4 ženy a další asi 30 z nich vydíral. Co ho obvodní soud pro Prahu 8 poslal na 5 let do vězení a uložil mu taky 2letý zákaz činnosti. Cimického advokát Miroslav Kučerka se proti rozsudku odvolal. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tématy setkání budou aktuální situace na Blízkém východě nebo možnosti další hospodářské a obranné spolupráce. Jordánský král navštívil Česko v letech 2004 a 2009. Naopak do Jordánska se naposledy podíval prezident Petr Pavel v roce 2024. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až polojasno, později večera v noci ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Aktuální teploty mezi 13 a 8 stupni, nejvýše dnes vystoupají na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 mezi 257. a 204. kilometrem je hlášena mlha a s ní spojená snížená viditelnost. Řidiči by proto měli dbát na vhodné osvětlení. Krátký zpravodajský přehled je u konce a vy posloucháte Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zastavíme se ještě u svátku Kryštofů, kterým 18. září vyšla oslava na pátek, což je jistě příjemné. Kryštof je prastaré křesťanské jméno, které v sobě ukrývá nadčasové hodnoty i dnes. Na eleganci příjemné znění nic neubrala ani celá staletí. Původní řecký význam by se dal přeložit jako ten, kdo nosí v srdci Krista. Podle toho, co mi napovídá statistika, svůj svátek oslaví skoro 12 000 českých mužů. A já už vám, pánové, posílám hudební gratulaci, písničku skupiny Činasky.

0: Další hudební vzpomínka bude poměrně komplikovaným návratem do roku 78, ale pokusím se vysvětlit a přitom nebýt zbytečně důsledný ve faktech ani nepodstatných detailech. Na začátku byl jistý anglický saxofonista, který písničku napsal. Pak ji o pár let později, poprvé pod názvem Darling, nahrála country kapela Poacher, ale teprve nová verze Frankieho Millera se dostala na ta správná hitparádová místa. A pak už zase zavětřili jiní, jako Tom Jones nebo skupina Smokey, kteří původní materiál s odstupem nahráli znovu a po svém. Ona ta písnička zní jako modernější dechovka, ale nenechejte se mýlit. Frankie Miller byl ve své době i uznávaným rockerem, který spolupracoval třeba s Philem Lynottem ze skupiny Thin Lizzy nebo kapelou Three Dog Night. Písnička Darlin začíná slovy Miláčku, zavolal bych ti, ale nemám ani vindru. V té době u nás fungoval telefonní automat na 50 haléř, že? No vidíte, slíbil jsem, že budu stručný a už mi zase naskakují další vzpomínky.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Za minutu 8:45. Čerstvé informace beru dál od meteorologů, nahlédneme do předpovědi, upřesníme si další vývoj oblačnosti a teplot.
1: Počasí.
0: V těchto chvílích se hodnoty na teploměrech ve Zlínském kraji pohybují mezi 7 a 13 stupni. Bude oblačno až polojasno, ještě teď ve zbytku rána se hlavně v nížinách a údolích mohou vyskytnout mlhy nebo případně nízká oblačnost, to obojí se během dopoledne postupně rozpustí. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, slabý proměnlivý během dne, mírný jihozápadní a jižní vítr povane rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme ještě teď většinou mírně nepříznivé, během dalších hodin se dostanou na dobré a dál i velmi dobré. Biozátěž zůstává mírná, označená jedničkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Umělá inteligence může během několika sekund poradit, to víme. Ale také může přesvědčit o něčem, co není pravda. Jak AI využít jako užitečného pomocníka a jak poznat její chyby, to se dozvíte v dnešní dopolední poradně Českého rozhlasu Zlín. Na dotazy moderátorky Kristýny Fuchsové bude odpovídat profesorka Zuzana Komínková-Oplatková z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. A ptát se můžete i vy dnes po 11. hodině. K poslechu zve a za celý vysílací tým přeje vydařený pátek Petr Uhřík, pohodový víkend, hezké stále ještě letní dny. 9 hodin bude za 7,5 minuty.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Tonetova vila v Koryčanech na Kroměřížsku se dočká rekonstrukce. Město získalo stavební povolení. Zahrada panského domu v Uherském Brodě je opravena za 27 milionů korun. Na Hané končí sklizeň chmele. Výnosy jsou letos podprůměrné. Dnes očekáváme v regionu oblačno až polojasno a na teploměru až 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Nradilek. Koryčany na Kroměřížsku získali stavební povolení na rekonstrukci Tonetovy vily. Město zahájilo výběrové řízení na projektanta stavby. To potrvá zhruba 3 týdny, říká nezávislá starostka Koryčan Hana Jamborová.
2: Budeme zpracovávat projekt na provedení stavby, s tím souvisí hledat dodavatele a stěžení bude sehnat na to finance, které v současné chvíli nemáme.
0: Podle starostky by se do vily po rekonstrukci měl přestěhovat městský úřad, informační centrum a knihovna. V Uherském Brodě dnes v 16 hodin slavnostně otevřou zrekonstruovanou zahradu panského domu. Vzniklo tam zastřešené pódium, parčík se stromy nebo nové dvouramené schodiště k dominikánskému klášteru. Prostranství má sloužit k odpočinku, pro pořádání kulturních akcí nebo promítání letního kina a sportovních přenosů. Pokračuje mluvčí radnice v Uherském Brodě Ellen Sladká.
3: Na slavnostním zahájení se představí místní folklorní soubory, po jejich vystoupení bude následovat koncert skupiny Mudrlanti. Mezi návštěvníky zavítá také historická postava hraběte Kaunice, kterému panský dům a zahrada původně patřily.
0: Rekonstrukce stála 27 milionů korun, 2/3 nákladů pokryla dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. Na Chmelnicích na Hané končí tento týden sklizeň. Zemědělci s úrodou však spokojení nejsou. Výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Důvodem je parné počasí a dlouhotrvající sucho, říká Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách, kde chmel pěstují na bezmála 200 hektarech.
4: Tak loňský rok byl top rokem na výnosy, tak letošní rok je pravý opak. U nás kolem 20 až 25% bude nižší, než je normální rok. Ztráty sčítáme a jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik. Uvidíme, jestli se nějak zotaví ceny, nebo jestli nám stát přispěje, ale jinak je to pro zemědělce letošní rok velmi, velmi špatný.
0: Dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny v zemi prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení pojišťovny VZP. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Důvodem jsou závěry auditu, který například odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové příspěvky z nadačního fondu PVZP pro netransparentní spolek Bývalý předseda představenstva PVZP Robert Kareš jakákoliv pochybení odmítá. Z funkce byl odvolán letos v květnu.
1: Počasí.
0: Dnes v našem kraji očekáváme oblačno až polojasno, později ubývání a nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na D1 mezi Přerovem a Brnem místy nutno počítat s mlhou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Přeju den bez katastrofy pro všechny, zvlášť pro Krištofy. Vinšují takhle z rána vše dobré, ať si užije každá Ariana. A já nesu zas moc rád malý dárek, unikát. Dotváří všem úsměv vhání, byť sám není nadívání. Vždyť lepší než tučný šek je písnička do oušek. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 18. září roku 2026. V Brně máme takovou oblačnost, je jako mírně pod mrakem, ale možná, že taky trošku vysvítne sluníčko, protože když jsem ráno vyhlédl z balkónu, to je něco před tou tři čtvrtě na sedm, tak ona byla mlha. A ono se zpravidla říká, když ta mlha ustoupí, tak potom sluníčko se nám objeví. Dneska, když jsem se díval do kalendáře, tak svátek mají chlapíci, hoši, kluci honosící se jménem Krištof a děvčata, slečny, dámy honosící se křestním jménem Ariana. Takže všem dnešním oslavencům, Krištofovi a Arianám, vinšujeme všecko nejlepší. A už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Prosím, zahrajte pro moji milou manželku Mirku Sedláčkovou ze Štěchova jako poděkování za 51 roků společného života. Všechno nejlepší do dalších let, hodně, hodně zdraví, štěstí a radosti přeje manžel Josef, děti Zdeňka, Mirka, Josef s partnery a vnoučata Jiřík s Aničkou, Klárka, Honzík, Danielka, Kubík, Magdalenka a Nikolásek. Prosím písničku Morava, krásná zem od Jindřicha Hovorky mladšího a skupiny Broln. Děkuji pěkně, Josef Sedláček. Milý Josefe, to víte, že rád splním vaše přáníčko, ale nebudu hrát Moravu, krásnou zem. Je mi to líto, ale před vámi dorazilo přáníčko, které teď vám přečtu a tam si přejí jinou písničku, takže bohužel byli první, musím vyhovět jim. To přáníčko zní takto. Chtěla bych nechat zahrát svému manželovi Mirkovi jen tak pro jeho radost a potěšení a poděkovat mu za to, co pro nás dělá, zvláště za pěstování zeleniny a krásných rajčat. Mirku, přeji ti, ať se ti to vše stále daří a přeji taky úspěchy v rybaření. Pane Junáku, prosím, zahrajte mu píseň od Petra Jandy Jako za mlada. Mnohokrát vám děkujeme za celou rodinu. Manželka Aneška. Milá paní Aneško, rád splní vaše přáníčko a jak už jsem říkal, protože vy jste předběhla pana Josefa v přání, takže vyhovím vaší písničky. Tu vám zahrají teď, takže doufám, že potěší i pana Josefa Sedláčka a jeho manželku paní Mirku Sedláčkovou. Takže Olympik jako za mlada.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Tož, moji milí posluchači, to byla skupina Olympic a Jako za mlada. Včera se mi dostala do ruky zpráva, tisková zpráva, možná jste si přečetli mnozí z vás, ale já bych se s vámi o ní rád podělil. Brněnská herecká legenda paní Zdena Herfortová letos dostane cenu Thálie za celoživotní herecké mistrovství v oboru činohra. Myslím, že kdo ji někdy viděl na jevišti, ten ví, že je to ocenění opravdu zasloužené. Se Zdenou Herfortovou je spojená velká část brněnského divadelního života, od Mahenovy činohry až po Městské divadlo Brno, kde působí už od roku 1992. Takže dnes hlavně jedno velké Zdeni. Gratulujeme. A promiňte, že jsem tak familiérní, že ji označuji, tedy oslovuji Zdení, Zdeničko, protože my se spolu známe od roku 1969, kdy jsem poprvé přišel do Brna a vlastně já jsem ji v ten večer, to jsem se šel pojat do divadla na jedno představení, kde paní Zdena Herfortová hrála. Potom přišla škola Janáčkova akademie muzických umění a naším hlavním pedagogem na hereckou výchovu byl docent Rudolf Krátký, který před asi 6 nebo 7 lety byl také hlavním pedagogem na hlavní herecký obor i pro Zdenu Herfortovou. A tak, když byly takové ty prověrky, jak se tomu říká na škole, že pan profesor se pochlubil tí, co se svými studenty spáchal, tak vždycky pozval i paní Zdenu. A Zdena přišla a my jsme na ní zbožně koukali. Srdce nám bušilo. No a potom jsem odešel do Zlína a v roce 1975 jsem přijal angažmá v Mahenově divadle a od té doby jsme se Zdeničkou kolegové až doposud. Paní Zdena je opravdu úžasná herečka výjimečného talentu, ale hlavně co? Ona je taky bezvadné děvče. Ona je holka, jak se říká, do slunce i nepohody. Do deště, do větru, do horka. Prostě neskazí žádnou legraci. A na jevišti, jak se říká, je jí plno. A když jsme přišli spolu, jsme přišli v roce 1992 do Městského divadla Brno, protože spolu, tedy já jsem byl v Mahenově činohře od roku 1975 do roku 1992. A pak jsme spolu přešli do Městského divadla Brno. Tak to byla Zdena Herfortová, která vlastně získala pro Městské divadlo Brno první Thálii v oboru činohra a to bylo za roli Alžběty Anglické ve stejnojmenném dramatu Alžběta Anglická. Od té doby naše divadlo jich získalo hodně těch Thálií, ale většinou a převážně v oboru muzikál. Zdeničko, jsem nadšen, že ty jsi zasloužila, ale že si komise, tedy herecké asociace prezidium, vzpomnělo na tebe a udělilo ti tuhle tu Thálii. Tedy letos ji teprve dostaneš, teprve ji budeš přebírat. A ono, to Brno, jak se říká, je tak trošku v závětří té Prahy, že mezi námi je ta Vysočina a opravdu, a taky se říká to, že v té Praze, tam se takzvaně vaří ten guláš a na tu Moravu už toho kolikrát až tak moc nezbude a vlastně z té Prahy se k nám na tu Moravu moc nedohlédne. Takže obrovská gratulace, ale já vím, my to oslavíme, protože se pro tebe připravuje, bych řekl, takový pořad, tedy pardon, představení, které budeme hrát, teď si nemůžu vzpomenout, ale bude to někdy v říjnu, takže vás srdečně zvu. Takže Zdeničko, hip, hip, hurá, živio, živio a zlom vás. A teď už vám pouštím koho? No, Lucii Bílou.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Tím zpíval Petr Muk. No a já mám pro vás druhé přáníčko, tentokrát je z mailové adresy a zní takto. 19. září oslaví zlatou svatbu manžele Jan a Jana Vrbovi z Ostopovic. K tomuto významnému výročí přeje 5 sourozenců s rodinami, hlavně pevné zdraví, radost z dětí, vnoučat a ještě hodně šťastných společných let. Je-li to možné, zahrajte prosím našim oslavencům písničku Sen kaubojů od pana Karla Černocha. Děkujeme. To víte, že to je možné, když mi to takhle hezky napíšete. Takže sourozenci, a teď jsem hledal jméno, nenašel jsem ho, 5 sourozenců vybralo písničku pro manžele Vrbovi z Ostopovic a je to Sen kovbojů, tady je.
1: Český rozhlas Zlín.
2: Každý kluk

sobojů. Když

Tak to bylo krásné duo Simon and Garfunkel a jejich Celia. A já tady mám pro vás, no, pro tento týden, poslední páteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s románem Dny opuštění autorky Eleny Ferrante. Tak, páteční indicie tedy zní: mnoho lidí říká, že bych si tu Nobelovu cenu zasloužil. Nikdy se tak nestalo. O kom se to celý týden bavíme? Opakuji páteční indicii. Mnoho lidí říká, že bych si tu Nobelovu cenu zasloužil. Nikdy se tak nestalo. O kom se to celý týden bavíme? Tak to byla

Tak prosím vás, do zeleného údolí, ne jak zpíval Jiří Korn, je plný včel. No tak to bychom si tam mohli. Byli bychom popíchaní. Ho, ho, ho. No, dívám se na hodiny, konec randíček, co nevidět bude 9:45 a já mám pro vás ještě jedno přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Milá mami Jarmilo a tati Antoníne, dnes je to neuvěřitelných 50 let, co jste si řekli své ano. Za tu dobu jste vychovali 3 děti a hlavně jste nás naučili, že se máme umět postavit na vlastní nohy a postarat se sami o sebe. A jak vidíte, povedlo se. Dnes máte 5 vnoučat a 6. je na cestě, takže vaše práce rozhodně ještě nekončí. Děkujeme vám za celý život plný práce, péče, lásky a trpělivosti. Přejeme vám hlavně zdraví, spoustu společných let, radosti a důvodů k smíchu. K vašim zlatým 50. vám s láskou přejí do malé Číny Macek, Pidla a Toník. Tož, moji milí Macku, Pidlo a Toníku, rád splní vaše přáníčko a řadím se do zástupu gratulantů a taky vašim rodičům vinšuji ještě dlouhá společně prožitá léta. Písničku jste sice nevybrali, ale já vám posílám Valdemara Matušku.

Tož, moji milí posluchači, dnešní páteční srdcovky s datem 18. září pomaly lilinku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji páteční indicí do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Mnoho lidí říká, že bych si tu Nobelovou cenu zasloužil. Nikdy se tak nestalo. O kom se to celý týden bavíme? Tak to byla pro tento týden poslední indicie. Já si myslím, že už je vám to všem jasné. A pokud je to, vám to není jasné, no tak se budete muset snažit, protože jinou indicii už vám nepřidám. A zítra v 11 to budeme odtajňovat. Tak a ještě připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání, ale jak říkám, to mě musíte dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to namluvíte na telefonní záznamník, pokud se vám nechce psát. Ten telefonní záznamník má číslo 737 250 358 a je vám k dispozici non-stop. A nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, prosím, pište mi a volejte mi v dostatečném předstihu. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v sobotu po 11. hodině se na vás opět budu těšit. Naschledanou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Na dvou hlavních příjezdových cestách do Zlína staví místní dopravní podnik nové vedení pro trolejbusy. Valašské Meziříčí dnes pořádá festival světového umění Světlo Valmes. Celorepubliková akce Reuse dny chce upozornit na plýtvání a nadbytečnou výrobu. Dnes bude v regionu oblačno až polojasno a na teploměru až 21 stupňů. Matěj Neradělek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dopravní podnik Zlín Otrokovice rozšiřuje za 230 milionů korun vedení pro trolejbusy. Dělníci teď současně pracují na dvou hlavních příjezdových cestách do krajského města. V Březnické ulici budou troleje po zimní stadion. V místní části Příluky zase povedou přes silnici 1/49 za kruhový objezd Cecilka. Prodloužení trolejové tratě podnik plánuje také v Otrokovicích. Dopravce nově chce navíc zavést trolejbusovou dopravu v centru města v ulicích Zarámí a Vodní. Ve Valašském Meziříčí se dnes koná festival světelného umění Světlo Valmes. Umělci z různých zemí připravili 32 zastavení. Instalace jsou v ulicích, v galeriích, v historických budovách i podél řeky Bečvy. Na nádvoří zámku Žerotínů bude velkoformátová projekce, říká mluvčí radnice Jakub Mikuš.
2: Projekce se budou od 8 hodiny večerní opakovat každou půl hodinu až do půlnoci. Instalace a objekty v ulicích pak připravili umělci z různých zemí. Připravený ale také bohatý hudební program na náměstí s hlavními hvězdami v podobě Pam Ribbit a Rytmuse. A na parkovišti v Poláškově ulici proběhne trh s autorskou módou, designovými šperky či keramikou.
1: Po celém Česku dnes začínají reuse dny. Podobné akce chtějí upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky. Ta využívá odpad jako zdroj, materiál i surovinu pro další použití. A v Česku se to docela daří, říká na základě dat z Eurostatu ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Michaela Kloudová.
3: V současnosti Česko má cirkulární využití materiálu kolem nějakých 15%, což znamená, že tyto materiály, které v ekonomice používáme, pochází z recyklace místo z nově vytěžených surovin. Jsme v Čechách nad průměrem Evropské unie, ten průměr je kolem 12%.
1: Za posledních 10 let se Česko v tomto směru zlepšilo o skoro 8 procentních bodů. Společně s Německem jsme tak v Evropské unii na 8. příčce. Nejlepší Nizozemsko, Belgie nebo Itálie mají nad 20%. Archiv Českého rozhlasu našel originální záznam rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. Ztracená nahrávka vznikla před 58 lety, kdy dramatik zpovídal exilového novináře ve Spojených státech amerických.
4: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
5: Ptá se Václav Havel novináře Ferdinanda Peroutky.
6: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
5: Rozhovor po srpnových událostech roku 1968 zmizel. Archivářům Českého rozhlasu se podařilo dohledat originální záznam až letos v únoru. Celý více jak 70 minut dlouhý rozhovor Havla s Peroutkou si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až polojasno, později večer a v noci ubývání oblačnosti až na skoro jasno. A nejvyšší teploty, ty se dnes dostanou na 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Uherském Hradišti na Velehradské třídě se střetlo nákladní s osobním autem. Zprávy končí a teď už dobré dopoledne přeje Český rozhlas Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Máme pátek 18. září a po 10. hodině začíná dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín a Kristýnou Fuchsovou. Věříme, že vám do posledního všedního dne poslech našeho vysílání přinese pohodu před víkendem. Meteorologové hlásí příjemnou předpověď a tak vás možná bude zajímat pozvánka na zítřejší akci v Tonetově vile v Koryčanech na Kroměřížsku. Na řadu přijde po 10:30. Nejdřív nás ale čeká představení dalšího receptu výročního pochoutkového roku. Tentokrát se bude hodit spíš ke kávě než k obědu. Péct se totiž budou dvoubarevné tvarohové řezy. Hudbou a zpěvem nás k nim dovedou Ondřej Čejka nebo Karel Gott. Příjemný poslech.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Romantická nota nás donesla ke sladké chuti. Představíme vám totiž další soutěžní recept pochoutkového roku, který letos slaví 10. výročí. Spolu s vámi, posluchači, hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. A my si všechny ty výherní připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají sami autoři. Všech 36 jich vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli to budou dvoubarevné tvarohové řezy. Podle poroty třetí nejlepší recept roku 2025. Připraví je kuchař Ivan Vodochodský. Všechno pro vás zaznamenal Patrik Rozehnal a připomněl, že jde původně o recept posluchačky Marie Kračmarové z obce Klenice ve východních Čechách.
1: No tak paní Marie, tak vás pozdravuju, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit. A čím mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy.
2: Já myslím, že po tomhle kurzu vaření si Ivan klidně otevře i cukrárnu.
1: Vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo? Kde jaký hejhula, tak co bych nemohl já, že jo?
2: Začali jsme s prací. Samozřejmě s těstem. To máslo jsme přidávali až nakonec. A dávali jsme pozor, aby jsme ho takzvaně nespařili.
1: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože pec nebudu.
3: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vodochodskému v našem pořadu.
2: Půlku těsta jsme pak obarvili černým kakaem.
1: Černě jak bota to kakao.
3: Jako uhlí z Ostravy.
1: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný stardust.
2: Taky už na to máte chuť, ale asi bude muset počkat, až to vychladne.
1: No právě, až to vychladne.
2: Ivan to zvládnul, dokonce tak, že mu bylo do zpěvu.
4: Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru.
0: Celý postup přípravy dvoubarevných tvarohových řezů vám prozradíme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Marie Kráčmarové z Klenice bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Už od roku 1944 se studenti střední umělecko-průmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí učí sklářskému řemeslu. Jak se škola proměňovala spolu s dobou a vývojem sklářství? Jaké obory dnes nabízí a jak propojuje výuku s praxí? Dozvíte se už v pondělí před 15:30 odpoledne v reportáži z cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny. Poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Lucie Vondráčková zpívala o strachu a o něčem, co rozhodně nevzbuzuje pocit bezpečí, se můžete dozvědět teď s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tsunami mohou putovat oceánem rychlostí až kolem 700 km v hodině? Tsunami z japonštiny vlna v přístavu je soubor vln na hladině oceánu, které vznikají při náhlém pohybu mořského dna. Nejčastější příčinou jsou silná podmořská zemětřesení. Z fyzikálního hlediska má tsunami velmi dlouhou vlnovou délku, často v řádu stovek kilometrů. Rychlost takové vlny závisí na hloubce oceánu. Na hlubokém oceánu se tsunami šíří velkou rychlostí, ale její výška je obvykle velmi malá, často jen v řádu centimetrů, proto ji tam není snadné zaznamenat. Jakmile se však vlna přiblíží k pobřeží do menší hloubky, její rychlost klesá a energie se začne soustřeďovat do výrazně rostoucí výšky vlny. U pobřeží tak může výška tsunami výrazně narůst, někdy až do desítek metrů. Kvůli své dlouhé vlnové délce se tsunami může šířit napříč oceány na vzdálenosti tisíců kilometrů s relativně malými ztrátami energie. I proto mohou vlny vzniklé v jedné oblasti zasáhnout vzdálená pobřeží. Samotný vznik tsunami nelze vždy předem spolehlivě předpovědět. Varovné systémy dokážou reagovat až na zaznamenanou událost, nikoli jí zabránit.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Rodina Tonetů, známá pro svou továrnu na nábytek z ohýbaného dřeva, si udržovala svůj vysoký společenský status i vlastněním automobilů. A právě o nich otevřou v Koryčanech na Kroměřížsku novou výstavu. Podrobnosti uslyšíte po písni kapely Turbo.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a po půl jedenácté pro vás máme jeden kulturní tip. Koryčany na Kroměřížsku letos připomínají hned několik významných tonetovských výročí. V tamní vile významné tovární rodiny od zítřka například představí její automobily z první poloviny 20. století. Více nám ale teď prozradí kurátorka Tonetovy vily v Koryčanech Petra Svobodová, kterou zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
0: Paní Svobodová, výstava se jmenuje Auta rodiny Tonet. Co se o jejich vztahu k automobilům můžeme dozvědět?
1: Tak výzkum provedla kolegyně a kurátorka Technického muzea v Brně, Filova Zouhrová-Diková, a zjistila, že Tonetové dávali přednost vozům praktickým, užitečným a přiměřeně drahým. Ale zjistili jsme, že Alfred Tonet, investor právě koryčanské Tonetovy vily, již v roce 1909 vlastnil automobil značky Laurin a Clement. A řekněme z té rodiny širší nám vystupuje postava jeho bratrance Viktora Toneta, který nejenom, že vlastnil další automobily, ale byl přímo i závodník a zúčastnil se několika ročníků rakouských alpských jízd, což byl velmi významný závod.
0: Uvidí návštěvníci přímo jejich auta?
1: Tak to bohužel ne. Zachovalo se jedno auto, o kterém víme, že je prokazatelně vlastnila rodina Tonet. Má teď soukromého vlastníka, ten bohužel zrovna zítra nemůže, ale jinak uvidí řadu jiných pěkných automobilů s rokem výroby před 1945.
0: Výstavu zahájíte zítra vernisáží, ta ale nebude jen o automobilech. Na co všechno se návštěvníci mohou během odpoledne a večera těšit? Já od vás také vím, že čekáte speciální návštěvu.
1: Tak jednak se mohou návštěvníci těšit na módní přehlídku z vůní benzínu, protože krásná auta a elegantní šaty, to prostě v historii patřilo k sobě. A potom máme i swingový koncert v podání skupiny Django Jet a ta návštěva, tak budeme mít dokonce i zástupce rodiny Tonet, pana Flávia Toneta, který je vlastníkem velkouherského zámku, to je na Slovensku, takže se moc těšíme.
0: V kolik hodin zítra vernisáž začíná?
1: Začíná vernisáž ve 14 hodin, od

0: odpoledne, ale už o 1:30 proběhne právě spanělá jízda veteránů, automobilů a motocyklů z Koryčanského náměstí po Masarykově ulici až k vile, kde zaparkují.
1: A povězte ještě, kde a dokdy bude výstava k vidění?
0: Výstava i s tou akcí, ta je plánovaná jenom na ten zítřek, na tu sobotu, ale samotná výstava potom bude k vidění na přelomu roku, to znamená prosinec, leden v Městské knihovně v Koryčanech.
1: A poslední otázka k zítřku, protože jste zmiňovala, že je na programu módní přehlídka, swingová hudba, možná i prohlídka samotné Tonetovy vily. Kde lidé najdou kompletní zítřejší program?
0: Kompletní program je k nalezení na webových stránkách města Koryčan, na Facebooku a na takových těch běžných kanálech. Já myslím, že když si teď zadají auta rodiny Tonet, že to na ně určitě z internetu vyběhne.
1: Tolik kurátorka Tonetovy vily v Koryčanech na Kroměřížsku Petra Svobodová o výstavě auta rodiny Tonet. Díky za pozvání a ať se vše podaří, naslyšenou.
0: Moc děkuji. Naslyšenou.
1: Další tipy, co podniknout o víkendu pro vás, pravidelně zveřejňujeme na našem webu zlín.rozhlas.cz. Tak mrkněte.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Helena Vondráčková a Český rozhlas Zlín. Tekuté zlato, i tak se někdy říká olivovému oleji. Poslechněte si o něm víc.
1: Babské rady.
2: Extrapanenský olivový olej je poklad Středomoří. Podporuje vstřebávání živin a má protizánětlivé účinky. Prokázána je také podpora tvorby buněčných membrán a mozkové tkáně. Konzumace 2 až 3 polévkových lžic olivového oleje denně vás činí odolnějšími i zdravějšími a dokonce štíhlejšími, protože díky tomuto oleji budete mít tendenci méně jíst a potlačíte také silné chutě na sladké. Olivový olej působí jako prevence proti úbytku vápníku a dokáže pozitivně ovlivnit hladinu cholesterolu. Vnitřní i vnější užívání tohoto olivového zázraku ovlivňuje kvalitu i vzhled vlasů a pokožky. Hydratuje, vyživuje a zároveň dokáže zbavit kůži i vlasy nečistot. Ve veganské kuchyni se říká olivovému oleji tekuté zlato. Extrapanenský olivový olej je po otevření nutno spotřebovat ideálně do 4 měsíců.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: stále je s vámi Český rozhlas Zlín a jeho dobré dopoledne. Pokračovat bude dál písněmi, které nestárnou, zprávami v celou s Matějem Neradilkem a pak poradnou. Dnes o pomoci i nástrahách umělé inteligence. Hostem bude Zuzana Oplatková-Komínková z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zůstaňte s námi.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Centrum Valašského Meziříčí se od dnešního odpoledne uzavře kvůli festivalu Světlo Valmez i nedělnímu běžeckému závodu. Zastupitelé města Zlína schválili prodej pozemků pro novou městskou čtvrť Březnická za více než 365 milionů korun. Nová výstava v Brně představuje stavitelský odkaz rodiny Havlových. Dnes bude v regionu oblačno až polojasno a na teploměru až 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Řidiči se od dnešního odpoledne nedostanou do centra Valašského Meziříčí. Město tam totiž od 13 hodin uzavře náměstí i několik přilehlých ulic kvůli festivalu Světlo Valmez. V neděli bude v centru města navíc i běžecký závod, takže část omezení potrvá až do konce víkendu. Kterých ulic se to týká, vyjmenovává mluvčí města Jakub Mikuš.
2: Omezení začne platit v pátek v 1 hodinu odpoledne. Kromě náměstí se dotkne také ulic Poláškova, Pospíšilova, Mostní, Komenského, Soudní, Vodní a nábřeží ke kinu a také parkoviště u obchodního centra Cimala. Platit zde bude zákaz zastavení a parkování. Náměstí a ulice Poláškova s ulicí Komenského zůstanou uzavřeny až do neděle včetně.
0: Zlínští zastupitelé schválili prodej pozemků podél Březnické ulice soukromému investorovi za více než 365 milionů korun. Dalších 87 milionů má firma investovat do infrastruktury a veřejných prostranství. Kromě bytových domů budou součástí nové čtvrti také kanceláře nebo třeba obchody. Podle investora by měla být nová čtvrť hotová do 5 let. Jak se počítá s parkováním, popisuje primátor Zlína Jiří Korec z Hnutí ANO, který kandiduje v podzimních komunálních volbách.
3: Investor má postavit 8 domů, pod kterými vznikne zhruba 600 parkovacích míst a navíc v té lokalitě vznikne parkovací dům se sportovní halou, který má být pro veřejnost a bude tam 450 zhruba parkovacích míst.
0: Parkovací dům se sportovní halou chce město zaplatit z peněz získaných prodejem pozemků. Jeden pozemek si nechává pro bytovou výstavbu. V areálu brněnské vily Šťastny dnes začíná výstava Havlova architektura. Národní památkový ústav připravil k 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Expozice mapuje stavitelské kořeny rodiny i jeho snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti, říká kurátorka Vlasta Loutocká.
4: Havlova motivace byl, řekněme, možná návrat do doby Rudolfa II., kdy hrad žil, byl střediskem umění, střediskem vědy, střídali se tam umělci, učenci té doby, byli tam i žebráci, o kterých se ale Václav Havel zmiňuje, že ty tam rozhodně zavést nechce.
0: Lidé si výstavu v areálu Vily Šťastny prohlédnou vždy od pátku do pondělí až do konce roku. Česko pravděpodobně opustí mezinárodní iniciativu partnerství pro otevřené vládnutí. Český rozhlas má k dispozici usnesení ministerstva spravedlnosti, podle kterého by Česko nebylo členem už od příštího roku. Krok kritizují odborníci, například Transparency International, s tím, že jde o další oslabení hlasu občanské společnosti.
5: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to zdůvodňuje napjatým rozpočtem a úsporou.
6: Tímto rozhodnutím ušetříme přes 500 000 korun ročně.
5: Podle Krištofa Doležela z Transparency International tím vláda ukazuje, že nemá o názor občanské společnosti zájem.
7: Je to další krok od transparentnosti, další krok od aktivního se zapojování do mezinárodních struktur, což není něco, co by bylo jako dobré, sebevědomé, pozitivní.
5: Do iniciativy je v tuto chvíli zapojeno přes 70 států. Česko může kvůli vystoupení čelit reputačním rizikům. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až polojasno, později večer a v noci potom ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty se dnes mají pohybovat mezi 18 a 21 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Umělá inteligence může během pár vteřin poradit, ale také může přesvědčit o něčem, co není pravda. Jak AI využít jako užitečného pomocníka a jak poznat její chyby? Na to se budu ptát hosta v dnešní poradny. Jejím profesorka Zuzana Komínková-Oplatková z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vítám vás ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za milé pozvání.
8: Pokud vás téma zajímá a chcete se na něco zeptat, napište nám na e-mail studio.zlín@rozhlas.cz nebo si zapište telefonní číslo 221 555 210. Zavolat můžete už po písničce Věry Martinové. Příjemný a obohacující poslech i v této hodině přeje Kristýna Fuchsová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín a jeho páteční poradnu. Dnes je mým hostem profesorka Zuzana Komínková-Oplatková z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Povídat si budeme o tom, v čem nám může umělá inteligence pomoct v běžném životě. Pokud máte dotaz, napište nám ho na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555. 210. Když se řekne umělá inteligence, co si pod tím má představit člověk, který s ní zatím žádnou zkušenost nemá?
1: Můžete si představit třeba velmi schopného sečtělého asistenta, který se učil z obrovského množství dat, textů, obrázků. Může to být takový knihovnul, který opravdu přečetl všechno možné, co lidé kdy sepsali a vytvořili. Ale na druhou stranu neví všechno. Takže dokáže vysvětlit, dokáže tvořit, dokáže odpovídat na vaše dotazy. Je rychlý, není unavený, nemá blbou náladu, takže když se budete ptát do nekonečna, tak na vás bude stále mít tu trpělivost a bude vám odpovídat. Ale musíte si dávat pozor, protože občas vám bude klidně kecat, vymýšlet si a bude to pořád vypadat, jako že odpovídá úplně normálně.
0: K tomu se určitě dostaneme. Ještě předtím se pojďme bavit ale o těch službách, které nám mohou pomoct. Kdybychom si tedy měli AI představit jako pomocníka v domácnosti, jaké úkoly bychom jí mohli zadat?
1: Určitě si dovedu představit jako mnoho úkolů. Jo, jedním z takových jako typických, ke kterému se dnes lidé uchylují, je, že vyfotí například obsah spíže, lednice a chtějí recept z toho, co tam jako najdou, co tam na té fotce je vyfocené. A AI vám něco vymyslí, nějakou super večeři, ovšem za předpokladu, že teda v ledničce nemáte jenom světlo a námrazu. A nebo vám může AI pomoct napsat reklamaci, dopis na úřad, sestavit nákupní seznam dle nějakého jídelníčku, případně vám může naplánovat, i kdy máte uklízet nebo umývat okna. Ovšem, samozřejmě tady ty harmonogramy toho uklízení jsou krásná věc, určitě systematická, ale stejně to musíte udělat vlastníma rukama, protože předpokládám, že robota, který to za vás udělá, doma ještě nemáte, ale věřím, že jednou v budoucnu takový roboti určitě budou. No a pokud byste se ptala, co jsem já, nebo kdy jsem já teď naposledy využila AI, není to tak dávno, kdy jsem na zahradě objevila jakési hejno potvor, které mi ožírali listy křenu a kedluben, tak jsem vyfotila, nechala si AI poradit, co by to mohlo být za škůdce a jak ho mám správně z té zahrady vyhnat a samozřejmě jsem ale ověřovala, že tomu tak je, abych nevyháněla někoho jiného.
0: Představme si tedy, že člověk něco neumí nebo něčemu nerozumí. Jakým způsobem může AI v takové situaci komunikovat?
1: Dívejte, AI má svatou trpělivost, to znamená, můžete se zeptat 10krát dokola, ona se nijak neurazí, že se znovu ptáte na to samé a po 150. a bude vám odpovídat, takže můžete se jí zeptat, vysvětli mi to jednodušeji, řekni mi krok za krokem, ukaž mi třeba schéma, jak to mám udělat, nebo mi vysvětli tady tuhle tu část daleko podrobněji, nebo mi to vysvětli, jak pro 10leté dítě a ona vám to prostě vysvětlí. Nebo také můžete jí říct, OK, pochopil jsem to správně, když je to tak a tak, ona vám řekne ano, nebo vás opraví a skoriguje v těch místech, kde ten problém nastal. Takže i kdybyste chtěli vysvětlit třeba kvantovou fyziku, tak řekněte, chci to vysvětlit pro 6leté dítě, a nebo naopak, pokud budete už v nějaké vyšší pozici s vyšším vzděláním, tak chci to vysvětlit třeba pro univerzitního profesora a ta AI použije odborné termíny.
0: Můžete například chtít, aby vymyslela program pro vnoučata.
1: Nějakou
0: hru. Sama jste před chvílí zmiňovala, že jste AI vyfotila fotku hmyzu na vaší zahradě, takže může AI pracovat s tím, co jí člověk sám poskytne. Jaké jsou ještě další možnosti takové spolupráce?
1: Jako AI vám bude fungovat vždycky jako parťák, to znamená, ať jí předložíte text, nebo třeba složitou smlouvu, nebo složité obchodní podmínky u nějaké služby, aby vám z toho vytáhla to podstatné, na co si máte dát pozor. Můžete se vlastně dotazovat na specifické věci, když to nejste schopni ty drobné ta drobná písmenka přečíst, tak jestli tam jsou termíny, jestli tam je něco, na co si máte dát pozor. Ona vám pomůže, poradí, vytáhne to důležité. Stejně tak vám samozřejmě, jak už jsme zmiňovali, z fotky vytáhne, že je to nějaký hmyz, nebo dokonce, když budete třeba v Japonsku a vy fotíte si jídelní lístek, tak vám ho přeloží a aspoň budete vědět, že si neobjednáváte zajíce v pytli.
0: A v čem se používání AI liší od toho, když si stejnou věc jednoduše vyhledáme na internetu?
1: Klasický vyhledávač vám nabídne seznam odkazů podle klíčových slov, ale pak je na vás, abyste si to proklikali, pročetli, nastudovali. Umělá inteligence vám se pokusí ty informace rovnou shrnout, propojit je, přizpůsobit tomu vašemu dotazu a můžeme říct, že je to do jisté míry pohodlnější, samozřejmě taky riskantnější, protože se tam mohou objevit opravdu věci, které nejsou úplně pravda a je potřeba si ty informace ověřovat. Dnes, pokud používáte běžný vyhledávač, tak se tam obě dvě ty varianty objevují současně, to znamená, je tam i seznam těch odkazů, ale na prvním místě se objevuje takové shrnutí pomocí AI. Všude je napsané, že to je shrnutí pomocí AI, že ty informace musíte ověřit.
0: Umělá inteligence jako pomocník běžného života. I tomu se budeme dál věnovat v dalších minutách v poradně s profesorkou Zuzanou Komínkovou Oplatkovou ze Zlínské univerzity. Pokud ale máte vlastní dotazy, ptejte se na e-mailové adrese studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Hostem Českého rozhlasu Zlín je profesorka Zuzana Komínková-Oplatková z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Dnešní poradna je věnovaná umělé inteligenci. S vlastními dotazy k tématu se na nás obracejte na e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou ho zopakuji, 221 555 210. Pojďme si teď představit konkrétní situace. V minulém vstupu už jsme některé zmínili, ale s čím může AI pomoci například při plánování výletu nebo dovolené?
1: Dovedu si představit, že vám navrhne trasu nebo program podle zájmu či počasí, nebo aktivity pro děti, nebo plán pro případ toho, že bude pršet. Stačí, když ji napíšete, naplánuj mi třeba 3 dny v Římě, ale nechceme moc chodit, chceme se vyhnout davům a nějaký seznam, nějaký itinerář, kam zajít, kdy tam zajít, určitě dostanete. Ale určitě bych zase skončila u toho, že třeba ty informace ověřit, ať už to jsou ceny, otvírací doby. Může se stát, že AI prostě řekne, že máte jít do muzea XY a ono bude zavřené. Takže má smysl ty informace ověřovat a také si myslím, že pro takové hlavní turistické atrakce vám ten systém navrhne lepší to plánování a trasu, než když si vyberete nějakou specifickou trasu třeba někde v Himalájích nebo nevím, někde tak.
0: Mám taky pocit, že když jsme například jeli do Bratislavy a chtěli jsme nějaký kulturní tip, kam si zajít za kulturou, tak jsme vlastně nakonec skončili u vyhledávání přímo na internetu, protože AI nám tedy moc nepomohla a našli jsme v útrobách internetu nakonec něco. Jak může člověku pomoct při vaření, nakupování nebo plánování běžných domácích činností?
1: Já už jsem tady zmiňovala vyfocení spíše a ledničky a sestavení receptu ze surovin, které jsou na fotce, ale u jednoho školení jsme ukazovali třeba to, že partner pošle partnerce nebo opačně seznam, ručně psaný seznam toho, co chce nakoupit. Ten někdo to nakoupí, vyfotí v obchodě vozík, nákupní vozík s těmi potravinami a zeptá se AI, jestli tam má všechno, co bylo na tom seznamu. A velice pěkně to fungovalo.
0: Jaký můžeme využít při učení, třeba když se chceme dozvědět něco nového nebo něčemu lépe rozumět?
1: AI může být velice trpělivý osobní lektor, se kterým můžete diskutovat opravdu do nekonečna a chtít zopakovat některé věci, vysvětlit některé věci, jak pro malé dítě, vysvětlit některé detaily specifické, případně si nechat navrhnout specifické typy jako výukových materiálů, například nějaký kvíz, protože při zábavě se vám vždycky lépe učí. Případně můžete trénovat pohovory v cizím jazyce a AI se vám nebude smát ani za výslovnost, ani za gramatiku, ani za to, že nic nevíte.
0: Na druhou stranu, když něčemu nerozumíme a chceme si to nechat vysvětlit od AI, tím pádem se nám zhoršuje možnost si ty informace ověřit.
1: No, AI vám to vysvětlí. Vy se podíváte na tu informaci a pak zkusíte dohledat ještě na jiném zdroji informací, jestli to opravdu tak je. Ale myslím si, že třeba zrovna ty jazykové pohovory nejsou vůbec marné, že opravdu stojí za to věnovat čas té diskusi v tom cizím jazyce.
0: Jaké možnosti nabízí AI při práci s fotografiemi nebo textem nebo dalšími věcmi, které máme v telefonu nebo počítači?
1: Může třeba pomoct i s přečtením nečitelného rukopisu ve zmiňovaném seznamu na nákup, nebo může přeložit text na nějakém korejském jídelním lístku, japonském jídelním lístku, nebo vůbec třeba v MHD, abyste se zorientovali, kudy kam máte jet. Případně, jak už jsem tady zmiňovala, můžete vyfotit škůdce na zahradě nebo rostlinu, když nevíte, o co se jedná. Ale u těch rostlin, to jsem už viděla několikrát, že AI může nabídnout i něco, co vypadá podobně a přesto to není ta rostlina. Takže má smysl si nechat poradit jako inspiraci, ale pak třeba zkusit vyhledat ještě nějakou specializovanou skupinu odborníků, kteří opravdu potvrdí, že to tak je nebo není.
0: Které využití AI podle vás lidé zatím přehlížejí, přestože by jim mohlo být v běžném životě užitečné?
1: Myslím si, že možná právě využití AI jako osobního trenéra, jako přípravu na nějaké nepříjemné situace nebo složité situace, kdy si můžete natrénovat vlastně způsob komunikace s lékařem nebo na nějaký pracovní pohovor, nebo jak máte naformulovat reklamaci a jednat vlastně v nepříjemné situaci. Nebo si myslím, že pokud právě veznete třeba obchodní podmínky, smlouvu, nějakou právnickou hatmatilku a chcete z ní vytáhnout běžným jazykem to, co je podstatné, tak vám s tím úplně perfektně může pomoct.
0: Mm-hmm. Já můžu říct taky ještě z vlastního života nebo z vlastní zkušenosti, když jsem u doktora, často mu nerozumím.
1: Ano.
0: Dostanu papírek, vyfotím si to a pošlu to teda AI, aby mi k tomu něco řekla a třeba na příští kontrole už vím lépe, na co se doptat. Ne, že bych to brala jako to, co řekla AI, tak to je, ale člověku to více, jak kdyby otevře ty obzory, na
1: tak,
0: co by se mohl zeptat.
1: Je to přesně tak, inspiruje vás to prostě k přemýšlení o té věci a případně se doptání na detaily, které tam buď nezazněly, nebo je nevíte.
0: Mm-hmm. Radí Zuzana Komínková-Oplatková, profesorka Fakulty aplikované informatiky Zlínské univerzity. Vlastní otázky na mého hosta pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Houbařská sezóna je v plném proudu a s nazbíraným košíkem přichází i otázka, co všechno jsme si z lesa vlastně přinesli. V poradně proto probereme, podle čeho houby poznávat, nebo které záměny jsou nejčastější a nejnebezpečnější. Hostem bude zlínský mykolog Petr Švehlák, a to 21. září. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Pokračuje páteční poradna Českého rozhlasu Zlín dnes s profesorkou informatiky Zuzanou Komínkovou-Oplatkovou ze Zlínské univerzity. Své otázky pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Během písně kapely Brontosauři jsme měli hned dva dotazy a jedním zrovna začneme tuto pasáž, co člověk potřebuje k tomu, aby mohl AI používat.
1: No myslím, že především chuť objevovat, špetku zvědavosti, no a pak samozřejmě nějakou technologii, takže chytrý telefon, počítač, připojení k internetu a nemusíte umět vůbec nějak programovat, jednoduše si v buď adresním řádku webového prohlížeče nebo přímo v aplikaci, která se týká toho AI asistenta, najdete řádek, do kterého můžete vypisovat ten váš dotaz úplně běžnou češtinou.
0: Nebo stačí nainstalovat aplikaci.
1: Ano, anebo v té aplikaci je tam vlastně taky stejný řádek, do kterého se píše. A úplně na začátek stačí samozřejmě verze zdarma, nemusíte ji nějak platit, ale má svá omezení, ať už je to v počtu dotazů nebo v počtu vygenerovaných obrázků, ale na začátek, pokud si to někdo chce jenom vyzkoušet, bohatě stačí.
0: Druhý dotaz, který jsme měli, tak se týkal toho, jak může AI pomoct nevidomým.
1: U nevidomých nemám úplně jako zkušenost osobní, ale ten AI asistent dokáže mluvit, nebo můžete s AI asistentem mluvit i hlasem, to znamená, můžete si s ním povídat o tom, jaký vám přišel e-mail, co je v plánu třeba v nějakém městě za programy, podobně jako jsme se bavili předtím o plánování výletu. Takže můžete s ní hovořit hlasem úplně běžnou češtinou a AI asistent vám bude odpovídat běžnou češtinou.
0: A teď se vrátíme ještě k tomu, řekněme, k té technické stránce, kde se může člověk setkat s AI, nebo řekněme běžný uživatel, ale těch jak kdyby nástrojů existuje celá řada, každý ten nástroj je možná určený pro nějakou jinou činnost. Jak si tedy vybrat tu správnou službu, která je pro něj vhodná?
1: Ty služby se samozřejmě stále vyvíjejí. Pokud můžu tedy jmenovat, tak největšími hráči na tady tomto poli jsou ChatGPT, Gemini, Claude, možná i některé jiné nástroje, které tyhle ty modely, tomu se vlastně říká jazykový model technicky, tyhle ty jazykové modely mají v sobě zakomponované jako od vícero výrobců nebo od vícero vývojářů, jako je třeba Perplexity. A vy si prostě jeden vyberete. Každý z nich, pokud placená verze, tak každý z nich stojí plus minus stejně, takže v tom jako se neliší. Pokud se budete ptát na dotazy, jak se liší výstupy, jsou obdobné, takže jako není z nich teď jeden nejlepší. Samozřejmě, když se mě bude ptát programátor, který si má vzít na programování, tak mu možná doporučím nějaký, ale když na tady tu běžnou konverzaci s tím, že chcete začít, tak kterýkoliv, klidně Gemini.
0: Jak má vypadat ta první otázka nebo zadání, které AI napíšeme? Má nějaké

0: Ale my jsme vždycky s kolegy říkali, že člověk nikdy neví, co bude v budoucnu a že když se k ní budeme chovat hezky, tak ona se třeba bude chovat hezky k nám.
1: Jak moc záleží na tom, jak přesně svůj požadavek formulujeme?
0: Určitě hodně, protože je to stejné, jako když si v restauraci objednáte, něco mi doneste, no tak nevíte, jestli vám donesou svíčkovou nebo smažák, že jo? Tak úplně stejně tak je potřeba formulovat zadání pro umělou inteligenci. Čím lépe, tím můžete dostat samozřejmě lepší výstup. Řekla bych, že jako to zadání na poprvé, ale jakože nemusíte mít obavy z toho, že byste na poprvé netrefili to zadání a ten výstup, který jste chtěli. Není to zaklínadlo, je to spíš o rozhovoru, o dialogu, to znamená, vy něčím začnete a když se vám ten výstup nelíbí, tak ho dolaďujete, dospřesňujete a rozvíjíte vlastně tu přesnost a specifičnost toho dotazu.
1: Dnes na mé dotazy odpovídá profesorka Zuzana Komínková-Oplatková z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Po písničce nás čeká poslední část dnešní poradny o umělé inteligenci, proto pište své dotazy na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
2: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.

0: Jsme zpět s páteční poradnou. Dnes mluvíme o umělé inteligenci. Hostem je Zuzana Komínková-Oplatková, profesorka Fakulty aplikované informatiky Zlínské univerzity. Své dotazy pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210. A my tady máme jednoho volajícího. Dobrý den, jaký máte dotaz?
1: Dobrý den, já jsem posluchačka Iveta a jsem absolutně technikou moderní doby nepolíbená. Já bych jenom chtěla, mám teda chytrý telefon, ale kdybyste mě řekla ten postup, jak se dostat na to AI nebo co zmáčko, no, nebo takhle jako.
0: Můžete klidně, paní profesorko.
2: Dobrý den. Ano, ten postup samozřejmě říct můžu. Pravděpodobně, pokud máte chytrý telefon třeba s Androidem, tak by nemusel být problém si tam nainstalovat aplikaci Gemini, píše se to Gemini, někdy někdo to čte Gemini, a nebo

0: I když píšete přímo v Google prohlížeči, tak vlastně ten první dotaz vám obvykle najede se sumarizovaný právě umělou inteligencí a jakmile tam vlastně se dopíše tady tenhle ten sumář, tak je tam okénko, kdy můžete dále diskutovat nad těmi výsledky, takže můžete i tímto způsobem.
1: Mm-hmm. Takže pokud jste zvyklá si otevřít na počítači nějaký internetový prohlížeč, hledáte něco na internetu, stačí zapsat dotaz do okénka, kam jste zvyklá a vlastně vyhledávač vám nabídne i tu verzi od umělé inteligence hned na prvním místě.
2: Děkuji moc krát, děkuji, perfektní.
1: Děkujeme. A my se teď budeme věnovat ale dál, protože umělá inteligence nemusí být jen pomocníkem. Už jsme párkrát zmiňovali, že je potřeba si informace ověřovat. Ale jak spolehlivé tedy ty informace nám AI poskytuje?
0: Záleží samozřejmě na tématu, zadání, konkrétní službě. Řekla bych, že u běžných úkolů, u běžných dotazů bývá velmi spolehlivá, užitečná, ale samozřejmě může občas vypustit i nějaký zastaralý údaj nebo si něco vymyslet, domyslet. Je potřeba tu odpověď brát spíš jako inspiraci, jako první návrh jakési odpovědi a teprve jakousi pracovní verzi, na kterou můžete navázat potom dohledáním další informací nebo doptáním se na konkrétní zdroje, odkud čerpala.
1: Jak může člověk poznat, že odpověď AI není správná?
0: Je to složitější, samozřejmě nám k tomu slouží vzdělání, to znamená, máme jakousi možnost kritického pohledu nad tím textem, ale určitě některými varováními mohou být rozpory v textu, případně podezřelé přesná čísla bez jakéhokoliv odkazu na zdroj, nebo nějaký odkaz, který vůbec neexistuje, nejde nikam prokliknout, případně pokud se začnete doptávat na nějaké detaily, tak se najednou ta odpověď liší od toho původního textu, tak doporučuji určitě chtít zdroje, odkud AI čerpala, ověřit si to ještě jinde, protože dneska ty texty už jsou tak plynulé, kultivované, že jakoby jenom čistým přečtením textu bez přemýšlením nad tím vlastním obsahem nemusíte poznat, že tam ty halucinace jsou.
1: Jaké údaje bychom při komunikaci s AI neměli sdílet?
0: Určitě nezdílejte žádné citlivé údaje, jako jsou rodná čísla, přístupové údaje, hesla, čísla dokladu, platebních karet a podobné záležitosti, protože nikdy nevíte, kam to přesně odchází, nikdy nevíte, kdo to může kdy zneužít. Vždy se zeptejte třeba řekněme, anonymizovaným dotazem, možná to zní složitě, ale vymyslete si třeba, co kdybych měl takový makový číslo, jak by to asi vypadalo, jo, ale určitě ne svoje vlastní údaje.
1: Takže když já jsem uváděla, že jsem vyfotila papír od doktora, je potřeba fotit jenom text?
0: Jenom text té diagnózy, rozhodně to nefoťte s vašimi nacionále, s vaším datem narození, jménem a tak dál, jenom čistě vlastně tu diagnózu, která tam je napsaná.
1: Odpovídá profesorka Zuzana Komínková-Oplatková ze Zlínské univerzity.
3: Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas a Zlín a jeho páteční poradnu, která ale dospěla ke svému konci. Tématem dnes byla umělá inteligence a já mám poslední dotaz na svého hosta, profesorku informatiky Zuzanu Komínkovou-Oplatkovou. Co byste poradila člověku, který má z umělé inteligence možná trochu obavy, ale zároveň by si ji chtěl bezpečně vyzkoušet?
1: Já myslím, že se nemusíte bát. Počítač ani telefon vám určitě po použití umělé inteligence nevybuchne. Takže spíš se podívejte na tu umělou inteligenci jako na kamaráda, jako na někoho, s kým chcete sdílet své, řekněme, dotazy nebo své nápady. Možná taky jako na nějakou kuchařku z recepty, kde v podstatě, když vaříte, tak taky nepoužijete recept slovo od slova, ale použijete to kolikrát jako inspiraci. Zkuste si otevřít asistenta, zkuste si popovídat o koníčku, o věci, které máte rádi, buďte hraví, kreativní, nikdo vás za ty vaše dotazy, za ten dialog soudit nebude a třeba vás hloubka znalostí a nápadů příjemně překvapí. Takže AI srdce není kouzelná hůlka, ale je to nástroj, který nám určitě do budoucna bude moct pomáhat.
0: Zuzana Komínková-Oplatková, profesorka Fakulty aplikované informatiky Zlínské univerzity, byla mým dnešním hostem. Díky, že jste přišla. Naschledanou zase příště.
1: Děkuji za milé pozvání a těším se opět naslyšenou.
0: Kdo nestihl poradnu celou, nebo by si ji rád poslechl ještě jednou, ten ji později najde na našich webových stránkách zlín.rozhlas.cz v audioarchivu.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
3: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

Český rozhlas Zlín pravidelně nabízí posluchačům možnost ptát se na vlastní otázky v poradnách, do kterých zveme lidi, kteří mají co říct. Dnes radila profesorka Zuzana Komínková-Oplatková ze Zlínské univerzity, jak nám může pomáhat umělá inteligence. Další poradnu chystám po víkendu, protože je houbařská sezona v plném proudu, přijde zlínský mykolog Petr Švehlák. Poslouchejte nás v pondělí 21. září po 11. hodině. Těším se na slyšenou, loučí se Kristýna Fuchsová. I dnes díky za společný čas.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: 3-kilometrový úsek dálnice D55 u Bzence na Hodonínsku získal nepravomocné stavební povolení. Jde o první zastřešený úsek dálnice v Česku. Nemocnice ve Valašském Meziříčí od zítřka neotevře víkendovou dětskou pohotovost. Psychiatr Jan Cimický je vinen ze sexuálních útoků a vydírání. Soud potvrdil 5leté vězení. Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré poledne. První zastřešená dálnice v Česku. Přes 3 kilometry dlouhá trasa D55 mezi Bzencem a Bzencem Přívozem získala nepravomocné stavební povolení. Rozhodnutí zveřejnil na úřední desce Dopravní a energetický stavební úřad. Zastřešení se má postavit kvůli tomu, že úsek vede chráněným lesním komplexem Doubrava, Strážnické Pomoraví. Proti zastřešení kvůli narušení krajiny protestuje ekologický spolek Děti země. Jeho námitky ale stavební úřad odmítl. Cena bzeneckého úseku D55 se vyšplhala na 4,6 miliardy bez DPH. Se zahájením stavby se počítá v roce 2028. Rodiče malých dětí na Valašsko-Meziříčsku přijdou od soboty o víkendovou dětskou pohotovost. Nemocnice Agelii zavře kvůli výpovědím 11 lékařek, které pohotovost dosud zajišťovaly. Lékařky odmítly sloužit bez dětského lůžkového oddělení, které nemocnice kvůli nedostatku personálu zavřela v červenci.
2: Rodiče můžou o víkendu vyrazit s dětmi na dětskou pohotovost do Nového Jičína nebo do Vsetína. Podle mluvčí Agelu Radky Mrošovské funguje dětská pohotovost ve všední dny dál.
3: Dětská pohotovost funguje od 4 do 7 odpoledne. Přes den a v noci má navíc v nemocnici službu lékař na dětské příjmové ambulanci.
2: Podle mluvčího města Jakuba Mikoše radnice tlačí na vedení nemocnice, aby provoz pohotovosti neomezovalo.
4: Jelikož vedení města stále není přesvědčeno o tom, že nemocnice udělala maximum pro zachování provozu tohoto oddělení a také po konzultaci s právníky vyvíjí radnice nadále tlak na jeho obnovení.
2: Nemocnice má navíc povinnost tento provoz zajišťovat i podle platné pachtovní smlouvy. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Odvolací soud potvrdil vinu psychiatra Jana Cimického. Ten tak má jít na 5 let do vězení. Cimický podle soudu za téměř 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral. Městský soud v Praze potvrdil i 10letý zákaz činnosti lékaře. Rozsudek je pravomocný. Turisté ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Dnes to bude řešit vedení letiště. Podle ředitele komunikace letiště Marka Zemana je to souhrou několika okolností, hlavně ale kvůli zavedení nového systému evropského vstupu a výstupu, elektronické evidence, která nahrazuje razítkování pasů.
5: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob a současně prověřit, proč letiště nebylo na současnou situaci dostatečně připraveno.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín. Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

V podání brněnské Moravěnky zazněla polka Vladimíra Fefra a Růženy Sipěnové Moja milá. No a já vás, moji milí, zvuk poslechu Moravy krásné země. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. A hned, kdo má svátek? Jsou to Krištofové, na Slovensku pak Eugenie. Přeji pěkný život. No a další přání, poděkování, pozdravy už nechám na vás. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď Moravská Lidová.

0: Krásnou moravskou lidovou za doprovodu cymbálové muziky Jaroslava Čecha zaspívala Vladislava Mikuláštíková. No a já už tady mám první telefonáty. Z moravského Žižkova se dovolala paní Anička. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla dneska popřát paní Ludmile Valáškové. Dneska má krásné narozeniny, v dnešní krásný sluneční den. Tak bych ji popřála strašně moc zdraví, protože má po operaci kyčelního kloubu, reoperaci, a měla velké bolesti. Ať už to nebolí, ať už má všecko dobrý, všecko, a má radost ze všeho. A taky přeju hodně zdraví teda. Děkuju.
0: Prosím, naschledanou. Z Petrova telefonát paní Koštuříková. Dobrý den.
2: Dobrý den. Posílám pozdrav do studia i všem posluchačům. Dnes ať moje přáníčko letí za nám velmi milou paní Staňkou Pucokovou do krásné Nevšové. Chceme jí popřát ke kulatému životnímu jubileu. Stani, s velkou láskou na tebe myslíme a přejeme ti co nejlepší zdraví. Buď šťastná a stále v pohodě. Přednedávnem si nám sdělila, s jakým potěšením si přijala narození pravnučky Sofínky a pravnoučka Davídka. Přejeme ti, ať vyrůstají ve zdraví k radosti tvojí i celé tvé rodiny. Posíláme srdečné pozdravy z Petrova a těšíme se na shledání. Mm-hmm. Koštuříkovi.
0: Ano, tak paní Koštuříková. Staňka Pucoková tady má ještě jedno přáníčko ke svým, tady je psáno polokulatina, takže ano, to polokulatina. Vaše bylo první a paní Staňka si ještě určitě počká u rozhlasového přijímače na nějaké to ano. další přání. Tak ano, se mějte hezky. Naschledanou.
2: Ano, děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou. No a už další přání. Dnes slaví 77. narozeniny pan Josef Krytinář z Horní Rožínky. Rok s rokem se sešel, věk do tvých dveří vešel. Milý Pepo, k tvým narozeninám ti chceme poděkovat za všechno, co pro nás děláš. Za tvou trpělivost při péči o nás, za tvou radost, kterou šiješ do každého detailu své zahrady, i za to, jak krásně pečuješ o své slepice a králíky. Jsi pro nás vzorem nejenom jako skvělý manžel, táta, děda, praděda, ale především jako člověk, který má srdce pro svoji rodinu a pro přírodu. Přejeme ti hlavně hodně zdraví, aby ses i nadále mohl těšit svým koníčkům a našim společným chvílím. To ze srdce přejí manželka Květa, děti s rodinami, vnoučata a pravnučka Aurinka. Hrát bude Moravanka.

0: Tak to byla písnička Jana Slabáka a Jaroslava Hájka, Škádlivá to byla. No a teď tady mám telefonát přímo z italského pobřeží, kde zdravím pana Karla Jeřábka. Dobrý den.
1: Dobrý odpoledne, paní Ostra. Já vám, jak jsi říkala, přání, poděkování a pozdrav, tak to mám všechno v jednom. Takže dnes bych poslal písničku do Lechovic u Znojma, kde v těchto dnech oslavil 60 roků Marek Orkovácha, což je celkem známý kněz, je to pedagog na Karlově univerzitě, oblíbený člověk původem ze Žabin z Brna, takže písničku do Lechovic Marku Orkováchovi a druhý pozdrav do Brna Jundrova, i když jsme se o prázdninách několikrát spolu viděli, tak paní Ivaně Slabákovi, protože přesto jsou 1000 kilometrů daleko, tak včerejší vysílání byl opravdu nejen pro mě, ale zážitek, že je bezvadná ženská, která se snaží a bude záhled mezi dáma. Takže do Jundrova a do Lechovic pěknou písničku. Děkuju.
0: No super, já je pěknou písničku posílám i na to italské pobřeží, pane Karle. Vy si užíváte života, to je jasné, to my všichni víme, tak jen tak dál a pozdraví míří za těmi, které jste jmenoval. Naschledanou.
1: Děkuju.
0: Naschledanou. A už paní Zapletalová. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Já zdravím celý Brno, tam vás a všichni posluchači. Chtěli bychom zahrát Staňovi Ječmínkovi, který si zítra dožívá 70 let a tomu přeje manželka Eva, dcera Lenka s rodinou, syn Staňa, pak ještě má vnoučata Aneška a Eliška, mu posílají velkou pusu a jako manželi Žákovi, manželi Soldánovi a Anička, mu posíláme pozdrav a zdraví, zdraví, zdraví, ať je zdravé, ať se máme tak rádi, jak teďka. Tak vám za všechno děkujeme a mějte se krásně v Brně. Pozdravujte paní Slabákovu taky.
0: Ano.
2: Včera bylo to bezva.
0: Tak jo.
2: A vy taky jste všetci dobří, no.
0: To jsme rádi. Tak paní Zapletalová.
2: Děkujeme.
0: Naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
0: Dnes slaví 91. narozeniny paní Jarmila Trenzová ze Želešic. Hodně pohody, štěstí a hlavně zdraví, to jí přejí manžel Stanislav, dcera Zdena s manželem Michalem a vnoučata Michal s přítelkyní Luckou a Jana s manželem Seňou. Na řadě je písnička a je to přímo Píseň o Moravě.
3: Český rozhlas

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: No ale teď už Jiřina Ostrá a Morava krásná zem a telefonát z Petrova opět, tentokrát paní Marie. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Ostrá, vás tu pozdravit a já bych chtěla dneska i poslat dvě přání. Jedno do Petrova, paní Koštuříkové Káji, která má dneska narozeniny. Přeju jí hodně, hodně moc zdraví a děkuji za naše krásné přátelství, které máme. A druhé přání by bylo pro paní Pučokovou do Šové, která také slaví dneska ty narozeniny. Přeju jim oběma strašně hodně moc zdraví a dlouho a co ještě můžeme potkávat. Děkuji, Marie Pavková z Petrova.
2: Ano, no paní Pavková, a to je opravdu ta jistá paní Koštuříková, která ano, se k nám dovolala. No ano. Ale ona se vůbec nepochlubila, že dnes je pro ní taky slavnostní den. Tak ano. Paní Koštuříková, já vám přeji jen to dobré, hlavně to zdravíčko a písnička samozřejmě bude i pro vás jako hudební dárek vašim dnešním narozeninám.
3: Ano, a to jsou sestřenice.
2: Jo, to jsou sestřenice dokonce. No tak, paní ano. Marie, vy jste vše objasnila, takže ano. Se můžeme rozloučit. Tak jo. Naschledanou, hezký den.
3: Naschledanou, moc krát vám děkuju.
2: Nemáte za co. A měla jsem tady ještě jeden telefonát z Borského Mikuláša, kde zdravím pana Josefa. On mě děkoval za tu písničku Ze srdce, kterou jsem pro něho zahrála. Forman Jan říkal, že Lanžhotské hody se blíží a pak, když jste poslouchali, tam to mělo jistou souvislost. Tak pane Josefe, já vás ještě jednou zdravím, no tu Salašnickou jsem si napsala, někdy zahrají a ještě mám tady vzkaz pro posluchače. Doufám, že poslouchají, protože dvakrát se pokoušeli k nám dovolat a ono se vám to podařilo, milí posluchači. Vy jste byli na tom drátě, my jsme společně byli ve spojení. No ale vy jste si tam pořád říkali tak něco mezi sebou o tom čísle, jestli je správné nebo není. Já vás ujišťuji, že to číslo máte správné. Je to číslo 726465200. Tak zkuste ještě do třetice zavolat, třeba se spojíme. Hezký den vám přeji, naschledanou. Tak a teď už se projdeme po chodníčku radosti.

0: Tak to byla krásná písnička Antonína Perničky podání Záhořanu. No a teď už tady mám na telefonu paní Pavlu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím ve studiu, taky všechny posluchače. A když člověk furt chce a chce, tak se nedovolá. Já bych opožděně chtěla popřát svátku Mařenkám a bylo by to paní Marii Lukůvkové do Boršic, paní Marii Výstupové do Boršic, paní Marii Hulkové do Boršic a taky paní Marii Zbořilové do Tučat. Holky milé, přejeme vám všechno nejlepší, plnou náruč zdraví, štěstí, pohody, to vám přejí holky z Babince. Pak bych chtěla ještě popřát k svátku, protože bylo Ludmily, tak taky do Boršic, ať zaletí k paní Ludmily Radové. Taky přejeme plnou náruč zdraví, hodně, hodně, štěstí, pohody, to i taky přejí holky z Babince. A pak bych chtěla poslat paní Ludmily Daňhelové do Zlechova, taky přeju hodně zdraví, štěstí, pohody, radost, vnoučátek, pravnoučátek, hodně božích milostí, to jí posílá Pavla. Děkuji vám moc krát a mějte se
0: hezky. No, paní Pavlo, jak jste říkala na začátku, že vy vždycky chcete a nemůžete se dovolat, no tak dneska jste asi nechtěla a ono to vyšlo nakonec.
1: Ano, přesně tak říkám, zkusím to a raz
0: no,
1: na
0: vidíte,
1: poprvé.
0: A vyšlo to.
1: Tak jo, vyšlo to. Děkuji vám moc krát, nashledanou.
0: A na řadě je Adam, pan Adam. Dobrý den.
2: Tak, dobrý den, tady Adam z Bedřichovic. Zdravím všechny posluchače. Chtěl bych poslat písničku hezkou Jiníkovi do Přísnotic a Radkovi do Podolí a všem zemědělcům. Konečně zapršelo, tak do večer zapijem, dáme si dobrý burčáček a tak.
0: Tak jo, tak já vám držím palce, ať všechno jde pěkně od ruky, podle vašich představ. Zdravím vás tam všechny. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: No a beru si aktiv zasloužilých.

0: No, Vlčnovenka dohrála a připravena je u telefonu a já se domnívám, že to je ta dnešní jubilantka, paní Staňka Půčoková z Nevšové. Paní Staňko, mám pravdu? Dobrý den.
1: Ano, dobrý den, máte pravdu. A já chci popřát mojí sestřence Káji Koštoříkové. My máme spolu narozeniny a ona je o něco víc mladší než já, ale stejně jí přeji, ať nic dneska nedělá, jenom jí, spí, leží a zpívá a ať si ten dnešek užívá. Já vás všechny zdravím, ať písnička potěší i paní Pavkovou a moc děkuju za všechny přání, které jsem dostala. Mějte se, paní hostá, moc hezky.
0: No vy také, to je pro vás milý den, paní Půčoková. Vidíte, kolik lidí na vás myslí. No a já vím tady z jednoho přání, že vy slavíte půlku latiny. No tak těch 55 to zase ještě není tak strašné, co říkáte?
1: No, je to dost, no. A víte, ten její otec a moje mamka byli sourozenci, takže ona má Kája velký vztah k Nevšové. Jo. Takže tak jsme taková velká rodina. No.
0: Tak to je dobře, že rodina drží při sobě. Paní Půčoková, ještě jednou vám přeji všechno dobré, hodně zdraví.
1: Děkuji moc.
0: Naschledanou.
1: Mějte se hezky. Naschledanou.
0: No a teď už pan Milan ze Smolinského. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Slava Ostrá. Zdravím vás a vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov Českého rozhlasu. Prosil bych o zahrátie piesničky k narodení nám oslavenkyne Božene Cvečkovej zo Smolinského, ktorá dnes oslavuje 70 rokov, 76 rokov života. Prajeme jej veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania do ďalších rokov života. Praje je to celá rodina Cvečkov.

0: a sestra Marta s rodinou a všetky kamarádky. Ďakujem pani Ostrá,
1: někdy nashledanou. Někdy zase nashledanou. No a na řadě je vinčování pro milé rodiče Ludmilu a Miroslava Vaňkovi z Loučky u Vizovic. Milí rodiče, dnes je to neuvěřitelných 50 let, co jste si řekli své ano. 50 let společné cesty, 50 let lásky, porozumění, radosti i životních starostí, které jste vždy dokázali překonávat společně. Když se za těmi lety ohlédneme, vidíme především krásný příklad toho, co znamená být jeden druhému skutečnou oporou. Ukázali jste nám, že opravdová láska není jenom o velkých slovech, ale především o každodenní blízkosti, vzájemné úctě, toleranci, pomoci a o tom, že člověk nikdy nezůstane na své starosti a trápení sám. Chceme vám z celého srdce poděkovat za všechnu péči a lásku, kterou jste nám i našim dětem, vašim vnoučatům, po celý život dávali. Za pomoc, kterou nám poskytujete, za vaši ochotu vždy podat pomocnou ruku, poradit, povzbudit a být tu pro nás, kdykoliv vás potřebujeme. Přejeme vám, ať vám život nadělí ještě spoustu krásných společných dnů, ať jste stále zdraví, spokojení, provází vás Boží požehnání a ať máte jeden druhého stejně rád jako před 50 lety. A pokud bychom si mohli přát jediné, pak to, abychom vás měli, pokud dá Bůh, po svém boku ještě mnoho a mnoho let. Ze srdce děti Lenka a Mirek s rodinami. Písničku pak přidají Vacenoviáci.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to jsme si vyslechli krásnou písničku Jiřího Zmožka. No ale teď už si vyslechneme pana Pavla Zlanžota. Dobrý den.
1: Dobrý den, všech vás tam zdravím v rozhlasi a všech posluchačů. A tady předřečník říkal, že začínají v Lanžotě hody. Ale hody už dneska je začínají předhodové zpívání, zajetro se stavě mája. A potom je neděla, pondělí, úterý, hody. A ten Jan, ta pesnička o tém Janovi, tak je to 50 roků, co to přihodilo.
0: No, já totiž, když jsem mluvila s panem Josefem z Borského Mikuláša, on mě právě říkal ty souvislosti, proč zrovna chce tady tuto písničku Forman Jan, tak vy jste to dovysvětlil ještě posluchačům, pane Pavle. No, co vám popřát? Ať hody dopadnou úplně ze všeho nejlíp. Ať se bavíte, jste veselí, zpíváte.
1: Ano, tak tak může se dojít podívat.
0: To je jasné. Tak jo. Nashledanou.
1: Hodně zdravíčka.
0: I vám, nashledanou.
1: Mějte se hezky.
0: Vy také. No a dnes slaví kulaté narozeniny maminka, babička, prababička, sestra, paní Olinka Konečná z Horních Věstonic. A přání, milá maminko, dnes slavíš krásných 80 let a my ti chceme popřát z celého srdce. Hlavně pevné zdraví, štěstí, ať máš každý den důvod k úsměvu a užíváš si ještě dlouhá léta radosti ze své rodiny a hlavně ze svých milovaných pravnoučátek. Děkujeme ti za všechnu péči, trpělivost a za všechno, co jsi pro nás během svého života udělala. To přejí dcera Hana a syn František s rodinami, Lukas, Oliver, Stella, Tobias, Dominik a Ondra posílají velkou pusu a přejí hodně smíchu a krásných společných chvil. Ke gratulaci se připojuje sestra Eva, která ti děkuje za vše, co pro ní děláš. Písnička přání i pro paní, a už se paní Staňka dočkala, pro paní magistru Stanislavu Pučokovou z Nevšové, která se dnes dožívá půl kulatých narozenin. Milá Staňko, čas běží a než se stačíme ohlédnout, jsou tu tvé polokulatiny. Moc zdraví, pohodu, štěstí a velkou radost ze dvou pravnoučátek, kterých si se letos dočkala. Dík za kamarádství a celoživotní moudrost a za tvůj vzor a přístup k životu. Boží požehnání a tě provází do dalších let, Panna Marie a tě chrání. No a to tentokrát přejí manželé Krahulíkovi a máme tady známou písničku Hů a

Tak, to byla známá písnička Karla Backa, staršího. No a tady mám další přání, milý Dušane. K tvým krásným 60. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, pohody a radosti. Vždycky jsem obdivoval tvůj smysl pro humor, dobrou náladu a ochotu pomoci, díky kterým je s tebou každé setkání příjemnější. Ať máš pořád důvod se smát, kolem sebe fajn lidi a dostatek času na všechno, co tě baví a dělá ti radost. Šedesátka, to je jenom číslo. Důležité je, jak se člověk cítí. Tak tohle krásné životní jubileum si pořádně užij a vykroč do další šedesátky s úsměvem, energií a dobrou náladou. No a přání poslal Filip. Paní Liduška Vojancová z Horního Štěpánova dnes slaví krásných 80 roků. Čtu dál. Milá Liduško, přeji ti především zdraví, štěstí, pohodu, boží požehnání, každý den malou radost a stálý úsměv na tváři. Vše jen to nejlepší přeje Marie. A další dopis. Tak to cituji, milé rádio, chtěl bych vás poprosit o zahrání písničky a poděkovat kolektivu Radoslava Němce na STK Holíč za milý přístup k zákazníkovi a také za dobré rady pro řidiče. Hodně pevného zdravíčka, úspěchu v osobním životě, ať se jim daří v práci. No a to jim přeje velice spokojený zákazník Matěj. No a pokusím se ještě jedno předat, tady je přání ještě pro pana Petra Jeřábka z Milešovic dnešním narozeninám. Milý Petře, dnes, kdy se rok tvému věku přidává, chceme ti popřát, co se k takové příležitosti přává. Hodně štěstí, pevné zdraví, úspěchu, málo starostí, problémů a spěchu. Prostě život, jak má být, ať nemusíš o ničem jen snít. Přejeme ti lidi, co tě podrží a práci, co tě naplní. Dlouhý život bez bolesti, plný radosti a neřesti. Další rok zkušenější, silnější, moudřejší a snad i trochu odpočatější. Krásné narozeniny přeje stará parta Anna, Frantina, Irena, Maruna, Pavlína a Zdena a ještě Zdeněk, Lístečku z Javora a Kotáranka.

Tak to byla Kotáranka a ještě mám tady pro vás pozvánku. Hasiči z Rackové vás zvou na vinobraní v Rackové. Uskuteční se už tuto sobotu 19. září od 20 hodin v místním kulturním domě. Čeká vás večer plný pití, jídla, muziky a zábavy. V tancích poslechu bude hrát dechová hudba Hanačka. No ale teď už je 12 hodin 56 minut, takže polední část Moravy krásné země končí. Naše vysílání pokračuje. No a krátce po 18. hodině pak opět Morava krásná zem. Pěkný den přeje Jiřina Ostrá. A ještě závěrečná orchestrální skladba už hraje slovácká v podání Vlado Kumpana a jeho muzikantů.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Sraz spolužáků se neúprostně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla, ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zahrada v Panského domu v Uherském Brodě je upravena za 27 milionů korun. Hasiči v Otrokovicích Kvítkovicích mají novou hasičskou zbrojnici. Novostavba stála 23 milionů korun. Rusko jde k volbám. Volební místnosti budou otevřené až do neděle. Dnes bude oblačno až polojasno, na teploměru až 21 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. V Uherském Brodě dnes slavnostně otevřou zrekonstruovanou zahradu Panského domu. Vzniklo tam zastřešené pódium, parčík se stromy nebo nové dvouramenné schodiště k dominikánskému klášteru. Prostranství bude sloužit k odpočinku, pro pořádání kulturních akcí nebo promítání letního kina a sportovních přenosů. Pokračuje mluvčí radnice v Uherském Brodě Ellen Sladká.
3: Na slavnostním zahájení se představí místní folklorní soubory, po jejich vystoupení bude následovat koncert skupiny Mudrlanti. Mezi návštěvníky zavítá také historická postava hraběte Kaunice, kterému Panský dům a zahrada původně patřily.
1: Novou hasičskou zbrojnici mají dobrovolní hasiči v Otrokovicích Kvítkovicích. Cílem projektu bylo poskytnout hasičům moderní zázemí a zároveň snížit energetickou náročnost budovy. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
4: Nová hasičská zbrojnice poslouží nejen zásahové jednotce, ale vytvoří i prostor pro komunitní setkávání. Vznikla zde novostavba části budovy, dvůr z přístřešky je nově oddělen od veřejného prostranství a nechybí ani sušicí věž na Hadice. Projekt si vyžádal investici ve výši 23 milionů korun.
1: Na Chmelnicích na Hané končí tento týden sklizeň. Informoval o tom Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách, kde chmel pěstují na bezmála 200 hektarech. Zemědělci s úrodou spokojení nejsou. Výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Důvodem je parné počasí a dlouhotrvající sucho. V Rusku dnes začaly první parlamentní volby od ruské invaze na Ukrajinu. Obsadit se má všech 450 míst ve státní dumě, ve které má nyní ústavní většinu strana Jednotné Rusko, které patří i prezident Vladimír Putin.
5: Hlasovat se bude v Rusku až do neděle. Podle očekávání s nejvyšší pravděpodobností zvítězí opět Jednotné Rusko, úřady totiž v minulosti vyřadily strany, které vyjadřovaly názory proti válce. Liberální straně Jabloko, která prosazovala vyhlášení příměří s Ukrajinou, například soud zakázal kandidovat kvůli údajnému porušování volebních zákonů. Podle profesora rusistiky Vladimíra Gelmana z Univerzity v Helsinkách, osloveného deníkem Guardian, nejsou volby svobodné ani férové, ale Moskva je pořádá proto, že jsou jediným zdrojem legitimity tamní vlády a usnadňují pokračování války. Ruská plnohodnotná invaze na Ukrajinu způsobila zemi ekonomické problémy, včetně nedostatku paliv. Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes bude v regionu oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a povane slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Pozor na odstavené nákladní auto na D55 na 50. kilometru ve Starém Městě. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná Vesele a zdravě s Kateřinou Zeithamlovou. Příjemný poslech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Vítejte. Od mikrofonu vás zdraví i dnes Patrik Rozehnal.
7: A doktorka Kateřina Cajdamlová. Dobrý den.
6: To dnešní téma je tématem, ke kterému se vracíme. Už tu jednou bylo, ale zůstalo nezodpovězeno hned několik dotazů, které jste nám poslali přes stránky Veselé a zdravě.cz. A to téma znělo...
7: Mdloby a mžitky.
6: Ano. Přijde pán k doktorovi a říká, pane doktore, já vždycky, když piju kafe, tak vám nějak je mi špatně a omdlím. Mhm. A zkoušel jste někdy vytáhnout žičku z hrnku?
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Než se dostane ke slovu, tak tu máme samozřejmě i pohled jiného lékaře k danému tématu, a to jsou mdloby a mžitky. Někomu stačí pouhý pohled na krev a padne jako podťatý, jak se říká. Jak tedy poznáme, že mdloby přichází a proč při nich ztrácíme vládu nad svým tělem? Redaktorka Bára Kvapilová se na to ptala praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové.
1: Ten pojem mdloba je trochu neurčitý. V medicíně používáme termín synkopa, což je vlastně krátkodobá porucha vědomí. Existuje něco jako presynkopa, tedy to, co předchází té poruše vědomí. Někdy je to pacientem popisováno jako motání se v prostoru, trochu nevolnost. Máme pocit, že bychom mohli upadnout a že bychom mohli ztratit vládu nad svým tělem.
2: Často se omdlívá ve filmech a pohádkách. Například, když princezna zjistí, že si má vzít Honzu za muže.
3: Já Honzu nechci.
4: Ona umřela. Vodu. Honem vodu.
2: Na citlivějšího jedince mohou přijít mdloby při pohledu na krev. Někomu je na omdlení při pohledu z výšky, anebo třeba i při setkání s pavoukem.
1: Bezprostřední příčinou je nějaká porucha zásobování toho mozku. Při takové té panice může vzniknout hyperventilací, tedy tím, že najednou začneme hodně zrychleně dýchat, srdce nám rychle buší a ten mozek pro tu chvilku má sníženou dodávku té okysličené krve a může se to projevit tím pocitem na omdlením nebo dokonce i omdlením s brněním končetin, brněním prstů, a to člověka dál ještě vyděsí.
5: Vypadalo to, že už vůbec nezůstanu naživu. Vidíte, mama.
3: Co? A ovšem, princi.
2: Omdlít můžeme také při náhlém poklesu tlaku, například když prudce vstaneme.
1: Zejména mladé ženy, ale třeba sportovci mají normálně nižší tlak a když potom ještě dále poklesne při té velké změně polohy, tak může dojít k tomu pocitu na omdlení nebo i až k omdlení a nemusí to nic znamenat. Podobně při nějakém extrémním emocionálním vzrušení, takovém tom psychickém šoku. To většinou lékař relativně rychle rozklíčuje, a to, co je pro tyto stavy platné, je, že rychle odeznívají sami od sebe.
6: Opravdu ten svěží vzduch dělá zázraky. Ty voné zahrady, ty strahovské šeříky.
2: Stalo se vám někdy, že vám v ordinaci omdlel pacient?
1: Nám dokonce v ordinaci jednou pacient i usnul, ale omdlení bývá nejčastější v souvislosti s očkováním nebo aplikací injekce a nebo s odběrem, protože lidé z toho mají často strach. Máme jednoho pacienta, který omdlel při odběru krve a stávalo se mu to vlastně pravidelně i předtím. Nám se podařilo ho od toho odvyknout. Tím, že jsme mu vždycky při odběru krve dávali něco k pití a bonbon, tak postupně ten strach ztratil a dneska už se jenom směje.
0: Veselé a zdravě. Posloucháte pořad Veselé a zdravě, téma mdloby a mžitky. Paní doktorko, jak rychle ty mdloby přichází? Kolik času máme na to, abychom zareagovali?
7: Tak té věci se říká synkopa, protože je to relativně velmi rychlé. To znamená, my moc času nemáme.
0: Jako sekundy? Mikrosekundy? Půl minuta?
7: No, sekundy. Existuje takzvaná vazovagální synkopa, ta je způsobená právě psychogenními faktory nejčastěji a tam máme chvilku možnost si všimnout, že zrychleně dýcháme a začínají nám mravenčit prsty nebo se nám mravenčí kolem úst a dělá se, zužuje se zrakové pole, dělá se černo před očima.
0: To je taková, a to může jako být poslední minuta předtím, než padnem?
7: 15 vteřin. 30 vteřin, jde to docela rychle. Velmi rychlé jsou srdeční synkopy, ty mohou být způsobeny změnou rytmu srdečního, to znamená, že to srdíčko vynechá. Další potom je synkopa karotického sínu, to je tadyhle v oblasti vlastně krkavice, a jsou to jsou záležitosti.
0: Žíly na krku tady?
7: Ne, to jsou tepny, které vedou vlastně do mozku.
0: Pro mě obyčejného člověka jsou to žíly, dobře, jsou tepny, jsou důležitější, ale je to na krku.
7: Ne, nejsou důležitější. Obojí jsou velmi důležité, ale karotický sinus se týká té tepny. To znamená, je to záležitost, která je na tepně, a je to to, co třeba dělají v těch různých kung fu filmech, že jako toho člověka bouchnou do toho krku a tím mu udělají tu karotickou synkopu. Takže dochází k tomu, že se sníží prokrvení mozku a dojde k tomu rychlému omdlení. No a potom může být situační synkopa a ta se děje, když se vlastně zvýší tlak v organismu. Nejčastěji je to, když jsme na toaletě a tlačíme na stolici nebo tlačíme na močení nebo se rozkašleme a vlastně dojde k tomu, že se nestihneme nadechnout, tak může dojít k situační synkopě.
0: My můžeme na toaletě omdlít?
7: Ano, samozřejmě.
0: Proto je lepší mít toaletu otevíranou ven než dovnitř, kdyby ano. Nás někdo chtěl zachraňovat.
7: Ano, přesně tak. A nezamykat se tam, pokud jsme doma. Samozřejmě, pokud jsme někde, kde je víc lidí, no tak to je potom každá rada drahá.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
8: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: přístupem k dalšímu povídání k tématu, které nám teď připomene ve své básni. Jsme moc rádi, že tentokrát taky básnil náš posluchač Petr.
1: Pohled na svět, trávu, kytky, kazívají mi občas mžitky a navíc mi v době denní leckdy bývá na omdlení.
2: Tohle pravděpodobně souvisí s nižším krevním tlakem, protože, anebo s krční páteří, to jsem vlastně zapomněla říct, to je další možnost, proč můžeme omdlívat, protože pokud se pan Petr rozhlíží po těch kytkách, a teď je otázka, jestli kytky nejsou třeba taky krásné ženy, tak může dojít k tomu, že vlastně při tom rychlejším pohybu může dojít k omdlení, ano.
0: Co dělat, když ten člověk omdlí? Máme na něj chrstnout vodu, nechat mu čichnout čpavku, jako to tak bylo v chalupářích?
2: Je dobré dát ho do stabilizované polohy.
0: To je která?
2: Většinou to je lepší, když je na boku s podloženou hlavou a se skrčenýma končetinama. Někdy se doporučuje vlastně nechat toho člověka, aby se z toho probral sám, ale pokud stav trvá déle než 30 vteřin až minutu, tak bychom se měli snažit vlastně zjistit, jestli dýchá, případně zahájit aspoň srdeční masáž. To u té synkopy, která se týká vlastně srdíčka, může zachránit život.
0: Proč jiný omdlívá víc, spíš, častěji a někdo třeba ne, nebo v životě ho to ani nepotká a přitom ty situace jako vedle stojící člověk budou stejné?
2: No, to je taky dobrá otázka. Tady záleží na osobnosti. U těch synkop vagovazálních to je vlastně úzkostná osobnost, která má větší tendenci k hyperventilaci. Pak jsou lidé, kteří třeba berou léky na krevní tlak. To znamená, že mají vlastně ten krevní tlak snížený. Může dojít takzvané ortostatické hypotenzi, to znamená, když ten člověk rychle změní polohu těla ze sedu třeba do stoje nebo z leže do sedu, tak se mu může zamotat hlava. Samozřejmě další, pokud má nějakou zvýšenou neurologickou odpověď na běžné situace, tak může mít větší tendenci k tomu, aby měl různé příhody typu omdlení. Čili je to u každého trošku něco jiného, ale většinou u těch osobností to ten člověk ví, protože to mívá od mládí a už ví, co je spouštěčem té jeho reakce a může se otužovat, může se snažit s tím něco dělat.
0: Každý to vysleduje, ale jsou i univerzální spouštěče, co máme všichni, že u tohohle by mohlo dojít k omdlení?
2: Tady jediný univerzální spouštěč, který mě napadá, je opravdu to kung fu, když vás někdo praští do karotického sínu. No, to by byl asi jediný. Jinak z těch jiných situací je to opravdu individuální, konkrétně u toho omdlívání na záchodě při zácpě, tam bych řekla, že to je opravdu záležitost, která člověka může i přepadnout a překvapit.
0: To je to, proč třeba je dobré, někdo to dělá tak u starších lidí, když je sám na záchodě nebo v koupelně, že má povinnost zpívat.
2: To je
0: aby
2: možný.
0: Ten druhý věděl, že je všechno v pořádku v okamžiku, kdy se neozývá za dveřmi zpívání, tak by mohlo k něčemu takovému dojít.
2: No, ano, někdy, pokud je potřeba tlačit, tak s tím zpíváním může být trošku problém, ale já bych doporučila, existují náramky, ano, které vlastně monitorují různé situace v těle, mohou monitorovat i srdeční činnost, i krevní tlak a myslím si, že aby teda ubohý senior nemusel zpívat, třeba někdo nespívá rád nebo se stydí,
0: tak se náramek ozve nebo někomu signalizuje
2: ano,
0: problém.
2: Ano, náramek začne pípat a jo, vlastně je jasno.
0: Jak dlouho jsme mimo, když omdlíme?
2: No, tak aby to mozku vadilo, tak to musí být 4 minuty, což je relativně dlouhá doba.
0: Takhle dlouho?
2: No, právě.
0: Myslím, že to bude pár sekund nebo nějaká desítka sekund.
2: Jako takhle, aby to nás ohrožovalo na životě,
0: jo,
2: tak mozek musí být neprokrven nebo nemít kyslík po dobu 4 minut. Ale pokud je to dobu kratší, no tak my můžeme být mimo, já nevím, minutu lidé, kteří mají ty panické a taky tak většinou tím, že padnou na zem, tak se ten mozek prokrví, dojde k úpravě vlastně kyslíku v mozku a my se hned proberou.
0: To dělá schválně, aby nás dostal do polohy, kde jako se nám nalí lije krev do mozku? Nebo?
2: On to, já nevím, jestli říct, že to dělá tělo schválně, ale pokud vlastně hyperventilujeme, tak my vydýcháme kysličník uhličitý, tím se změní pH a organismus tím, že nás jako vypne, tak způsobí, že vlastně my přestaneme rychle hyperventilovat a upraví se nám to samo.
0: Hmm.
2: Tělo má spoustu sebezáchovných reflexů.
0: A proto máme i náš pořad, abychom to všechno osvětlili a podívali se na dané téma trochu zevrubněji. Společně s vámi třeba taky u dalších dotazů, které jsou připraveny a na které budeme odpovídat po písničce.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ptali jste se dopředu na téma, které souvisí s omdlíváním, semžitky, a ptali jste se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Tehdy, když jsme to poprvé vysílali, tak se na to nedostalo. Teď ty dotazy vytáhneme. Jsou to psané dotazy, které nám zůstaly z toho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz. Kdo co píše, paní doktorko?
1: Tak zaprvé děkujeme za trpělivost a je tu dotaz paní Ivy, které je 40 let a má od malička problém s nízkým tlakem. Myslí si, že vitaminy, minerály, tekutiny doplňuje, snaží se o správnou životosprávu, občas si přisoluje a má víc chutě na slané. Kdykoliv se objeví tohle, to znamená, že člověk si myslí, dělám to dobře, ale tělo začne signalizovat o sol, tak prostě pravděpodobně chybí sodík. Ten nízký krevní tlak totiž se může stabilizovat a zlepšovat zvýšením příjmu sodíku, protože sodík drží vodu v cévách. To znamená, tady bych doporučila paní Ivě nechat si zkontrolovat hladinu sodíku, protože píše, že když vstává z dřepu nebo z pokleku, mívá mžitky. Tohle se děje u situací, kdy ten krevní tlak je nižší než 120 na 80, čili pokud má třeba 110 na 70, už to tím může být. A vlastně říká, nebo když je unavenější, píská jí v uších a ptá se, jestli má žádat o nějaké vyšetření. Tak já bych doporučila vyšetřit sodík, případně začít si měřit krevní tlak a zjistit, jestli třeba paní Iva nereaguje na počasí. Protože jsou lidé, kteří jsou takzvaně meteotropní, to znamená, že v situaci, kdy klesne atmosférický tlak, tak jim klesne i ten
0: jejich. To jsou nějaké přechody fronty nebo určitý
1: ano,
0: typ
1: ano.
0: počasí?
1: Když se chystá vlastně na déšť nebo přechází fronta, tak může dojít k tomu, že ten člověk potom má častější mdloby.
0: Další dotaz, který byl ukryt ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz.
1: Pan Radek píše, že 2 roky trpím dlobami maximálně jednou do měsíce, když se mu to vyskytne, necítí nohy a vidí rozmazaně, je mu 32 a prý poprvé omdlel z tetování proti očkování proti tetanu. Od té doby mdloby má a bojí se, že má srdeční onemocnění nebo mozkovou mrtvici. Tak, pokud máte tyto obavy, pane Radku, tak bych doporučila nechat si natočit EKG, případně pořídit si takový ten náramek, který monitoruje krevní tep a tlak. A myslím si, že to ale tím není. Vzhledem k tomu, co vlastně povídáte, tak by to i mohlo být z neúplné trénovanosti anebo z nízkého krevního tlaku. Zkontrolujte pitný režim. Možná by to mohlo pomoci.
0: Kdyby si přesto chtěl pan Radek dopřát i to tetování, o kterém jste mluvila,
1: no jo, tak,
0: tak mohl by tam u toho omdlít?
1: Mohl by. Ano, samozřejmě. Jsou lidé, kteří na vpich do kůže reagují právě tím vazovagálním.
0: To je odběr krve vlastně, jiným způsobem.
1: Odběr krve anebo píchání špendlíkem, ono je to prostě totéž.
0: Kdo by koho píchal špendlíkem ve škole, jedině někdo někoho
1: to
0: ne.
1: To se říká, že se vlastně, že když někdo někoho dráždí, tak je to jako opakované píchání špendlíkem.
0: Jo.
1: No jasně.
0: To se, u nás jako, že ani špendlík nebyl slyšet, ale že jo. by píchal někdo špendlíkem,
1: no.
0: ne.
1: Tak u vás se to nedělalo. U nás na Žižkově, to víte, tam se děly věci.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová a pořad Vesele a zdravě. Dnes na téma mdloby a mžitky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pokračujeme dál s povídáním a odpovídáním na otázky, které kladou posluchači a klady už před časem. My jsme je teď vytáhli zpátky do vysílání, abychom odpověděli na ty problémy. Když někdo omdlévá a mám žitky před očima, tak jaké problémy mají posluchači, paní doktorko Cajdamlová?
1: Tak paní Stanislava se ptá na situaci, která postihla její dcerušku, které je 7 let. Vybírala si v optice brýle z ničeho nic, že má černo před očima a silně se jí motá hlava. Před optikou byla na očním, kde ji rozkapaly oči. Změna zraku může člověka znervóznit. Pokud najednou nemůže zaostřit, tak může dojít k té hyperventilaci, o

0: že Vánoce nejčastější, je to vlastně psychogenní příčina a hovořili jsme o tom, že to může být strach z pavouků, nebo to může být prostě leknutí. Je to vlastně situace takzvané centralizace oběhu, kdy pod vlivem nějakého leknutí nebo šoku nám naše nadledviny vyloučí kortizol a v dřívějších dobách, dokud jsme ještě žili v přírodě, tak bylo výhodné, když na nás skočil medvěd, tak aby se v nás krve nedořezal. To znamená, my jsme padli, jakože jsme mrtví, měli jsme studenou kůži bledou, no a medvěd šel pryč, protože prostě ho to nezajímalo.
1: Může tohle fungovat opačně, tak jako když je nějaké neštěstí, lidé pláčou, ale když zažijí i pozitivní nějaký dojem, tak i to je rozpláče. Jakože může tohle fungovat podobně, že i nával pozitivní emoce by člověku způsobil omdlení?
0: Ne, to je většinou úzkost. To znamená, že by to bylo štěstí a radost, to, no, vlastně teď mě napadlo, že by mohlo dojít naopak ke zvýšení krevního tlaku, mohlo by dojít k mrtvici, to se může stát, že vlastně se člověk tak štěstí rozraduje, že se mu ten mozek překrví, no přesně, a je po něm, že jo, může být, no.
1: Ty jo.
0: Takže všeho moc škodí, platí i v tomto, ale to není mdloba, ale to je opravdu spíš situace krvácení do mozku.
1: Další dotaz, citujme.
0: Paní Alice, před měsícem se jí stalo, že po hodině sezení s rouškou u lékaře, aby se nenakazila v čekárně, jí polil jakoby studený pot na zádech, začalo jí hučet v uších a zatmívat před očima. První reakce byla, že si chtěla sundat roušku pod nos, ale i tak jí bylo, jakoby mělo přijít na omdlení. Měla pomalé vidění, to říká krásně, jako když se otáčí hlava. To je nádherně popsaná závrať, úplně přesně, takže gratuluji. Naštěstí nedošlo k mdlobě a upadnutí. Do minuty se to silné hučení v uších a mžitky před očima ztratily. Takže, co by to podle mě mohlo být? Nedostatek kyslíku. Já jenom chci
1: jako
0: upozornit.
1: Těsná rouška? Nebo člověk stresoval tím, že ji musí mít?
0: Tu roušku nenosíme kvůli tomu, abychom se my nenakazili, ale ta rouška chrání ostatní. To znamená, pokud někam jdete s tím, že si vemete roušku, abyste vy se nenakazili, ta rouška omezí přístup kyslíku do dýchacích cest a u senzitivních dojde k hyperventilaci, stav podobný úzkosti, to tělo se snaží ten kyslík jako dohnat a trošku to přežené a může být na omdlení, ano.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě, ještě prostor pro dotazy, které souvisí s mdloby a mžitky. Ještě jeden tu máme pro doktorku Kateřinu Cajdamlovou. Přišel přes naše stránky www.veseleazdravie.cz, což jsou stránky, kam ukládáme naše povídání, to, které se ocitlo ve vysílání, a zároveň tam máte možnost klást otázky paní doktorce. Tak co se tam objevilo?
1: Tady paní Hana, když jsem ten dotaz četla, tak ze začátku mě se začaly dělat mdloby a úzkost, že nebudu vědět, protože píše, žádný lékař mi s tím zatím nedovedl pomoci. Tohle vždycky, když slyším, tak na mě jde růza. Poprvé se jí stalo před několika lety, objevovalo se to na začátku zhruba jednou za půl roku, takže to neřešila, ale poslední dobou se to opakuje čím dál tím častěji. Omdlívá při vykonávání velké potřeby na WC. Většinou se pouze silně motá hlava a je na omdlení, ale někdy opravdu omdlí. Poprvé před měsícem byl jediný podobný náznak na omdlení mimo WC, když došlo k tomu, že rychle vstala. Takže já bych jenom chtěla říct, že my jsme o té situační synkopě při tlačení na WC hovořili. Je to něco, s čím bych doporučila dělat dvě věci. První, zkontrolovat krevní tlak, jestli třeba tím, že se snaží o zdravý životní styl, protože tady kromě inzulínu pro diabetes mellitus ještě bere léky na ochranu ledvin a další, pravidelně sportuje, jí zdravě, sportovní postava, tlak i glykémie v době před i po incidentu v normě. Výskyt události nemá žádnou spojitost s jídlem, pitím nebo pohybem a dochází k tomu většinou dopoledne. Dělali testy na vitální kapacitu plic, všechno bylo v pořádku. Takže jestli problém nesouvisí s posilováním, protože hovoří o vyvinutých hrudních svalech a občas pocitu dechové nedostatečnosti. Ano, ve fitku velmi často může docházet k nedostatku, relativnímu nedostatku kyslíku, pokud ten člověk vlastně nesynchronizuje ten výkon s dýcháním, nebo v takzvaném tom statickém tahu dlouho zadrží dech, tak k tomu může dojít. Další možnost může být, že jsou příliš silné břišní svaly a to u vytrénovaných může vlastně docházet k tomu, že při tom tlačení tlačí dlouho a dojde k omezení prokrvení mozku.
0: Doporučila Takže velké svaly taky nejsou moc dobré.
1: No, všeho moc škodí. Tady bych velmi doporučila zkusit na tom WC jako preventivně mít opřené vlastně ruce o kolena
0: předklonit se a zapřít se o ruce.
1: Ano, že by to mohlo pomoci, protože to prokrvení hlavy by mohlo být lepší, ale zkusit to. I vzhledem k tomu, že je to funkční zjevně, protože tam není žádný organický nález, tlak je v pořádku, cukr v pořádku, tak bych myslela, že možná se jedná o mírnou přetrénovanost a doporučila bych dechová cvičení.
0: Paní doktorko, mohou za mdloby a mžitky třeba i nějaké nemoci, že to je průvod nějakých nemocí, nebo třeba to mohou způsobit i léky jako takové?
1: Mohou. Těch léků, které to působí, je poměrně velká řada. Mohou to být léky na odvodnění, mohou to být blokátory vápníkových kanálů, které se používají na snížení krevního tlaku, mohou to být ACE inhibitory, to jsou rovněž léky na krevní tlak. Mezi další jsou léky, které vlastně pomáhají snížit hladinu cukru v krvi. Pokud ten člověk pravidelně nejí, tak může dojít k tomu, že má hypoglykemii, která vede k témuž, to znamená mdloby mžitky. Další koukám, by to mohly být ještě léky, které mění průtok krve do mozku, ale vždycky je lepší zkusit se zeptat buď farmaceuta nebo lékaře, anebo si přečíst prostě příbalový letáček. No.
0: A nebo poslouchat náš pořad, kde vás na to aspoň upozorníme.
1: Někdy.
0: Ano.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jupá!
3: Já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co bysme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Shrnutí. Nakonec uděláme si takový pořádek trochu v tom, možná i co jsou mdloby a co jsou mžitky ještě jednou, to odlišit a pak co dělat v případě, že přijdou, paní doktorko.
1: Takže mžitky se týkají zraku a je to záležitost, která může těm mdlobám předcházet. Mdloba už je trošku závažnější věc a hovořili jsme o těch jednoduchých vazovagálních, které vlastně jsou tehdy, když má člověk velký tonus z vagu, tedy toho bloudivého nervu, anebo se cítí unaveni, vidí krev, mají z něčeho strach a podobně. Potom jsou to mdloby, ke kterým dochází během námahy při zavřené hlasové štěrbině, kdy jako uděláme ten jako tlak statický a může dojít teda k tomu při, jak jsem říkala, těch různých situacích na WC nebo ve fitku nebo tak. Takže tam je důležité mít hlavu níž než tělo. Potom může být ta ortostatická synkopa, to jsme říkali, že je v situaci, kdy se změní poloha těla příliš rychle, čili ze sedu do stoje nebo z lehu do stoje.
0: Staneme od televize, zvedneme se z gauče ráno brzo.
1: Ano, a z těch závažnějších je to ta kardiogenní synkopa, která souvisí se změnami funkce srdíčka, ať už je to nějaká porucha rytmu nebo změny krevního tlaku. No a potom může být synkopa i z kašle, to jsme říkali, to je ta různá situační, kdy vlastně dojde ke snížení množství kyslíku v mozku. Čili u všech těchto věcí je důležité zjistit vyvolávací příčinu, zjistit, jestli se zatím neskrývá nějaké organické onemocnění a můžeme trénovat dýchání, můžeme upravit polohu těla anebo změnit trošku stereotyp, abychom se nepřetěžovali.
0: Pomůže prý to, když skřížíme nohy a zatneme svaly, abychom tu přicházející mdlobu odvrátili?
1: Jo, ještě takhle, jakože skřížíme nohy. Ruce nebo prsty na rukou. Jo, heleďte se, bylo to řečeno, že vlastně jakýkoliv rituál, pokud člověka uklidňuje, tak je dobrý.
0: Zkusit. Co máme dělat jako první my, co jsme v okolí, abychom pomohli omdlelému?
1: Tak už jsem říkala, že je důležité vlastně podložit hlavu nebo dát do stabilizované polohy.
0: Máme se ho snažit násilně probrat nebo se probere sám?
1: Většinou se probírá sám u těch méně závažných situací a pokud se neprobere sám a nedýchá nebo se mu rozšiřují zorničky, tak bych zahájila asi kardiopulmonální resuscitaci.
0: Co to je?
1: No, v dnešní době se zahajuje masáží srdce a existují na to instruktážní videa, která dokonce vlastně tu rychlost dávají do souvislosti s různými typy písniček.
0: Ano, Karel aby Gott, to
1: bylo
0: Babylon.
1: Přesně tak, aby to bylo v rytmu. Samozřejmě jsou i lidové písně, které můžeme si nechat znít v hlavě. Důležité je, aby člověk, který přispěchá na pomoc omdlelému, aby ho to nestresovalo do té míry, že by omdlel taky. Prosím. Takže měl by být otužilý a natrénovaný.
0: Tak snad nám nikdo neomdlel. Ani my tady ve studiu, vysílali jsme pro vás velmi rádi. Děkuji za návštěvu doktorce Kateřině Cajdamlové, vám za poslech a nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, jsme i na Facebooku Veselé a zdravě a jsme taky ve videích třeba na YouTube kanále Českého rozhlasu.
1: A já chci moc poděkovat všem, kdo kladli dotazy a měli trpělivost počkat na pokračování. Díky.
0: Ať se daří.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Strojírenská firma Zako Turčín v Březnici na Zlínsku rozšiřuje výrobu. Získala zakázku pro armádu. Kroměříž na víkend chystá nové městské slavnosti. Psychiatr Jan Cimický je vinen ze sexuálního útoku a vydírání. Potvrdil to dnes odvolací soud. Dnes bude oblačno až polojasno. Na teploměru až 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Armádní zakázku získala v rámci rozšíření výroby strojírenská firma Zako Turčín v Březnici. Firma bude v nové hale vyrábět i díly pro bojová vozidla CV-90. Tato zakázka bude představovat přibližně 30% celkového objemu výroby, pokračuje jednatel společnosti Jiří Turčín.
2: Vyrábíme asi polovinu dílů na věže těch bojových vozidel, polovinu dílů na podvozek. Pro nás je tenhle obranný průmysl nový a budeme chtít se v něm sice rozvíjet, ale do určité míry. My pořád budeme chtít vyrábět civilní sektor ve větší míře než ten vojenský.
0: Kroměřížská radnice chystá na víkend první ročník nových slavností s názvem Kroměříž září. Program nabídne od pátku do neděle koncerty, výstavy i gastronomické speciality. Cílem akce je ukázat město místním obyvatelům i turistům z jiného úhlu pohledu. Součástí programu je i vystoupení Olomoucké filharmonie, laserové show nebo nočního nocturna, kdy budou památky UNESCO speciálně nasvícené a doplněné o ukázky pouličního umění. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
3: Rozpočet městských slavností v Kroměříži se pohybuje kolem 3 milionů korun. Základním cílem vedení města je prodloužit turistickou sezónu až do poloviny září.
0: Odvolací soud potvrdil 5leté vězení a 10letý zákaz lékařské činnosti psychiatrovi Janu Cimickému. Podle rozsudku během přibližně 40 let sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral. Nejdříve v psychiatrické nemocnici Bohnice, později v Centru duševního zdraví Modrá Laguna, které založil. Rozsudek je pravomocný. Advokát Cimického Miroslav Kučerka ale zváží dovolání k nejvyššímu soudu.
4: My jsme se o tom nebavili, to nebyla věcí našich debat. Našich debat bylo právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno. To znamená, takové naše byly úvahy. Z toho odůvodnění, které bylo, není asi nic, co by nás jako překvapovalo v rámci argumentace. Spíš počkáme na písemné vyhotovení.
0: Jordánský král Abdalách II. Dorazil na Pražský hrad, aby jednal s prezidentem Petrem Pavlem. Budou hovořit o současné situaci na Blízkém východě i o možnostech další hospodářské a obranné spolupráce. Po slavnostním ceremoniálu na hradě následuje soukromé setkání prezidentského a královského páru a jednání delegací obou zemí. Poté se jordánský král přesune do Kramářovy vily, kde ho přijme premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré odpoledne s Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne, milí posluchači, věříme a doufáme, že si užíváte příjemné páteční odpoledne. Je třeba si to dnešní odpoledne užívat i proto, že od neděle by podle předpovědi meteorologů mělo přijít ochlazení a také deště. Tak nějak by měl vypadat začátek příštího týdne, kdy se má ochladit. Jestli se potom ještě třeba dočkáme nějakého toho babího léta, tak to se neodvažuji typovat, ale možná nám k tomu něco řekne meteorolog, se kterým se spojíme právě v následující vysílací hodině na našich vlnách, na kterých pro vás máme hned za chvíli dobré zprávy. V našem regionu vzniknou desítky družstevních bytů. Kde konkrétně, tak o tom uslyšíte hned po písni, kterou zaspívají Petr Kotwald a náš kolega Standa Hložek.

0: Doufáme, že ta správná pohoda, o které byla řeč v předcházející písni, panuje i u vás v dnešním pátečním odpoledni. Výstavba 3 bytových domů začala v Brumově, Bylnici na Zlínsku. Jedná se o projekt družstevního bydlení, díky kterému vznikne 68 nových družstevních bytů. Město chce výstavbou těchto domů zabránit odchodu lidí do jiných měst a naopak chce přilákat nové. Podrobnosti na toto téma zjišťovala naše reportérka Tereza Chrastinová. Terezo, pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne, děkuju.
0: Tak přibliž nám, prosím, tento projekt, to jsme opravdu zvědaví.
1: Jak už zaznělo, jedná se o projekt družstevního bydlení. Město tedy muselo bytové družstvo nejdřív založit a od jara pořádalo informační schůzky, na kterých lidem vysvětlovali základní principy tohoto typu bydlení. Připomeneme slova Pavla Kožíška, který je odborníkem na družstevní bydlení.
2: Je důležité pochopit, že družstevní bydlení je svým způsobem bydlení vlastnické, ale v první řadě je to nájemní bydlení. To znamená, ten byt není z tohoto chvilku váš, patří bytovému družstvu jako celku a po splacení ty anuity je potom možnost požádat si o převedení bytové jednotky do osobního vlastnictví.
1: Než se rozjela samotná výstavba, město muselo už předem získat dostatek zájemců o byty, a tedy i další členy do družstva. Tenhle postup je podle Pavla Kožíška u městských družstevních projektů běžný a má svou logiku. Družstvo totiž staví z členských vkladů, takže potřebuje mít členy dřív, než se takzvaně kopne do země. Podle aktuálních informací je teď zamluvených 57 z celkového počtu 68 bytů a to na zahájení výstavby stačí.
0: A kde konkrétně by ty domy měly stát a víme o těch bytech něco více?
1: Domy začala stavební firma stavět na místním sídlišti Družba. Výhodou této lokality je poloha přímo v centru města, kde je škola, školka, obchody a to v docházkové vzdálenosti. Obyvatelé tak nemusí za základními službami dojíždět. Ve třech bezemisních domech budou byty o různých velikostech. Součástí projektu budou také parkovací místa, internetové připojení. Byty by také měly být částečně vybavené. Každý z bytů má mít kuchyni se základními spotřebiči, sociální zařízení i podlahové vytápění.
0: Řeč je o tom, že budou vystaveny nové byty, mluvíme o tom, že budou, kdy bude hotovo?
1: V tomto týdnu, konkrétně to bylo 14. září, došlo k předání staveniště. Tím tedy vlastně výstavba bytových domů Družba formálně začala. Podle smlouvy by pak mělo být hotovo za 600 dní od předání stanoviště, to znamená někdy v květnu roku 2028.
0: V Brumově Bylnici na Zlínsku začala výstavba 3 bytových domů. Cílem projektu je přilákat do města nové obyvatele a zároveň nabídnout další možnost k bydlení těm stávajícím. Podrobnosti jsme probrali s naší reportérkou Terezou Chrastinovou. Terezo, děkujeme za aktuální informace, pěkné odpoledne a naslyšenou.
1: Děkuju moc krát, naslyšenou.
0: No a teď už nás dnešním odpoledni v našem vysílání bude bavit skupina Queen.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Pokud jste na tom podobně jako já, tak vás určitě zajímají filmová a seriálová místa, tedy lokality, kde se natáčely různé známé filmy a různé seriály. No a o jednom takovém místu teď budeme mluvit také v našem vysílání. Znáte ho třeba z filmu Poslední aristokratka nebo z minisérie Marie Terezie na barokním zámku v Miloticích u Kyjova začínají rozsáhlé opravy. Týkající se konstrukce střechy a krovů a potrvají 3 roky. Práce za zhruba 34 milionů korun správci rozdělili na etapy, aby lešení bylo vždy jen u jedné části zámku.
1: Teďka jsme ve fázi vlastně průzkumu celého krovu, kde si načítáme průřezy a průměry u jednotlivých vaznic a jednotlivých krovů, kde máme skladbu vlastně nějakých kráčat, 5bokých vaznic, 5bokých pozednic, aby jsme věděli průřezy a budeme nechávat řezat na pile.
2: Vyjmenovává v krovech Milotického zámku stavby vedoucí Milan Závrbský. Dělníci budou v nejbližší době taky sundávat horní část krytiny a plachtovat střechu.
1: Tady máme třeba kreslený, že tady máme zrovna v této části mění celý tento vazný trám. Bude to po domluvě, uvidíme, jak bude vypadat z hlavy těch trámů, buď to vyměníme tu část, která je sem, tady ta část dá se být dobrá, pokud by ty z hlavy byly v pořádku, tak neměnil by se celý třeba ty trámy, ty vazna. Jo, není to tak jednoduché to rozebrat a vyměnit.
2: Trámy jsou převážně ze smrkového dřeva, část je i modřínová nebo jedlová. Dělníci musí zachovat původní materiály, stejně jako u střešní krytiny.
1: Bude pálená vlastně bobrovka, novolí se proto, protože byla vlastně tady původní, ta krytina vlastně tady vždycky byla prostě a bude.
3: Ta střecha už byla za 5 minut 12, to znamená, že my už jsme o to usilovali několik let. Jednak ta krytina, ta bobrovka už je jak perník, jako v podstatě se nedala měnit vůbec, když jsme na to lezli, tak nám to praskalo pod nohama.
2: Dodává kastelán Evžen Boček, trámy jsou staré zhruba 300 let.
3: Hlavně teda ta konstrukce samotná té střechy už leží na těch takzvaných pozednicích, které už neexistují, čili ta střecha tlačí vlastně na ty zdi, na ty římsy a ty římsy by mohly třeba začít padat. Ty pozednice, které už tam v podstatě nejsou, tak jsou vlastně z té první třetiny 18. století, kdy se ten zámek jako dostal tady tu barokní podobu.
2: Řemeslníci budou pracovat ve 3 etapách. První začínají v severním křídle ze strany hospodářského zázemí.
3: A potom přes zimu bychom chtěli udělat vlastně to hlavní průčelí, kdy tady nebudou lidi, my asi zavřeme zřejmě i areál, jo, protože to bude jako hodně náročný. A potom na další sezonu se přesuneme na tu jižní stranu, no a dodělá se to tu další zimu, vlastně to průčelí zahradní.
2: Kastelán Evžen Boček doufá, že se práce v příští návštěvnické sezóně zvládnou i bez výrazného omezení provozu. Z Milotic u Kyjova Hana Novotná, Český rozhlas.
4: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
5: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
4: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
5: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
4: Strom lásky mý.
5: Pavel Mašek
4: a Standa Hložek.
6: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
6: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 14 hodin 23 minut, takový je aktuální čas. Vaším společníkem v pátečním odpoledni je stále vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Před víkendem nás o to více zajímá, jak bude, abychom si ty následující dny volna mohli užít. No a jaké bude počasí, to nám teď prozradí paní Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: No a já ještě jednou doplním, že to odpoledne, alespoň tady ve Zlíně, odkud vysíláme, je skutečně pěkné, takové prosluněné, krásné babí léto na to, že už máme 18. září. Je to někde jinak než ve Zlíně právě teď v našem regionu?
2: V podstatě ne, převažuje buď oblačno nebo polojasno, ta oblačnost je jenom taková drobnější kupovitá, anebo může být i vyšší průsvitná, takže takový ten dojem polojasna spíše asi převládá. Teploty jsou nejčastěji mezi 19 až 22 stupni Celsia. Na jihozápadě kraje tam se déle držely mlhy a nebo se potom z nich udělala i nízká oblačnost, tak tam je ta teplota trošilinku nižší, většinou kolem 19 a také ve vyšších polohách je tak 16 až 18 stupňů. No a vítr teď aktuálně fouká z jižních směrů, jihozápadní až jižní, a ty rychlosti jsou nejčastěji slabé, ale sem tam mohou být i místa, kde fouká chvílemi vítr mírný.
0: Pokud se někdo dnes odpoledne nebo na večer vydá na některou z četných kulturních akcí v našem regionu, má počítat s tím, že třeba při návratu bude potřebovat deštník?
2: Deštník určitě ne, naopak ta oblačnost by se spíš zhruba někdy později večer měla začít rozpouštět, tak jako by pozvolna ubývat, i když ze začátku noci ještě oblačno být může, tak ale po většinu noci potom postupně bude převládat spíše polojasno nebo skoro jasno. Také se mohou hlavně v údolích tvořit lokální mlhy, ale jejich pravděpodobnost nebo plocha výskytu už bude výrazně nižší, než tomu bylo dnes ráno. Teploty budou v noci klesat mezi 10 až 7 stupňů, takže možná ne deštníky, ale spíš nějaké teplejší oblečení a v údolích dokonce lokálně kolem 6 stupňů.
0: Ano, na to teplejší oblečení, že si musíme brát po ránu a pozdě večer, na to už jsme si pomalu začali zvykat. Na co si budeme muset zvykat v dalších dnech, tak o tom bude řeč také v předpovědi počasí. Teď se ale konkrétně zaměříme na sobotu. Jaký bude první víkendový den?
2: Sobota by měla být většinou slunečná, převažující skoro jasno, polojasno, chvílemi jenom, ale může být až to oblačno, ale oproti dnešku spíše tedy slunečnější den. Nicméně, pokud se ta oblačnost většina objeví, tak by mohla být i často průsvitná ráno, tedy nějakými těmi lokálními mlhami, případně možná i nízkou oblačností zase postupně, ale spíše jenom ty mlhy. A teploty by měly šplhat zítra mezi 21 až 24 stupňů, takže zase o něco tepleji než dnes, vítr přes den mírný, od jihozápadu až jiho bude foukat, ale zase budou zůstávat místa se slabým větrem.
0: No a zajímá nás pochopitelně také neděle.
2: Neděle tam už bude přecházet studená fronta a ona dorazí tak zhruba někdy později odpoledne. Do té doby polojasno, skoro jasno, hlavně v noci a ráno. Potom v průběhu dopoledne postupně spíš oblačno, zase ta oblačnost bude hlavně průsvitná. A tedy později odpoledne bude od severozápadu se zatahovat, to už bude přicházet ta fronta. Spolu s ní někdy zhruba ve večerních hodinách se na větší části území vyskytne déšť nebo přehánky, bude to takový pás, který poměrně rychle přejde dál k jeho východu, takže už v noci na pondělí zase těch srážek bude ubývat. No a nedělní teplot ještě před tou frontou asi nejvyšší v tomto týdnu 22 až 25, ráno zase kolem těch 10-9 stupňů, v údolích trošičku méně.
0: To říká paní Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu, která také naznačila, že po víkendu by se nám mělo ochladit. Jak to konkrétně po víkendu bude vypadat, to pochopitelně rozebereme také v dalších vstupech, ve kterých budou našimi hosty meteorologové z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Tentokrát děkujeme paní Jitce Kučerové, pěkné odpoledne a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Počasí bude o víkendu lákat někam ven, někam do přírody, také proto máme připraven do dnešního odpoledního vysílání turistický tip Českého rozhlasu Zlín. V něm se dozvíme nejen to, jak zdárně absolvovat trasu z Vigantic do Rožnova pod Radoštěm, ale také které roční období má Zdeněk Urbanovský, co se týče turistiky, nejraději. I na to se ho bude ptát kolega moderátor Pavel Vacek.
1: Turistika je aktivita celoroční, ale řada turistů se shoduje v tom, že mají snad nejraději podzimní výšlapy do přírody. Jak je tomu u Zdeňka Urbanovského, to se dozvíme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín právě teď. Vítám tě u mikrofonu, Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj Pavle, a zdravím naše posluchače.
1: Tak jakou roční dobu pro turistické výšlapy ty preferuješ?
2: No, já se přiznám, že pro mě je také turistickým obdobím číslo jedna podzim. Jednak bývá přiměřená takzvaná turistická teplota, čili není vedro ani zima. A tím hlavním, co je na podzimu krásné, jsou barvy, kterými se v tomto období příroda zabarvuje. A pochopitelně na žádný výlet v tom případě nevyrážím bez fotoaparátu.
1: Máš pro naše posluchače nějakou barevnou inspiraci?
2: Navrhuji takový jednoduchý, nepříliš náročný, ale věřím zajímavý výšlap, kdy půjdeme z Vigantic do Rožnova pod Radoštěm. Z Rožnovského nádraží jeďte do Vigantic autobusem a zvolte zastávku Jednota. Kousek od ní potom zaměřte k nepřehlédnutelnému novogotickému kostelu Proměnění Páně a odtud po moře značené turistické trase vystoupejte k rozcestí, které se jmenuje Na suši. Je to moje oblíbené místo, fotogenické, je nějaké turistické odpočívadlo. V okolí jsou louky a pastviny lemované barevně zbarvenými listy stromů.
1: Takže půjdeme do míst, která dobře znáš.
2: Byl jsem tam už několikrát, docela nedávno, teď o prázdninách, ale z toho rozcestí Na suši se nechejte potom vést žlutou turistickou značkou k rozcestí Horečky. A střídání lesních úseků s loukami a občasné výhledy na Vsetínské Beskydy, tak to bych charakterizoval tuto část trasy. A od Horeček po zeleně značené trase směřujte Jurkovičově rozhledně. Ta stojí na Karlově kopci nedaleko Rožnovského skanzenu. A ten výhled z rozhledny si rozhodně nenechejte ujít. Stejně tak obdivujte řemeslnou zručnost, z níž je vystavěna. Otvírací dobu rozhledny si předem najděte na turistickém webu Rožnova pod Radoštěm, ona nebývá otevřena denně, a od rozhledny potom sejděte po zeleně značené trase ke skanzenu do Rožnova pod Radoštěm a zde se můžete rozhodnout pro další program v tomto krásném městě a nebo pro cestu domů. Trasa z Vigantic přes Jurkovičovu rozhlednu na autobusové nádraží v Rožnově pod Radoštěm je dlouhá 8 kilometrů a myslím si, že ji zvládnete i s většími dětmi.
1: Výšlap z Vigantic do Rožnova pod Radhoštěm bude v nadcházejícím čase plný barev, tak si vyhlédněte období, kdy se okolní kopečky rozzáří jako na malířské paletě a vyrazte na výlet přesně podle instrukcí Zdeňka Urbanovského, kterému děkuji za inspiraci nejen k podzimu.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Pokud nás třeba právě teď posloucháte za volantem, tak přejeme pohodové cestování a hlavně šťastný dojezd do cíle vaší cesty. A právě teď si společně s námi můžete také osvěžit pravidla silničního provozu. A to pochopitelně nejen vy, kteří řídíte. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si konkrétně povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě se člověk často soustředí hlavně na to, aby vůbec zvládl celou situaci. Někdy ale některé potíže nebo zranění nepřijdou hned. Objeví se až s odstupem, kdy už je člověk doma a zdánlivě v klidu. A právě tehdy se nabízí otázka. Věděli byste, co dělat, když se po nehodě zranění projeví až později? Odpovídá plukovník Jan Straka.
3: Určitě se to dá řešit. Bude rozdílný postup pro případy, kdy tu dopravní nehodu už předtím vyšetřovala policie, to znamená, někdo něco zavinil, dostal pokutu, vy jste se rozjeli a potom vás třeba začalo bolet za krkem. Na tu součást, která tu dopravní nehodu šetřila, je nutné oznámit, že došlo ke zranění a úplně nejlépe je rovnou sebou přinést i lékařské zprávy o tom, jaké zranění jste utrpěl.
2: A co když jste měl nehodu a nevolal k ní policii?
3: Tam je to v podstatě obdobné. Vždycky o tom bude rozhodovat místně příslušná dopravka. Podle toho, kde se dopravní nehoda stala, vezmu opět lékařské zprávy, ten záznam, který jsme společně vyplnili, případně mám v mailu také potvrzení o tom, že jsme to nějakým způsobem řešili a půjdu oznámit na policii, že jsem při této dopravní nehodě utrpěl poranění. A policie samozřejmě začne šetřit jako běžnou dopravní nehodu se zraněním.
2: Co se pak děje dál?
3: To skončí na místně příslušném správním úřadu anebo trestním řízení, pakliže to zranění bude závažnější.
2: A co když jsme nehodu nesepsali vůbec?
3: Tam je samozřejmě potom problém, protože policie už nemá žádné informace o tom, co bylo na tom místě, kdo tam byl, protože jí chybí ty údaje, které si ty účastníci měli vyměnit. Tam to šetření může být samozřejmě problematičtější.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: S blížící se 15. hodinou přichází na řadu sportovní téma. Mistrovství České republiky v rally čeká dramatický finish. O víkendu se pojede v Pačejově poslední závod sezony a šanci získat titul má stále trojice závodníků. V aktuálním pořadí jsou seřazení takto. Vede Filip Mareš, následují jezdci ze Zlínského kraje Adam Březík a Dominik Střítezký. Posledně jmenovaný pilot z Kelčena v Setínsku přitom dlouho mířil za titulem suveréně, jenže ho zpomalilo zranění a absence na Barum Rally.
1: 11-násobný český šampion v automobilové rally Jan Kopecký už letos nemá šanci přidat další titul. Vzhledem k vývoji sezóny ho přeje právě Dominiku Střítezkému.
2: Myslím si, že morálně by se to zasloužil Dominik Střítezký, protože letos odváděl jako špičkový výkony a vyhrál tady 3 závody. Adam Březík vyhrál Barumku, která má koeficient 1,5, takže se všechny body násobí, ale přál bych to opravdu tomu Dominikovi.
1: Takto na Kopeckého slova reaguje přímo Střítezký.
3: Hodně nám pomohl i během té sezóny a i předtím s radama, se vším, takže já jsem velice rád, že to, jaký máme s Honzou vztah.
1: Situace je před závěrečným závodem v Pačejově hodně zamotaná i proto, že pilotům se po konci sezóny škrtne jeden nejhorší výsledek. Dopředu tak existuje mnoho variant výsledků a až po dojezdu bude skutečně jasné, jak šampionát skončil. Střítezký už se mistrem stal předloni a teď by mu prý nevadilo, kdyby si tuto slávu užil Adam Březík, který taky pochází ze Zlínského kraje.
3: Hlavně jsme kamarádi a bereme to tak, že ať jeden nebo druhý ten titul z nás urve, tak určitě budeme mít i tak radost.
1: Zároveň ale Střítezký zdůrazňuje, že rozhodně nechce kamarádovi výhru přenechat.
3: Určitě nic si nedarujeme, nicméně přeju mu to stejně jako nám, ale nebudeme mu to chtít dát zadarmo.
1: Sám pilot z Kelčena v Setínsku už se po letním zranění z havárie při závodě v Polsku cítí 100% fit. Absolvoval už taky sprintový závod ve Vyškově, kde zvítězil.
3: Bylo super, že tam ten Vyškov i byl k dispozici takhle před tím Pačejovem pro nás na zkoušku sednout si do auta a zkusit si to zase vše v závodním tempu, jak to půjde, jak to budeme zvládat po fyzické stránce, psychické a jestli tam bude ještě ta rychlost. Takže to všechno se ukázalo právě, že klape a tak nějak nám spadl kámen ze srdce, že se můžeme s klidem do toho Pačejova pustit.
1: Rally Pačejov začne na západě Čech odpolední kvalifikací. Rychlostní zkoušky jsou na programu o víkendu a nového mistra České republiky poznáme v neděli odpoledne. David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Valašské Meziříčí dnes pořádá festival světelného umění Světlo Valmez. Tonetova vila v Koryčanech na Kroměřížsku se dočká rekonstrukce. Město získalo stavební povolení. Čeští tenisté se s Američany utkají o postup na závěrečný turnaj Davis Cupu. Dnes bude oblačno až polojasno, na teploměru až 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Ve Valašském Meziříčí se dnes koná festival světelného umění Světlo Valmez. Umělci z různých zemí připravili 32 zastavení. Instalace jsou v ulicích, galeriích, v historických budovách i podél Bečvy. Na nádvoří zámku Žerotínu bude velkoformátová projekce, říká mluvčí radnice Jakub Mikuš.
5: Projekce se budou od 8 hodiny večerní opakovat každou půl hodinu až do půlnoci. Instalace a objekty v ulicích pak připravili umělci z různých zemí. Připravený ale také bohatý hudební program na náměstí s hlavními hvězdami v podobě Pam Rabbit a Rytmuse. A na parkovišti v Poláškově ulici proběhne trh s autorskou módou, designovými šperky či keramikou.
4: Koryčany na Kroměřížsku získali stavební povolení na rekonstrukci Tonetovy vily. Město zahájilo výběrové řízení na projektanta stavby. To potrvá zhruba 3 týdny, říká nezávislá starostka Koryčan Hana Jamborová.
6: Budeme zpracovávat projekt na provedení stavby, s tím souvisí hledat dodavatele a stěžení bude sehnat na to finance, které v současné chvíli nemáme.
4: Podle starostky by se do vily po rekonstrukci měly přestěhovat městský úřad, informační centrum a knihovna. Soudcovská unie kritizuje výroky premiéra Andreje Babiše z ANO o nestrannosti soudců. Vyzvala ho, aby doložil své tvrzení, že někteří soudci rozhodují bez důkazů a na objednávku. Babiš o tom mluvil na začátku měsíce na předvolebním mítingu v Havířově.
7: Jsem ještě nevěděl, že tady funguje jako mafie, která vás zavře na objednávku.
8: Původně obecný dotaz na poslaneckou imunitu vztáhl Babiš na kauzu Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Kvůli imunitě je ale trestní stíhání pozastavené. Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry by měl Babiš své výroky o justici doložit nebo se jich zdržet.
9: Každý může kritizovat konkrétní soudní rozhodnutí, zvláště když se ho dotýká nebo alespoň nepřímo dotýká, ale neměl by bez důkazů dovozovat nebo tvrdit, že za tím konkrétním rozhodnutím je nějaká nekalá činnost soudců.
8: Babiš podle unie navíc jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jak mluví o soudní moci. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Čeští tenisté se v Praze utkají s Američany o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Program zahájí už za hodinu duel Jakuba Menšíka a Lernera Tjena. Ve druhém odpoledním duelu se utkají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Českému týmu by pomohla podpora zaplněné libeňské haly, říká Jiří Lehečka, že na zahraničních turnajích takovou atmosféru nezažije.
10: Pro nás je velká výhoda, že jsme měli možnost si zažít Davis Cup v Jihlavě, kde ta hala byla taky famózní a bylo plno. Všichni nás znali dopředu i ty Davis Cupy předtím, takže tohle jsou určitě ty důležité zkušenosti, kterými se tady budeme snažit zužitkovat. Určitě si myslím, že to bude i velký skok pro Američany, kteří teďka poslední měsíc hráli v domácích podmínkách, kde všichni hnali dopředu, to pro ně bude malinko jiný.
0: Počasí.
4: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a povane slabý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Autobus a osobní auto se srazili v Bystřičce na Vsetínsku na silnici 1/57. Dodávka havarovala v Kostelci u Holešova. Jezděte opatrně. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Tomáš Perutka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Je to už takový kolorit, který patří k létu, částečně i k babímu létu. Mluvím teď o dopravních uzavírkách. Sám jsem jednu novou absolvoval cestou na dnešní odpolední vysílání. Musím ale říct, že mě nepřekvapila, protože poslouchám vysílání Českého rozhlasu Zlín a my vás o nových dopravních uzavírkách pravidelně informujeme. A informovat vás budeme i nadále. Třeba už za chvíli po následující písničce. Stavba nových tratí pro trolejbusy omezuje v těchto dnech dopravu na hlavních příjezdových cestách do Zlína. Ještě letos na ní zřejmě navážou i úpravy některých linek. Více uslyšíte jen co dozní píseň Není nám už 17.

0: Pokud jste v posledních dnech přijížděli do Zlína po hlavním tahu od Vizovic nebo od Uherského Hradiště, možná vás překvapily stavební práce podél silnic. Dělníci teď u obou tras, které slouží jako hlavní příjezdové cesty do krajského města, prodlužují vedení pro trolejbusy. Detaily přidá reportérka Michála Kočendová. Michálo, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Kde všude a kam se aktuálně troleje prodlužují?
1: Stavební práce se v tuto chvíli týkají dvou zmíněných míst. V Březnické ulici, tedy na jižní výpadovce ze Zlína směrem na Bohuslavice a Uherské Hradiště, se síť prodlužuje zatím jen k zastávce u zimního stadionu. V Přílukách na tahu od Vizovic dělníci troleje protahují odtočny za kruhový objezd Cecilka u průmyslového areálu. Na obou místech navíc může docházet ke krátkodobým dopravním omezením, říká mluvčí zlínského dopravního podniku Zdeněk Dvořák.
2: I když půjde o krátkodobé zábory, o co nejmenší plochy, tak to vliv na dopravu mít bude. To znamená, chceme požádat účastníky dopravy, aby byli trpěliví, aby jezdili opatrně v těch úsecích a aby nedošlo k nějakému problému.
0: Tyto dvě akce jsou součástí většího projektu na prodloužení a výstavbu nových trolejových tratí ve Zlíně a Otrokovicích, kde se bude stavět dále.
1: Tak trolejová síť se protáhne v Otrokovicích od náměstí 3. května k nadjezdu. Podle zadávací dokumentace na webu veřejných zakázek se pak rozšíří také troleje na odstavišti u Otrokovického nádraží. Úplně nová trolejová trať pak vznikne v centru Zlína. Propojí ulice Dlouhá a Gahurova přes Zarámí a Vodní. A součástí bude i navedení trolejí směrem k autobusovému nádraží. Veškerá stavba nových trolejí je součástí jednoho projektu za téměř 230 milionů korun bez daně. Asi 194 milionů z toho pokryje dotace Evropské unie.
0: Proč vůbec dopravní podnik prodlužuje trolejové sítě ve Zlíně a Otrokovicích?
1: Důvod je jednoduchý. Snaha co nejvíce omezit trasy, na které je nutné nasazovat naftové autobusy. Prodloužení trolejí umožní dopravnímu podniku využívat trolejbusy ve větší míře a na nových místech. Za poslední rok navíc obnovil asi polovinu vozového parku a pořídil mimo jiné nové bateriové trolejbusy. Ty zvládnou část trasy projet i bez trolejového vedení a můžou tak obsluhovat i linky, které nejsou elektrifikované v celé délce. Jejich pořízení podpořila dotace z Evropské unie. Jednou z jejich podmínek bylo také právě zavedení nových linek a rozšíření trolejového vedení tak, aby mohl dopravní podnik nové vozy efektivně využívat.
0: Upraví se v souvislosti s rozšiřováním trolejové sítě také trasy linek?
1: Je to na nejvýš pravděpodobné. Očekává se například úprava některých linek tak, aby mohli využívat nově obousměrně ulici Zarámí. Dopravní podnik ostatně v tiskové zprávě uvedl, že některé nové trolejové tratě se do provozu dostanou ještě letos. Konkrétní chystané změny ale odmítl komentovat. Oznámit je chce až po říjnových komunálních volbách.
0: Ve Zlíně, Přílukách a u zimního stadionu aktuálně prodlužuje dopravní podnik svou trolejovou síť. Řidiči na obou hlavních příjezdových cestách do Zlína musí počítat s možnými komplikacemi a místní cestující zase do budoucna s úpravami linek hromadné dopravy. Informovala o tom reportérka Michála Kočendová. Michálo, děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Příjemné páteční odpoledne přejeme i teď v 15 hodin 17 minut. Páteční odpoledne nebo páteční večer, tak to je doba, kdy se i v našem Zlínském kraji koná spousta zajímavých kulturních akcí a my vás na ně právě teď v našem vysílání pozveme. Historické centrum Kroměříže ožije městskou slavností nazvanou Kroměříž září. Uskuteční se ode dneška do neděle. Těšit se můžete na zajímavý program plný hudby, vizuálních show, umění i lokálního jídla. Akce začne dnes ve 3 hodiny odpoledne s Big Bandem konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského na Velkém náměstí, na což naváže koncert kapely Best of Rock. V 7 hodin večer vystoupí kapela Divokej Bill. Od 21 hodin bude následovat takzvané kroměřížské nocturno, které na několika místech města předvede pouliční umění. Prostor před Slováckým muzeem v Uherském Hradišti oživí výtvarný projekt s názvem Okno k Fuchsovi, Pocta architektovi. Jde o uměleckou tvorbu navrženou tak, aby existovala na konkrétním, přesně určeném místě. Výsledek komunitní pletené intervence bude veřejnosti slavnostně představen dnes v den výročí Fuchsova úmrtí v 17 hodin před Slováckým muzeem ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti. Valašské Meziříčí se dnes proměňuje v otevřenou galerii světelného umění. Osmý ročník Mezinárodního festivalu Světlo Valmez propojí historické centrum města s moderními instalacemi, hudbou a kreativitou předních českých i zahraničních umělců ze 7 zemí Evropy. Tato přehlídka přináší současné umění přímo do veřejného prostoru, kde interaktivní objekty a vizuální show oživují známá zákoutí města. Mimo světlo světelné instalace se můžete dnes večer těšit na koncert například Jana Nedvěda, Rytmuse nebo Pem Rabbit. Vidět, objevovat, hrát si a dovádět, dotýkat se a nechat se okouzlit. To je návod, jak si užít novou rodinnou výstavu na zámku Zlín. Loutky, výtvarné objekty, důmyslná hejblata a mechanismy, kouzelné scenérie, divadelní rekvizity, malované obrázky, kolotoč i staré harampádí. To vše vytváří svět imaginária. Imaginárium divadla bratří Formanů a jejich přátel je k vidění vždy od středy do neděle mezi 14. a 18. hodinou a potrvá do 21. února. A Sad svobody ve Zlíně o víkendu ožije slavnostmi vína a folkloru. Na zámeckém rynečku oba dny vystoupí folklorní soubory, cymbálovky i ženské a mužské pěvecké sbory. Nenechte si ujít brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů se solisty Pavlem Ptáčkem, sestrami Juračákovými a Martinem Prachařem v neděli o 16:45 odpoledne. Koncert Brolnu pro vás do programu festivalu připravil Český rozhlas Zlín. Přijďte se zaposlouchat do folklorních melodií a ochutnat ta nejlepší moravská vína. Tolik tedy kulturní pozvánky, no a zároveň vás pozveme také na dnešní odpolední rozhovor. Už za chvíli bude hostem v našem vysílání ředitelka Slováckého divadla Libuše Habartová.
1: V sobotu od 17. si budu na pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou o tom, jak důležitá je v životě každého z nás hra. A v neděli od 11. si budeme s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o soutěžení a o tom, kdy nás posouvá a kdy nás už brzdí. Na mé hosty i na vás se těší Jožka Kubáník.
2: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Pěkné odpoledne vám všem, kteří jste si naladili vysílání Českého rozhlasu Zlín. I dnes odpoledne, jak jste zvyklí, pro vás máme zajímavého hosta. Já už teď v našem vysílacím studiu můžu přivítat ředitelku Slováckého divadla, paní Libuši Habartovou. Přeji pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne všem.
0: My se v našem rozhovoru budeme věnovat nové divadelní sezóně. Posluchači se dozví, co chystáte, jaké novinky pro ně nějak třeba překvapení, premiéry, samozřejmě to je bude především zajímat. Já bych možná na začátek se ale ohlédl za něčím, čemu se možná v divadelním žargonu může říct takový majstrštyk, mám teď na mysli představení opery Jesus Christ Superstar pod širým nebem, které už proběhlo a možná někteří posluchači na tom představení byli a asi teď potvrdí má slova, že to byl velký zážitek. Tak jak vy to hodnotíte, tuto akci? Jak se vydařila?
1: No, hodnotím ji naprosto stejně. Všichni jsme byli nadšení, pracovali jsme na tom projektu společně se Zlínskou filharmonií Bohuslava Martinu a také s Baťovým institutem 1415 na opravdu velkém projektu, na koncertní verzi Jesus Christ Superstar. Vlastně diváci měli možnost nás vidět 7. září na platformě Baťova institutu a myslím, že se ten projekt mimořádně povedl, protože tak, jak řekl náš vlastně muzikálový jídáš Tomáš Šulaj, tak opravdu měli i naši herci a zpěváci možnost si tu původní verzi, tak jak ji Tom Rice napsal, vlastně vyzkoušet s plném nasazení, takže krása.
0: Možná i tady to představení třeba nalákalo někoho na letošní novou sezonu do Slováckého divadla, které se budeme především věnovat v našem rozhovoru. Tak jaká bude podle vašeho názoru, co všechno plánujete tak zhruba, když to vezmeme letem světem?
1: Tak Slovácké divadlo zahajuje novou sezónu až lednem. My jsme trošku specifičtí v tom, že kalendářní rok se rovná naší sezóně. Přicházíme za diváky s motem Slovácké divadlo umí věnovat pozornost a tak věříme tomu, že opravdu budeme našim divákům věnovat pozornost. Přineseme 5 premiérových titulů. Opět se budeme snažit být žánrově pestrý, takže budeme tam mít komedii, budeme tam mít detektivku, budeme tam mít drama, budeme tam mít muzikál, takže věřím, že každý z diváků si najde to své.
0: Podle jakého klíče se vybírají tituly, které uvedete v následující sezóně? Podle čeho jste je vybírali?
1: No, opravdu skutečně tak, abychom uspokojili de facto nálady a chutě každého diváka, takže se snažíme tu nabídku mít pestrou. Začneme hned vlastně bláznivou nebo crazy komedii o generaci, která chtěla žít non-stop. Ta premiéra nebo ta inscenace se bude jmenovat Husákovi děti a tak, jak už podle toho názvu je zřejmé, tak se vrátíme ke generaci 70. let, zasazené teda ale do současné doby a myslím si, že se je na co těšit.
0: Já se hlásím, já jsem taky Husákovo dítě,
1: tak já také.
0: Proč bych já měl jít se podívat sám na sebe? Uvidím, poznám se sám sebe v té hře?
1: Já si myslím, že tam každý poznáme kousek sebe sama, že to bude taková retrospektiva Husákových dětí. De facto se jedná o příběh 4 spolužáků, kteří se setkají s hodou okolností v sanitce a začnou znovu rozvíjet vlastně svůj příběh. A de facto jde o to, že se nakonec všichni zhodnou, že pořád tak trošku žijí život ze své základní školy.
0: No, vy jste říkala, že se snažíte o to, aby to bylo žánrově pestré, tak mě zajímá, jestli diváky obecně do divadla lákají třeba nejvíce komedie anebo nějaký jiný žánr, jak je to, jak to funguje?
1: No, vzhledem k tomu, že jsme zřizované divadlo, tak my skutečně musíme, jak si už z titulu té zřizovací listiny, obsáhnout opravdu tu šíři celou, která se v rámci dramaturgického plánu nabízí. Ale je pravda, že dnešní doba skutečně přináší pocity těžší doby, nebo je vnímána takhle diváky a divák se chce především bavit. Takže to samozřejmě vnímáme, že to tak je, že opravdu ty komedie a muzikály, které uvádíme, že jsou hojněji navštěvované než ta dramata.
0: Hostem našeho vysílání je dnes odpoledne paní Libuše Habartová, ředitelka Slováckého divadla. Náš rozhovor bude pokračovat po další písnice.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Naladili jste si vysílání Českého rozhlasu Zlín a posloucháte rozhovor s ředitelkou Slováckého divadla paní Libuší Habartovou. Bavit se budeme především o premiérách, které připravilo Slovácké divadlo do nové sezony. Teď bych se ještě vrátil k sezóně uplynulé a zeptám se, která hra, kterou jste uváděli, kterou uvádělo vaše divadlo, byla divácky úplně nejoblíbenější. Asi to máte zmapováno.
1: Zmapováno to máme, nedalo nám to ani mnoho úsilí, protože vidíme vyprodané sály a jakmile spustíme předplatné na další, nebo respektive prodej inscenací na další měsíc, tak je zřejmé, co je první vyprodáno. De facto teďka jsme měli asi do hodiny po tom, co jsme spustili prodej, vyprodáno zatím teda naše nejúspěšnější představení této sezóny a to je muzikál S tebou mě baví svět.
0: Díval jsem se na vaše stránky a opravdu vyprodáno snad až někdy, možná až do listopadu.
1: Ano, ano.
0: Kdyby někdo chtěl vidět, tak možná bude muset jít někdy v prosinci.
1: Ano. Teď samozřejmě se může stát, takže když se divák občas podívá na naše webové stránky, tak se může stát, že se jednotlivé lístky sem tam uvolní, ale jinak opravdu je včetně listopadu vyprodáno. Ale jinak určitě nemíníme muzikál stahovat, budeme ho chtít hrát samozřejmě co nejdýl, abychom diváky uspokojili, protože si myslím, že to skutečně stojí za to, že se to moc povedlo.
0: Snad bude podobný ohlas i na premiéry, které chystáte do nadcházející divadelní sezony. Jedno už jsme probrali, něco pro nás, pro Husákovy děti jste
1: ano,
0: připravili.
1: Ano.
0: Co dále?
1: Dále nás čeká psychologické drama o stínech minulosti, které se derou na světlo. Je to inscenace Přízraky, literární předlohou od Henrika Ibsena a režii bude mít Lukáš Kopecký. Je to de facto, zdramatizoval tuhle inscenaci Gary Owen, je to oceňovaný britský dramatik a pro Slovácké divadlo tady tuhle dramatizaci přeložil Michal Zahálka. Bude to tedy česká premiéra.
0: Česká premiéra, tak. Samozřejmě my se bavíme pouze o premiérách, už jsme tedy prošli dvě z pěti. Můžeme dále, nebo
1: můžeme,
0: ještě něco?
1: Můžeme určitě dále. Další inscenací bude Marie Antoaneta. Je to jakási tragická fraška o nejstylovější královně všech dob a je vlastně otázkou,

0: Nová premiéra, autor Jan Šotkovský a režie Mikoláš Tic. A je to detektivní thriller Ze samoty u lesa. Diváci, kteří si pamatují Adama Fojtíka z 13krát za svědka, kterého hrál Zdeněk Trčálek, tak my tady tu postavu Adama Fojtíka posuneme trošičku v čase a zasadíme ho do horského penzionu, kde se svou manželkou Gábinou provozují penzion a umožňují lidem strávit týden ve tmě. A někdy se z té tmy někdo i nevrátí.
1: Dá se říct, že se tato hra bude odehrávat jakože v našem regionu?
0: Ano,
1: je zasazená
0: ano,
1: do našeho
0: ano,
1: regionu?
0: Přímo je zasazená do našeho regionu. Ano.
1: Takže i regionální téma máte obsaženo.
0: Ano, přesně tak. Přesně tak. A co se týče poslední v uvozovkách pecky následující sezóny, tak to bude muzikálová romantická komedie Amélie. Amélie de facto zpracována, zdramatizována podle kultovního filmu Amélie z Montmartru, takže si myslím, že se naši diváci mají rozhodně na co těšit.
1: Paní Libuše Habartová, ředitelka Slováckého divadla, láká v našem studiu dnes odpoledne na nové premiéry, na které se, milí posluchači, můžete těšit ve Slováckém divadle. Náš rozhovor bude pokračovat po následující písničce.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Zlín. Teď aktuálně posloucháte rozhovor s ředitelkou Slováckého divadla Libuší Habartovou, která u nás ve studiu především představuje premiéry, novinky následující divadelní sezony. Kdy proběhne nejbližší premiéra, kdy si na ně diváci můžou vyrazit do vašeho divadla?
1: Tak nejbližší premiéra bude 31. října tohoto roku. Je to de facto poslední premiéra pořád ještě té letošní sezóny. Jedná se o drama Dogville. Je to jedno z nejdiskutovanějších děl dánského provokatéra a enfant terrible Larse von Triera, známého svými nelitostnými pohledy na společnost, víru, morálku i lidskou slabost. A de facto tohle drama řeší, kolik dobra v nás zůstane, když už není výhodné být dobrým a jak dlouho budeme jen přihlížet tomu, že ve jménu dobra pácháme zlo. Terezie Říhová režie a my se budeme těšit 31. října ve Slováckém divadle.
0: Tolik tedy nejbližší premiéra ve Slováckém divadle. Možná i vy, posluchači, jste nalákáni do Slováckého divadla, protože, jak už jsme zmiňovali v úvodním vstupu našeho rozhovoru, jste se třeba byli podívat ve Zlíně na koncertní verzi Jesus Christ Superstar a my jsme se tady mezi vstupy bavili s paní ředitelkou o tom, že pro velký úspěch bude možné to představení zhlédnout znovu. Kdy to bude a kde to bude?
1: Koncertní verze Jesus Christ Superstar společně se Zlínskou filharmonií Bohuslava Martinu uvedeme v kongresovém centru společně 31. března příštího roku a už se na to všichni moc těšíme, protože opravdu to byl mimořádný zážitek pro všechny, nejen pro diváky, ale i pro herce a všechny lidi zúčastněné okolo.
0: Pravidelní návštěvníci, kteří k vám chodí do divadla, tak ti ví, co mají očekávat, ví, na co se mohou těšit. Teď si představme, že třeba někdo sedí u radiopřijímače a v životě ve Slováckém divadle nebyl a třeba váhá, že by šel poprvé premiérově na nějakou premiéru, tak kdybyste takovéhoto posluchače měla pozvat, někoho, kdo u vás nikdy nebyl, tak jaké představení byste mu třeba doporučila, proč by měl jít na zmiňované představení?
1: No, byla bych asi špatná ředitelka, kdybych neřekla, že všechno je dobré. Všechna představení, která děláme, jsou skvělá, ale skutečně tím, jak už jsem zmínila na začátku, snažíme se, aby si ten každý divák našel to podle svého vkusu, takže určitě bych se takovéhohle diváka zeptala, co preferuje, co má rád. Pokud by to byla komedie, tak určitě 13krát za svědka, Zamilovaný velvyslanec, nebo dneska úplně nové S tebou mě baví svět. Pokud by to mělo být drama psychologické, tak věci, o kterých víme, že jsou pravda, kde máme dneska ze včerejška, víme, že máme čerstvou širší nominaci na Tálii pro herečku Gabrielu Štefánkovou. Takže to jsou věci, myslím si, že skutečně si tam každý najde to své.
0: Takže můžou se těšit třeba posluchači i na skvělé herecké výkony, oceněné významnými cenami. Co třeba nějaké nové tváře na jevišti v nové sezóně budou, nebo nějací stálí hosté třeba?
1: Máme novou posilu v souboru, je to mladá nadějná herečka Michala Skalová, která k nám nastupuje na v tuhle chvíli teda na zástup za mateřskou dovolenou jiné skvělé herečky u nás, Kateřiny Michejdové, takže určitě se na Michalu Skalovou těšíme a že bude výraznou posilou našeho týmu.
0: Se mnou ve studiu sedí paní ředitelka Libuše Habartová, ředitelka Slováckého divadla. Jaké problémy třeba musí řešit ředitelka divadla? Teď mám na mysli nějaké problémy, o kterých běžný návštěvník divadla nemá ani páru, nemá ani tušení. Co všechno musíte řešit? Zmiňte něco do vysílání.
1: Já si myslím, že to potvrdí každý ředitel a nejenom kulturní instituce, divadla, ale de facto jakékoliv organizace, že primárně samozřejmě řešíme dostatek financí na to, abychom mohli dělat divadlo takové, jaké bychom rádi divákům nabídli. Takže samozřejmě se musíme snažit, abychom v tom rozpočtu se chovali jaksi zodpovědně a abychom měli na všechno na to, co potřebujeme mít. A jinak já musím opravdu říct, že já nejsem umělec, jsem primárně manažer, mám kolem sebe tým lidí, co se týče uměleckého vedení, takže mám svého uměleckého šéfa a jsem moc ráda za to, že ta spolupráce funguje tak, jak funguje a že jsme dobrý tým a tímto bych jim chtěla i poděkovat.
0: Náš rozhovor se blíží ke svému závěru. Máte něco, co byste třeba na úplný závěr chtěla ještě vzkázat posluchačům, divákům, kteří váhají, jestli si mají koupit lístek na některou z novinek, některou z premiér?
1: Určitě se na všechny velice, velice těšíme. Naším motem je, to jsem taky zmínila na začátku, Slovácké divadlo umí věnovat pozornost a tím chci říct, že skutečně budeme vám věnovat pozornost a bude nás to moc těšit.
0: Hostem dnešního odpoledního vysílání byla ředitelka Slováckého divadla Libuše Habartová. Děkujeme za váš čas, děkujeme za návštěvu ve studiu. No a držíme palce, ať se ta nadcházející sezona a nejen ona vydaří podle vašich představ.
1: Velice děkuji a děkuji za pozvání.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dozněl famózní hlas Věry Špinarové. My vám pravidelně představujeme také nejen české, ale světové hudební hvězdy. Stará se o to pravidelně kolega ranní moderátor Petr Uhřík. No a také do dnešního odpoledne si vybral jednu světovou hudební hvězdu. Tou je konkrétně skotský zpěvák, skladatel a také herec Frankie Miller.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Další hudební vzpomínka bude poměrně komplikovaným návratem do roku 78, ale pokusím se vysvětlit a přitom nebýt zbytečně důsledný ve faktech ani nepodstatných detailech. Na začátku byl jistý anglický saxofonista, který písničku napsal. Pak ji o pár let později, poprvé pod názvem Darling, nahrála country kapela Poacher, ale teprve nová verze Frankieho Millera se dostala na ta správná hitparádová místa. A pak už zase zavětřili jiní, jako Tom Jones nebo skupina Smokey, kteří původní materiál s odstupem nahráli znovu a po svém. Ona ta písnička zní jako modernější dechovka, ale nenechejte se mýlit. Frankie Miller byl ve své době i uznávaným rockerem, který spolupracoval třeba s Philem Lynottem ze skupiny Thin Lizzy nebo kapelou Three Dog Night. Písnička Darlin začíná slovy Miláčku, zavolal bych ti, ale nemám ani vindru. V té době u nás fungoval telefonní automat na 50 haléř, že? No vidíte, slíbil jsem, že budu stručný a už mi zase naskakují další vzpomínky.

0: kde ve Zlínském kraji natankujete nejlevnější pohonné hmoty. Taky o tom bude řeč za chvíli v hlavních zprávách. Ty přijdou na řadu přesně v 16 hodin. Po 16. hodině se potom jako obvykle můžete těšit na pravidelnou humoriádu. Dnes vám bude scénky nabízet herečka Uršula Kluková. Tomáš Perutka vám přeje krásný zbytek pátečního dne.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Mosko, roznesl spořádně, že mi bíňa, že umírám?
1: Vytroubil jsem to z plných plic.
0: Pak tedy brzy přitáhnou.
1: A, už jsou tady.
0: Oh, teď si lehnu. Vy jste si přišli na mistra, holomci, a můžeme začít.
2: Volpone, třaskavá komedie o chamtivosti a touze po penězích. Od září v Městském divadle Zlín.
3: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
4: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Pohonné hmoty ve Zlínském kraji od minulého týdne opět zdražily. Strojírenská firma Zakoturčin v Březnici na Zlínsku rozšiřuje výrobu. Šéf sněmovny Okamura jednalo s předsedy parlamentu Slovenska a Rakouska o spolupráci ve střední Evropě. Čekejte noc s malou oblačností, lokálně mrhy. Nejnižší teploty do 5 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. O 62 haléřů více než v minulém týdnu platí řidiči ve Zlínském kraji za litr nafty. V průměru teď stojí 48 korun a 21 haléřů. Benzín se pak prodává průměrně za 44 korun a 19 haléřů. Nejlevněji natankují řidiči na Kroměřížsku. Nejdražší paliva jsou naopak na Uherskohradišťsku. Benzín je o více než 10 korun na litr dražší než před rokem, nafta o 15. Armádní zakázku získala v rámci rozšíření výroby strojírenská firma Zakoturčin v Březnici. Firma bude v nové hale vyrábět i díly pro bojová vozidla CV-90. Tato zakázka bude představovat přibližně 30% celkového objemu výroby, pokračuje jednatel společnosti Jiří Turčín.
5: Vyrábíme asi polovinu dílů na věže těch bojových vozidel, polovinu dílů na podvozek. Pro nás je tenhle obranný průmysl nový a budeme chtít se v něm sice rozvíjet, ale do určité míry. My pořád budeme chtít vyrábět civilní sektor ve větší míře než ten vojenský.
4: V Česku dnes začal třetí ročník Reus dnu. Akce upozorňuje na plýtvání a nadbytečnou výrobu věcí a ukazuje možnosti jejich dalšího využití. Podle Reus federace se každý rok zapojuje více měst i lidí. Součástí jsou například výměny věcí, oprava ranské dílny nebo další akce zaměřené na opětovné využití výrobků. Migrace, rozšiřování Evropské unie nebo válka na Ukrajině. O těchto tématech dnes v Rakousku jednal šéf České sněmovny Tomio Okamura z SPD se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. V rámci takzvaného slavkovského formátu chtějí hledat společné postoje středoevropských zemí.
6: Předsedové parlamentů podle Okamury debatovali také o tom, jestli by státy střední Evropy měly vyzvat Evropskou komisi k většímu zapojení do jednání o ukončení války na Ukrajině.
7: Spojené státy aktivně jednají, ale my žijeme v Evropě a my bychom měli být u těch jednání o ukončení války na Ukrajině.
6: Státy takzvaného slavkovského formátu chtějí na příští schůzky zvát i další země střední Evropy. Domluvili se také na výměných pobytech mladých lidí v parlamentech. Mezi Českem a Slovenskem už fungují, nově se přidá i Rakousko. Z Vachau, Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: V noci bude v regionu polojasno až jasno, lokálně mlhy. Nejnižší teploty 11 až 5 stupňů a vítr bude slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Pozor si dejte na odstavené osobní auto v Otrokovicích na D55 na Exitu 32. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná humoriáda. Příjemný poslech dalšího vysílání.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Já mám nalíkají.
9: Jsme z toho zdrudaná.
10: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
3: Humoriáda.
8: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Uršula Kluková. Dobrý den, ahoj, vítej.
9: Ahoj, děkuji.
8: I dnes vás to tu prostě nutí smát se s námi s velkou chutí.
3: Humoriáda.

0: A my jsme pozvali Uršulu Klukovou, ano. Ona ráda přijala naše pozvání do Humoriády,
1: že? Já jsem se těšila hrozně.
0: Hrozně nemohla strašně.
1: Vůbec jsem se nemohla už dočkat.
0: Ani dospat nemohla.
1: No to jo, to jsem mohla.
0: Tak jak se máš, co děláš?
1: No tak já v podstatě se mám dobře a jestli můžu říct teda, tak nedělám nic.
0: Nic s velkým ně? Anebo ano. Přece jenom něco?
1: Ne, tak já jsem teď v takovém období, že nic nemusím a všechno můžu.
0: Aha.
1: To je krásné.
0: A jak jsi dozrála k tomuto postavení?
1: K tomuto postavení jsem dozrála lety. Protože jsem měla narozeniny a tam se ukázalo, že už jsem v tomhletom období. Ani mě to nemuseli říkat, já jsem na to přišla sama. No prostě dokonce mě jeden můj kamarád mě říkal, Uršulo, dávej na sebe pozor. Už ti není 84. Takže tím jsem zjistila, že mě je 85.
0: Aha. Tak jsme se dopočítali ano. správného čísla a teď správného prvního komika, kterého nabídneme posluchačům. Kdo by to byl podle tebe?
1: Ano, já to budu.
0: Teda no ty ne, už to jsi, já to budeš celou hodinu.
1: Já to budu nabízet.
0: Jo, takhle,
1: tak,
0: ano,
1: já to
0: prosím.
1: A já nabídnu svého velkého kamaráda Pepíka, tedy Josefa Dvořáka, a sice s pidlou v zádech.
2: Se s námi. Kde víte, o co jde? Že ne? Vy to vyjdete do divadla, nevíte na co? Jorko, vy musíte mít peněz. Tak já vám pomůžu. Přátelé, naše královna. Nádherná.
3: Jo, ještě kresu.
2: No. Už za tohle je hladomorná, tak... Ta si vyrazila vedle k sousedovi na takový flámek. A takový ten malinkatej, co jí věčně sleduje, tak ten upaloval za naším králem a všeckou mu vyžvanil. A král vyhlásil sousedovi válku. Tak jsme vyfasovali zelenu. Se podívejte, jak já vypadám. Přijímal jsem hostinskej. Civilu hostinskej, 10, 12 párek. Lidi, ale byla to bitva. My jsme se řezali. My jsme se řezali, pa, já ne. Já měl prápor a kam šel vítr. No někdo to musí přežít, že jo? By to mohl potom vypravovat. No hejte, víte, kolik nás bylo? Dva? Já a král? Když bylo po všem, tak král byl z bunkru. No víte, mozek musí být krytej. Celej bílej. On byl bílej i ve ksichtě. A začal se škrábat na takový kopeček a tam strom a že ze stromu uřízne kůru a synovi udělá lodičku. Takovýhle nesmysly a on říká, králi, nelezte tam, nelezte tam. Znáte tu příhodu o těch zbloudilých koulích? Znáte to, jo? No já bych to nemusel tady vypravovat, to tady dám. Já to nedořekl, on měl jednu pod krkem. Teď začal dělat. Bral falešnej luft. Jsem mu to ucpal drnem a on povídá, pozdravuj všecky doma. Tak vás pozdravuju, jo? A slibuju ti ten generálský flek. A bylo po něm. No co pak to čečel ze mě generál? Z ničeho nic jmenou generál. Do té doby nic a najednou generál, to udělá čekem změnu. No to je změn, lidi, já na sebe řval. Já jsem se buzeroval. Zemi nahoru, k zemi na... No já jsem jednou týden nežral, já jsem si neprozradil heslo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Tolik kousek pytli v zádech z roku 1984. Uršula Kluková a Josef Dvořák mají spolu hodně společného?
1: Máme spolu hodně společného. Spolu jsme začínali vlastně v profesionálním divadle pracovat.
0: A spolu končíte v humoriádě?
1: Dneska. No, Pepa je můj kamarád. Hráli jsme spolu 10 let. A pak jsme spolu hráli ještě 6 let.
0: Znáte se ze všech stran?
1: Známe se ze všech stran, ano. Máme se rádi, jsme kamarádi, je to prostě úžasný.
0: Já pořád čekám, že uslyšíme nějakou věc, kterou jsme ještě neslyšeli o vás dvou.
1: No, tak to asi nevím, co máš na mysli.
0: No, nějaký zážitek, netradiční třeba. To,
1: no, jednou jsme šli takhle s Pepou po ulici, tam nějaký chlap prodával losy a vykřikoval: nikdo neprohrává, nikdo neprohrává, kupte si los. A Pepa mu povídá: a vyhrává někdo?
0: To je celé. A neskusili jste teda štěstí, vy dva? Ne, dobře, tak máte štěstí.
1: My jsme věděli, že je to zbytečný zkoušet štěstí.
0: Dobrá, zkusíme štěstí. Kdo bude mít štěstí u našich posluchačů právě teď? Bude to Josef Dvořák anebo Ivan Mládek. Velký souboj začíná právě teď. Rozhodněte se SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Tady je dnešní humoriáda a posádka Uršula Kluková a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k hlasování. Přidejte své hlasy pro Ačko, to je Josef Dvořák, nebo v tuto chvíli pro Bčko Ivana Mládka. Humor mezera A, humor mezera B, SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900, a tam už se chystá někdo z vás za námi. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
4: Dobrý den.
3: Zdravím vás, Pavle, paní Uršulku.
2: Zdravíme.
3: A já bych hlasoval pro pana Mládka.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
4: Hezký víkend. Děkujeme.
2: Ano.
3: Ještě jenom chtěl jsem vám poděkovat tuhle za písničku od Ivy Jahelky. Nechci toho teda zneužívat, ale ještě jsem vás dneska chtěl jednou poprosit.
2: Aha, podám prst.
3: Protože Uršulka nám naspívala krásnou písničku s Daliborem Jandou, kterou Všetodil pouštěl Patrik v humoriádě. Aha. A od té doby jsem ji vůbec neslyšel.
2: No tak nevím. Máte pro mě vždycky zajímavý úkol, ale no, nevím, jestli dnes splním, neslibuji.
3: Když to půjde, půjde, nepůjde, nepůjde, svět se nezbudí.
2: Tak jo, děkujeme. Naslyšenou.
4: Naschledanou.
2: Tak další prosím, kdo je tu? Haló.
5: Dobrý den, paní Dana, Sustí nad Labem.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Uršulko, já vám přeju všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
4: Děkuju, děkuju.
5: Nemáte zač.
2: A k těm, co byli, nebo k těm, co budou?
5: No, ke všem, co budou, i těm, co byli.
2: Bereme, dobrá. A
5: hlasovala bych pro pana Dvořáka.
2: Máme zapsáno.
5: Ať je. Ať je,
2: Ažije, Ústí a...
4: Ano.
2: A další města a obce naší krásné české, moravské a slezské vlasti. Dobré odpoledne, kdo pak se nám hlásí v tuto chvíli? Haló, haló.
6: Dobrý den, tady Petr Hrzdonek, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
6: Váš tu usmělou děvčicu vedle vás.
2: Tak teda dík. A?
6: Ale tak tím nesnižuju vaši hodnotu. Jako.
2: No to byste si ani nedovolil, že?
4: Ne.
2: Tak, a hlasujete A nebo B?
6: Bčko, asi.
2: Píšeme si Ivana Mládka od vás. Díky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
7: Haló?
2: Ano, posloucháme, jsme na pnutí.
7: Dobrý den, všechny tam zdravím. Hlavně paní Uršulku.
4: Dobrý den.
7: A chtěl bych Ačko.
2: A kdo?
7: A jestli by to bylo možný, tak Čochta na Polednici.
2: Tak vy máte hodně náročná přání, to vám neslibuji. Ale kdo pak volal, nevíme křesní jméno, místo.
7: Jo, Jirka Rozenej Plzeňák, momentálně Opava.
2: Dobře, tak jo, máme zapsáno. I váš hlas je tam.
4: A děkujeme.
2: Přesně tak, a zveme dalšího ještě. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
8: Já si vás oba dva zdraví.
2: Ano.
8: A já bych chtěl, prosím vás, pana Mládka.
4: Děkujeme.
8: Víkend.
2: Ano, děkujeme. Nápodobně.
8: Takhle.
2: Chci říct, že prosit můžete krásně nebo sebekrásně, ale stejně hlasování rozhodne, stejně jako v tuto chvíli. Josef Dvořák nám bude pokračovat, je to
4: ano.
2: Vítěz. O zmláceném Dvořákovi se jmenuje výstup z kola plného hvězd, které uváděl náš kolega Aleš Cibulka.
9: Já si dovedu představit, že když dohrajete v divadle, tak přijdou faninky, chtějí podpisy, nesou vám dárky, chtějí se s vámi vyfotografovat. Stalo se někdy, že třeba přišel nějaký nespokojený divák, že se mu to nelíbilo, chtěl vrátit vstupné, nebo já nevím, udělal ještě něco horšího?
10: Ne, to si nespomínám.
9: Nikdy?
10: Možná jo, ale nebyl jsem u toho.
9: Nikdy vás nechtěla zmlátit a říct...
10: To jo!
9: Jo, zmlátit jo!
10: To pozor! To... Vy to víte, Aleši? Já jsem jeden snad, a doufám, jedinej herec
9: ano.
10: V republice, který byl zmlácený divákem.
9: To mě zajímá.
10: Opravdu, ale mě střískala baba.
9: A za co?
10: My jsme hráli v Děčíně odpolední a večerní představení s pidlou v zádech, takový představení, na který lidi chodili, hrnuli se na něj, byli nadšený, jásali, tleskali. A je závěr tohodle představení, já zůstal na scéně sám, epilog představení, povídám a najednou slyším, jak v portálu se někdo baví. Já jsem říkal, mohli by ty kluci, ty technici to vydržet. Já vím, že to je záběr, každý den hrajeme i dvakrát, ale mohli by to vydržet. A ono to sílilo v tom portále. Jenomže když hrajete s divákem, tak se nemáte čas koukat do portálu, někoho okřikovat, musíte hrát dál. A teď já jsem slyšel jenom, co to je tohle, protože už jsem slyšel, jako opravdu už byl vedle rachot a výkřik. To jsem se otočil a vytřeštil jsem oči, protože z portálu se na mě hnala baba z holí. Přítáž ke mně, co ti dám? První ránu jsem vykryl, to jsem chytil, to jsem dostal, druhou ránu jsem vykryl a měl takovýhle, jeli to. A ona, a teď jsme se přitahovali o tu hůl, já chci gota. Což jsem jí samozřejmě nemohl. Kdybych býval uměl aspoň trošičku, tak jsem tam trošičku zapěl jako mistr, ale baba mě střískala. Byla děkovačka, my jsme se klanili. Mí kamarádi nic nevěděli, protože byli v šatně. Ty netušili vůbec, že šéf už dostal naboucháno. Diváci si mysleli, že to patří k představení. Tak tleskali, říkají si, to je zajímavý, to je závěr, to je zvláštní závěr. Tak jsem je na konci ujišťoval, že to není úmysl, že si takovouhle osobu nevozíme sebou, že to je jenom pozornost města Děčína. A pak jsme zjistili, co se stalo. Tahle dotyčná byla v psychiatrický léčebně a měla vycházku. A nějaký utkvělo v hlavě, že chce slyšet gota, tak střískala mě.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: S námi v Humoriádě je dnes Uršula Kluková. Uršula má dnes slušivý outfit, ne, že by jí to jindy neslušilo, ale dnes je to nějaké slavnostnější, výraznější.
2: No, mám to nový.
1: To je
2: všechno.
1: Kvůli nám, že je pátek, že je svátek tak
2: no,
1: trošku.
2: No a že to mám nový.
1: Jo.
2: Já jsem si to vzala schválně sem, protože jsem
1: si
2: řekla, že vám všem vytřu zrak.
1: Já už skoro nevidím. No tak, ale ty jsi zmínila ještě, že jsi pořídila něco krásného dnes na
2: ano.
1: jedné akci.
2: Ano.
1: Prozradíš?
2: No tak já jsem si pořídila toho víc, ale nerada bych to všechno říkala, jo, co jsem byla
1: aby
2: jsem
1: to neměli
2: trhu.
1: Všichni stejné potom, aby nechodili
2: ne,
1: Uršuly.
2: Ne, já jsem si pořídila peruánský přehoz takový.
1: Takové pončo? Pončo?
2: No není to přímo pončo, spíš pončinko. Protože je to kratoučký a má to takovou velikánskou kapucu.
1: Tak takhle to umí tento obleček pojmenovat jenom Uršula. No,
2: a to jsem si ho schválně nevzala, nechtěla jsem vás vyděsit.
1: No a to by ti to bylo horko ještě, na to bude čas,
2: aha,
1: ne?
2: To je pravda, no. to děkuju, že jsi mi to řekl, že jsem tak chytrá, že jsem si to nevzala kvůli tomu, že by mi bylo horko.
1: Tak, pojďme do archivu. Mm-hmm. Jaké další želízko v ohni máme pro posluchače?
2: Já mám želízko. No. Tak to je prosím Miloslav Horníček, hovorí přes rampu a sice o pobytu v Americe.
3: Tady je dotaz, proč jste nám v Kanadě stloustl a okolík?
4: To je spíš můj dotaz, proč se vám zhoršil zrak a o tolik? Protože... Vážím přesně tolik, jako před odjezdem, to je 85 kilo. Je to moc, já vím. Ale je to tolik, jako před odjezdem. Čili se tady nějak pokazil zrak, anebo vidíte všecko radostněji už. Tak dále.
3: Nebo ti podstrčili váhu tam doma někde. Můžete nám říci, zda se nějak více projevil přes tu velkou vzdálenost v Americe pocit vlastenectví?
4: Projevil, samozřejmě, že jo. Já jsem, to už jsou takové pocity, které člověk buď nemá, nebo si je nepřiznává, nebo nepřipouští, já nevím co, ale tam najednou začal v člověku promlouvat malý zapadlý vlastenec a marně ho člověk plašil. Já jsem ho plašil, já jsem říkal, huš do rajze, jdi. A on vzdoroval a hlásil se o slovo pořád. Tak jsme spolu vedli takové dlouhé polemiky a skutečně zesílil za to. Možná, že on se to ve mně spravil.
3: Tady je dotaz. Líbí se vám ono hulákání vydávané za big beatovou hudbu nebo jen předstíráte z pozornosti či slušnosti, že se vám to líbí?
4: Ano, k tomu bych řekl toto. Já nejím špenát. To vždycky zdůrazňuju, protože když mě lidi zvou potom, tak už je jim jasno, co mě nemají nabízet. Já nejím špenát a v tom obrovském rozmezí jídel možná každý z nás něco nejí. Já třeba v tom obrovském rozmezí hudby, protože od dechovky přes big beat, folklor až po Beethovena je všecko hudba. Nemám, tak jako mě vypadl kolíček pro špenát, mě vypadl kolíček pro komorní hudbu. Dechový kvintet mě nic neříká. Tudíž si nedávám špenát a nechodím na dechový kvintet. Ale obojí nevylučuji ani z jídla, ani z hudby a netvrdím, že to není jídlo, že to není hudba a že ti, kdo to poslouchají, buď předstírají, nebo ti, kdo to jedí, že předstírají, že jim špenát chutná, protože to se dost těžko předstírá. Já závidím každému, komu chutná špenát a komu se líbí komorní hudba, protože je o dva požitky bohatší než já. Já všecko, čemu nerozumím a co mě nechutná, považuji za své ochuzení. A nikdy bych neříkal, že to není jídlo nebo to, že není hudba. Ale český divák je tak jaksi zařízen, že přijde-li do restaurace a dá si... Třeba kdybych já si dal roštěnku, kterou mám rád, to říkám pro případ, že by mě někdo zval. A vidím souseda, který jí špenát, tak Ať se nají, já mu ho přeju, ten špenát, ale český divák je tak zařízen, že říká moment, vedoucí. Jak to, že vůbec vaříte špenát? Čím byl kuchařův otec?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Miroslav Horníček o pobytu v dalekém zahraničí. Uršula byla také v Americe?
2: Já jsem byla v Americe a byla jsem tam 4x.
1: Já jenom jednou.
2: Byla jsem na pozvání našich krajanů a vystupovala jsem tam s Karlem Černochem, s Pavlem Trávničkem, se Slávkem Šimkem, s Jirkou Krampolem. No a bylo to úžasný. Takže my jsme tam jezdili vlastně ob 2 roky vždycky. A už jsem tam byla tak známá, my jsme jezdili na tu Niagáru, já už jsem tam jezdila jak na mácháč. A dokonce už jsem měla známosti tam v těch stáncích, co prodávali

0: možná veselé a hravé, uvidíme.
1: Jo,
0: každopádně asi posluchače vyberou. SMS-kou Humormezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Krasavici máme ve studiu. Uršula Kluková už se těší na naše posluchačské hlasování. Miroslav Horníček anebo Jitka Molavcová a spol. Tak přátelé, vyberte si právě teď na našem telefonu. Kdo pak volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, Honza Broumov.
2: Honzo? Dobrý den, Honzo.
1: Uršula, ahoj, já tě zdravím.
2: Je, ahoj, Honzo, to je Honza.
1: Já tě slyším aspoň v humoriádě, když už tě nepotkávám na náměstí.
2: No jo, tak to víš. Hele, no.
1: Vy jste, když jsi byla poslední v humoriádě, tak jste mluvili o tom, jak jezdíš autem. Můžu tam dát jednu malou historku?
2: Ty? No tak jo.
1: No prosím tě, hele, máme dvě, jedna je dlouhá, ale tohle to bude
0: kratší.
2: To ne, to radši kratší.
1: Aby... Hele, přišla si jednou ke mně do kanceláře a říká, Honzo, pojď tam nový auto, pojď se podívat, jo. Tak jsem se šel podívat, jako abych ho obdivoval, o autech dneska vím méně než v 5 letech, jo. Ty říká, pojď, já tě svezu. Tak jsem myslel, že objedeme na městí. Pak ne, vyjeli jsme ven, říkám, tak dobrý, tak objedeme město. Ne, vyjeli jsme z města, jo. Jeli jsme se zejít Mánkovice, já jsem měl... To bylo v únoru, já jsem byl v bačce v nějakých trepkách, jakože z práce a tak v košili. Když jsme přijeli 10 kilometrů do meziměstí, tak jsem říkal, ty Uršulo, člověče, mě je docela zima, jo. A ty si ale dál. Říkám, ty Uršulo, prosím tě, já mám v kanceláři odemčený dveře, zapnutý program, je mě zima, drko tam, můžeme jet. A ty říkal, Honzo, promiň, ale já to neumím otočit.
0: Upřímná, jako vždy. Ano.
1: 14 kilometrů do Teplic a tam jsme to otočili. Ježíš,
0: to byla
1: ale vybral bys horně se a rád tě slyším. Ahoj.
2: Je,
0: no tak,
2: ahoj,
0: ale Honzo, my nevíme, koho volíte.
2: Teď říkal horně se.
0: Říkal. Jo, no, my jsme to zamluvili, no tak pardon, pardon, je to tam napsáno, naschledanou. Otázka se nabízí, who is Honza? Kdo je Honza?
2: Honza je můj kamarád a byl to šéfik naší knihovny
0: Brouhovský. Jenom, aby nedošlo k nějakým dezinformacím, že?
2: Ne.
0: Že Honza něco víc a...
2: Ne, Honza je fajn.
0: Dobře, Honza je fajn. Kdo bude fajn dál na našem telefonu? Dobré odpoledne, koho zdravíme? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady František Kralupy, zdravím vás, paní Uršulko, i vás, pane Pavle. A kdyby paní Uršula, když Pepika zvláčeli holí, kdyby připomněla, jaký tenkrát pokousal pes, jak vytrávila, jestli už zapomněla, anebo radši, když by o tom nechtěla mluvit, ať o tom nemluví.
0: Budeme
3: tom
0: vzpomínat jen na to hezké.
2: Ne, dneska o tom nebudeme mluvit, protože zrovna mám psa doma trošku nemocnýho.
0: Tak, ale hůl má sebou.
3: To chápu.
2: Ano,
0: tak jo.
3: Jinak vám přeji stále zdraví a jste bezvadný. Díky.
0: Františku, děkujeme. Tak nevím, jestli jsme hlasovali, ale byl to hezký výstup. Pojďme přidat další hlas. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Zdraví vás Rapotic, posluchačka Jana.
0: Dobrý den.
4: A volila bych pana Horníčka.
2: Ano.
4: A ještě zdravím z vás paní Uršulku.
2: Děkujeme vám.
4: Krásně a hodně zdravíčka.
2: Děkuju.
0: Naschledanou. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Já bych také chtěla paní Uršulku milou pozdravit. A chci pana Horníčka. A chtěla jsem ještě dodat, já bydlím v Kralupech a slyším tady pořád toho pana Františka a nevím, který to je.
0: Tak možná, že na náměstí se taky potkáte jako Uršula s Honzou. Nevím, neporadím. Třeba napoví příště pan František, náš posluchač. Tak no. Zdravíme.
5: Naschledanou.
0: Taková nečekaná setkání tu máme v humoriádě.
2: To je úžasný. Ale...
0: No a teď se sejdeme opět s panem Horníčkem, to je vítěz. Další nahrávka archivní je připravená.
6: Víte, já jsem tu četl krásný citát z Karla Čapka, protože když budu mluvit za sebe, tak se musím opřít o nějakého klasika. Když bych mluvil za sebe, tak budu v podezření, že předstírám. Karel Čapek napsal, že člověk by se asi styděl vydat jisté tělesné zvuky veřejně, ale nestydí se veřejně prohlásit, že moderní malířství je mazanice. A nebo že Big Beat je hulákání. A že je to stejné, nebo ne-li horší fópa, než to první, ale že za toto se nikdo nestydí. To napsal Karel Čapek, to neříkám já. Ale já mu věřím, já to podepisuji, já tím jenom podpírám svoje tvrzení, že všecko patří do hudby a když mně se to nelíbí, tak musím aspoň respektovat, že těm druhým jo. Já vím, že jsem tím klesl v jedněch půvabných očích třeba, ale nedá se nic dělat. Tak tolik.
7: Chtěl byste žít ve Spojených státech?
6: Ne.
7: Jaký
6: měl... Musím to rozvádět? Ne.
7: No, já myslím, že bys aspoň větu rozvitou z toho mohl udělat.
6: Nechtěl.
7: Děkuji, nechtěl, aspoň.
6: Ano, děkuji, nechtěl.
7: Ano.
6: To ne, mě to nikdo nenabízí. Kdyby mě nabízal, řeknu děkuji, nechtěl, ale mě to nikdo nemají, se neptají.
7: Třeba nabídka přijde.
6: To není nabídka, ne. Čímhle písmem ne.
7: Tak dotaz.
6: To by bylo na stroji a na báječném papíře.
7: A co bys řekl pak?
6: Thank you, no.
7: No všem to bys musel napsat na stroji asi.
6: A na báječný papír.
7: Ano. Což by bylo horší.
6: No.
7: Jaký měl úspěch Karel Gott v Montrealu?
6: Měl úspěch. Tady problesky zprávy, že ne, protože my jsme zvyklí, že ten, kdo za nás někam vyjede, buď bude první a pak je to zlatý hoch, a nebo bude druhý a pak už to je podezřelý. A když je třetí, tak je to gauner, podvodník a my ho žijeme. Mně se vždycky líbí, že třeba na naše hokejisty, když jsou třetí, se zlobí hlavně lidé, kteří sami pracují v oboru, který vůbec nesnese evropský, natož pak světový měřík. Tak ať se každý snaží být reprezentantem, ať jeho obor vynikne. Ale proč mám nadávat klukům, kteří jsou třetí na světě? Vždyť je to fantastický, když tato malá zemička je v něčem třetí na světě. I toho není moc, v čem jsme třetí na světě.
7: Když jsme národ Komenského, jakou reformu školství byste navrhoval?
6: No, to já nejsem kompetentní. My jsme sice národ Komenského, ale já sám nejsem hoden jeho odkazu. Já jsem ve 14 letech dělal přijímačku na učitelák v domnění, že nemohla se sám nic naučit, budu učit jiné. Nevzali mě a od té doby se mi občas v noci zjevuje Komenský a tak kyne prstem a já nevím, jestli mě hrozí nebo děkuje.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, jaké bude další přání našich posluchačů, zatím netušíme, ale máme pro vás tipy. Ačko by mohl být Ivan Mládek, vracíme ho do hry, a Bčko Jitka Molavcová s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou. Vyberte si sami SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď potěšíme zvláště Honzu, který chtěl písničku s Uršulou, tak tady máme jednu specialitku s Josefem Dvořákem pro vás.

0: ti ptáci, kdo jsou ti kamarádi, tvoj.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Tak to byl doslova plivanec, Uršuly Klukové, to musíme vysvětlit.
3: Plivanec to nebyl.
2: Tchuj.
3: No jo, to bylo jenom jako.
2: No jasně, bylo to divadlo, kladivadlo přímo.
3: Kladivadlo to bylo a bylo to krásné, my jsme hodně zpívali. Teď si vybral takovou písničku, takovou atypickou trošičku, ale bylo to hezký, no. Mm-hmm. Líbilo se mm-hmm. mi tam.
2: No tak tu písničku s Daliborem Jandou už jsme tady v Humoriádě měli před časem. Nakonec budeš mít dárek i pan Honza, posluchač, a všechny faninky Dalibora Jandy, ten bude zpívat ve finále. Ale ještě tam nejsme.
3: Aha.
2: Ještě musíme hlasovat v závěrečném kole,
3: ano.
2: Takže Uršula si na svůj elegantní účes nasadí elegantní
3: sluchátka
2: a můžeme slyšet další hlasování. Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Halo, halo, halo.
2: Ztratili řeč, tak se jim líbila ta ukázka.
4: Už?
2: To jste vy?
4: To jste vy.
5: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak stlumíme rádio, především, ať tam nemáme 27 hlasů. Super, kdo to je?
5: Tady Josef Balcár, Louny.
2: Josef, dobře.
5: Já bych chtěl pozdravit paní Uršulu.
3: No, jo.
5: A chtěl bych sem hlasovat Bečko.
2: Aha. Dobře.
3: Tak děkujeme
2: máme
3: moc.
2: Máme to tam. Děkujeme krásně. Hezký víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Halo, tady krásná Plzeň,
3: ano.
6: Tady Mirka.
2: Krásná Mirko, zdravíme, dobře.
3: Zdravíme, Mirko.
2: A, B.
6: Uršulko, ano. Stejná krevní skupina,
3: aha.
6: Vyšší zdravotnická škola.
3: Ano, ano.
2: Sestřičky porodnice, se nám tu sešly.
3: Porodnice. Jsme byli spolu.
6: A 40 let psychiatrie.
3: Ano.
6: Následky nejsou.
2: A to nestihneme všechno probrat.
3: Co jsme dělali?
2: To příště.
6: Já vás moc zdravím, přeju oběma hodně zdraví, všechno nejlepší, spokojenost a radost ze života.
2: A
6: chtěla bych Ačko.
3: Děkujeme.
2: Naschledanou. Ano, zdravíme srdečně a běžíme do archivu pro Ivana Mládka.
7: Oblékám se sice prostě, ale čistě, vkusně a účelně. Neuznávám maloměšťáky, kteří neustále něco schánějí. Snaží se odlišit od ostatních a chtějí být moderní za každou cenu. Maloměšťáci, to je kapitola sama pro sebe, jak já je nenávidím. Házím je do jednoho pytle s vesničany. Se kterými si nic nezadají. Za tři základní znaky maloměšťáctví považuji honbu za módou, za druhé falešný stud, za třetí bydliště do 3000 obyvatel. Já oblékání nevěnuji přílišnou pozornost a to je, myslím, správné. Postupně vám teď popíši, co si dnes vezmu na sebe. Začnu u hlavy a skončím u nohou. Tak, na hlavu si dnes nevezmu nic. Je teplo, potila by se mi hlava a zbytečně bych si zničil účes. Ne, že bych neměl velký výběr čepic. Ve skříně mám dva klobouky, z toho jeden tyrolák, několik rádiovek, beranici a slamák. Vybavit se takovou řadou pokrývek nebylo pro mě jednoduché. Mám hrozně velkou hlavu, všechno jsem si musel nechat dělat na zakázku. Nevím, po kom ji mám tak velkou, jak já už kvůli té hlavě zkusil. Nejvíc mě však bolejí posměšky od Jarunky. Když jsem se jednou pakoval do lázní, utrousila. Zuzane, když se s tou svou velikánskou holou hlavou postavíš na kufr a připažíš, tak vypadáš jako razítko. Hrozně se mě to tenkrát dotklo. A šel jsem dokonce druhý den k lékaři, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Pan doktor mě hlavu proklepal a řekl, že je naprosto v pořádku. Jen se mě zeptal, jestli jsem v mládí nedělal hodně beraniduc. No samozřejmě, že dělal, ale to dělá skoro každé dítě. U sousedů nedělají například nic jiného. Táta tam přijde z práce domů a hned jde po svých dvou dětech hlavou. Je na beraniduc úplný maniak. Jeho děti mají každou chvíli rozbité hlavičky a lékaři jim na zdravotním středisku přezdívají křapky.
2: pokračování příště. Možná si někteří myslí, že tady byla Květa z Doktorů zpočátku právě teď ve studiu, protože opět běží seriál, opět se to dává.
3: Jo, tak to já jsem nevěděla.
2: No tak už to víš.
3: No, tak to já se kouknu.
2: No a cítíš se někdy jako Květa?
3: Ani ne.
2: Já jsem si vybavil tu scénu, jak jste paní Herfortovou, tvojí kamarádku, ano, sundávali z toho stromu, jak jste šplhali pro jmelí, abyste vyrobili vánoční výzdobu. No, tak veselé to bylo. No, tak přejeme, ať jsou posluchači veselí a hraví stejně jako ty a stále zdraví.
3: Ano, já taky. Já se taky loučím a naschledanou, mějte se dobře a hlavně nebuďte smutný.
2: Ano, jahodový koktejl Dalibor & je tady. Dobrou chuť přeje Pavel Kučera.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Na dvou hlavních příjezdových cestách do Zlína současně staví místní dopravní podnik troleje. Nemocnice ve Valašském Meziříčí od zítřka neotevře víkendovou dětskou pohotovost. Soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5letý trest vězení. Rozsudek je pravomocný. V noci bude polojasno, nejnižší teploty do 5 stupňů Celsia. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Zlínský dopravní podnik rozšiřuje síť pro trolejbusy. Dělníci teď současně pracují hned na dvou hlavních příjezdových cestách do krajského města. V Březnické ulici budou troleje po zimní stadion. V místní části Příluky zase povedou přes silnici 1/49 za kruhový objezd Cecilka. Nově chce podnik zavést trolejbusovou dopravu také v ulicích Zarámí a Vodní.
5: Kvůli tomu se také počítá s úpravami některých linek. Konkrétní změny teď ale dopravní podnik odmítl komentovat. Rozšiřování trolejové sítě plánuje také v Otrokovicích. Celý projekt vyjde na téměř 230 milionů korun bez daně. Téměř 194 milionů z toho pokryje evropská dotace. David Jabůrek, Český rozhlas.
4: Rodiče malých dětí na Valašsko-Meziříčsku přijdou od soboty o víkendovou dětskou pohotovost. Nemocnice Ageli zavře kvůli výpovědím 11 lékařek, které pohotovost doposud zajišťovaly. Lékařky odmítly sloužit bez dětského lůžkového oddělení, které nemocnice kvůli nedostatku personálu zavřela v červenci.
6: Rodiče můžou o víkendu vyrazit s dětmi na dětskou pohotovost do Nového Jičína nebo do Vsetína. Podle mluvčí Agelu Radky Milošovské funguje dětská pohotovost ve všední dny dál.
7: Dětská pohotovost funguje od 4 do 7 odpoledne. Přes den a v noci má navíc v nemocnici službu lékař na dětské příjmové ambulanci.
6: Podle mluvčího města Jakuba Mikoše radnice tlačí na vedení nemocnice, aby provoz pohotovosti neomezovalo.
8: Jelikož vedení města stále není přesvědčeno o tom, že nemocnice udělala maximum pro zachování provozu tohoto oddělení a také po konzultaci s právníky radnice nadále tlak na jeho obnovení.
6: Nemocnice má navíc povinnost tento provoz zajišťovat i podle platné pachtovní smlouvy. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Psychiatr Jan Cimický půjde na 5 let do vězení. Odvolací soud mu potvrdil taky 10letý zákaz činnosti. Podle pravomocného rozsudku Pražského městského soudu lékař za skoro 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Jeho oběťmi byly pacientky, ale taky spolupracovnice a studentky. Cimický k dnešnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. V Rusku dnes začaly první parlamentní volby od ruské invaze na Ukrajinu. Obsadit se má všech 450 míst ve státní dumě, ve které má nyní ústavní většinu strana Jednotné Rusko, které patří i prezident Vladimír Putin.
9: Hlasovat se bude v Rusku až do neděle. Podle očekávání s nejvyšší pravděpodobností zvítězí opět Jednotné Rusko, úřady totiž v minulosti vyřadily strany, které vyjadřovaly názory proti válce. Liberální straně Jabloko, která prosazovala vyhlášení příměří s Ukrajinou, například soud zakázal kandidovat kvůli údajnému porušování volebních zákonů. Podle profesora rusistiky Vladimira Gelmana z univerzity v Helsinkách, osloveného deníkem Guardian, nejsou volby svobodné ani férové, ale Moskva je pořádá proto, že jsou jediným zdrojem legitimity tamní vlády a usnadňují pokračování války. Ruská plnohodnotná invaze na Ukrajinu způsobila zemi ekonomické problémy, včetně nedostatku paliv. Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: V noci bude v regionu polojasno až jasno, no lokálně i mlhy. Nejnižší teploty 11 až 5 stupňů Celsia. Ráno čekejte chladné, přes den většinou slunečno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Povane slabý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Kolony se tvoří ve Zlíně v ulici Sokolská. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový poslech dalšího vysílání.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
10: Dobrý podvečer. Je pátek, pracovní týden se pomalu chýlí ke konci a před námi je víkend. Než se do něj ale naplno přehoupneme, pojďme se společně zastavit u toho, co přinesl dnešní den v našem regionu. Začíná den v kraji a v následujících minutách vám nabídneme aktuální zprávy i zajímavá témata z různých míst Zlínského kraje. Začneme s zpravodajským souhrnem Barbory Hejtmánkové a hned poté se vydáme do Valašského Meziříčí. Zahrada tamního hospice Citadela se to totiž proměnila v neobvyklé sportoviště. Žáci základní školy Žerotinova připravili pro klienty netradiční olympiádu. Témat pro vás ale máme připravených mnohem víc. Příjemný poslech dne v kraji přeje Jarka Barboříková.
0: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: První zastřešená dálnice v Česku, přes 3 kilometry dlouhá trasa D55 mezi Bzencem a Bzencem Přívozem získala nepravomocné stavební povolení. Rozhodnutí zveřejnil na úřední desce Dopravní a energetický stavební úřad. Zastřešení se má postavit kvůli tomu, že úsek vede chráněným lesním komplexem Doubrava, Strážnické Pomoraví. Proti zastřešení kvůli narušení krajiny protestuje ekologický spolek Děti země. Jeho námitky ale stavební úřad odmítl. Novou hasičskou zbrojnici mají dobrovolní hasiči v Otrokovicích Kvítkovicích. Cílem projektu bylo poskytnout hasičům moderní zázemí a zároveň snížit energetickou náročnost budovy. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
2: Vznikla zde novostavba části budovy, dvůr z přístřežky je nově oddělen od veřejného prostranství a nechybí ani sušící věž na Hadice. Projekt si vyžádal investici ve výši 23 milionů korun.
1: Zlínští zastupitelé schválili prodej pozemků podél Březnické ulice soukromému investorovi za více než 365 milionů korun. Dalších 87 milionů má firma investovat do infrastruktury a veřejných prostranství. Kromě bytových domů budou součástí nové čtvrti také kanceláře nebo obchody. Nová čtvrť by měla být hotová do 5 let. Řidiči se od dnešního odpoledne nedostanou do centra Valašského Meziříčí. Město tam uzavřelo náměstí i několik přilehlých ulic kvůli festivalu Světlo Valmez. V neděli bude v centru města běžecký závod, takže část omezení potrvá až do konce víkendu. Kterých ulic se to týká, vyjmenovává mluvčí města Jakub Mikuš.
3: Omezení začne platit v pátek v 1 hodinu odpoledne. Kromě náměstí se dotkne také ulic Poláškova, Pospíšilova, Mostní, Komenského, Soudní, Vodní a nábřeží ke kinu a také parkoviště u obchodního centra Cimala.
1: Koryčany na Kroměřížsku získali stavební povolení na rekonstrukci Tonetovy vily. Město zahájilo výběrové řízení na projektanta stavby. Do vily po rekonstrukci by se měl přestěhovat městský úřad, informační centrum a knihovna. V Uherském Brodě dnes otevřeli zrekonstruovanou zahradu panského domu. Vzniklo tam zastřešené pódium, parčík se stromy nebo nové dvouramenné schodiště k dominikánskému klášteru. Prostranství bude sloužit k odpočinku, pro pořádání kulturních akcí nebo promítání letního kina a sportovních přenosů.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Pořad Den v kraji pokračuje ve vysílání Českého rozhlasu Zlín avizovaným tématem. V dějiště netradiční olympiády se včera proměnily prostory hospicu Citadela ve Valašském Meziříčí. Pro klienty ji připravili žáci ze základní školy Žerotínova. Školáci lidem v hospicu rozdali soutěžní karty a pak jim pomáhali plnit jednotlivé disciplíny a úkoly.
1: My teďka pomáháme pánovi projet lyžování a potřebujeme se dostat až na konec.
2: Oliver, který je ze 4. třídy na základní škole Žerotínova, teď je veze seniora na invalidním vozíku. A protože jsme na lyžařské dráze, tak ty, Olivere, musíš přesně s tím vozíkem jet po té červené trase.
1: Trochu máme trouble s doručováním, jinak to jde.
2: Paní Zdenku Opálkovou teď posunuje na stanoviště Vojtěch. Vojto, vy si s těmi seniory stihnete i popovídat.
3: Povídali jsme si tak různě o tom, jakože odkud jsme, jak se dělala paní Opálková, tak za mládí a toto. A
2: tak co už víte?
3: Je narozena 1940, paní pochází ze Zubří teda.
4: Baví vás to? Já všechno, na všechno sadím, že?
2: Mezi stanoviště hospicu Citadela prochází Zuzana Pernická, která děti koordinuje. Tak jak si to děti rozdělili?
5: Deváťáci, ty mají na starosti vedení seniorů, buď je vozí na vozíčku, nebo je podepírají. A menší děti jim ukazují, jaké hry jsou a co mají vlastně dělat do toho stolečku.
2: Teď musíme trošku ustoupit, projíždí pán na invalidním vozíku. A kolik těch disciplín jste tady pro seniory připravili?
5: Disciplín je 7, biatlon, hokej, kuželky, basketbal a podobně, ale taky tam máme různé takové smyslové záležitosti, kde je to sport, ale hlavou.
2: Děti už teď vědí, jaké mají dávat seniorům pokyny.
5: O čem jsme mluvili, bylo hlavně, jak se mají k ním chovat, jak je mají oslovovat, jak mají na ně dávat pozor a podobně. Koho mají oslovit, kdyby se něco stalo.
6: Už jste, můžete.
7: Jo!
2: Jana Babická teď podepírá z jedné strany Vojtěcha Černocha, seniora, který se pod dohledem školáků snaží položit na takovou speciální hru kostku.
8: 6 bude velká.
2: Musí hodit nejprve kostkou a pak se dostane dál.
9: Hodí kostkou a snaží se dát kostky tak, aby se vyrovnalo těžiště.
8: No tak jestli to nespadne, bude to dobré, zase 4.
2: Kuželky teď staví na jednom ze stanovišť PR manažerka Diakonie Zuzana Venturová. Co bude potom, až olympiáda skončí? Seniori budou asi hodně unaveni.
10: Tak unavení určitě jsou, ale zůstává v nich takový ten pozitivní pocit té dobré atmosféry a toho, že se jim třeba i při nějaké aktivitě něco povedlo do pomocí právě těch dětí, které je provází.
2: Za dlouhodobé propojování dětí a seniorů včera základní škola Žerotínova a hospic Citadela získali značku mezigeneračně od organizace Mezi námi. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Lyžařská sezóna je v plném proudu a s nasbíraným košíkem přichází i otázka, co všechno jsme si z lesa vlastně přinesli. V poradně proto probereme, podle čeho houby poznávat, nebo které záměny jsou nejčastější a nejnebezpečnější. Hostem bude zlínský mykolog Petr Švehlák, a to 21. září. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
1: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: A teď se podíváme na počasí. Páteční odpoledne se pomalu míří ke konci, k večeru. Před námi je víkend, takže nás se samozřejmě zajímá, jak bude v dalších hodinách a dnech. Spojíme se proto s meteoroložkou Českého hydrometeorologického ústavu v Brně Jitkou Kučerovou. Dobré odpoledne, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
1: Jaké počasí nás čeká ve Zlínském kraji do konce dne?
2: Mělo by převažovat teď polojasno nebo dokonce i skoro jasno, ale ještě chvílemi právě ve podvečerních, večerních hodinách, možná z počátku noci, může být přechodně i oblačná obloha. To oblačno by se ale pak mělo vytrácet a v noci už to převažující polojasno, skoro jasno. Teploty teď aktuálně jsou většinou tak mezi 18, 19 až 21 stupni Celsia, tak samozřejmě postupně budou klesat a ty nejnižší noční by měly být nejčastěji mezi 10 až 7 stupni, v údolích to může být ještě o něco méně, kolem 6 stupňů nebo možná i kolem 5. No a vítr ten bude foukat jenom slabý od jihozápadu až jihu, během noci postupně bude vítr proměnlivý.
1: Pojďme tedy k dalšímu dni, s jakým počasím máme počítat ráno během dne, kolik stupňů bude a kolik slunce si užijeme.
2: Zítřek by měl být v podstatě takový dost podobný tomu dnešnímu dni, zase převažující polojasno nebo i skoro jasno, jenom chvílemi oblačná obloha. Ta oblačnost může být i často taková průsvitnější v ranních a zpočátku dopoledních hodin. Ještě zítra se mohou v údolích a nížinách vyskytovat, ale jenom lokální mlhy, nemělo už by jich být tolik jako třeba dnes ráno v té jihozápadní části kraje. No a teploty zítra odpoledne vystoupají mezi 21 až 24 stupňů, takže o něco tepleji ještě než dnes a vítr bude během dne foukat jihozápadní až jižní, většinou bude slabý, ale na některých místech může foukat i mírný.
1: A podívejme se ještě o něco dál, jak bude vypadat neděle.
2: V neděli bude přecházet studená fronta, ale ta spíš začne oblohu zatahovat až někdy v pozdějších odpoledních hodinách. Do té doby by mělo převažovat polojasno, možná do rána i skoro jasno a potom naopak v dopoledních hodinách může být to polojasno nebo až oblačno. No a spolu s tou oblačností se na té frontě zhruba někdy ve večerních hodinách asi na větší části území objeví srážky, buď déšť nebo přehánky, bude to takové pásmo, které potom v noci zase opustí prostor Zlínského kraje, bude přecházet dál k jeho východu. No a ještě před tou frontou teploty vlastně asi nejvyšší v tomto týdnu 22 až 25 stupňů, ráno 12 až 9, v údolích o něco méně.
1: Pondělí, úterý, jaký bude začátek nového pracovního týdne, paní Kučerová?
2: Za tou frontou se ochladí, takže maximální teploty po oba ty dny 14 až 18 stupňů, rána už chladná hodně, 10 až 6, respektive v úterý 8 až 4 stupně, tam už možná nejde vyloučit úplně nějaký první přízemní mrazík. No a v pondělí převážně větší oblačnost, přes den jenom na Valašsku se mohou objevovat asi přehánky, nebo hlavně na Valašsku, v úterý to bude vypadat podobně a ty srážky v podobě přeháněk čekáme hlavně na Valašsku, jinde beze srážek a takové oblačnější nebo možná i přechodně polojasné počasí.
1: Takový je tedy výhled na počasí pro Zlínský kraj na dnešní večer i následující dny. Za informace děkuji Jitce Kučerové do Českého hydrometeorologického ústavu. Naslyšenou.
2: Já také děkuji, naslyšenou.
1: A další téma. Rodina Tonetů, známá pro svou továrnu na nábytek z ohýbaného dřeva, si udržovala svůj vysoký společenský status i vlastněním automobilů. A právě o nich bude zítřejší akce v Koryčonech na Kroměřížsku. Podrobnosti uslyšíte za okamžik.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Minuta po půl šesté. Korečany na Kroměřížsku letos připomínají hned několik významných tonetovských výročí. V tamní vile významné tovární rodiny od zítřka představí jejich automobily z první poloviny 20. století. Více o výstavě s názvem Auta rodiny Tonet a dalším programu prozradila dnes dopoledne kurátorka Tonetovy vily Petra Svobodová. Moderátorku Kristýnu Fuchsovou nejdříve zajímalo, jaký byl vztah rodiny k automobilům.
1: Tak výzkum provedla kolegyně a kurátorka technického muzea v Brně, Silva Zouhrová-Diková, a zjistila, že Tonetové dávali přednost vozům praktickým, užitečným a přiměřeně drahým. Ale zjistili jsme, že Alfred Tonet, investor právě koryčanské Tonetovy vily, již v roce 1909 vlastnil automobil značky Laurin a Clement. A řekněme z té rodiny širší nám vystupuje postava jeho bratrance Viktora Toneta, který nejenom, že vlastnil další automobily, ale byl přímo i závodník a zúčastnil se několika ročníků rakouských alpských jízd, což byl velmi významný závod.
2: Uvidí návštěvníci přímo jejich auta?
1: Tak to bohužel ne. Zachovalo se jedno auto, o kterém víme, že je prokazatelně vlastnila rodina Tonet. Má teď soukromého vlastníka, ten bohužel zrovna zítra nemůže, ale jinak uvidí řadu jiných pěkných automobilů s rokem výroby před 1945.
2: Výstavu zahájíte zítra vernisáží, ta ale nebude jen o automobilech. Na co všechno se návštěvníci mohou během odpoledne a večera těšit? Já od vás také vím, že čekáte speciální návštěvu.
1: Tak jednak se mohou návštěvníci těšit na módní přehlídku z vůní benzínu, protože krásná auta a elegantní šaty, to prostě v historii patřilo k sobě. A potom máme i swingový koncert v podání skupiny Django Jet a ta návštěva, tak budeme mít dokonce i zástupce rodiny Tonet, pana Flávia Toneta, který je vlastníkem velkouherského zámku, to je na Slovensku, takže se moc těšíme.
2: V kolik hodin zítra vernisáž začíná?
1: Začíná vernisáž ve 14 hodin odpoledne, ale už o půl druhé proběhne právě spanilá jízda veteránů automobilů a motocyklů z Koryčanského náměstí po Masarykově ulici až k vile, kde zaparkují.
2: Povězte ještě, kde a dokdy bude výstava k vidění?
1: Výstava i s tou akcí, ta je plánovaná jenom na ten zítřek, na tu sobotu, ale samotná výstava potom bude k vidění na přelomu roku, to znamená prosinec, leden v Městské knihovně v Koryčanech.
2: A poslední otázka k zítřku. Kde lidé najdou kompletní zítřejší program?
1: Kompletní program je k nalezení na webových stránkách města Koryčan, na Facebooku a na takových těch běžných kanálech. Já myslím, že když si teď zadají Auta rodiny Tonet, že to na ně určitě z internetu vyběhne.
2: Tolik kurátorka Tonetovy vily v Koryčanech na Kroměřížsku Petra Svobodová o výstavě Auta rodiny Tonet.
0: A další tipy, co podniknout o víkendu, pro vás pravidelně zveřejňujeme na našem webu zlín.rozhlas.cz. A další téma. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín vás i tento týden vzala prostřednictvím vysílání za zajímavostmi regionu. Podívali jsme se pod povrch známého příběhu Tomáše Bati, sdíleli neobvyklé gastronomické zážitky a nahlédli také do světa zvířat. Témata Petry Sedláčkové si připomeneme za okamžik.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: co všechno jsme v našem vysílání v uplynulých dnech objevovali ve Zlínském kraji. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín Petra Sedláčková nás vzala za baťovským příběhem, vzpomínkami, zajímavostmi ze světa gastronomie i zvířat. Poslechněte si její souhrn týdne. Petra Sedláčková.
1: Tento týden jsme se společně s posluchači Českého rozhlasu Zlín vydali po stopách věcí, které na první pohled nemusí být vidět. V pondělí jsme ve Zlíně nahlédli pod povrch příběhu Tomáše Bati. V galerii Artrium minus 1 jsme představili výstavu Nenapodobovat, být v čele, která se zaměřuje na Baťovo vizionářství a jeho způsob myšlení. S organizátorem výstavy Danilou Gorgolem jsme se bavili o tom, co pro něj znamená Baťa, pokud si odmyslí boty a výstavbu města Zlína.
2: Spousta lidí vnímá Baťu jako podnikatele. Já osobně vnímám jako člověka, který měl sociální přesah. On budoval především sociální ekosystém a ne jako biznes primárně. Takže toto bychom chtěli vlastně i do budoucna prezentovat a oslavovat.
1: V úterý jsme se vydali ještě dál. Tentokrát jsme prostřednictvím gastronomie poznávali svět. V Uherském Hradišti jsme navštívili Akademii třetího věku a přednášku Gastropostřehy ze světa. S dlouholetým rozhlasovým zpravodajem Petrem Voldánem jsme si povídali o neobvyklých gastronomických zážitcích.
3: Dám vedle sebe třeba zkušenost z Vietnamu, kde jsem měl opravdického hada na talíři, anebo když se nám podařilo najít třeba na Maltě bílé olivy, o kterých téměř nikdo neví, ty zelené a tmavé známe, nebo když se mi povedlo na třech destinacích dokonce po celém světě péct chleba. Každý byl různý.
1: Ve středu jsme na svatém Hostýně zavítali do minulosti. V restauraci poutního domu číslo 2 jsme si prohlédli fotografie, které zachycují návštěvníky tohoto poutního místa v různých dobách. Sbírku fotografií vytvořil zlínský malíř a grafik Josef Ruselák. Ten prozradil nejen, jaký je jeho osobní vztah ke svatému Hostýnu, ale i to, co se podle něj ukrývá za fotografiemi zachycujícími zdejší návštěvníky.
4: V 50. letech byl vrcholem našich prázdnin rodinný výlet na Hostýn. A já jsem teda napsal takový dopis, že každý má nějaký svůj příběh a začali mě zajímat a oslovil jsem poutníky, kteří tam taky chodí, jsem je požádal, že máte ve svém rodinném archivu fotografie z vašich rodinných návštěv Hostýna. Cílem nebyla dokumentace těch poutí, ale ty situace, které zaznamenávají neopakovatelné okamžiky prožité v prostředí Hostýna.
1: I ve čtvrtek jsme zůstali u toho, co běžně nevidíme na první pohled. Tentokrát ve světě zvířat. Na kroměřížském výstavišti jsme navštívili Den zvířat a s předsedou základní organizace Českého svazu chovatelů Kroměříž Pavlem Grigou jsme si povídali o zajímavostech z chovatelství, které člověka mohou při bližším pohledu překvapit.
5: Nejvíc překvapí návštěvníky černočerná slepice. Jmenuje se Ayam Cemani, tady to plemeno, a opravdu je černočerné. Má černý hřebínek, černé opeření, černé běháky, černý jazyk dokonce, co návštěvník nevidí, tak i černé maso, jenom vajíčka teda snáší béžové normálně.
1: A na další společné putování po Zlínském kraji se těším příští týden. Petra Sedláčková, Český rozhlas.

0: Už od roku 1944 se studenti střední umělecko-průmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí učí sklářskému řemeslu. Jak se škola proměňovala spolu s dobou a vývojem sklářství? Jaké obory dnes nabízí a jak propojuje výuku s praxí? Dozvíte se už v pondělí před 15:30 odpoledne v reportáži z cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny. Poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: písní, které mají duši. A toto je určitě jedna z nich. Hvězdičko blízkavá. 17 hodin 49 minut den v kraji Českého rozhlasu Zlín přináší sportovní aktualitu. Až poslední závod letošní sezony určí českého mistra v automobilové rally. V Pačově pojedou o titul 3 piloti. Dva z nich pocházejí ze Zlínského kraje a jsou kamarádi. Víc o tom uslyšíte právě teď.
1: 11-násobný český šampion v automobilové rally Jan Kopecký už letos nemá šanci přidat další titul. Vzhledem k vývoji sezóny ho přeje právě Dominiku Stříteskému.
2: Myslím si, že morálně by se to zasloužil Dominik Stříteský, protože letos odváděl jako špičkový výkony a vyhrál tady 3 závody. Adam Řezík vyhrál Barumku, která má koeficient 1,5, takže se všechny body násobí, ale přál bych to opravdu tomu Dominikovi.
1: Takto na Kopeckého slova reaguje přímo Stříteský.
3: Hodně nám pomohl i během té sezóny a i předtím s radama a se vším, takže já jsem velice rád, že to, jaký máme s Honzou vztah.
1: Situace je před závěrečným závodem v Pačejově hodně zamotaná i proto, že pilotům se po konci sezóny škrtne jeden nejhorší výsledek. Dopředu tak existuje mnoho variant výsledků a až po dojezdu bude skutečně jasné, jak šampionát skončil. Stříteský už se mistrem stal předloni a teď by mu prý nevadilo, kdyby si tuto slávu užil Adam Březík, který taky pochází ze Zlínského kraje.
3: Hlavně jsme kamarádi a bereme to tak, že ať jeden nebo druhý ten titul z nás udve, tak určitě budeme mít i tak radost.
1: Zároveň ale Stříteský zdůrazňuje, že rozhodně nechce kamarádovi výhru přenechat.
3: Určitě nic si nedarujeme, nicméně přeju mu to stejně jako nám, ale nebudeme mu to chtít dát zadarmo.
1: Sám pilot z Kelče na Vsetínsku už se po letním zranění z havárie při závodě v Polsku cítí 100% fit. Absolvoval už taky sprintový závod ve Vyškově, kde zvítězil.
3: Bylo super, že tam ten Vyškov i byl k dispozici takhle před tím Pačijovem pro nás na zkoušku sednout si do auta a zkusit si to zase vše v závodním tempu, jak to půjde, jak to budeme zvládat po fyzické stránce, psychické a jestli tam bude ještě ta rychlost. Takže to všechno se ukázalo právě, že klape a tak nějak nám spadl kámen ze srdce, že se můžeme s klidem do toho Pačejova pustit.
1: Rally Pačejov začne na západě Čech odpolední kvalifikací. Rychlostní zkoušky jsou na programu o víkendu a nového mistra České republiky poznáme v neděli odpoledne. David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

to už je z dnešního dne v kraji všechno. Pracovní týden se chýlí ke konci, před námi je víkend, tak ať vám přinese chvíle odpočinku, příjemná setkání a pokud možno i hezké počasí. Děkuji za dnešní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Jarka Barboříková a zítra naslyšenou ve 23 hodin v Noční lince.

myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Valašské Meziříčí dnes pořádá festival světelného umění Světlo Valmez. Kroměříž na víkend chystá nové městské slavnosti. České gripeny hlídaly polské nebe, rozjel přelet dronů z Ukrajiny. Zítra bude slunečno, na teploměru až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobrý podvečer. Ve Valašském Meziříčí se dnes koná festival světelného umění Světlo Valmez. Umělci z různých zemí připravili 32 zastavení. Instalace jsou v ulicích, galeriích, v historických budovách i podél Bečvy. Na nádvoří zámku Žerotínu bude velkoformátová projekce, říká mluvčí radnice Jakub Mikuš.
2: Projekce se budou od 8 hodiny večerní opakovat každou půl hodinu až do půlnoci. Instalace a objekty v ulicích pak připravili umělci z různých zemí. Připravený ale také bohatý hudební program na náměstí s hlavními hvězdami v podobě Pam Rivet a Rytmuse. A na parkovišti v Poláškově ulici proběhne trh s autorskou módou, designovými šperky či keramikou.
0: Kroměřížská radnice chystá na víkend první ročník nových slavností s názvem Kroměříž září. Program nabídne od pátku do neděle koncerty, výstavy i gastronomické speciality. Cílem akce je ukázat město místním obyvatelům i turistům z jiného úhlu pohledu. Součástí programu je i vystoupení Olomoucké filharmonie, laserová show nebo noční nocturna, kdy budou památky UNESCO speciálně nasvícené a doplněné o ukázky pouličního umění. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
3: Rozpočet městských slavností v Kroměříži se pohybuje kolem 3 milionů korun. Základním cílem vedení města je prodloužit turistickou sezónu až do poloviny září.
0: České stíhačky Gripen vzletly do Polska, aby hlídali jeho vzdušný prostor. Armáda o tom informuje na síti X. Ze základny v Pardubicích zamířili do oblasti při východní hranici Polska. Na sousední Ukrajinu totiž znovu útočili ruské drony. Nakonec podle armády Gripeny nemuseli zasahovat a po vystřídání polskými stíhačkami se vrátili zpátky. Moskevský soudce vydal zatykač na ruskou novinářku Žanu Němcovovou. Je to dcera zavražděného opozičního politika Borise Němcova. Novinářka žije v Německu a ruská prokuratura ji viní z činnosti pro nežádoucí organizaci, za což jí hrozí až 6 let vězení. Obvinění Němcovové v souvislosti s její prací pro nadaci Borise Němcova za svobodu, kterou v Německu založila v listopadu roku 2015 a která podporuje nezávislou žurnalistiku.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu polojasno až jasno, lokálně mlhy. Nejnižší teploty 11 až 5 stupňů Celsia. Ráno čekejte chladné, přes den většinou slunečno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Povane slabý vítr, místy mírný, jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte v ulici Nábřeží v části Svit Rybníky, kde je hlášena havárie dodávky do řeky. Cyklista a osobní auto se srazili v Halenkovicích na Zlínsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. A teď už je na řadě podvečerní Morava, krásná zem s Ivanou Slabákovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín, písně.

Tak to byla polka Antonína Koníčka, Josefa Dovka od Slavíčka v podání Lácaranky. No a dá se říci, že právě teď je ten správný čas pro druhou část dnešní Moravy krásné země. Příjemný poslech pěkných písniček v podání dechových kapel a cymbálových muzik vám přeje Jiřina Ostrá. No a když pěkných písniček, tak je jasné, že dnes nebudou chybět ani písničky ze srdce. Zazní Komenská vesnička a jsem si jista, že se paní Ludmila Zapletalová z Horního Němčí o tuto písničku ráda podělí i s panem Milanem Makovičkou ze Štítar. No a dělit se budeme i o tu druhou písničku ze srdce a tou bude Salašnická. Budu se o ní dělit já. Děkuji za hudební dárek panu Pepovi z Hané, který žije v domově Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova. No a já tu písničku tedy pošlu i všem těm dalším klientům, kteří tam žijí. A potom se o písnice v poledne zmínil i pan Josef z Brodského Mikuláša, tak já ho k těm příjemcům přidávám. Ještě připomenu, že svátek mají Krištofové, na Slovensku Eugenie. Blahopřeji a ještě telefonní číslo 726 46 5200 a teď už písně o víně.

0: Tak písničky o víně, písně o víně nám zaspíval Jožka Seberin, kterého doprovodil brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. No a už tady mám telefonát z Miroslavy a je to paní Anna. Dobrý večer.
1: Taky vám přeju, paní Ostrá, krásný večer do studia a taky všem posluchačům. Už nějaký ten pátek, jak se říká, se znám a občas si zavoláme s paní Zitou Bémovou a ona bude mít zítra svátek. Tak bychom ji chtěli i s manželem popřát především zdraví a pohodu, ať se drží a ti stále baví ty její koníčky a daří se jí. No a příští týden taky bude mít svátek váš pan manžel, pan Jaromír Ostrý, takže jemu bychom taky popřáli s mým mužem Jindřichem hodně, hodně zdraví a pohody. A řekla bych, že vzpomínáme na něj, na setkání s ním, bylo to vždy příjemné. Takže je pozdravila bych ještě všechny přátelé a známé a písnička, ať potěší všechny lidičky, dobré vůle také vás a všem přeju hezký víkend.
0: No krása. Taky vám písnička, bude jich přímo několik, bude taková směs písniček, Vinohrady moje se to nazývá, tak si to užijete v Miroslavi i vy, že, s manželem
1: Jindřichem. Já děkuju, jste moc milá. Nashledanou.
0: Já bych to ještě upřesnila, zítra, jak říkala paní Anna, mají svátek Zity a také Konstantínové a v neděli pak Olegové a Helmutové, no a zmíněné jméno Jaromír je oslavováno příští týden 24. září. No ale teď už přání, které patří Honzíkovi Buřilovi k jeho dnešním narozeninám. Vše nejlepší přeje kolektiv městského úřadu Kunštát. A ještě jedno přání pro Honzíka Buřila. Milý Honzíku, k dnešním narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody a ať každý den prožíváš s optimismem a s radostí, Staňkovi. No a teď už slíbená směs Vinohrady moje.
2: Český rozhlas Zlín.

tak. No a je skutečně konec této pěkné směsi písniček podání Vacenoviáku. No a teď už za maličkou chvilku přijde ta první písnička ze srdce, ale předtím ještě vzpomínka. Bude to vzpomínka na pana Václava Brichtu z Heřmanova. Vzpomínají dcery Marie, Božena a Jiřina. No a kdo jste ho znali, přátelé, tak samozřejmě s rodinou můžete vzpomínat i vy. A můžete vzpomínat při písničce, která je písničkou ze srdce pro paní Ludmilu Zapletalovou z Horního Němčí, která mě o tuto písničku poprosila. No ale všichni dobře víme, že tato písnička je také nejoblíbenější písničkou pana Milana Makovičky ze Štítar, tak jak už jsem říkala v úvodu. Jsem si jista, že paní Ludmila se ráda s panem Milanem o tuto písničku podělí. Tak oba pěkně zdravím, přeji krásný večer a krásný poslech té jejich komenské vesničky.

0: Tak to byla Komenská vesnička Václava Manese mladšího a Marie Baránkové v podání Komňanů. No a byla to písnička ze srdce pro paní Ludmilu Zapletalovou z Horního Němčí a také pro pana Milana Makovičku ze Štítar, ale také ještě pro někoho. Tak já zdravím tady tuto milou volající paní Boženu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače tohoto krásného pořadu. Také pana Makovičku a paní Zapletalovu, protože jsem si vzala třetí díl z mojej srdcovský Komenská vesničko a váže mě k ní moc něco. Od roku 87 do roku 2007 bylo to moje přechodně trvalé bydliště v Komni, protože tam moja dcera se svým mužem postavili si rodinný domek a žiju tam do dneška. Tak jsme jim pomáhali ze stavbu, no hlavně můj manžel, ten už tady mezi náma bohužel není. A já jsem jí hlídala děti, dvě holky, takže mám ke Komni velice kladný vztah. A při premiéře této písničky, tuším, že to bylo na Den matek, tak jsem u toho byla, když měli premiéru, tu dechovku, když tuto skladbu hráli, a tak mě slze kapaly, protože jsem si vzpomněla na ty chodníčky, kde jsem s dětskama tam chodila za baráky. A také teda, když už na drátě, tak zdravím sousedy přes jedno od mojí dcery Vaverkovi. Oni tento vás pořád velice sledují a jeho napoledně poslouchají a i večer. A tím pádem vyříďte Vaverkovi, prosím vás, pozdrav aj přes jedno pánkom té mojej familii. No,
0: to byl krásný příběh. Tato písnička se tedy pojí i s vaším životním příběhem, určitě, dá se říci, ano, paní Boženo.
1: To
0: já jsem moc ráda a určitě ráda i paní Ludmila s panem Milanem, že se o tu písničku mohli s vámi podělit, protože pojí vás vzpomínky.
1: Ano, pojí, ano, a mě kor to bere za srdce.
0: Tak krásně.
1: Ještě se pochválím paní Ostra s tím, že to máte 20 roků, to je dlouhá doba, s dětskama do školky a tak dále. A tam bývá slavný Fašank.
0: Mm-hmm.
1: A tak vždycky jsme tam chodili jako do dědiny a tak já už nějak na nohy nemůžu. A věřte mě, že někteří ti občané komenští, když jsem se nešla tama, kama, oni, jak oni bývají, ty baráku se vždycky zastaví, tak došli za mnou.
0: Mm-hmm. No to je hezké, no já vím, že Komňané mají také písničku Fašankovou, kterou také hrajeme. Díky milým posluchačům potěšila i paní Boženu Rachunkovou. Tak krásný večer při dalších hezkých písničkách.
1: Také vám přeju a děkuju vám, že jste mě dali prostor a mějte se moc krásně.
0: Vy také a děkuji za milý telefonát. Naslyšenou. Tak a teď je ta druhá písnička ze srdce. No a ta písnička ze srdce je přímo pro mě, protože mě ji o tu písničku pro mě poprosil pan Pepa z Hané a jak už jsem říkala v úvodu, tak pan Pepa z Hané bydlí v domově pro seniory. To je domov pro seniory Alfreda Skeného v Pavlovicích u Přerova a já bych ráda tuto písničku věnovala i do tohoto domova těm milým klientům, tak panu Pepovi velmi děkuji, že na mě myslí, moc mě to těší. No a pak, když jste poslouchali Polední Moravu krásnou zem, tak se o této písničce zmínil i pan Josef z Brodského, také se mu líbí. Takže já jsem pana Josefa z Brodského také připojila k panu Pepovi a ke mně a ke všem těm klientům a všechny je tam zdravím a vyslechneme si společně Ruku v ruce Salašnickou.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: No a teď už Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Vracím se k předchozí písničce. Byla to písnička Ze srdce, byla to Salašnická Bohumila Růčky v podání Záhořanů. A mám tady další přání. Dnes 18. září se dožívá krásného životního jubila členka našeho klubu seniorů Nevšová paní, a jméno už dnes několikrát zaznělo během polední Moravy krásné země. Je to paní magistra Stanislava Pučoková. Čtu dál, kromě působení ve školství, kterému věnovala většinu pracovního života, byla také předsedkyní klubu důchodců a předsedkyní osadního výboru v rodné Nevšové, kde se velkou měrou zasadila o plynofikaci obce. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. A ti sluníčko stále svítí. Za výbor Pavel Masař. No a mám tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Takže dnes slaví narozeniny paní nebo slečna Alenka Šimková z Kůtu a také, a to je velké překvapení, paní Stanislava Pučoková z Nevšové. Takže milé dámy, i my rozhlasáci vám samozřejmě blahopřejeme k vašim narozeninám. Děkujeme za vaši přízeň, za vaši pozornost a přejeme vám, abyste byli šťastné, zdraví, aby vás netrápilo. Prostě přejeme, abyste se měli dobře a věříme, že vás potěší i pěkný hudební dárek, stejně jako ostatní milé posluchače, kteří si nyní naladili Moravu krásnou zem a předává ho Frištátská Javořina.

Tak to byly Valašské Kotáry, Libora Mikla a Dalibora Kozmíka v podání Frištátské Javořiny. No a během toho, co jsme poslouchali tuto písničku, se dovolal pan Milan Makovička ze Štítar, který byl velmi potěšen tou komenskou vesničkou, a touto cestou i zdraví paní Rachunkovou a paní Zapletalovou. To jsou ty milé dámy, které mají v oblibě stejnou písničku jako pan Milan Makovička ze Štítar. No a měla jsem tady taky telefonát z Lanžhota. Volal Marek Ver.

0: Bík poprosil mě o další písničku. Ze srdce Marek je věrným posluchačem našeho vysílání a také, jak víte, to je můj poradce. O tom žádná. Takže Marku, ještě jednou přeji krásný večer. No ale tady si beru další přání. Dobrý den, píše vám Eva ze Znojma. Prosím o zahrání písničky pro mého manžela Václava Tomaštíka, který se 19. září dožije významného životního jubilea 80 let. Touto cestou mu přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a životní pohody do dalších let prožitých v kruhu rodiny. K přání se připojují synové Petr s manželkou Lenkou, Radek s manželkou Monikou a Václav s přítelkyní Lenkou. Velkou pusu posílají vnučky Zuzka, Terka, Maruška, Evička a Tereska a vnuci Peťa, Jindra, Vašík a Rýša. Na hudební dárek ten také nechybí a bude to známá písnička Máničko moje.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla Budvarka, poslední telefonát, je to paní Věrka Horňáková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jiřínko, vám a všem posluchačům, také vás srdečně zdravím. A já jsem chtěla poprosit o gratulaci a také hezkou písničku pro našeho strejdu Pepíka Gabrhela z Uherského Hradiště, který včera 17. září oslavil krásných a úctyhodných 92 let. Je to bývalý pilot a instruktor z letiště Kunovic a také spolu s mojím tatínkem Machrem, velicí kamarádi životní. Mm-hmm. Takže bych mu chtěla popřát hodně, hodně toho zdraví, které je nejvíc potřeba. Hodně radosti z každého dne, hodně štěstí, spokojenosti, božího požehnání a aby byl pořád obklopený dobrými kamarády. Oni se každou sobotu schází tam na letišti, vždycky ještě ano. Taková partie, co
0: tak
1: co
0: Pepíkovi život tedy neuletěl, ten si ho prožívá, že? Až do Z. Tak jo, takže teď už to ukončíme, paní Věrko.
1: A jestli nemůžu ještě vzpomenout, když je ten večer, že vlastně tatínek teď 1. září, František Šmírmacher, to bylo 10 let, co nám odešel na věčnost, takže jsme vzpomněli, měli jsme jimši svatou v Nezdenicích i v Brodě a právě ten Pepík, my jsme pro něho jeli do Hradiště, tak byl s náma v těch Nezdenicích.
0: Tak budeme vzpomínat i při písničce, aby na ní došlo, paní Věrko. Jo?
1: Ano, ano. Tak a všem lidoškám ještě dodatečně taky všechno nejlepší a hodně zdraví.
0: Hezký večer, tím to ukončíme.
1: Ano, děkuji moc, paní Ostra. Ano, opatrujte se.
0: Vy také. A vidím, že si Honzík Buřil z Brna dnes přijde na své. Tady je pro něho další přání. Přejeme ti, Honzíku, náš kamarád, všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti. No a to ti přejí tvoji známí Olšanovi a Podsedníkovi. A i další přání patří jmenovanému. Ano, je to opět přání pro Honzíka Buřila k jeho 63. narozeninám. Vše dobré, dar zdraví, duše i těla, radost vycházek a hodných lidí přeje Anna Charouzová. Ale to ještě stále není všechno. Krásné narozeniny Honzovi Buřilovi z Brna přejí z jeho milovaného Kunštátu rodiny Ješkova a Bravencova. Ano, a Honzu Buřila touto cestou i zdraví. A konečně už je na řadě písnička, protože bude hrát cymbálová muzika Aleše Smutného a bude to už úplně poslední písnička podvečerní části Moravy krásné země.

To byla krásná písnička Blausava Smišovského a Františka Kožíka Za tichou Moravu. Hrála cymbálová muzika Aleše Smutného. No a ještě vás pozvu na vinobraní v Rackové. Uskuteční se už tuto sobotu 19. začátek ve 20 hodin v místním kulturním domě. No a čeká na vás večer plný zábavy, jídla, muziky a hrát bude dechová kapela Hanačka. No a je teď 18 hodin 56 minut, takže Morava krásná zem končí. Následují zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Pěvecké legendy Brolnu. Pořad připravil Jaroslav Kneisel, slovem provází Markéta Ševčíková. Víkend mimo jiné i blahopřání s písničkou, v sobotu s Karlem Hegnerem, v neděli pak s Květou Navrátilovou. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostráno a už hrají Vlado Kumpan a jeho muzikanti a hrají vypíchnutou metodě prajky.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Pohonné hmoty ve Zlínském kraji od minulého týdne opět zdražily. Za litr nafty řidiči zaplatí v průměru přes 48 korun. Sportovní dopoledne připravili včera deváťáci ze základní školy Žerotínova pro klienty hospice Citadela ve Valašském Meziříčí. S chladnějším počasím hrozí respirační nemoci. Lidé by podle lékařů měli zvážit očkování. Zítra bude slunečno, na teploměru až 23 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobrý večer. O 62 haléřů víc než v minulém týdnu platí řidiči ve Zlínském kraji za litr nafty. V průměru teď stojí 48 korun a 21 haléřů. Benzín se pak prodává průměrně za 44 korun a 19 haléřů. Nejlevněji natankují řidiči na Kroměřížsku. Nejdražší paliva jsou naopak na Uherskohradišťsku. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, je benzín o více než 10 korun na litru dražší než před rokem. Za litr nafty tehdy řidiči platili o více než 15 korun méně. 7 sportovních disciplín včera čekalo na klienty hospice Citadela ve Valašském Meziříčí. Dlouhodobě nemocní si mohli vyzkoušet třeba biatlon, hokej, kuželky nebo basketbal. Stanoviště pro ně připravili deváťáci ze základní školy Žerotínova. Klientům dali hrací karty a postupně je provedli celou sportovní tratí.
2: Jak si děti práci na stanovištích rozdělili, popisuje učitelka Zuzana Pernická.
3: Deváťáci, ty mají na starosti vedení seniorů, buď je vozí na vozíčku, nebo je podepírají. A menší děti jim ukazují, jaké hry jsou a co mají vlastně dělat do toho stolečku.
2: Podle deváťáka Vojtěcha si stihli se seniory i povídat.
4: Povídali jsme se tak různě o tom, jakože odkud jsme, jak se dělala paní Opálková, tak za mládí a toto.
2: Za dlouhodobé propojování dětí a seniorů včera základní škola Žerotínova a hospic Citadela získali značku mezigeneračně od organizace Mezi námi. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: 50 nevidomých a slabozrakých s doprovodem dnes navštívila speciální hmatové prohlídky korunovačních klenotů. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě si mohli osahat například speciální repliku svatováclavské koruny.
5: To je ten jeden kámen a je to ten safír a má takový drápky, který ho drží tam.
6: Ano. Ukazuje památkář Pražského hradu Petr Chotěbor skupince nevidomých a slabozrakých dětí ze školy Jaroslava Ježka, co můžou na speciální tvarové replice svatováclavské koruny cítit.
5: A měli ten křížek, který je nahoře. Ten máme tady zvětšený, jestli se chceš sáhnout.
7: Je to mega hustý a zajímavý.
6: A co se ti na tom nejvíc líbí zatím?
7: Z těch předmětů asi ty kameny.
6: Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále k vidění do 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Sezona respiračních nemocí se blíží. Lidé by tak podle lékařů měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale třeba proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina.
8: Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Třeba v pražském Motole s ní začínají očkovat teď v úterý, říká lékař Milan Trojánek.
9: Takovéto přechodím chřipku, nepotřebuju antivirotika, nepotřebuju léčbu, nepotřebuju očkování, tak je o to zrádnější právě u seniorů.
8: A to hlavně kvůli oslabené imunitě a chronickým nemocem, které může infekce zhoršit. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z pražské Bulovky měli zvážit taky očkování proti pneumokokovým infekcím.
10: Člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
8: Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím hradí lidem od 65 let zdravotní pojišťovny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu polojasno až jasno, lokálně mlhy. Nejnižší teploty 11 až 5 stupňů. Ráno čekejte chladné, přes den většinou slunečno. Nejvyšší teploty naměříme 20 až 23 stupňů. Povane slabý vítr, místy mírný, jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nehoda se stala na žabárně ve Frištáku na Zlínsku. Pozor si dejte, v ulici Nábřežní v části Svit Rybníky ve Zlíně je zde hlášena havárie dodávky do řeky. Cyklista a osobní auto se srazili v Halenkovicích na Zlínsku. Jezděte opatrně. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je na řadě folklorní pořad Na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: pěknou notečku.
1: Máme něco málo po 19. hodině a je tedy čas na pěknou notečku. A dnes, jak je naším dobrým pátečním zvykem, s Brolnem, tedy s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. Příjemný poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisel se rozhodl, že až do 7:30 budou zpívat legendy Brolnu. Prostor dostanou zpěváci opravdu zvučných jmen, a to nejen z oboru lidové hudby. Máme připravenou řadu zajímavých hudebních úprav a také několik specialit, které jinde než u nás neuslyšíte. Jarmila Šuláková a lidová píseň, chcete-li Broln, to bylo svého času neoddělitelné slovní spojení a vlastně možná pořád je. Brněnský skladatel, upravovatel, dirigent, dramaturg, hudební režisér a třeba i hráč na dudy Emanuel Kuksa pro ni začátkem 60. let upravil píseň Hej, zabili, zabili. Poslechněte si skvělý případ propojení silného nápěvu, originální aranže a neopakovatelné interpretace. Broln řídil Bohumil Smejkal a ve druhém snímku Očka, černé očka, uslyšíme zase nádherný houslový tón Zdeňka Nečesánka. Příjemný poslech.

Dušan Holý, Broln a v jejich podání Písně do skoku. Doufám, že se u toho rozvibrovaly i vaše končetiny. Pokud dospíval Dušan z rodu Holých, není možné, abychom si neudělali radost jednou z nahrávek jeho bratra Luboše Holého. Ta následující vznikla v roce 1974 a Broln tehdy řídil Jindřich Hovorka.

dnešním vydání pořadu Na pěknou notečku jsme doposlouchali zpěv Luboše Holého a prostor mají dnes pěvecké legendy. A teď uslyšíte velký hlas nejen Brolnu. Právě naopak, jeho hlavní pěveckou arénou bylo operní pódium. Basbaritonista Václav Halíř, rodák z Žeravic u Přerova, se narodil 28. září roku 1926. V následujících dnech tomu bude 100 let od počátku jeho životní cesty. Původně vyučený zedník, jehož hudební talent ho přivedl po válce na brněnskou konzervatoř jako houslistu a později kontrabasistu, se vypracoval v předního operního pěvce. Zpěv už totiž studoval na Janáčkově akademii muzických umění. Nejvíc profesních let prožil na prknech Janáčkova divadla v Brně a stvárnil tam úctyhodnou plejádu postav. Folklor mu vůbec nebyl cizí. Ostatně s Brolnem už začal spolupracovat několik let po jeho založení, jako mladík. Pojďme si jeho hlas vychutnat v originální hudební úpravě Jaromíra Nečase, kdy hrál orchestr pod dirigentským vedením Aloise Fialy. Václav Halíř zemřel v březnu posledního roku minulého tisíciletí.

0: pořad na pěknou notečku a v něm dospívavší operní pěvec Václav Halíř, od jehož narození uplyne 28. září rovných 100 let. V našem playlistu ho vystřídal multiinstrumentalista a zpěvák Václav Kovářík. Autor pořadu Jaroslav Kneisel pro vás dnes připravil opravdu pestrou ochutnávku broňáckých hlasů. A originální bude i závěr dnešního pořadu. Zazní hošie, které zaspívají Jan Janulík, František Kincl a Joška Černý. Textem rozkošně rozverné melodie, hudebně doprovázené netradičně štrajchem, tedy spojením smyčcových a dechových nástrojů. Originální snímek vznikl v roce 1984 a v čele brolnu stál při nahrávání Jan Kružík. No a protože to dnes patřilo pěvecky spíše mužům, tak naši půlhodinku zarámujme ženským hlasem. Západoslovenskou Zrána slněčko naspívala Iva Bitová v roce 1975 a bylo to v úpravě jejího otce, kontrabasisty Kolomana Bita. Snad jste si folklorně hudební půlhodinku užili a svou posluchačskou přízeň nám zachováte i příště. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková a také autor pořadu Jaroslav Kneisel. A nyní už chlapské podlužácké hošie.
1: Muziko hošie!

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Mundartecke, die Sprache, die aus dem Herzen kommt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in dem heutigen Mundartbeitrag bringe ich ein Rätsel. Das beste Obst, Rätsel in Egerlander Mundart vom Moller Richard. Heut will ich ein Obstfürsteln, wo sich am liebsten ho. Sie ist schön blau, wie die Augen von meiner Lehm. Wie es samt tot sich sa Haut umfüllen. Meistens sind sie viel am Baum neben der Nonne zu finden. Zum Essen sind sie im Herbst oder im späten Sommer. Beim Essen muss man aber aufpassen, dass man nicht in den Kern abbeißt. Am besten tut man mit zwei Händen das Ding aus den Nonne spalten und offen essen. Aber die runden Dinge nur zum Essen, was tut. Man kann mit dem Obst ein Knirl machen oder kochen backen. Die so wie am liebsten, die kochen. Mit Zimt, Zucker, Butter und Quark, njam, das ist was Gutes. Die Knirle habe ich gedacht. Man kann auch mit den Dingen Schweineländchen füllen und auch ein Brät davor machen. Die so wie auch fein gern. Immer wenn der Karfreitag kommt, wird aus dem Obst ein Brät gemacht, den man zu Platzken als Erdäpfel liest. Wie man sieht, kann man mit dem Obst alles Mögliche machen. Uns ist aber nur ganz besonders bei ihm. Wenn es schon ganz matschig ist, kann man daraus einen guten Schnaps brennen, der aber nicht nach dem Obst benannt wird, aber einen Namen aus dem Slawischen trägt, der Slivovitz. Na, habt ihr das Obst jetzt erkannt? Jubiläum der Woche. Heute erinnern wir an eine bedeutende Chemikerin und Erfinderin, Edith Wyder, die den ersten Kopierprozess entwickelte. Edith Wyder wurde am 17. September 1901 in Prag geboren. Ihr Vater Johannes Wyder stammte aus Böhmisch-Grumau. Er war an der Gründung einer Realschule in Aussig an der Elbe beteiligt und leitete die Schule 10 Jahre lang. So verbrachte Edith ihre Jugend in Aussig. Ihr Großvater beschäftigte sich mit Naturwissenschaften. Unter seinem Einfluss entwickelte Edith Wyder schon früh den Wunsch, Chemie zu studieren. Zunächst arbeitete sie jedoch 4 Jahre lang als Laboratorassistentin beim Verein für chemische und metallurgische Produktion in Aussig. Diese Zeit bezeichnete sie später als eine wichtige und prägende Phase ihres Lebens. Schon seit ihrer Kindheit hatte sie durch ihren Vater und Großvater einen engen Bezug zur Fotografie. In den 1920er Jahren ging sie deshalb nach Dresden an die Technische Hochschule. Am Fotografischen Institut promovierte sie später zum Doktor der Naturwissenschaften. In ihrem Jahrgang war sie eine von nur 3 Frauen. Im darauffolgenden Jahr begann Edith Wyder in einem photochemischen Labor der IG Farbenindustrie zu arbeiten. Einige Jahre später wechselte sie zur Firma Agfa nach Leverkusen. Dort war sie unter anderem an der Entwicklung von Fotopapieren für die Farbfotografie beteiligt. Vor allem aber entwickelte sie ein Verfahren mit dem Namen CopyRapid. Dabei handelt es sich um ein Verfahren zur beschleunigten Herstellung eines fotografischen Bildes. Negativ und positiv konnten dabei gleichzeitig aus dem Film entwickelt werden. Edith Wyder ließ dieses Verfahren 1941 patentieren. Ihre Erfindung wurde zu einer wichtigen Grundlage für die Entwicklung von Fotokopieren und Sofortbildkameras, also von Geräten, die bereits kurze Zeit nach der Aufnahme ein fertiges Bild liefern können. Der große kommerzielle Erfolg ihres Patents stellte sich allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Für ihre wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der klassischen Fotografie erhielt Edith Wyder zahlreiche Auszeichnungen und Ehrenmitgliedschaften. Edith Wyder starb 1989 in der rheinischen Gemeinde Kürten.
1: Ve výročí týdne si dnes připomeneme významnou chemičku, vynálezkyni prvního kopírovacího procesu Edith Wyder. Narodila se 17. září 1901 v Praze. Jejím otcem byl Johann Wyder, rodák z Českého Krumlova, který se spolu podílel na založení reálné školy v Ústí nad Labem, již 10 let řídil. Edith díky tomu strávila v Ústí nad Labem mládí. Její dědeček se zabýval přírodními vědami a pod jeho vlivem zatoužila studovat chemii. Nejdřív ale 4 roky pracovala jako laboratorní asistentka v Ústeckém spolku pro chemickou a hutní výrobu, což později označila jako důležité formativní období. Od dětství měla díky tatínkovi a dědečkovi také blízko k fotografování. Ve 20. letech tedy odešla do Drážďan na Technickou univerzitu, kde získala doktorát na fotografickém institutu. Byla jednou ze tří žen ve svém ročníku. Následující rok začala pracovat ve fotochemické laboratoři firmy IG Farben Industrie, odkud po několika letech odešla do firmy Agfa v Leverkusenu. Zde se například podílela na vývoji papírů pro barevné fotografie, ale především vyvinula metodu zvanou copyrapid. Šlo o proces urychlené produkce fotografického obrazu, kdy se negativ i pozitiv obrazu vyvolal z filmu zároveň. Tato metoda, kterou si Edith Wajde nechala patentovat v roce 1941, vedla k vývoji fotokopírek a instantních fotoaparátů, které chvíli po vyfocení obrazu dokážou vyvolat hotový snímek. Patent Edith Wajde se uplatnil až po válce, kdy zaznamenal veliký komerční úspěch. Za svou vědeckou práci v oblasti klasické fotografie získala Edith Wajde celou řadu cen a čestných členství. Zemřela v roce 1989 v porýnské obci Kürten.
2: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. U Auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Schulko a Veronika Kindlová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: S chladnějším počasím hrozí respirační nemoci. Lidé by podle lékařů měli zvážit očkování. Na páteřní ostravské trati budou do 3 let jezdit nové typy tramvají. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sezóna respiračních nemocí se blíží. Lidé by tak podle lékařů měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina.
5: Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Třeba v pražském Motole s ní začínají očkovat teď v úterý, říká lékař Milan Trojánek.
6: Takovéto přechodím chřipku, nepotřebuju antivirotika, nepotřebují léčbu, nepotřebují očkování, tak je o to zrádnější právě u seniorů.
5: A to hlavně kvůli oslabené imunitě a chronickým nemocem, které může infekce zhoršit. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z Pražské Bulovky měli zvážit taky očkování proti pneumokokovým infekcím.
7: Člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
5: Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím hradí lidem od 65 let zdravotní pojištění. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
4: Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnice vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028, popisuje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
8: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
4: Dopravní podnik Ostrava podepsal se společností Škoda Ecova smlouvu na dodávku nových tramvají. 25 klimatizovaných velkokapacitních vozů chce dopravce nasadit na páteřní trať do jižní části města. Nové tramvaje za víc než 3 miliardy korun má výrobce dodat za necelé 3 roky.
9: Na linkách číslo 1 a 2 dosud jezdí dosluhující tramvaje z 90. let minulého století. Nové tramvaje budou větší a tižší. Cestující do nich navíc nebudou muset nastupovat po schodech, takže i bezbariérové. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas. Sport.
4: Tenista Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety a srovnal tak stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu. Po prvním dnu hrají Češi s Američany 1-1 na zápasy. Prohru zapsal Jakub Menšík, který prohrál s Lernerem Tienem ve dvou setech.
3: Počasí.
4: Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno, místy mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 čekejte zdržení za Prahou směrem do Brna. Na 23. kilometru je omezení na mostě Šmejkalka a kolona od okruhu z 12. kilometru vás zdrží asi 20 minut. A na D1 v Brně ve směru na Ostravu je stále hustý provoz mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu na kilometru 194 až 196. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě.
8: Vítejte, od mikrofonu vás zdraví i dnes Patrik Rozehnal.
10: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den.
8: To dnešní téma je tématem, ke kterému se vracíme. Už tu jednou bylo, ale zůstalo nezodpovězeno hned několik dotazů, které jste nám poslali přes stránky Vesele a zdravě.cz. A to téma znělo...
10: Mdloby a mžitky.
8: Ano, přijde pán k doktorovi a říká, pane doktore, já vždycky, když piju kafe, tak vám nějak je mi špatně a omdlím. Mhm. A zkoušel jste někdy vytáhnout žičku z hrnku?
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Než se dostane ke slovu, tak tu máme samozřejmě i pohled jiného lékaře k danému tématu, a to jsou mdloby a mžitky. Někomu stačí pouhý pohled na krev a padne jako podťatý, jak se říká. Jak tedy poznáme, že mdloby přichází a proč při nich ztrácíme vládu nad svým tělem? Redaktorka Bára Kvapilová se na to ptala praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové.
1: Ten pojem mdloba je trochu neurčitý. V medicíně používáme termín synkopa, což je vlastně krátkodobá porucha vědomí. Existuje něco jako presynkopa, tedy to, co předchází té poruše vědomí. Někdy je to pacientem popisováno jako motání se v prostoru, trochu nevolnost. Máme pocit, že bychom mohli upadnout a že bychom mohli ztratit vládu nad svým tělem.
2: Často se omdlívá ve filmech a pohádkách. Například, když princezna zjistí, že si má vzít Honzu za muže.
3: Já Honzu nechci.
4: Ona umřela? Vodu? Pane vodu?
2: Na citlivějšího jedince mohou přijít mdloby při pohledu na krev. Někomu je na omdlení při pohledu z výšky, anebo třeba i při setkání s pavoukem.
1: Bezprostřední příčinou je nějaká porucha zásobování toho mozku. Při takové té panice může vzniknout hyperventilací, tedy tím, že najednou začneme hodně zrychleně dýchat, srdce nám rychle buší a ten mozek pro tu chvilku má sníženou dodávku té okysličené krve a může se to projevit tím pocitem na omdlením nebo dokonce i omdlením s brněním končetin, brněním prstů, a to člověka dál ještě vyděsí.
5: Vypadalo to, že už vůbec nezůstanu naživu. Vidíte, mama.
3: Co? Ovšem, princi.
2: Omdlít můžeme také při náhlém poklesu tlaku, například když prudce vstaneme.
1: Zejména mladé ženy, ale třeba sportovci mají normálně nižší tlak a když potom ještě dále poklesne při té velké změně polohy, tak může dojít k tomu pocitu na omdlení nebo i až k omdlení a nemusí to nic znamenat. Podobně při nějakém extrémním emocionálním vzrušení, takovém tom psychickém šoku. To většinou lékař relativně rychle rozklíčuje, a to, co je pro tyto stavy platné, je, že rychle odeznívají sami od sebe.
6: Opravdu ten svěží vzduch dělá zázraky. Ty voné zahrady, ty strahovské šeříky.
2: Stalo se vám někdy, že vám v ordinaci omdlel pacient?
1: Nám dokonce v ordinaci jednou pacient i usnul, ale omdlení bývá nejčastější v souvislosti s očkováním nebo aplikací injekce a nebo s odběrem, protože lidé z toho mají často strach. Máme jednoho pacienta, který omdlel při odběru krve a stávalo se mu to vlastně pravidelně i předtím. Nám se podařilo ho od toho odvyknout. Tím, že jsme mu vždycky při odběru krve dávali něco k pití a bonbon, tak postupně ten strach ztratil a dneska už se jenom směje.
7: Veselé a zdravě.
0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, téma mdloby a mžitky. Paní doktorko, jak rychle ty mdloby přichází? Kolik času máme na to, abychom zareagovali?
8: Tak té věci se říká synkopa, protože je to relativně velmi rychlé. To znamená, my moc času nemáme.
0: Jako sekundy? Mikrosekundy? Půl minuta?
8: No, sekundy. Existuje takzvaná vazovagální synkopa, ta je způsobená právě psychogenními faktory nejčastěji a tam máme chvilku možnost si všimnout, že zrychleně dýcháme a začínají nám mravenčit prsty, nebo se nám mravenčí kolem úst a dělá se, zužuje se zrakové pole, dělá se černo před očima.
0: To je a to může jako být poslední minuta předtím, než padnem?
8: 15 vteřin. 30 vteřin, jde to docela rychle. Velmi rychlé jsou srdeční synkopy, ty mohou být způsobeny změnou rytmu srdečního, to znamená, že to srdíčko vynechá. Další potom je synkopa karotického sínu, to je tadyhle v oblasti vlastně krkavice a jsou to jsou záležitosti.
0: Žíly na krku tady?
8: Ne, to jsou tepny, které vedou vlastně do mozku.
0: Pro mě obyčejného člověka jsou to žíly, dobře vás, tepny jsou důležitější, ale je to na krku.
8: Ne, nejsou důležitější, obojí jsou velmi důležité, ale karotický sinus se týká té tepny. To znamená, je to záležitost, která je na tepně a je to to, co třeba dělají v těch různých kung fu filmech, že jako toho člověka bouchnou do toho krku a tím mu udělají tu karotickou synkopu. Takže dochází k tomu, že se sníží prokrvení mozku a dojde k tomu rychlému omdlení. No a potom může být situační synkopa a ta se děje, když se vlastně zvýší tlak v organismu. Nejčastěji je to, když jsme na toaletě a tlačíme na stolici nebo tlačíme na močení nebo se rozkašleme a vlastně dojde k tomu, že se nestihneme nadechnout, tak může dojít k situační synkopě.
0: My můžeme na toaletě omdlít?
8: Ano, samozřejmě.
0: Proto je lepší mít toaletu otevíranou ven než dovnitř, kdyby nás někdo chtěl zachraňovat.
8: Ano, přesně tak. A nezamykat se tam, pokud jsme doma. Samozřejmě, pokud jsme někde, kde je víc lidí, no tak to je potom každá rada drahá.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Přistupem k dalšímu povídání k tématu, které nám teď připomene ve své básni. Jsme moc rádi, že tentokrát taky básnil náš posluchač Petr.
1: Pohled na svět, trávu, kytky, kazívají mi občas mžitky a navíc mi v době denní leckdy bývá na omdlení.
2: Tohle pravděpodobně souvisí s nižším krevním tlakem, protože, anebo s krční páteří, to jsem vlastně zapomněla říct, to je další možnost, proč můžeme omdlívat, protože pokud se pan Petr rozhlíží po těch kytkách, a teď je otázka, jestli kytky nejsou třeba taky krásné ženy, tak může dojít k tomu, že vlastně při tom rychlejším pohybu může dojít k omdlení, ano.
0: Co dělat, když ten člověk omdlí? Máme na něj chrstnout vodu, nechat mu čichnout čpavku, jako to tak bylo v chalupářích?
2: Je dobré dát ho do stabilizované polohy.
0: To je která?
2: Většinou to je lepší, když je na boku s podloženou hlavou a se skrčenýma končetinama. Někdy se doporučuje vlastně nechat toho člověka, aby se z toho probral sám, ale pokud stav trvá déle než 30 vteřin až minutu, tak bychom se měli snažit vlastně zjistit, jestli dýchá, případně zahájit aspoň srdeční masáž. To u té synkopy, která se týká vlastně srdíčka, může zachránit život.
0: Proč jiný omdlívá víc, spíš, častěji a někdo třeba ne, nebo v životě ho to ani nepotká a přitom ty situace jako vedle stojící člověk budou stejné?
2: No, to je taky dobrá otázka. Tady záleží na osobnosti. U těch synkop vagovazálních to je vlastně úzkostná osobnost, která má větší tendenci k hyperventilaci. Pak jsou lidé, kteří třeba berou léky na krevní tlak. To znamená, že mají vlastně ten krevní tlak snížený. Může dojít takzvané ortostatické hypotenzi, to znamená, když ten člověk rychle změní polohu těla ze sedu třeba do stoje nebo z leže do sedu, tak se mu může zamotat hlava. Samozřejmě další, pokud má nějakou zvýšenou neurologickou odpověď na běžné situace, tak může mít větší tendenci k tomu, aby měl různé příhody typu omdlení. Čili je to u každého trošku něco jiného, ale většinou u těch osobností to ten člověk ví, protože to mívá od mládí a už ví, co je spouštěčem té jeho reakce a může se otužovat, může se snažit s tím něco dělat.
0: Každý to vysleduje, ale jsou i univerzální spouštěče, co máme všichni, že u tohohle by mohlo dojít k omdlení?
2: Tady
0: věděli.
2: Jediný univerzální spouštěč, který mě napadá, je opravdu to kung fu, když vás někdo praští do karoty. Sínu, no. To by byl asi jediný. Jinak z těch jiných situací je to opravdu individuální, konkrétně u toho omdlívání na záchodě při zácpě. Tam bych řekla, že to je opravdu záležitost, která člověka může i přepadnout a překvapit.
0: To je to, proč třeba je dobré, někdo to dělá tak u starších lidí, když je sám na záchodě nebo v koupelně, že má povinnost zpívat.
2: To je
0: aby
2: možné.
0: Ten druhý věděl, že je všechno v pořádku, v okamžiku, kdy se neozývá za dveřmi zpívání, tak by mohlo k něčemu takovému dojít.
2: No, ano, někdy, pokud je potřeba tlačit, tak s tím zpíváním může být trošku problém, ale já bych doporučila, existují náramky, ano, které vlastně monitorují různé situace v těle, mohou monitorovat i srdeční činnost, i krevní tlak a myslím si, že aby teda ubohý senior nemusel zpívat, třeba někdo nespívá rád nebo se stydí,
0: tak se náramek
2: lepší
0: ozve nebo někomu signalizuje
2: ano,
0: problém.
2: Ano, náramek začne pípat a jo, vlastně je jasno.
0: Jak dlouho jsme mimo, když omdlíme?
2: No, tak aby to mozku vadilo, tak to musí být 4 minuty, což je relativně dlouhá doba.
0: Takhle dlouho?
2: No, právě.
0: Myslím, že to bude pár sekund nebo
2: ne,
0: nějaká desítka sekund?
2: Jako takhle, aby to nás ohrožovalo na životě,
0: jo,
2: tak mozek musí být neprokrven nebo nemít kyslík po dobu 4 minut. Ale pokud je to dobu kratší, no tak my můžeme být mimo, já nevím, minutu lidé, kteří mají ty panické a taky tak většinou tím, že padnou na zem, tak se ten mozek prokrví, dojde k úpravě vlastně kyslíku v mozku a
0: to
2: dělá schválně,
0: aby nás dostal do polohy, kde jako se nám nalije krev do mozku? Nebo?
2: On to, já nevím, jestli říct, že to dělá tělo schválně, ale pokud vlastně hyperventilujeme, tak my vydýcháme kysličník uhličitý, tím se změní pH a organismus tím, že nás jako vypne, tak způsobí, že vlastně my přestaneme rychle hyperventilovat a upraví se nám to samo. Tělo má spoustu sebezáchovných reflexů.
0: A proto máme i náš pořad, abychom to všechno osvětlili a podívali se na dané téma trochu zevrubněji. Společně s vámi třeba taky u dalších dotazů, které jsou připraveny a na které budeme odpovídat po písničce.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Dva večer.

0: Ptali jste se dopředu na téma, které souvisí s omdlíváním, semžitky, a ptali jste se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Tehdy, když jsme to poprvé vysílali, tak se na to nedostalo. Teď ty dotazy vytáhneme. Jsou to psané dotazy, které nám zůstaly z toho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz. Kdo co píše, paní doktorko?
1: Tak zaprvé děkujeme za trpělivost a je tu dotaz paní Ivy, které je 40 let a má od malička problém s nízkým tlakem. Myslí si, že vitaminy, minerály, tekutiny doplňuje, snaží se o správnou životosprávu, občas si přisoluje a má víc chutě na slané. Kdykoliv se objeví tohle, to znamená, že člověk si myslí, dělám to dobře, ale tělo začne signalizovat o sol, tak prostě pravděpodobně chybí sodík. Ten nízký krevní tlak totiž se může stabilizovat a zlepšovat zvýšením příjmu sodíku, protože sodík drží vodu v cévách. To znamená, tady bych doporučila paní Ivě nechat si zkontrolovat hladinu sodíku, protože píše, že když vstává z dřepu nebo z pokleku, mívá mžitky. Tohle se děje u situací, kdy ten krevní tlak je nižší než 120 na 80, čili pokud má třeba 110 na 70, už to tím může být. A vlastně říká, nebo když je unavenější, píská jí v uších a ptá se, jestli má žádat o nějaké vyšetření. Tak já bych doporučila vyšetřit sodík, případně začít si měřit krevní tlak a zjistit, jestli třeba paní Iva nereaguje na počasí. Protože jsou lidé, kteří jsou takzvaně meteotropní, to znamená, že v situaci, kdy klesne atmosférický tlak, tak jim klesne i ten
0: jejich. To jsou nějaké přechody fronty nebo určitý
1: ano,
0: typ počasí?
1: Ano, když se chystá vlastně na déšť nebo přechází fronta, tak může dojít k tomu, že ten člověk potom má častější mdloby.
0: Další dotaz, který byl ukryt ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz.
1: Pan Radek píše, že 2 roky trpím dlobami maximálně jednou do měsíce, když se mu to vyskytne, necítí nohy a vidí rozmazaně, je mu 32 a prý poprvé omdlel z tetování proti očkování proti tetanu. Od té doby mdloby má a bojí se, že má srdeční onemocnění nebo mozkovou mrtvici. Tak, pokud máte tyto obavy, pane Radku, tak bych doporučila nechat si natočit EKG, případně pořídit si takový ten náramek, který monitoruje krevní tep a tlak. A myslím si, že to ale tím není. Vzhledem k tomu, co vlastně povídáte, tak by to i mohlo být z neúplné trénovanosti anebo z nízkého krevního tlaku. Zkontrolujte pitný režim. Možná by to mohlo pomoci.
0: Kdyby si přesto chtěl pan Radek dopřát i to tetování, o kterém jste mluvila,
1: no jo,
0: tak mohl by tam u toho omdlít?
1: Mohl by. Ano, samozřejmě. Jsou lidé, kteří na vpich do kůže reagují právě tím vazovagálním.
0: To je odběr krve vlastně, jiným způsobem.
1: Odběr krve anebo píchání špendlíkem, ono je to prostě totéž.
0: Kdo by koho píchal špendlíkem ve škole, jedině někdo někoho?
1: To se říká, že se vlastně, že když někdo někoho dráždí, tak je to jako opakované píchání špendlíkem.
0: Jo.
1: No jasně.
0: To se u nás jako, že ani špendlík nebyl slyšet, ale že jo. By píchal někdo špendlíkem,
1: no.
0: Ne.
1: Tak u vás se to nedělalo, u nás na Žižkově, to víte, tam se děly věci.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová a pořad Vesele a zdravě, dnes na téma mdloby a mžitky.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pokračujeme dál s povídáním a odpovídáním na otázky, které kladou posluchači a klady už před časem. My jsme je teď vytáhli zpátky do vysílání, abychom odpověděli na ty problémy. Když někdo omdlévá a má mžitky před očima, tak jaké problémy mají posluchači, paní doktorko Cajdamlová?
1: Tak paní Stanislava se ptá na situaci, která postihla její dcerušku, které je 7 let. Vybírala si v optice brýle, z ničeho nic, že má černo před očima a silně se jí motá hlava. Před optikou byla na očním, kde ji rozkapaly oči. Změna zraku může člověka znervóznit. Pokud najednou nemůže zaostřit, tak může dojít k té hyperventilaci, o které jsme hovořili.
0: Člověk se jako vyšokuje.
1: Vyšokuje, vyděsí, protože ano. Dojde ke změně. Náš zrak...
0: A začne jinak dýchat?
1: Nám poskytuje 70% informací a tohle děťátku 7leté se mohlo opravdu leknout, že najednou mu všechno plave před očima a mohlo začít hyperventilovat. Já si myslím, že to je tím, že by ty kapky se vstřebaly přes oko a způsobily teda mdloby. Neslyšela jsem o tom. Samozřejmě možné je všechno, ale tady bych si spíš myslela, že to je ta souvislost se změnou zraku.
0: To znamená, že i ten strach je jeden z faktorů ze spouštěčů toho, určitě, že by člověk mohl omdlít?
1: Určitě ano. Dokonce je považován za nejčastější. Je to vlastně psychogenní příčina a hovořili jsme o tom, že to může být strach z pavouků nebo to může být prostě leknutí. Je to vlastně situace takzvané centralizace oběhu, kdy pod vlivem nějakého leknutí nebo šoku nám naše nadledviny vyloučí kortizol a v dřívějších dobách, dokud jsme ještě žili v přírodě, tak bylo výhodné, když na nás skočil medvěd, tak aby se v nás krve nedořezal. To znamená, my jsme padli, jakože jsme mrtví, měli jsme studenou kůži bledou, no a medvěd šel pryč, protože prostě ho to nezajímalo.
0: Může tohle fungovat opačně, tak jako když je nějaké neštěstí, lidé pláčou, ale když zažijí i pozitivní nějaký dojem, tak i to je rozpláče. Může tohle fungovat podobně, že i nával pozitivní emoce by člověku způsobil omdlení?
1: Ne, to je většinou úzkost. To znamená, že by to bylo štěstí a radost, to no, vlastně teď mě napadlo, že by mohlo dojít naopak ke zvýšení krevního tlaku, mohlo by dojít k mrtvici, to se může stát, že vlastně se člověk tak
0: štěstí
1: rozraduje, že se mu ten
0: že
1: mozek překrví.
0: Milion.
1: No přesně a je po něm, že jo, může být, no.
0: Ty jo.
1: Takže všeho moc škodí, platí i v tomto, ale to není mdloba, ale to je opravdu spíš situace krvácení do mozku.
0: Další dotaz, citujme.
1: Paní Alice, před měsícem se jí stalo, že po hodině sezení s rouškou u lékaře, aby se nenakazila v čekárně, jí polil jakoby studený pot na zádech, začalo jí hučet v uších a zatmívat před očima. První reakce byla, že si chtěla sundat roušku pod nos, ale i tak jí bylo, jakoby mělo přijít na omdlení. Měla pomalé vidění, to říká krásně, jako když se otáčí hlava. To je nádherně popsaná závrať, úplně přesně, takže gratuluji. Naštěstí nedošlo k mdlobě a upadnutí. Do minuty se to silné hučení v uších a mžitky před očima ztratily. Takže, co by to podle mě mohlo být? Nedostatek kyslíku. Já jenom chci
0: jako
1: upozornit.
0: Těsná rouška? Nebo člověk stresoval tím, že ji musí mít?
1: Tu roušku nenosíme kvůli tomu, abychom se my nenakazili, ale ta rouška chrání ostatní. To znamená, pokud někam jdete s tím, že si vemete roušku, abyste vy se nenakazili, ta rouška omezí přístup kyslíku do dýchacích cest a u senzitivních dojde k hyperventilaci, stav podobný úzkosti, to tělo se snaží ten kyslík jako dohnat a trošku to přežené a může být na omdlení, ano.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě, ještě prostor pro dotazy, které souvisí s mdloby a mžitky. Ještě jeden tu máme pro doktorku Kateřinu Cajdamlovou. Přišel přes naše stránky www.veseleazdravie.cz, což jsou stránky, kam ukládáme naše povídání, to, které se ocitlo ve vysílání, a zároveň tam máte možnost klást otázky paní doktorce. Tak co se tam objevilo?
1: Tady paní Hana, když jsem ten dotaz četla, tak ze začátku mě se začaly dělat mdloby a úzkost, že nebudu vědět, protože píše, žádný lékař mi s tím zatím nedovedl pomoci. Tohle vždycky, když slyším, tak na mě jde růza. Poprvé se jí stalo před několika lety, objevovalo se to na začátku zhruba jednou za půl roku, takže to neřešila, ale poslední dobou se to opakuje čím dál tím častěji. Omdlívá při vykonávání velké potřeby na WC. Většinou se pouze silně motá hlava a je na omdlení, ale někdy opravdu omdlí. Poprvé před měsícem byl jediný podobný náznak na omdlení i mimo WC, když došlo k tomu, že rychle vstala. Takže já bych jenom chtěla říct, že my jsme o té situační synkopě při tlačení na WC hovořili. Je to něco, s čím bych doporučila dělat dvě věci. První, zkontrolovat krevní tlak, jestli třeba tím, že se snaží o zdravý životní styl, protože tady kromě inzulínu pro diabetes mellitus ještě bere léky na ochranu ledvin a další, pravidelně sportuje, jí zdravě, sportovní postava, tlak i glykémie v době před i po incidentu v normě, výskyt události nemá žádnou spojitost s jídlem, pitím nebo pohybem a dochází k tomu většinou dopoledne. Dělali testy na vitální kapacitu plic, všechno bylo v pořádku. Takže jestli problém nesouvisí s posilováním, protože hovoří o vyvinutých hrudních svalech a občas pocitu dechové nedostatečnosti. Ano, ve fitku velmi často může docházet k nedostatku, relativnímu nedostatku kyslíku, pokud ten člověk vlastně nesynchronizuje ten výkon s dýcháním, nebo v takzvaném tom statickém tahu dlouho zadrží dech, tak k tomu může dojít. Další možnost může být, že jsou příliš silné břišní svaly a to u vytrénovaných může vlastně docházet k tomu, že při tom tlačení tlačí dlouho a dojde k omezení prokrvení mozku.
0: Doporučila Takže velké svaly taky nejsou moc dobré.
1: No, všeho moc škodí. Tady bych velmi doporučila zkusit na tom WC jako preventivně mít opřené vlastně ruce o kolena
0: předklonit se a zapřít se o ruce.
1: Ano, že by to mohlo pomoci, protože to prokrvení hlavy by mohlo být lepší, ale zkusit to. Vzhledem k tomu, že je to funkční zjevně, protože tam není žádný organický nález, tlak je v pořádku, cukr v pořádku, tak bych myslela, že možná se jedná o mírnou přetrénovanost a doporučila bych dechová cvičení.
0: Paní doktorko, mohou za mdloby a mžitky třeba i nějaké nemoci, že to je průvod nějakých nemocí, nebo třeba to mohou způsobit i léky jako takové?
1: Mohou. Těch léků, které to působí, je poměrně velká řada. Mohou to být léky na odvodnění, mohou to být blokátory vápníkových kanálů, které se používají na snížení krevního tlaku, mohou to být ACE inhibitory, to jsou rovněž léky na krevní tlak. Mezi další jsou léky, které vlastně

0: pomáhají snížit hladinu cukru v krvi. Pokud ten člověk pravidelně nejí, tak může dojít k tomu, že má hypoglykemii, která vede k témuž, to znamená mdlobým žitky. Další koukám, by to mohly být ještě léky, které mění průtok krve do mozku, ale vždycky je lepší zkusit se zeptat buď farmaceuta nebo lékaře, anebo si přečíst prostě příbalový letáček. No.
1: A nebo poslouchat náš pořad, kde vás na to aspoň upozorníme.
0: Někdy.
1: Ano.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jutá, já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
3: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Shrnutí. Nakonec uděláme si takový pořádek trochu v tom, možná i co jsou mdloby a co jsou mžitky, ještě jednou, to odlišit a pak co dělat v případě, že přijdou, paní doktorko.
1: Takže mžitky se týkají zraku a je to záležitost, která může těm mdlobám předcházet. Mdloba už je trošku závažnější věc a hovořili jsme o těch jednoduchých vazovagálních, které vlastně jsou tehdy, když má člověk velký tonus vagu, tedy toho bloudivého nervu, anebo se cítí unaveni, vidí krev, mají z něčeho strach a podobně. Potom jsou to mdloby, ke kterým dochází během námahy při zavřené hlasové štěrbině, kdy jako uděláme ten jako tlak statický a může dojít teda k tomu při, jak jsem říkala, těch různých situacích na WC nebo ve fitku nebo tak. Takže tam je důležité mít hlavu níž než tělo. Potom může být ta ortostatická synkopa, to jsme říkali, že v situaci, kdy se změní poloha těla příliš rychle, čili ze sedu do stoje nebo z lehu do stoje.
0: Staneme od televize, zvedneme se z kauče ráno brzo.
1: Ano, a z těch závažnějších je to ta kardiogenní synkopa, která souvisí se změnami funkce srdíčka, ať už je to nějaká porucha rytmu nebo změny krevního tlaku. No a potom může být synkopa i z kašle, to jsme říkali, to je ta různá situační, kdy vlastně dojde ke snížení množství kyslíku v mozku. Čili u všech těchto věcí je důležité zjistit vyvolávací příčinu, zjistit, jestli se zatím neskrývá nějaké organické onemocnění a můžeme trénovat dýchání, můžeme upravit polohu těla anebo změnit trošku stereotyp, abychom se nepřetěžovali.
0: Pomůže prý to, když skřížíme nohy a zatneme svaly, abychom tu přicházející mdlobu odvrátili?
1: Jo, ještě takhle, jakože skřížíme nohy. Ruce nebo prsty na rukou. Jo, heleďte se, bylo to řečeno, že vlastně jakýkoliv rituál, pokud člověka uklidňuje, tak je dobrý.
0: Poskusit. Co máme dělat jako první my, co jsme v okolí, abychom pomohli omdlelému?
1: Tak už jsem říkala, že je důležité vlastně podložit hlavu nebo dát do stabilizované polohy.
0: Máme se ho snažit násilně probrat nebo se probere sám?
1: Většinou se probírá sám u těch méně závažných situací a pokud se neprobere sám a nedýchá nebo se mu rozšiřují zorničky, tak bych zahájila asi kardiopulmonální resuscitaci.
0: V dnešní době, co to je?
1: No, v dnešní době se zahajuje masáží srdce a existují na to instruktážní videa, která dokonce vlastně tu rychlost dávají do souvislosti s různými typy písniček.
0: Ano, Karel aby Gott, to bylo Babylon.
1: Přesně tak, aby to bylo v rytmu. Samozřejmě jsou i lidové písně, které můžeme si nechat znít v hlavě. Důležité je, aby člověk, který přispěchá na pomoc omdlelému, aby ho to nestresovalo do té míry, že by omdlel taky. Prosím. Takže měl by být otužilý a natrénovaný.
0: Tak snad nám nikdo neomdlel. Ani my tady ve studiu, vysílali jsme pro vás velmi rádi. Děkuju za návštěvu doktorce Kateřině Cajdamlové, vám za poslech a nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, jsme i na Facebooku Veselé a zdravě a jsme taky ve videích třeba na YouTube kanále Českého rozhlasu.
1: A já chci moc poděkovat všem, kdo kladli dotazy a měli trpělivost počkat na pokračování. Díky.
0: Ať se daří.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pražské letiště dnes hledalo řešení, jak urychlit pasové kontroly cizinců. Kvůli poškození fasády u Šubertovy vily podává Hrádek, nad ní jsou trestní oznámení. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Pražské letiště se snaží zkrátit dlouhé fronty u pasových kontrol. Zatím musí i přes hodinu čekat cizinci ze zemí mimo Schengen.
2: Fronty se tvořily i během dneška. Zatímco Češi prošli kontrolou poměrně rychle, cizinci naráželi na komplikace.
3: A kde je dlouhá fronta, tak je na občany z třetích zemí. Větší frontu jsem tam jako neviděl.
2: Říká Jakub, který přiletěl z Turecka. Za fronty může přechod z klasického razítkování pasů na elektronickou evidenci. Nový systém EES je pro evropské země povinný. Cestující si ale před kontrolou musí nechat sejmout otisky prstů nebo pořídit fotografii. A to celý proces prodlužuje. Vedení letiště odpoledne na mimořádném jednání hledalo řešení. Pomůže cizinecká policie.
4: Společně s cizineckou policií se připravuje zavedení dalšího kontrolního bodu v procesu hraniční kontroly, který zajistí výrazné zvýšení podílu úspěšných registrací do systému EES.
2: Říká mluvčí pražského letiště Marek Zeman. Další pracovníci zajišťují lepší průchod seniorům a dětem. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Radnice v Hrádku nad Nisou na Liberecku podává trestní oznámení na neznámého pachatele. Ten několika nápisy poničil fasádu opravené historické Šubertovy vily. Obnova cenné stavby z roku 1924 přišla město nedávno na víc než 40 milionů korun. Poničení památkově chráněné budovy je trestným činem. Hrozí za něj až jeden rok vězení a povinnost nahradit škodu, říká mluvčí hrádecké radnice Eva Jiříčková.
5: U památkově chráněné stavby nelze jednoduše vzít barvu, brusku nebo jiný čistící prostředek a nápisy přetřít nebo odstranit. Zásah musí respektovat materiál a povrch fasády i její historickou hodnotu. Při nevhodném čištění by totiž mohl vzniknout další problém a tím je poškození samotné fasády.
0: Pardubice představí tuto neděli veřejnosti návrh koncepce břehů Labe a Chrudimky. Připravuje ho architektonický ateliér a zabývá se jednotlivými lokalitami i možnostmi jejich budoucího využití a propojení.
6: Koncepce nebude navrhovat konkrétní stavby, ale určí, jak by se měly jednotlivé části břehů v budoucnu využívat. Počítá s místy pro sport a odpočinek i s klidnějšími přírodními úseky. Zohlednit má také ochranu přírody a protipovodňová opatření. Hotová by měla být do konce října. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
0: Nový trenér fotbalové reprezentace Santi Denia představil svou premiérovou nominaci. Pro 4 utkání v elitní divizi Ligy národů vezme 3 nováčky, Ambroze, Macka a Radostu. Naopak v nominaci chybí Patrik Schick z Leverkusenu, který odmítl reprezentovat.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno. Místy mlhy, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 je zdržení za Prahu směrem do Brna, na 23. kilometru je omezení na mostě Šmejkalka a kolona od okruhu z 12. kilometru asi na 20 minut. A na D1 v Brně ve směru na Ostravu je stále hustý provoz mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu na kilometru 194 až 196. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Letov. První československá továrna nejen na letadla, ale i na světoznámé kajaky.
1: Znáte značku Letov?
2: Ne, vůbec.
3: Víte, že jo, komponenty anebo i letadla.
4: A to je nějaký rudý Letov, kde se...
5: Letadla.
6: Letov Letňany, no, to letadla.
7: Letov ve spojení s areálem Letov. No, myslím si, že dělají vyhlídkový let.
1: Odhadnete mi, jak dlouho na českém trhu existuje tato značka?
8: Já bych to typovala tak 50 let.
6: 150 let.
8: No tak to spočteme 50 a 20, 70, ale myslím, že víc, protože si pamatuju, že maminka s ní spolupracovala, až dělala v Ajrovce.
5: Já bych řekl, že ten Letov to bude tak prvorepubliková záležitost, takže tak 90 let.
0: Historie značky Letov je časově spjata nejen se založením samostatného Československa, ale i se vznikem československého letectví. První oficiální zmínka pochází z listopadu 1918, kdy byl založen státní letecký podnik nesoucí název Letecký arzenál. Sídlil v průmyslovém paláci na výstavišti v Praze-Holešovicích a jeho úkolem bylo shromažďovat a opravovat veškerý letecký materiál nacházející se na území nově vzniklého státu. Opravená letadla měla být následně využívána nejen na obranu státu, ale hlavně k budování vlastního vojenského letectva. Vedením leteckého arzenálu byl jako první pověřený kapitán Klement Adamec. Zaměstnance tehdy tvořili především nadšenci z řad různých leteckých útvarů, mechaniků a letců, kteří se vraceli z evropských bojišť zpátky do vlasti.
9: V roce 1920 se přestěhoval na letiště ve Kbelích.
10: Prozrazuje letecký odborník Jaroslav Zvěřina.
9: Kde několik let působil a od roku 1924 až dodnes firma působí v Letňanech. Letov je vlastně první leteckou továrnou v Československu. Potom, co se přestěhoval do Kbel, tak se kromě oprav začala továrna, protože tehdy už i vyráběla letadla, věnovat sériové výrobě letadel pro naši armádu a dodala armádě už v roce 1921 první sériové letouny, které byly označeny Eš-1. Ta iniciála Eš byla podle hlavního konstruktéra, inženýra Aloise Šmolíka. Ty letouny, potom vyráběné ještě v Letňanech, se dál označovaly Eš-2, Eš-3, Eš-4 a tak dál, až po bombardovací Eš-6, který ještě vznikl v roce 1923 v Letňanech a byl vyráběn sériově pro naše vojenské letectvo. Po přestěhování do Letňan, do nových prostor, které stát tam zakoupil od rodiny Černínů z Vinoře, se postavil areál vojenské továrny na letadla. Tehdy se přejmenovala továrna na vojenskou továrnu na letadla a s tímto názvem fungovala až do okupace, ale kromě tohoto oficiálního názvu firma používala od konce 20. let obchodní název Letov, což byla zkrátka letecká továrna.
10: Před několika měsíci zmizely z Vysočan v zákoutí za Kolbenovou továrnou stojící dřevěné baráky, v nichž bylo umístěno dřevoobráběcí oddělení vojenské továrny na letadla. V posledních dnech vyklizeny byly i ohyzdné boudy ve Kbelích, v nichž měl po léta týž závod umístěny kovodílny. Vše toto přestěhovalo se postupně do Letňan, kde byl pro pracovny závodu vystavěn nový krásný objekt, jedinečný svého druhu ve střední Evropě. Kdo vyšlape serpentinu Vysočanskou a octne se na pláni Kbelské, vidíš z dálky před obcí Letňany rozložitou budovu vojenské továrny na letadla, již dominuje kopulový střed dílenského objektu. Továrna je rozložena na prostoru cirka 26 hektarů bývalých polí Černínu Vinořských. Časopis letectví 1925.
9: V Letňanech se výroba rozvinula, bylo tam dostatek vhodných prostor a i se zvyšoval počet zaměstnanců. Vyráběly se kromě vojenských letounů i některé letouny civilní, školní. Byl pokus i o dopravní letoun, ten se jmenoval Eš-32, bohužel ten pokus příliš úspěšný nebyl. Nicméně Letov byl díky hlavnímu konstruktéru Šmolíkovi průkopníkem celokovových konstrukcí v našem letectví. A právě to, že se uplatňovaly ty konstrukce poprvé, přinášelo někdy problémy a to se vymstilo například u toho typu Eš-32. Do války Letov vyrobil několik set letadel a ta výroba skončila těsně po okupaci.
0: Významnou osobností, která stála nejdéle v čele československé vojenské továrny na letadla Letov, byl podplukovník inženýr Antonín Julínek. 15. února roku 1929 byl, tehdy ještě v hodnosti majora, pověřený funkcí vrchního ředitele, pro kterou splňoval nezbytné předpoklady. Nejenže byl bohatě jazykově vybaven, ovládal němčinu, francouzštinu, angličtinu a italštinu, ale měl i organizační schopnosti a zkušenosti ze zahraničních stáží, například ve Fordových automobilových závodech v americkém Detroitu. Velké úsilí věnoval neustálému zlepšování organizace továrny, udržování zaměstnanosti a také propagaci výrobků firmy Letov. Rok po svém nástupu dokonce založil v Letovu první tovární učňovskou školu v československém leteckém průmyslu. Využil zde vlastní zkušenosti z dob, kdy sám, co by učitel, působil na vojenském automobilovém učilišti v Praze. Budoucí letecké mechaniky sám přijímal a na konci školní docházky byl přítomný jejich slavnostnímu vyřazování. V roce 1921 obdržel za vzorné vedení učiliště pochvalné uznání Ministerstva národní obrany. V soukromí byl Antonín Julínek nesmírně tichý, citlivý a klidný člověk. Ve 30. letech pořádal ve svém bytě sobotní setkání osobností z různých významných kulturních, vědních či průmyslových oborů. Do politického života se nikdy nezapojoval, protože ctil požadavky kladené na důstojníky prvorepublikové československé armády. 30. listopadu 1941 byl německou správní radou z funkce vrchního ředitele propuštěn.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Světová hospodářská krize ve 30. letech se nevyhnula ani československým leteckým továrnám. Zahraniční zakázky klesaly a ubývalo i objednávek Ministerstva národní obrany. Aby Letov nemusel přejít k propouštění svých zaměstnanců, zařadil do své výroby takzvaný doplňkový program. V truhlárně byla například zavedena výroba později světoznámých kajaků značky Letov. Vyráběly se kajaky pro jednu nebo dvě osoby a také kajaky skládací. S jejich výrobou se pokračovalo i po skončení krize.
2: Dne 8. srpna odstartoval z pražského letiště známý náš rekordman, podplukovník Jaroslav Skála k letu do Tokia. Let je organizován továrnou Letov na Šmolíkově letounu Š-16. Letce doprovází mechanik Matěj Taufr. Podle programu má let býti proveden v etapách Praha-Moskva, Kazaň, Omsk, Krasnojarsk, Čita, Mukden, Heijo, Tokio. Zpáteční cesta předpokládá se podle téhož programu. Projektová cesta Praha, Tokio Praha měří celkem až 23 000 km. Časopis letectví 1927.
1: Z historie víme, že Jaroslav Skála s mechanikem Matějem Tauferem na zpáteční cestě museli nouzově přistát v Tajze a do vlasti se vrátili vlakem. Ale i tak to byl pro firmu Letov a její letouny řady Eš obrovský úspěch. O rok později zadalo dokonce naše letectvo Letovu zakázku na sériovou výrobu 89 kusů letounů Eš-16. Letadla této řady totiž patřila díky své spolehlivosti a odolné konstrukci k nejlepším letounům své doby a přispěla významnou měrou k dobré pověsti našeho leteckého průmyslu ve světě.

0: Další významný úspěch zaznamenala firma v roce 1933, kdy její tovární halu opustila nová stíhačka Ash 231. Byl to jednomístný dvouplošník s celokovovou konstrukcí, kdy křídla, ocasní plochy a zadní část trupu byly potaženy plátnem. Nakonec se 231 vyrobilo 25 kusů. Z hlediska leteckého vývoje a výroby bylo předválečné období pro Letov velmi úspěšným. Přijímali se stále noví zaměstnanci a dělníci pracovali 11 hodin denně, včetně soboty. Například v roce 1937 bylo vyrobeno 143 nových letounů a 93 letadel bylo opraveno. V témže roce spatřil světlo světa i známý Větroň Luňák. Skvétající podnik začaly brzdit politické události.
1: Během druhé světové války byl Letov začleněn do německého válečného průmyslu a spadal pod koncern Junkers, který měl hlavní sídlo v Dessau v Německu. Výroba se neprováděla zpočátku, se jednalo o opravy německých letadel. Nejprve to byly typy Junkers 34, 52, 86 a v roce 1944 byla zavedena sériová výroba cvičných letounů Arado AR-96, které v té době již vyráběla také letňanská Avie. Takže Letov se připojil a dodával tyto letouny pro potřeby německého letectva a tato výroba fungovala až do posledních dnů války.
0: Osvobozenou továrnu v Letňanech převzala v květnu sovětská armáda, ale už 25. května 1945 ji zvláštním dekretem předala do vlastnictví Československé republiky.
2: Vojenská správa Sovětského svazu předala zpět Československé republice do ochrany závod vojenská továrna na letadla Letov v Praze Letňanech. O tom bylo vedení podniku Letov uvědoměno ministerstvem průmyslu výnosem ze dne 29. května 1945. Závod v Letňanech byl bývalou německou správou decentralizován a jeho strojové zařízení a sklady materiálu přemístěny do různých míst, která jsou vyjmenována v prozatímních potvrzení ruského vojenského velitele města Prahy ze dne 17. května tohoto roku. Vojenský velitel města Prahy potvrzuje proto tímto, že závod je integrální částí podniku Vojenská továrna na letadla Letov v Praze Letňanech. Zařízením a sklady materiálu může tedy ústřední správa vojenské továrny na letadla Letov volně disponovat. Za vojenského velitele města Prahy, Praha, 1. června 1945.
0: Z vděčnosti za osvobození požádali zaměstnanci na zvláštní schůzi, zdali nemůže být přejmenována na Rudý Letov. Toto označení nesla továrna až do ledna roku 1990. Za války bylo do továrny nuceně nasazeno velké množství dělníků, což se po jejím skončení jevilo jako veliký problém. Letecké firmy hledaly pro své zaměstnance uplatnění, hledaly výrobní programy a určitým řešením se v té době stala takzvaná dvouletka. Dvouletý plán na obnovu národního hospodářství, který byl vypsán na léta 47 a 48, přinesl Letovu s firmou Walter v pražských Jinonicích svěření výroby lidového automobilu Aero Minor. Valtrovka vyráběla podvozky a motory a Letov karosérie a následně i auta kompletoval. Pro Letov to byla výroba značně nezvyklá, ale i tak se do roku 1950 vyrobilo přes 14 000 kusů. S Minory se Rudý Letov účastnil i několika automobilových závodů a soutěží, cílových i etapových jízd a samozřejmě i soutěží zahraničních. Známý cestovatel, spisovatel a vášnivý automobilista František Alexander Elstner projel s Minorem bez defektu napříč celou Afrikou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Po roce 1948 nastalo opět období, kdy se Letov vrací k letecké výrobě. Všechny ty nouzové programy, které byly po válce, byly opuštěny. Výroba Kluzáku, Luňák byla zastavena. A Letov dostal za úkol vyrábět sovětská stíhací letadla. Avie v té době dostala za úkol vyrábět bitevní letouny IL-10, u nás označované B-33. A Letov po počátečních váháních a v takovém nezrovna šťastném výběru typu, kdy nejprve to měl být jak 17, potom jak 23, tak dostal za úkol zavést sériovou výrobu tehdy špičkového stíhacího letounu MiG-15. Letov skutečně prvních asi 150 letounů vyrobil a pak ta výroba finálně byla převedena do nového závodu, který to byl pobočný závod Letova, byl postaven ve Vorochodech. Ve Vorochodech od roku 1953 potom probíhala finalizace a Letov rokem 1953 ztrácí pozici finálního výrobce letadel a už se potom soustřeďuje jenom na výrobu částí, zejména křídel, nádrží, ocasních ploch. To byly ty hlavní výrobky, kterými Letov potom přispíval do té letecké výroby. Toto ještě bylo trošku obohaceno koncem 50. let tím, že Letov se podílel na výrobě prototypu cvičného letounu L-29 Delfín. Jehož výroba potom běžela, myslím, finální výroba v Aeru Vorochody, později druhá finální linka byla spuštěna i v letu Kunovice. A Letov vyráběl tentokrát tedy ne křídla, ale zadní části trupu pro tyto letouny. A ty dodával oběma finálním závodům, jak v Kunovicích, tak ve Vorochodech. Mimo to se po skončení výroby typu MiG-15 zavedla ještě výroba licenční sovětských stíhacích letounů MiG-21, což byly dvoumachové stroje. Těch se vyrobilo do roku 72 asi 190 kusů. Takže 60. léta byla ve znamení výroby Delfínů a MiG-21 a Letov v polovině 60. let přijal nový program a sice byl zapojen do výroby letových simulátorů, což byla velmi významná záležitost, protože se jednalo o program poměrně ziskový, s vysokou mírou přidané hodnoty a ten program Letov udržoval prakticky až do poloviny 90. let, kdy tvořil významnou součást výrobního programu, který po výběhu typu L-29, což bylo v roce 73, byl nahrazen typem L-39 Albatros a Letov pro Albatrosy Aeru Vodochody, to už byl jediný finalista v té době, dodával ocasní plochy a křídla. Ty simulátory pro L-29 nahradil potom ve výrobním programu simulátor L-39. Ten už byl plně vyvinut v Letovu, protože ten první simulátor pro letouny L-29 vyvinul ještě výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech. Ale od začátku 70. let převzal vývoj Letov a další typy už vyvíjeli konstruktéři Letova. Postupně se vyráběly simulátory i pro malé dopravní letouny L-410 Turbolet, nebo se na požadavek sovětského zákazníka vyráběly i simulátory pro letoun MiG-21 BIS a v úplném závěru se ještě vyrobilo několik simulátorů pro letouny Antonov 28, které se licenčně vyráběly v Polsku.
2: Jedna z dalších reorganizací československého leteckého průmyslu, tentokrát v roce 1949, se nevyhnula ani Rudému Letovu. Ten byl zpět vyčleněn z leteckých závodů Národní podnik a svůj název si ponechal do roku 1951, kdy byl na 3 měsíce přejmenován na letecké závody Rudolfa Slánského. Staronová značka Rudý Letov vydržela následujících 10 let, to je do roku 1961, kdy byla továrna přejmenována na Středočeské strojírny Letňany Národní podnik. Na žádost zaměstnanců získala v roce 1968 továrna jméno Letov, oficiálně Letov Národní podnik, nositel Řádu republiky, ale jen do doby postupující normalizace, kdy se opět vrátila ke jménu Rudý Letov.
1: Po roce 89 došlo k totální změně, vyvolané jednak politickými událostmi, ale došlo prakticky ze dne na den k rozpadu největšího trhu, což byl sovětský trh. Tam ty dodávky poklesly během roku takřka na nulu. A Letov i Aerovodochody si hledali nové výrobní programy, zatímco Aerovodochody se zpočátku drželo ještě myšlenky vyrábět a vyvážet cvičné letouny a cvičně bojové letouny do jiných zemí. Tak Letov se soustředil na konverzi na civilní leteckou výrobu a navázal spolupráci s firmami Pilatus na výrobě draků malých transportních letounů PC-6 Turboporter a navázal spolupráci s německou firmou Messerschmitt Bellkopf Blohm ve výrobě nouzových dveří pro letoun Airbus A321. To zajistilo Letovu přístup k novým technologiím, zavedly se nové metody řízení jakosti, čili firmě to dost pomohlo, tyhle ty programy, a díky nim přežila to kritické období 90. let. Přesto tehdejší akcionáři, kterými byly banky, to byla jedna z takových negativních věcí, že o bytí a nebytí průmyslových podniků tehdy rozhodovali lidé z bank, kteří neměli o tom průmyslu moc velké znalosti, tak nařídili, aby se udržovala ta výrobní schopnost letounů L-39 a pozdějšího typu L-59, což Letov finančně vyčerpávalo a došlo to tak daleko, že Letov v roce 1997 dospěl do konkurzu. Ten konkurz byl tvrdý, firma se rozpadla se na několik samostatných společností, nicméně to firmu ozdravilo a největší společnost, která pokračovala v letecké výrobě a pokračovala právě ve výrobě těch nouzových dveří, byla firma Letov letecká výroba, která vznikla v roce 1997. A tato firma dál tedy vyráběla ty nouzové dveře. Samozřejmě počet zaměstnanců Letov v roce 89 jich měl 2400, tato firma jich měla 200 po tom, co vznikla. Ale dělala tuto výrobu, dělala ještě nějaké díly pro Aerovodochody a hledal správce konkurzní podstaty, hledal, komu by ty jednotlivé firmy, které vznikly rozpadem bývalého Letova, prodal. Tak firmu Letov letecká výroba se podařilo prodat francouzské firmě Lateker, která sídlí v Toulouse v jižní Francii. A tato firma shodou okolností také vyráběla dveře do dopravních letadel, takže jí to naprosto přesně zapadlo do jejich plánů, to, že Letov už něco takového dělal, už byl na té úrovni těch vyspělých západních firm. Takže po krátkém váhání Letov leteckou výrobu v roce 2000 koupila. A začala masivně investovat, zaváděla další výrobní programy a počet zaměstnanců rostl v této firmě. Tato firma je také vlastníkem ochranné známky Letov, čili je takovým přímým pokračovatelem. Protože však firma Lateker má více poboček po světě, má je v Brazílii, ve Spojených státech, v Severní Africe, tak z důvodu obchodních své firmy začala přejmenovávat. A firma Letov letecká výroba byla v roce 2014 přejmenována Lateker Czech Republic. A pod tímto názvem stále v Letňanech působí, má už téměř 1000 zaměstnanců a je významným výrobcem dveří pro dopravní letouny a největší výrobní společnosti Lateker.
2: Kromě výroby začal měnit svoji podobu i tovární areál. Část areálu s velkými halami odkoupila společnost, která zde zřídila filmové ateliéry. Uprostřed areálu začaly vznikat velké skladové a kancelářské prostory a areál se tak postupně změnil na otevřenou multifunkční obchodní a průmyslovou zónu. Letecká výroba tu ale naštěstí i po 100 letech má svoje nezastupitelné místo.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas, zprávy.
6: 5 let vězení a zákaz lékařské profese potvrdil psychiatru Janu Cimickému odvolací soud. V Liberci začíná další omezení na průtahu městem, potrvá 2 měsíce. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Za sexuální útoky a vydírání potvrdil odvolací soud trest pro psychiatra Jana Cimického. Má strávit 5 let ve vězení a 10 let nesmí vykonávat práci lékaře. Obětí je 39, většina byla jeho pacientkami. Některé ale byly jako studentky u Cimického na praxích nebo s ním jinak spolupracovali. Státní zástupkyně Táňa Dočekalová po skončení jednání řekla, že trestní řízení svůj účel splnilo.
7: Nevím, jaká je to přesně pro ně zpráva, každopádně myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
6: Řidiče ode dneška čeká další omezení na průtahu Libercem. Provoz vede jen jedním jízdním pásem. Mezi obchodním centrem Nisa a Hodkovickou ulicí budou silničáři pokládat nový asfalt a dokončovat opravu kanalizace. Do poloviny října kvůli tomu bude uzavřený pás ve směru na Děčín. Pak silničáři na měsíc uzavřou pás na Prahu. Řidiči musí počítat se zdržením, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
8: Pokud bychom to neudělali a to odvodnění, které tady už bylo prakticky na hranici své technické životnosti po nějakých 27 letech, stejně tak jako zádržní systém, tak by mohlo dojít k tomu, že by při mimořádných silných srážkách ta kanalizace to nepobrala, zůstávala by voda na komunikaci, což by znamenalo riziko aquapleningu.
6: 50 nevidomých a slabozrakých s doprovodem dnes navštívila speciální hmatové prohlídky korunovačních klenotů. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě si mohli osahat například speciální repliku svatováclavské koruny.
9: To je ten jeden kámen a je to ten safír a má takový drápky, který ho držej tam.
10: Ukazuje památkář Pražského hradu Petr Chotěbor skupince nevidomých a slabozrakých dětí ze školy Jaroslava Ješka, co můžou na speciální tvarové replice svatováclavské koruny cítit.
9: A měl ten křížek, který je nahoře, ten máme tady zvětšený, jestli se chceš sáhnout.
11: Je to mega hustý a zajímavý.
10: A co se ti na tom nejvíc líbí zatím?
11: Z těch předmětů asi ty kameny.
10: Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále k vidění do 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
6: Tenista Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety a srovnal tak stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu. Po prvním dnu hrají Češi s Američany 1-1 na zápasy. Pro hru zapsal Jakub Menšík, který prohrál s Lernerem Tienem ve 2 setech.
0: Počasí.
6: Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno a místy mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Kolona se tvoří na D1 v Brně směrem na Ostravu. Brzdí se za sjezdem na výstaviště na 192. kilometru. Kolona je k omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. Držíte se asi 15 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tak to byly poslední dnešní zprávy. A teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
12: Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska by to, počítám, chtělo na úvod trochu slavnostnější náladu, protože naším hostem bude herec, kterého prezident Petr Pavel ocenil a vyznamenal na výroční den republiky na Pražském hradě. Jaká škoda, že už jen se vzpomínkou na jeho herecké umění. Příští minuty divadla pro vaše uši dnes patří Luďku Munzarovi. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Samozřejmě už slyším, že jsem zapomněl, a tak pro úplnost ještě doplním a připomenu, že medailí za zásluhy byla v říjnu 2024 oceněna společně s Luďkem Munzarem i jeho paní Jana Hlaváčová. Ostatně, jak by ne, nakonec i to čestné občanství Prahy na Staroměstské radnici přebírali před lety spolu. Ale to už bylo skoro na konci společné cesty s divadlem, která pro Luďka Munzara začala kdysi v mládí ve Smiřicích, kousek od Hradce Králové, jak o tom nejednou rád vyprávěl.
2: Tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při krajském výboru Svazu mládeže Hradce Králové, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskův v Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, pak se dostane národní k národnímu, hned se všichni k němu hlásí, rozumíte tomu? A najednou tam večer po tom představení přišli, že to je pan profesor z AMU, tohle je paní profesorka, tohle je proděkan, ty to tam takhle lítalo, tyhle tituly. No a říkali mě, že tedy jaksi já mám talent ještě s několika lidma, že bychom mohli jít rovnou jaksi na tu divadelní fakultu, z který se tenkrát zrovna stala vysoká škola, to bylo asi v roce 51 nebo 52. No a jakože tohle, já jsem říkal, podívejte se, já musím dodělat tu obchodní akademii, protože maminka mě vždycky říkala, podívej se, Luďko, když budeš mít tu obchodní akademii, budeš vzdělaný člověk, lidi si tě budou vážit. Ona zřejmě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit v obědy a to divadlo si můžeš dělat po večerech. Proč? Já tu maminku tenkrát neposlech. A ona mě takový představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěřují ty peníze. Rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral a najednou, že profesionální divadlo. No, tak já jsem začal říkat, podívejte se, jo, ještě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný. Přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě a ta maminka měla pravdu a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU a říkám ty paní profesorce, no víte, jak jezdím tím vlakem, do mě přiskřípli ty prsty, oni mě koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mě zbývá ještě rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl myslím, že Janík Císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autora her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jezdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musí ten pan Plachý na mě koukat, pak pochopil, že maminka má takovouhle správnou představu, ať si teda dodělám, takže ještě rok jsem domaturoval, pak jsem tam šel, udělal jsem ty zkoušky, byl jsem tam 4 roky, odešel jsem do, toto beru rychle, víte, ono to tak bylo. Odešel jsem do Mladé Boleslavy, kde jsem byl necelý rok, začal jsem točit film Dědeček automobil s Alfredem Radokem a v té době už mě pan Rize Radok vzal sebou do národního, lépe řečeno obsadil mě jako hosta do hry Zlatý kočár, potom znova, takže pak už jsem účinkoval první jaksi na angažmá role, to byla slavná inscenace Osbornova komika Radokova, kde pan Radok mě nutil, nebo nenutil, on prostě chtěl, aby jsme hráli, jsem hrál toho Franka Rajse, takového mladého kluka, který tenkrát se ještě o tom nic nevědělo, že trošičku bere prášky, víte, jako drogy, je takový jako nervózní a někde má i křeč a pianista a tak dále. No a já jsem to tak strašně krásně dělal, že Sergej Machoně napsal do Literárních novin, jak to hulkovým písmem, což myslel mě, může být nejvyšší Národního divadla, když je to tak uzlovatý a křečovatý, jo. Ale pak jsem se v srpnový neděle za tři měsíce na to zázračně uvolnil a už jsem tam zůstal. Víte, já si myslím, že to je na herectví jedna taková. Protože já jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenku Vášovou, paní Baldovou, Šaňflugovou, Jiřinku Šejbalovou, Vlastu Fabiánu, a pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomuji, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch zlatých andělících tam někde. To si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou.

jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem mám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tam je ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladý klad otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost. A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní vinu, ale co jsem mohl jako 16-letý kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 19, to není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, a tam bych bez jaký, sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury, a tiše se tam všude poklonil, a pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný, z mnoha důvodů, a žena říkala, třeba tě někdy pustil, na to nějak vyjde a tak dále, našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche, tak nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se na ten, do toho místa, kde jsou pohřbeni naši piloti, a oni jsme se tam vypravili, mě dali škodovku po tu dobu, co jsem tam byl s volantem na druhé straně, a vyjeli jsme do toho Brookwoodu, což je zhruba tak, já nevím, 70 kilometrů asi od centra Londýna. Přijeli jsme tam, tenkrát se i počasí smilovalo na ostrovní říši, tak bylo tak jako pěkně. A tam jsou nádherný stromy a krže a statisíce křížů amerických, polských, francouzských, belgických a tak dále, námořníků, vojáků. No a pak je tam takový areál, takový malinký oddělení, no a tam to vysypaný takovým bílými oblásky, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovaky a tam je ten pilotní odznak a tam spod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým, a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali a najednou přišli dva zaměstnanci. Ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem a takhle otíral kříž po kříži a druhý s párou takhle vytíral, s párou vytíral hřebíkem, aby tam nezatékala voda. A já jsem si řekl, požehnaná to země a požehnané to království, který si umí vážit svých mrtvých a padlých. A zase mě přepadl prapodivný smutek, a přiznám se, že možná cit překryl ten rozum, nebo pragmatismus, chcete-li, to je mi jedno, já jsem plakal a brečel jsem s pocitem hamby a studu a vím naprosto bezpečně, už to dlouho nebude, co tady ještě budu, ale že k umírání si ponesu to nádherný odpoledne, ten věnec z těch vlčích máků, který dávají Angličani na paměť svým padlým, a tu červenomodrobílou trikoloru.

byste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera. Ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je bohužel na tom, nebo bohu dík, ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než vyjedete na závody. A o tom se tak nedobře povídá, protože vám to lidi stejně nebudou věřit. Rozumíte, že to je potřeba, abyste vůbec vyjel. A o tom ten pořad není. No tak jezdil jsem s tím Tatraplánem Sport Česce 2, někde jsme ji vyhráli, máme doma nějaký poháry, ale největší úspěch, jak jste se mohl sám dneska přesvědčit, jste to auto viděl, že je celý, že není rozbitý a že to prostě těch několik sezon vydrželo závodit na evropských okruzích, kam jsem si myslel, že se nedostanu nikdy ani jako divák. Takže to je takový zvláštní mužský atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká, ta Monza, na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, a Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říká, když já jsem tam jel Munzar a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju pánu Bohu, že mi dopřál i tuto radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil. Dnes se to vždycky podaří. Musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc, a pak se v nějakých novinách takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičením od někoho zamindrákuje a dočítáte, že jste tohle a támhle to a tak dále, jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to JZ a tak dále, ale to už tak je s tím, to by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newman, taky závodí, to jsem se rozvěděl až potom. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi, to už měří i přístroje, čili máte dvě možnosti. Buď to pojedete rychle, moc, tak si rozbijete ústa a budete pomalu, tak zase nevyhrajete, tak musíte volit někde mezi tím a tam nerozhoduje jako nějaký jméno. Tak to je další taková věc, která člověku přinášela určité uspokojení, že tam to není za nějaký jaksi zásluhy nebo něco takového. No a to závodění v podstatě mě, mimo to, co jsem tady říkal a hlavně to, co jsem neříkal, protože se stydím tyhle ty věci s těmahle pocitama chodit ven, který člověk má, když někde hraje československou hymnu a tak. Takže tak se nějakým způsobem v podstatě zakončil, završil můj život v tom, že jsem udělal oblouk od tohohle. To prošel jsem, abych to řekl, jak to řekl jeden z našich největších básníků. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když na začátku 90. let odešli Luděk Munzar a Jana Hlaváčová z Národního divadla, stala se paní Jana členkou divadla na Vinohradech a Luděk Munzar, jak jsme slyšeli, si pak plnil klukovské sny na křídlech plachťáků a větroňů, jezdil na závodních okruzích v upraveném historickém Tatraplánu a kolem aut a náhradních dílů se motal i jako podnikatel. A oba s paní Janou společně vystupovali se zájezdovým pořadem nazvaným Příznačně. Svůní šminek a benzínu, kde si občas před diváky zaspívali v duetu, stejně jako kdysi Iveta Simonová s Milanem Chladilem.

0: Já vždycky, když jsem byl malý, tak mě doma říkávali, že když někam přijdu, tak mám slušně pozdravit. Je to už hrozně dávno, já si to pořád pamatuju, takže vám přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Děkuju vám za nás, za oba dva, že jste nás přivítali potleskem. Byl bych rád, kdybyste aspoň z desetiny tak tleskali, až odsaď budeme odcházet. Já už jsem dobře 2 roky nestál před lidma. Ne, že bych měl trému, ale je to přece jenom trošku jiná disciplína a najednou jsem si uvědomil, jak to už je hrozně dávno, opravdu je to hrozně dávno, když jsem byl asi 1. rok v Národním divadle, tak se v šatně velký herecky ozval telefon. Tak nebyl jediný, tam se večer telefonovalo ze všech těch produkcí, protože vždycky herce sehnali na představení. Tenkrát ještě televize nebyla, ale z rozhlasu, z filmu a z dabingu a tak dále, zvonil telefon, pan garderobiér k tomu šel, říká, to je pro vás, tedy jako pro mě, tak já jsem ten telefon vzal. A tam se ozval takový hezký, mladý, sympatický, dívčí hlas. Říká, dobrý večer, pane Munzar, tady Československý rozhlas, prosím vás, já bych na vás měl prosbu, máte tolikátého, teď řekla datu, máte tolikátého čas? Já říkám, moment, já se budu podívat, tak jsem šel, vzal jsem si notísek a říkám, bohužel ne. Hrajeme srpnovou neděli. A ona říká, to nevadí, a v kolik ta srpnová neděle končí? Já říkám, no tak po 9:30 asi tak. To nevadí, tak my pro vás pošleme auto, víte, ono se jedná o takovou vánoční besídku, my bychom byli hrozně rádi, kdybyste tam byla a tak dále. A zavěsila. Jsem říkal, auto pro mě? To... Tenkrát to nebylo zvykem. No nic, přišel ten den, byla to taková předvánoční besídka, prosím?
1: Že to tenkrát nebylo zvykem.
0: Nebylo to zvykem, skutku ne.
1: A ještě pro
0: takového mladého herce, jako jsem byl já. Že? No nicméně představení skončilo, já jsem byl potěšený, protože jsem říkal předvánoční besídka, já rozhlas mám hrozně rád, jako disciplínu hereckou. A tak jsem si říkal, je to takové setkání s těma pracovníkama, technikama, režisera, zvukařem a tak dále. Tak tam rád pojedu. No vyšel jsem před to divadlo, všichni herci, kteří už měli auta tenkrát, tak odjeli a já jsem tam pořád postával, čekal jsem nějaké auto a na tom tmavém parkovišti před Stavovským divadlem, tehdy Tylovým, na tom Ovocném trhu, stál Tatraplán, tehdy vládní vůz. Tak bejt to dneska, tak by to bylo BMW, že jo, zřejmě, nebo něco takového. Tenkrát to byl Tatraplán, kde by mě napadlo, že pro mě posílají Tatraplán, tak jsem pořád takhle chodil kolem ty vrátnice, říkám, to jsem sežral nějakýho jogra, někdo si ze mě udělal srandu a najednou se otevřou dvířka u toho Tatraplánu a tam se ozve šofér takovým tím podrým hlasem. Seš Munzár? Já říkám, ano. Tak dělej, člověče, tady na tebe čekám. Tak a promiňte, odpuste a sedl jsem si na zadní sedadlo a jeli jsme, to se ještě podle dětského domu jezdilo, tam nebyla pěší zóna na Můstek, na Václavský náměstí a pam, tak je to fajn, jedeme nahoru na Vinohradskou třídu do toho velkého rozhlasu, tam si říkám asi v závodní dílně si dáme čaj nebo deci vína, popřejmě si Vánoce, půjdeme domů. A on najednou v půlce Václaváku zastavil a zahejbal do Štěpánské ulice a zastavil přímo před vchodem do pasáže Lucerna. No tak já sedím na tom sedadle a říkám asi pro někoho jede. A on zase takovým tím slušným, elegantním způsobem otevřel dvířka a tak mladý, vypadni, já mám ještě rito. A tak mě vystrčil ven. A já jsem tam stál na tom chodníku a v té pasáži vidím, jak přichází mladá, půvabná, velice hezká dívka. Když promluvila, tak jsem poznal, že je to ta z toho rozhlasu. Říká, pojďte, ještě mě chytla za ruku, což mě udělalo hrozně dobře. Pojďte, pane Munzar, už na vás čekáme. A já říkám, moment, slečno, to bude nějaký omyl. Já jsem byl, tuším, že od vás pozván na vánoční besídku se zaměstnanci rozhlasu. A tak on říká, ano, to všecko je v pořádku, to je tady, to je veřejná nahrávka, tady dole v Lucerně a vy tady účinkujete. A to já už jsem. To je nějaký omyl, začal jsem se cukat, ta slečna ten tisk zesílila a vedla mě dolů pražskou Lucernu, znáte každý sám ze svých osobních zkušeností, a když ne, tak jistě z televizních přenosů. Tam se jde po takových schodech pořád dolů až do toho sálu, já jsem šel a ta Lucerna byla úplně vyprodaná, jak kdyby tam byl Daniel Hůlka, nebo já nevím kdo, že jo, tenkrát. A takže prostě narváno lidi padali z balkónu dolů. A když jsme tam vešli, to už bylo tak kolem 10. hodiny, a ta Lucerna rvala smíchy a potles, taková vynikající atmosféra. A já jsem říkal, co já tady budu dělat? A ona mě vedla dozadu. A když jsme přišli dozadu jako do zákulisí, tak tam byly jako záchody. A pak jsem zjistil, že to jsou šatny. A pak jsem tam po mnoha letech vystupoval s orchestrem Václava Hybše, nic se nezměnilo. Zdá se mě, že se ty záchody rozšíří, a to nevadí. Tak v těch místnostech, co byly ty záchody a zároveň šatny, jsem se pořád škubal, že jako nemůžu, a co, jak já tady, slečno, prosím vás, já nic nemám, mám jen kalhoty, svetr, teďka jak já půjdu tady před ty lidi, já umím akorát šrámku splav, takže teďka v 10 hodin byl se, trápím, myslím se, tak je normálně utlučou, že jo, tam lidi pořád řvali smíchy. A jak jsem vešel do toho zákulisí, tak jsem tam viděl tehdy, samozřejmě, já to neříkám nějak pejorativně, hvězdy estrádního nebe. Mladička paní Iveta Simonová, samozřejmě Ljuba Hermanová, byl tam Rudolf Dale, mladší, ještě nalíčenej takhle, tenkrát se hrál třetí zvonění nebo třetí, tři přání od pana Blaška, tak tam hrál dědečka, tak ho přivezli rovnou z představení a byl tam ten Hála taky, no, a takhle, a co si ještě pamatuju, a pak tam jsem viděl, tam takhle pořád chodil pan Jaroslav Štercl, a teď já si říkám, co já tady budu dělat, no to je omyl, slečno, prosím vás, a tak dále. A ten pořad komentoval, nebo konferenciéra dělal, dneska by se řeklo moderoval, zvlášť vám starším, velice známý tenkrát a populární pan doktor Jan Pixa. A oni neměli žádný vysílačky, nic takového. A zkrátka, nevím, jakým tajným znamením dali panu doktorovi Pixovi na vědomí, že ten Munzar z Národního divadla je tady. A já, když jsem se cukal, že tam nepůjdu, tak najednou zaslechnu, jak doktor Jan Pixa, tý přeplněný lucerně rozdováděný, oznamuje. A nyní dovolte, vážení přátelé, abych vám představil nejmladšího člena činohry Národního divadla, Luďka Munzara. Tak mě takhle nakopli. Já jsem vylít na to pódium. Teď tam ty lidi stichli, mě tenkrát nikdo neznal, já jsem měl za sebou jeden film, kdo pak chodí do Národního, no to nic. Tak co to bude, teď jsem takhle připažil normálně. Je to zvláštní, já nejsem voják, ale já se postavil do pozoru. Já jsem stál takhle v pozoru, klepal jsem se a pak po mnoho letech později jsem se dočet zprávu, jak to vypadá, když někdo klinicky umře. Jo, to, že prej vidí takový tunel, nebo že svět jde za světlem, nebo dokonce, že třeba se mu promítne celý život od mládí, někdo se dostane až do mateřského lůna třeba. Tak tam jsem se tak daleko nedostal, ale jak jsem byl připažený, tak jsem jenom slyšel hlas mý maminky, která mě vždycky říkávala: Luďku, dodělej si tu školu, tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A to jsem slyšel z dálky, já už jsem byl na druhé straně. Jak jsem umřel, tak z druhého břehu jsem slyšel ten maminčný hlas a ten pan doktor Jan Pixa jako zkušený konferenciér samozřejmě zjistil, že ze mě nedostane asi ani hlásku. Možná, že mě dokonce i takhle držel asi, jak jsem se kácel a mě tady z levýho podpaždí kapal pot. To jsem cítil. Jinak jsem byl studený jenom z levýho podpaždí. Potom jsem se, když jsem tuhle historku vyprávil svým kamarádovi, doktorovi, tak jsem říkal, prosím tě, tohle se mi stalo a tak a zvláštní člověče, nebyl jsem spocený, srdce nebušilo, jenom z levýho podpaždí mě kapal pot. Co to je? On se zamyslel a odpověděl tak, jak vždycky vám řekne doktor, když neví, co by vám řekl, povídá, no podívej se, seš zrůda, musíš se s tím smířit. Já se s tím smířoval víc jak 35 let, nepodařil se mi to, vešel jsem sem, kapal mě z levého podpaždí pot, už je to dobrý. Všimli jste si, už jsem si rozepsako. Ale abych se vrátil k tomu okamžiku, jak jsem byl klinicky mrtvej, tak jsem slyšel taky už z druhého břehu, tedy jako ze života, já už byl po smrti, jakoby z dálky volal pan doktor Jan Pixa, který viděl, jak jsem bílej, tak z dálky řekl takovouhle větu, položil mě otázku, chtěl to zachránit a žádal ode mě odpověď. A tu otázku si po tolika letech, to je strašná spousta let, pamatuju, protože řekl. Pane Munzar, o vás je známo, že jste nejmladší člen činohry Národního divadla. Co byste na tuhle blbost řekli? A jak řekl to Národní divadlo, jo? Jak jsem byl v tom pozoru, tak zareagovala ta signální soustava, jak mají ty pavlovský psi, jak slíta, že jo, na něco. Jak jsem slyšel Národní divadlo, Munzar, nesmíš udělat ostru Národní divadlo. Tak jsem zařval na celý sál. To nebyl hlas, ze mě vyšla tkanička od bod, rozumíte to? Ty lidi zarvali, začali plácat a tohleto. Pan doktor Pixa mě položil ještě jednu otázku, to si pamatuju. a řekl: pane Munzar, o vás je známo, že se zajímáte o sport, baže i sport dokonce aktivně provozujete. No tak rozumíte tomu, Národní divadlo, teď ještě ze mě udělal chlapáka, panu, tak to už sakra, teď musím zarvat, ta lucerna lehne, aby viděl, že v Národní divadle se křičel. Já jsem se nadech a říkám, pak mě položil ještě třetí otázku, já jsem řekl třetí, ano, lidi tak řvali, oni myslí, že tahle blbost je secvičená, rozumíte tomu? A já, jak jsem řekl to třetí, ano, tak jsem se sesypal dozadu takhle po těch schodech, tam jsem se zříčil, tam lidi furt plácali pořád, tam jsem ležel takhle u toho křesla, klepal a přijde ke mně ta slečna, pavala, prostě, panu zá, prosím, slečno, pomalu, co chcete, ona říká, kdybyste byl tak laskav a podepsal se nám tady, já pan, počkejte, chcete autogram, to já nedám. Ne, ne, to, abyste se nám podepsal na prezenci, abyste mohl dostat honorář. Já, pan, já myslím, že mě řeknete spíš, co jsem dlužný za tohle. A tak jsem pořád takhle tam jako se provizu a slyším z dálky, jak maminka volá, Luďku, udělej si tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A takhle v tomhle rozpoložení, polo leže, polo kleče na zemi, jsem se něčemu podepsal, nevím čemu, a tohle všecko, tam bylo strašný ticho. Já když jsem přišel, no přišel jsem spát dolů z toho pódia, tak všichni stichli, ty, který jsem jmenoval, možná tam, že tam byly ještě další. To až samozřejmě po letech jsem si uvědomil, jak všichni lidi, kteří, a teď to nemyslím zle, kteří dělají komiku, kteří baví lidi, jak jsou vždycky žárliví na potlesk nebo na úspěch toho druhého. Teďka mě nikdo neznal, slyšeli tři blbý otázky doktora na Pixy. No ano, neslyšel nikdo, to nemohl nikdo slyšet dozadu. A takový úspěch, rozumíte tomu? Oni znejistěli, takhle po mně koukali. Jestli si snad řekl, že jsem tam dělal striptease, nebo co, já nevím, co je napad. A já furt v těch rozpacích a slyším tu maminku, jak mě volá. A kolem mě kroužil Jaroušek Štercl, pak jsme se po letech skamarádili a povídá na začátku mý kariéry klasickou větu. To víš, kamaráde, to není jako na Národním divadle, že ano? Na mixovací držku krémím a říkat, já tě uškrtím dnes nebo ono, že ano? Poskrát, dát lepku a říkat bíči, nevíš, že ano? To víš, to... Dělat lidem srandu, to je fuška. A já... Za tuhle tu větu na začátku toho jednoho z největších trapasů v mým životě jsem Jarouškovi, dej mu pánu věčnou slávu, nesmírně vděčný, protože mě vlastně na začátku kariéry dal takový nádherný ponaučení, že dělat lidem legraci, rozdávat jim radost, rozdávat jim pěknost, to nedokáže každý, takových lidí je málo.

laděnici tu sedají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stranu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A ještě tu mám jeden docela, myslím, unikátní záznam. Omluvte prosím tedy jeho mírně zhoršenou technickou kvalitu. Je to zvukový záznam z pražské Violy, kde jsme se s Luďkem, už je to drahně let, potkávali během večeru, kdy on vzpomínal na to, jak se jako mladý kluk poznal s básníkem Františkem Hrubínem, vzpomínal na jejich společné celoživotní přátelství. A já si dodnes vážím těch společných chvil s Emilem Viklickým a Luďkem Munzarem na jevišti Violy, tváří tvář a z očí do očí po každé zaplněnému hledišti. Jak nám tam bylo dobře, tak doufám, že teď bude i vám. Dobré dny, přátelé.
2: Víš, já ti teďka píšu, já dělám takovou věc a bude se to jmenovat Romance pro křídlovku. Křídlovka je taky taková jedna z básnických reklamy, Františka Hrubína. No, kluka z vesnice. Víš, a to bude o takový holce od Kolotoče, jo, která je schovanka. On se jmenoval Viktor, to houpačkáře a kolotočáře a majitele střelnice. A mladá holka, víš, a to bude o lásce. Já jsem na ní byl strašně zamilovaný. A to bude o tom všem, jak člověk najednou je poprvé okouzlený a celý svět se proměnil. A poprvé najednou v dlaní ucítíš něco tak zvláštně krásného, hebkého, něžného. Ono to je ženský jadro a je to, víš, já teď začal, a taky o smrti to bude a tohle bych tam chtěl, a teď já pan Františku, přestaň, už mě to neříkej, napiš to, já se na to strašně těším. Ne, počkej, ne, opravdu, ne, já musím to zkoušet, já to nechci slyšet, já to si přečtu, až to budeš mi hotový, no už to brzo bude, tak takhle to tam tak jako je. Plynul nějaký čas a volali mě ze svazu spisovatelů a nejdřív mě volal tady František, že už to vyšlo, ta Romance pro křídlovku, a že dostala cenu svazu spisovatelů, ale to nebyla žádná oficiální z ministerstva kultury, to svaz spisovatelů každý rok uměňoval autora nejlepší prozy, fétu, nejlepší básně, a ta Romance pro křídlovku byla vyzvolena jako nejlepší a František přišel úplně strašně skromně, říkal, byl by si tak hodný, měl by si ten večer včas. Nepřečetl bys tam ten kousíček, ten poslední zpěty Romance pro křídlovku? Já pamatuju, já bych velice rád, a to je velká čest, Františku. Tak přijdeš, já pamatuju, ano. Tak tam jsem poprvé čet ten závěrečný zpěv z Romance pro křídlovku, pak si tam seděl takhle a jsem seděl u stolu. Vím, že tam byl Zdeněk Sajl, malíř, ještě někdo. A pak tam naproti mě seděl takový pán, zamračený výraz, husté obočí, vlasy. Hodně kouřil, téměř nemluvil. A to byl Jan Skácel, že? Fantastický básník moravský. A ten toho moc nenamluvil. A tak tam se mluvilo. To byla zrovna v té době premiéra Kunderovi Majitelů klíčů a tak dále. Tak se to Česko probíralo, mluvil. A najednou ten pan Skácel promluvil, povídá, jestli já něco nesnáším, ale bytostně nesnáším, to je recitování.

jsem rozšířil oči, poslouchal jsem. Teď je, říká pan Skásl, přece ty verše, to je něco tak křehkého, tak intimního, to si má člověk jenom číst sám pro sebe. A když už je to tak silný, že by to chtěl třeba říct milence, anebo mamince, nebo komukoliv, koho má rád, je mu blízký, tak ať to pro Boha jenom přečte, jenom ať to nerecituje a teď se takhle rozšířil a já jsem seděl naproti němu. Takhle jsem přes ten stůl hnal a dal jsem mu pusu. On se tak byl blondiák, buchy, co si myslel. A já jsem říkal, mistře, přesně tohleto, s tím jsem já měl potíži, tohleto jsem měl už od školy, to recitování, takže on jak živa jsem říkal, ano, pokud možno, tak přečíst tiše a když už nahlas, tak nerecitovat, ale jenom přečíst.

0: si saprové k dávným milenkám zvoucí a takovýhle verše.
1: A Saprovolodili jste točili v klubu taky na konci léta? Asi,
0: to jsme točili přes prázdniny divadelní, jo, celý červenec. A to bylo tak krásný. Já ani nevím, že jsem filmoval, protože u toho rybníku Hejtmana tak vždycky zavolají Munzer na scénu nebo tohle, tak jsem přijel a na motocyklu nebo takové ty věci. A jinak jsme se vlastně pořád koupali, protože jsme byli ve vodě. František taky velký milovník vody. A hlavně, on měl strašně rád, ne legraci, ale srandu. Přijel František Filipovský, který tam taky hrál na natáčení a měl najednou z ničeho nic v hitách a nasadil si takový umělý zuby. Možná jste to viděli, já nevím, jak se ten film jmenoval. On tam hrál takovou, jestli to byly Říšní lidé města Pražské nebo...
1: Čapkové povídky.
0: No, tak...
1: Agent Pištora.
0: No, tak hrál tohle takového kriminalistu, který vyšetřoval ty krádeže do špajzu marmelády a že zabití králíka a tohle to. Takový. A to dělal František hezky a vymyslel si, to byl jeho nápad, aby mu udělali takový zuby, tak mě takhle zuby, velikánský. A tam blbneme u ty vody, a najednou František se takhle otočil, nasadil si ty zuby, byla, ty to Hrubín uviděl. Ježíš, Franto, prodej mi to, to je krásné. To je to. Nemůžu, to mám rozfilmovaný. Ne, Františku, co chceš, já ti, Ježíš, to je nádhera. A teď, no nemůžu ti to půjčit, to je, na vám to je. Tak je, tak, aspoň na chvilku mě to ty zuby půjč, a ty tenhle ten básek, prosím, Frantu. A ten dělal dráho, ty ženy, až nakonec, jo. Tak Hrubín si nasadil ty zuby, ty tam byly holky, že jo, mladý lidi a František tam začal chodit tam a teď strašil ty děti a tak, jak začal strašit, já pak zlikvidovat tohleto, tak jsme najednou, já jsem vzal nějaký takový trávy velký a svázali jsme mu nohy a přepadli jsme, že tady se nám blázní divoch v plavkách a ruce jsme mu svázali a on se nechal, podívil ty zuby, dovedli jsme ho na kraj takového plata, já jsem do něj strčil a on spadl do ty vody. Ježíš Maria, když on má svázané ruce, se utopí a po mně tam je málo, to on je dlouhý, tak se František vynořil a první co dlouho, Filipovský říkal, zuby, nemáš zuby, myslím se, že mu je utopil, ale František si je držel rukama, ty spouta přetrhal, přivlastnil jsem si to posázavý ten jeho kraj, i ten chlup.
1: On vám tam jednou ukázal vlastně Tonku, že jo, z Romance pro křídlovku.
0: A při jednom takovým, jednou já jak seš na tom zítra s časem, já povím, dobrý, tak já jsem kolikrát přišel z představení domů a měl jsem tam zkaz, Lučku, prosím tě, nezlob se, a byl bys tak hodný, nepřijel bys mě přeparkovat auto do garáže, já bych to odřel. Takže já jsem vlastně tramvají jel do Holešovic a přeparkoval jsem to do garáže. A on říká, já pamatuju, jsem zajedno, víš, ono jarmila si tam sedí nějaký zavařeniny a tohle, že bychom se byli takový pěkný den. A my ho pojedem, dobře, tak já se přijedu dolů a budeš řídit. Ne, no ale pojedem tvoji oktávku. No tak, tak jo, když budeš řídit, tak jo, tak jsme se jeli do Hrubinovy oktávky, jeli jsme tedy do těch Lešan a než se přijíždí do Lešan, tak tam byl most a přes Sázavu a tam stála takhle na levé straně na tom druhém břehu taková dřevěná bouda, jako převoznická, tak tam dřív býval převoz, jak mě říkal František. Před toho boudou byla lavička, tam seděl takový pán v jiném tričku, opálený holohlavý a neměl nohu, byl invalida. A vedle něj seděla taková zdravá, přes 60 let jí bylo určitě, ale krásná ženská, taky s nádherným tričkem takovým. František najednou mě takhle vzal a povídá. Hele, to je Tonka, víš, která u Romance babila, jo, jo. Tak ta nás to všecky učila. Mě Hrubinová nastražila uši, jako, ale nezaslechla to, ale jsme zase mluvili dál. Pobyli jsme tam pod večer a jeli jsme do Prahy. Asi za 3 dny jsem přišel k Hrubinu na návštěvu, my jsme se pak s Františkem navštěvovali. A paní Hrubinová povídá, Luďku, kde je to ta Tonka? No, neříkejte, že vám to Franta neřekl. No, opravdu, paní Hrubino, já to fakt nevím, no to zase neříká. Já, něco povídejte. Jste stejný jako... Tak která to je? Nevím, paní Hrubino, opravdu nevím. A naléhal, já jí to skutečně neřekl. A pak jsem si uvědomil, jednou s Františkem Hrubinem šli navštívit pana Seiferta, on už seděl takhle. No, mám mě takhle deku přehozenou přes to. Paní Seifertová přinesla nějaký kafe nebo co, nějaké sušenky. Pánové si povídali, Seifertová odešla a pak Seifert se takhle otočil. Když vidíte, že Hlika zacvakla, pán Franto, prosím tě, máš to taky? No co? Celý život píšu o ženských, no nic. Teď sem chodí ke mně takový nějaký mladý studentky, víš, krásný holky. To tak člověka potěší na stáři, to mládí. Vrde. A já jsem napsal takovou básničku, ale ani nevím, pro který bych to dal, tohle. Ona na starý kolena, tedy paní Seifertová. Bába jedna, která to je? A furt se slyšet, která to je. Tak jsem si řekl, že bych nechtěl být básníkem. Paní Rubinová, Tonku chtěla vidět.
1: No,
0: jeho milostná lirika, rozumíte, tolik... To nezajímá,
1: to ty ženský,
0: ty ženský poznaj, vycetěj, že ta jedna může být nedostatečná.
2: Já se omlouvám za tohle gesto, že jsem přerušil ten potlesk. Jestli existuje herecké nebe, a já věřím, že ano, tak a kdybych se tam náhodou dostal, tak si naprosto dovedu přesně představit, že tam přijdu a tam bude stát pan Štěpánek, nebo Lála Pešek, nebo Jenda Pivec, nebo pan Smolík, a že řeknu, pojď sem, ty jsi 31. května v Plzni přerušil potlesk, viď? Otoč se, to se nedělá. Herec nesmí přerušit potlesk, to je prostě proti všem pravidlům. Já to říkám jenom proto, že my jsme v Národním divadle měli oponáře, který i z podprůměrného představení udělal obrovský sukces jenom podle toho, jak tahal oponu, rozumíte tomu. Takže chci tím říct, že za ty léta profese, co to vykonáváme, poznáme, co je potlesk zdvořilostní, co je potlesk upřímný a co je potlesk jako zaplať pánbu, že už jsou pryč a tak dále. Jo? Čili já vám za ten upřímný potlesk děkuju, protože na tenhle upřímný potlesk vždycky Jaroušek Štercel, dej mu pánovečnou slávu, říkával:
3: když je vděčné publikum, přidávám baletní vložku.
2: Tančit neumím, mějte se.
4: Když jsem byl malej kluk, jak je to dlouho? Dost. Strašně jsem záviděl dospělým dospělost a toužil proniknout tím velkým tajemstvím. To byla doba her a malin nezralých. Do 18 let jsem leco svičec knih a říkal si, tak teď konečně už vím. Když se dnes ohlížím nazpátek do těch dob a vidím kolíbku a otevřený hrob, trochu mne zamrazí. A čas se valí dál. Bylo mi 25 a všechno jsem už znal. Lásku a nenávist, špínu i hvězdný prach, růže a úsměvy i slzy na řasách. Všechno. Všechno, co může muž koupit anebo vzít. Poznal jsem chudobu a taky blahobyt. Chodil jsem na slunci a z deště pod pokrap. Zrál jsem a košatěl a žil, jak má žít chlap. Pak přišlo poznání mých středních mužných let, že vše, co vím a znám, se vejde do dvou vět. Tohle je ošklivé, tohle je krásné.

0: na konci života, když sklenby snů je pouhá suť a sladkým ránům zhořkla chuť. Život má tajemství jak Pandořina skříň, oč více jsem jich znal, o to jsem věděl míň. A teď, když pomalu mi táhne 60, kdy v noci špatně spím a začínám se bát, stojím tu šedivý a nestydím se říct, že vím dnes mnohem víc, když vím, že nevím nic. O lásce, o růžích, o slze na řasách, o vůních, o barvách, na které se dá prach, o tomhle světě, který je teď na tomhle místě, že nevím nic. Ale to už vím jistě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý páteční večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Zdravím vás z brněnského rozhlasového studia a otvírám noční linku počínající 18. září. Končit bude až září 19., tedy ty následující 2 hodiny jsou jako obvykle vyhrazeny vám, vašim příběhům, no a samozřejmě jednomu tématu, které by mělo právě ony příběhy, ať už je napíšete nebo zatelefonujete, spojovat. Na začátek si dovolím připomínku jednoho výročí. První vesmírnou turistkou se před rovnými 20 lety stala Američanka iránského původu Anuše Ansariová, která spolu se 2 astronauty odstartovala v ruské lodi Sojuz k mezinárodní kosmické stanici. Takhle daleko a takhle vysoko se asi dostane málo kdo z nás. Ale přece jenom bychom se v tomto duchu mohli vrátit k vaší první cestě letadlem. Možná, že jsou mezi vámi tací, kteří si dobu, kdy cestování letadlem bylo, řekněme, určitou výsadou, ještě pamatují. A možná právě tehdy jste se poprvé ocitli v letadle a někam letěli. Tak tedy, vaše první cesta letadlem. Kam jste při ní směřovali a jak probíhala? Zažili jste při ní něco neobvyklého? Bylo třeba už odbavení plné nedorozumění a trapasů? Tak o tomhle všem si můžeme povídat od teď až do zítřejší 1 hodiny. Psát o tom můžete na rozhlas.cz/linka, tedy na tenhle webový, na tuhle webovou stránku, anebo můžete rovnou zatelefonovat. Studio Noční linky má obvyklé číslo 731 800 900. No a já si o tom, jak jste se cítili při vaší první cestě letadlem, o tom, co vše se při ní stalo, budu rád povídat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To zítřejší ráno bude ránem sobotním, ale možná, že právě na něm máte naplánován odlet na, řekněme, pozdější dovolenou. Říkám to záměrně, protože tématem noční linky, kterou teď posloucháte, je poprvé v letadle. Takže já vám už raději dopředu přeju šťastnou cestu. A dávám slovo první posluchačce, která do noční linky přináší svůj příběh na téma poprvé v letadle. Je to paní Božena. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače, kteří vzývají noční linku a pravidelně nebo někdy aj ju posluchají.
0: Za všechny děkuju. Paní Boženo, kdy jste poprvé seděla a letěla letadlem? Teda seděla v letadle a letěla.
1: To je pomalý 100 roků.
0: Vážně? Takže ještě s bratry v Rajtovými?
1: 1953. Jsem byla zaměstnaná jako první, od 21. března ve starém závodě národního podniku LET.
0: V Kunovicích.
1: LET Kunovice to byly opravny a tam se tehdy ještě opravovali ta kurýrní letadla Bikr, to tam bylo C5, C104, no a tož jedenkrát také. To tam nás nebylo moc, to ta stavila nová fabrika, první mašina z nového letu vyletěla v tom 53. roku na podzim, C11. No a tak vedení závodu si usmyslelo, že prostě všechny ženské, co tam pracují, že nás povozí v letadle. No takže byl to Bikr a byl pilot Milan Nýbrd se jmenoval. No a tož nás vždycky jsme tam, kolik nás tam vlezlo, dvě, tak vyskočil, udělal s náma ze dvě rundy, kolem letiště přistál, no a já jsem tam letěla jenom s ním sama, potom už jsem byla poslední. No a teď, přikultovaná samozřejmě, že? A teď on mě říká, teď co mám, udělám nějaký takový drobný kompliment. No a tož obrátil to letadlo hore nohama.
0: Oh.
1: No tak, ale dobré, krásné to bylo, víte, dívat se jako na strop a vidět zem. No a tož potom, jak se mnou přistál, to řekl, jestli si to domyslíte, tak mě některé holky a i chlapi prostě dávali ruky za krkem, mě probovali.
0: Jo, jo.
1: No.
0: A říkali vám, máš trošku jinou barvu než jindy, že?
1: No, ani ne, neměla jsem. Já něco jsem... No a druhý let to vám povím. To tam byl pan pilot Šváb zaletovací, tak pilot takový, myslím, měl 160 cm a bezvadný chlap to byl. Byl ročník 1906 a já co 1937, tak vám to říkám pro jistotu, abyste věděli, s kým mluvíte. No a on mě říká, Boženko, nechceš se jako zkusit v plachťáku? Tam se potom seriově vyráběli aj jako školní větroň dvoumístní Pionýr, se to jmenovalo.
0: Mm-hmm.
1: No tak já dobře zasedla. No a když byl první let, tak to letadlo se napojilo na lano a traktor jel po letišti a teďka to letadlo vyletělo jak drak. Víte?
0: Ano, ano.
1: To byl, a ještě on, víte, co udělal, jsme vyletěli do vrchu, on si otevřel posuvné okénko a teď strčil obě ruky ven a tleskal a neřídil to.
0: Jak vám u toho bylo, Boženko?
1: Dobře, no jo. Fajn. No a tož potom, jak když obletěl, udělal také jakousi tu rundu a přistál. No a jeden můj delší, dlouhý let, to vám povím. To jsem potom dělala v novém závodě už na zaletavacím oddělení a fabrika měla svoju aerovku jako služební, mělo to výsostný znak OKKDA. No a tak služebně, když to, že někteří ti referenti a tak letali na ministerstvo, no a tak tomu to letadlo sloužilo. No a jedenkrát tam bylo volné místo, no a tož říkám, že bych se s váma zvezla do Prahy, letělo a tam letalo do Prahy, tož jsem si vzala náhradní volno. A letěla jsem do Prahy a měla jsem sebou v peněžence 1500, to bylo peněze, já jsem měla 80 čistého. A já jsem letěla do té Prahy si koupit do domu módy trench coat, ten stál 1260 korun.
0: To museli být, ano, no tak to bylo vlastně víc než celá vaše výplata.
1: To však to byla, no tak to jsem si já na to musela šetřit. No a znova pěkně jsme dojeli ke Kotvě, autobus z Ruzině a už jsem šla do domu módy a koupila jsem si tam trench coat. No parády jsem jim dadila, aby takové petrolínové barvy, bylo to fajn. No a potom ještě jestli vám to můžu říct, třetí to byl daleký let, to jsme jezdili s manželem v 87. roku, ne 50, tak jsme letěli jako přes Moskvu do Taškentu, což byla moje touha. Byli jsme v Samarkandě, tam ty medresy, nádhera, těma keramickýma obkladačkama ty domy obložené, no a potom jsme byli v Dušambe, no v Buchaře, stará Buchara, nová byly paneláky, stará minarety, medresy. A ještě, co teda bylo nádherné, když jsem viděla Pamír z toho letadla.
0: No máte zážitků na rozdávání.
1: To bylo nezapomenutelné. A ještě to vám chci říct, převážali nás, no přelétávali jsme z tu Andulu. Jestli se to někdy čul.
0: No je to ten letoun, který bývá používán pro výsadkáře, nebo parašutista.
1: Z Kunovic z toho vyskakovali. Napřed byly Sýble, ale potom za to už měli odžité svoje, tak potom byl ten Antonov 10, AN-10. A to aj tam měli v tom sovětském. Jo, a ještě víte, co mě velice potěšilo? Potom jsme letěli z Dušambe, kam jsme to mi letěli, do Buchary zpátky a potom jsme jeli vlakem. No a víte, co mě velice potěšilo teda, jak jsme vyletěli v tom Dušambe do vzduchu a já se podívám tam na levou stranu a tam byly na stojance dvě aerovky v letu vyrobené.
0: Takže naše česká stopa.
1: No, však ano, přece jsem tam viděla, že tam, no totiž to se dělali, všecko to šlo do Sovětského svazu, ty aerotaxi, víte?
0: Mm-hmm. No, bývaly takové doby, kdy některé firmy své zaměstnance aerotaxíkem posílali třeba i na služební cesty. Takže i tuhle zkušenost možná můžeme očekávat v noční lince, ve které se ptám na vaše poprvé
1: v letadle. No, určitě, já si myslím, že určitě takový lidi je.
0: Paní Boženko, ale mám ještě jednu otázku. Vy jste říkala, že ten váš úplně první let byl vlastně letem v tom takzvaném Bikru. To je typ letadla, který se vlastně v licenci, dá se říct, vyráběl tehdy ano i v Československu, ale nebyl to Moravan Otrokovice, který tenkrát ty Bikry vyráběl jako Zlín Z381?
1: Oni měli Zlínky, oni potom začali dělat jak by 4 trenéry.
0: Ano.
1: Otrokovicích, víte?
0: Ano,
1: ale ty Bikry, pane kapitánčiku, ty Bikry, to byl jak když kořistní materiál.
0: Ano, to bylo vlastně původně,
1: víte?
0: Německé letadlo, no. Dvoumístné, no. Jednomotorové, no. Dolnoplošník, že jo?
1: Ano, dolnoplošník, a potom nebyl horno plošník nebyl žádný až R410.
0: No tak, vy znáte.
1: Nebo aj R200 Morava, já už. Ale myslím,
0: ne, Morava byla dolnoplošník.
1: No byla, že? A měla ty přídavné nádrže kolem na konci křídel.
0: Přesně tak. No. 410 turbolet potom, ano, to byl hornoplošník. Ale tady už jsme na odborném ledě, takže to raději kvůli těm, kteří zase tak doma nejsou ve vzduchu, vynecháme. A já vám moc krát děkuji za tyhle vaše zážitky, které jste všem, kteří poslouchají.
1: Měla jsem štěstí, že jsem byla první dneska, no.
0: Je to
1: tak? Měla jsem štěstí. Tak se mějte pěkně a těším se zase někdy naslyšenou.
0: Děkuji, paní Boženko, a přeju vám krásný závěr měsíce září. Naslyšenou.
1: A já vám také přeju, ale jestli budete ještě zítra chvíli spát, až dobrou noc.
0: Chviličku si dovolím. Mějte se.
1: Tak se mějte.
0: Dobrou noc.
1: Do počutia.
0: Poprvé v letadle. Téma noční linky, kterou posloucháte. Máte svůj příběh o tom, jaké to poprvé v letadle bylo? Kam jste letěli? při jaké příležitosti? Co se událo při tom letu? Nebo možná ještě před ním, či po něm? Nezapomněli jste náhodou letenky na palubě jako já při jednom ze svých prvních letů? Tehdy se ještě dělali papírové letenky. No jo, je to dávno. Máme rok 2026, letecká doprava už je, řekněme, mnohem demokratičtější, tedy spíše přístupnější, ale přece jenom ještě není tak běžná jako nastoupit do autobusu, do šaliny, rozumějte, do tramvaje, anebo do vlastního auta. Takže poprvé v letadle. Za chvíli další váš příběh na tomhle telefonním čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A já se přiznám, že to sice dalo trošku práce spočítat, kdy já jsem poprvé byl v letadle a někam letěl, ale nakonec se mi to povedlo. Bylo to ve 14 letech, to se psalo rok 1980 a poprvní jsem se ocitl v letadle při cestě na dovolenou do Bulharska. A kolik bylo naší posluchačce Monice? No to nám řekne sama. Dobrý večer, Moniko.
1: Dobrý večer, my jsme taková vzdálená dvojčátka. Já jsem také poprvé letěla do Bulharska, bylo mi 8 let v roce 72 a vyletěla jsem do Burgasu a byly opravdu strašidelné turbulence, které jsem od té doby nikdy nezažila. Absolvovala jsem asi 50 letů odhadem dosud a letušky zvracely i letušky, jenom já jsem nezvracela.
0: A to je co říct.
1: Ale já jsem od té doby chtěla být letuškou, protože se mi velice líbily, to jsou krásné ženy, že jo, dávali tehdy bonbonky na začátku před startem a protože vlastně v době, kdy jsem byla dítě, tak byly levné letenky do 12 let po republice. Vlastně, když jste třeba letěl do Karlových Varů.
0: To mi zatajili tohle.
1: No, takže my jsme měli, jako když jste jel z Prahy do Karlových Varů vlakem, tak tehdy stál vlak 42 korun, protože to bylo z Prahy je do Varů, to je okružní jízda Západočeským krajem a po celé republice. A tam jsem měla už dospělou, ale to jsem o tom nechtěla mluvit, tam jsem měla dospělý lístek na vlak a dětskou letenku, čili já jsem létala do Varů za 30 korun, to je dneska neuvěřitelné, ale chci říct to, že první let do Ameriky, teda se mi povedl v uvozovkách 10. prosince 89, jsem letěla do Frankfurtu s tím, že pak poletím do Washingtonu DC. Letím do Frankfurtu, a teď hlásí pilot, právě letíme nad Balatonem. Tak jsem si zavolala stevarda a říkám, co tady dělá ten Balaton? Já jsem si myslela, že jsem na lince Praha-Frankfurt. A on říkal, OK, jste správně, ale my jsme včera kvůli mrazu neletěli do Bělehradu, takže letíme do Frankfurtu přes Bělehrad. Tak jsem si říkala, tak já prvně v životě letím na západ. Všimněte si data 10. prosince 89, mě soudruzi komunisté nikam nepouštěli. A doletím vlastně do Bělehradu. V Bělehradu 3 hodiny v letadle na ploše, protože bylo letadlo přetížené. No samozřejmě ve Frankfurtu nám uletělo letadlo, takže jsme strávili na účet letecké společnosti noc v hotelu Ramada a ve večeří samozřejmě, no a tam jsem poznala zajímavého muže, který byl z Austrálie, tak si říkám, ta moje špatná výchova rodičů, buď počestné děvče, které, protože pán mě jako pozval na okružní jízdu taxíkem po Frankfurtu, pak jsme si dali vínko a pak jsme se asi půl hodiny líbali ve výtahu a on prostě, já jsem takovej, nevím, no, kdyby se vrátil čas o těch 37 let, tak bych nebyla počestná dívka, no. A pak jsem si na vizitce přečetla, že to byl slavný filmový producent z australské společnosti filmové, takže
0: teda, Moniko, vás pustit do letadla, tak hned něco vyvedete. To je
1: no
0: moc
1: ne,
0: hezké.
1: Ale já jsem jedné sexuoložce, dokonce musím si zjistit, jestli to tam uvedla. Poskytla rozhovor do její knihy, že vlastně já jako doporučuju Seznamka, sice je to trošku jako dražší, že vlastně než nějaké ty internetové aplikace, které teda jsem jako Marek Lambora nikdy nepoužila, teď jsem s ním četla rozhovor a on říkal, že to tento způsob seznamování mu není blízky, no tak pan Marek Lambora jistě nemá nouzi o seznamování, ale v podstatě, když si sednu do letadla, tak se mnou okamžitě někdo seznamuje, takže to je zajímavý afrodiziakum.
0: Tak dobře, já se musím tím pádem zeptat, kdy plánujete příští cestu letadlem? No. Aby případní zájemci věděli, jo, že mají přijít na Ruzyň.
1: Asi až příští rok na jaře.
0: Dobře, tak pak si to zkontrolujeme. Moniko, moc krát vám děkuju.
1: A všem přeju krásné září a krásné dny. Naslyšenou.
0: Díky a naslyšenou. A dobrý večer všem přeje i posluchačka Dana. To vím, protože napsala na rozhlas.cz/linka a pokud vám se třeba nepodaří dovolat se na 731 800 900 a máte-li příběh na téma poprvé v letadle, vřele doporučuji těch pár řádků svěřit právě téhle webové stránce. Ale zpět k tomu, co napsala Dana. Tak dneska je zrovna téma pro mne. Poprvé jsem letěla letadlem do Moskvy. Bylo to už v roce 1974, mě bylo takových čerstvých 20. A psala jsem si s kamarádkou z Moskvy, tehdy to bylo takové dost rozšířené, dopisovat si s někým z Ruska. A ta kamarádka z dopisů mě pozvala na návštěvu k ním. Letělo se z Bratislavy, letadlem jsem letěla poprvé v životě, a tak jsem byla zvědavá na nevšední zážitek. Jenže to byl takový nějaký postarší Iljušin, při pohledu z okýnka se letadlu kývala křídla a mně se udělalo strachy tak špatně, že mě museli letušky umístit na podlahu a tam jsem ležela až do Moskvy. Naštěstí oni bydleli přímo na Rudém náměstí a ukázali mi za těch 14 dní všechny možné pamětihodnosti, takže strach ze zpáteční cesty nějak pominul a tu už jsem absolvovala v pohodě. Letěla jsem později několikrát na dovolenou, ale už nikdy jsem takový strach jako poprvé nezažila.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přiblížil se čas dalšího telefonátu s posluchačem Noční linky Českého rozhlasu. Jím tématem je poprvé v letadle a já vítám pana Vlastu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vlasto, letáte dnes často letadlem?
1: Tak neřekl bych často, ale jakoby průběžně.
0: Průběžně, řekněme dovolené.
1: Pět let, přesně tak, ano.
0: A podobně. A kdy to bylo poprvé?
1: No tak to si pamatuju velice dobře, protože můj otec, jsem z Plzně, můj otec pracoval ve Škodovce jako já celý život, to je jako bokem. A v roce 60. letech, mimo že se dodávají elektrické lokomotivy do Sovětského svazu, tak taky byla velký výdej těch lokomotiv do Bulharska. Mm-hmm. On tam trávil celý rok a my jsme tam s mojí maminkou v podstatě za ním jeli na dovolenou takzvanou, na mateřské. Mm-hmm. Mě bylo 5 let, bylo to v roce 64. Mm-hmm. Takže jsme letěli IL-18 z Prahy a tam bylo zajímavé to, že to letadlo po vzletu tak mělo letět rovnou do Sofie, ale vysadili mu dva motory a my jsme místo do Sofie, tak jsme museli nejspíš do Budapeště, něco tam zpravovali. To mi trošku spíš vyprávění. Podle fotek si to pamatuju, ale no, pak jsme se pokračovali, takže jsme místo do Sofie stavěli v Bukurešti. Tam jsem údajně mámě utekl, to nebylo jako dneska všechno hlídelný, tam jsem utekl někam jakoby do toho vestibulu, tam mě potom nějak naháněli. A až jsme se dostali do té Sofie, kde nás čekal táta. V podstatě v té Sofii, to byl další let, tak tam jsme potom letěli na týden, myslím do Burgasu nebo někam z té Sofie, jim tou místní, jejich Balkantum, nebo co se to jmenovalo, jel 14, což byla vlastně Dakota,
0: ano, byste ano, říct, ano.
1: Tak to byly moje první takové lety, které si pamatuju z raného dětství. A pak mám ještě takový jednostar, jestli můžu.
0: Jistě.
1: To už bylo jakoby další doba, to už byla doba teenagerů, to znamená rok, byl to rok 79, tak jsem, mě bylo 19, tak jsem si vzpomněl, že bych mohl letět do Finska. Tak jsem šel do CKM a tam mi řekli, že musí mít nějaké povolení a tak dál, jakoby od SSM a tak. Takže jsem zklamaný odešel a rodiče mi doma povídali, tak hele, jeď se podívat do Sovětského svazu, já tam byl první v životě, už se tam nikdy asi nedostanu samozřejmě teďko. Ale takže jsme navštívili Moskvu, z Moskvy jsme letěli vlastně do Tbilisi, z Tbilisi do Soči jsme jeli vlakem a ze Soči zase do Moskvy a z Moskvy do Bratislavy, ten let byl vyprovozen z Bratislavy a já jsem si koupil ještě letenku z Prahy do Bratislavy, v té době to bylo za 170 korun, takže všichni vlastně 80% toho zájezdu bylo Češi, takže všichni se v Bratislavě šli na vlak a já jsem tam počkal na letadlo, který letěl, říkám, za 180 korun, kde jsem si vlezl do taxíku a taxík mě odvezl na hlavní nádraží a to bylo za 60, si dobře pamatuju, takže to byly úplně jiné ceny. Jo. No a pak nepočítám ty další, samozřejmě jde jakoby Boeingy a teďko, co teďko máme za letadlo, ale to první si pamatuju jako úplně, jo, ještě jsem si vzpomněl, no, tam bylo fajn, že když jsem byl jako ten malej, tak nám tam vlastně rozdávali bombony.
0: Jo.
1: Letušky, no. A ještě jsem se klidně, ještě jsem vzala sebou a mohl jsem se jí podívat pilotům do kabiny. No, za letu, normálně.
0: To už dnes 60. těžko no, to někdo zakusí.
1: Jasné, ale tak takový zážitek to bylo, tak asi tak nějak to bylo takový.
0: Takže Vlasta, který svoji letovou kariéru zahájil na vrtulových strojích IL-18, IL-14 a IL-18, ano, tak ten ano. Nám pověděl o tom, jaké to bylo poprvé v letadle. No a myslím si, že cíle vašich cest, které jste tady popsal, tedy nemluvím teď o Sofii, ale spíše ty země ruské, se nám tady objevují několikrát. Já už tady před sebou mám další vzkaz na podobné téma, tedy další příběh na podobné téma.
1: Ještě si můžu takový takovou vsuvku. To si pamatuju z té Moskvy, kdy jsme letěli do toho Tbilisi, to znamená nad Kavkazem. Tenhle trvá 4 hodiny a oni v té době, když to nebylo, já nevím, kolik hodin delší, tak jsme dostali jen čaj po té cestě, co si pamatuju. Mm-hmm. Ale pamatuju si, že ten pilot zjistil, že jsou tam nějaký pasažeři z Československa a puštěl nám tam gota několikrát za sebou. To bylo takový fajn docela, to by se říct. Taky bokem.
0: Krásné. Děkuju, Vlasto. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Hezky, naschle.
0: K Krásný večer všem přeje i Eva, která na web rozhlas.cz/linka napsala ten svůj příběh na téma poprvé v letadle. Byla jsem naprosto nepolíbená letadly či leteckým provozem, ale v červnu roku 1972 jsem odlétala se 2,5letým synem na 14-denní dovolenou. Let Praha Konstanta. Letadlo IL-18. Na letišti téměř nikdo, všichni mi pomáhali. Usadili nás hned za piloty a zatímco já hypnotizovala vrtule, aby se točili, můj syn a letuška seděli na podlaze a v uličce si posílali autíčka. Časem se objevil někdo z pilotů a se slovy kluku, ty se tady nudíš, ho vzal k pilotům. Jo, to byly časy. A let zpět byl náročný, ale dodnes na své první moře a první let vzpomínám ráda. Hezké vysílání přeje Eva.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké to bylo poprvé v letadle? Kam jste letěli? Vzpomínáte si se všemi detaily na ten den? Na ten okamžik, kdy jste poprvé po schůdcích vstoupili na palubu letadla? Jaké bylo? Tryskové? Turbovrtulové? Nebo to byl plachťák? To už jsme tady vlastně taky měli s paní Boženkou. Ale teď je na telefonu číslo 731 800 900 připravena se svým příběhem Alena, která telefonuje z Ostravy Poruby. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny sováčky zdravím a chci jenom jako říct, že můj první let byl pravděpodobně, měla jsem buď 6 nebo 7 roku a byl to malé letadlo, vyhlídkový let nad Ostravou, asi hodinu nebo já nevím.
0: Nevzpomenete si náhodou na typ letadla?
1: Ježíš, tak to teda nevím, no tak víš, že tam byl pilot, bylo to snad asi pro 4 lidi, teď přesně jako teda nevím, jo. A mně se strašně líbilo to, jak se teď s tím letadlem začal naklánět doprava, doleva. To byl pro mě strašný požitek, jako jenom zážitek a tak dále. Já říkám, škoda, že on se neotočí úplně celý. Mě to bavilo prostě.
0: Jste rozená letecká akrobatka.
1: No pak potom ale si řeknu dál, ano. A potom já jsem ještě několikrát chtěla letět, prostě mi to zaujalo, já jsem začala ty letadla mít ráda, milovala. Několikrát jsem jako letěla do Prahy, to jsme letěli teda jako jo a tak dále. A já jsem pořád jsem říkala, já chci být moje povolání stevardka, já si přeji být stevardka. A já si myslím, rodiče myslí, že mi to přejde, ale jak mi bylo 14-15, kdy se mělo rozhodovat, kdo půjde na nějakou školu, já jsem říkala, já chci být stevardka, já na tom trvám a tak dále. Takže rodiče se ptali, myslím, v Praze, co jaké jsou podmínky, no tam bych se nedostala, protože podmínky měla mít Česko s padákem a tak dále, což jsem neměla. Dva světové jazyky, no tenkrát jsem znala akorát ruštinu, němčinu, ještě jako ne. No prostě nedostala bych se tam v žádném případě. Tak ale potom jenom, že jsem několikrát letěla takovými těmi různými letadly, tučkem, že do Bulharska jsme letěli, nebo jsme letěli jako na

0: tam zpátky, tam zpátky. To byl pro mě zážitek.
1: Mám takové podezření, že v minulém životě jste byla ptákem.
0: No, víte, že je to možný. To je asi možný, protože ve výšce jsem se vždycky cítila lepší než dole na zemi. Asi je to možné, vidíte. To je možné, že jsem byla ptákem.
1: To je možné.
0: To je fakt možné.
1: Já vím, že to je jenom takový dohad a navíc z toho určitě bude jako lidi dělat srandu. Ale, ještě mě zajímá jedna věc. Chtěl bych totiž aspoň částečně vysledovat ten váš úplně první let, ten vyhlídkový let nad Ostravou. Vy jste říkala, že jste byla malé robě. V kterém to bylo roce?
0: 6 nebo 7. Počkejte, hned vám to řeknu. 51 nebo 52. Tak nějak. 51, 52. 40. ročník. Mm-hmm. No tak co to bylo, takové letadlo, byl tam pilot, nevím, jestli tam se byl tatínek, já nevím, no jestli to bylo pro 4, to teď nevím, no vyhlídkový let.
1: Jo. Já se snažím rychle zjistit, od kdy se vyrábělo aerotaxi L200 Morava, tak první let rok 1957, tak to asi nebyla L200,
0: ne,
1: tak
0: ne,
1: to muselo
0: ne,
1: být něco
0: jiného. Ne, já jsem měla 6-7, takže mi mohlo být tak, to by mohlo být 52, 53. ročník, tak nějak to mohlo být.
1: Tak v tom
0: 57.
1: případě...
0: asi už ne. To už ne.
1: V tom případě to byly asi nějaké trenéry z Moravanu, nebo možná ten Bikr, který už tady
0: to
1: taky
0: nevím.
1: Zazněl. Ale to nevadí.
0: Jsem se tomu nevyznala. To jsem se nevyznala.
1: Ne, to je v pořádku. Já jsem si jenom sám pro sebe chtěl tak nějak odvodit, jaké to mohlo být letadlo.
0: No, mě by to taky zajímalo. No, taky, no, vidět, no, to nevím. No.
1: I tak ale děkuji za váš příběh na téma poprvé v letadle a ať jste dál ve vzduchu jako doma.
0: Jo, dobře. Naslyšenou. Teď už to nejde. Mám to. Děkuji vám moc krát. Na shledanou.
1: Poprvé v letadle. Téma noční linky, kterou posloucháte. Telefonujete do ní na číslo 731 800 900 a píšete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Aleš napsal. Domnívám se, že jsem se k tomuto tématu již vyjádřil na téma mých nejbáječnějších prázdnin. Tady si dovolím suvku. Já to nevylučuju, Aleš, je to možné, ale já to neslyšel, takže velmi rád přečtu, co jste napsal. Můj otec měl sestru a ta se svým manželem a třemi dětmi bydlela v Nejtku, což je od Ostravy přece jen daleko. A tak jsem pravděpodobně ke svým 10. narozeninám dostal nejúžasnější dárek svého života. Prázdninový pobyt na úpatí Krušných hor a leteckou dopravu s přestupem v Praze tam i zpět. Dodnes nechápu, že jsem sám v dětském věku zvládl obě trasy bez problémů. Od té doby jsem cestoval letecky mnohokrát, především služebně na trase Ostrava, Praha a zpět. V roce 1985 jsem absolvoval i let na trase Ostrava, Burgas, což byla ovšem labutí píseň. Po sametu už jsem na dovolenou, natož na leteckou přepravu nikdy neměl. Nicméně si nestěžuji, Ostravu jsem před 20 lety vyměnil za kraj Ústecký a už bych neměnil. Krušné hory miluji a toulám se jimi pěšky i na kole. A do Nejtku nejezdím. Teta, strýc i 3 sestřenice emigrovali po srpnu 68 za kopečky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes si povídáme o tom, jak jste se cítili, když jste poprvé letěli letadlem. Poprvé v letadle, to své poprvé v letadle nám teď chce popsat pan Josef. Volá z Půlpánova, jak bychom řekli my Brňáci, ale oficiálně jsou to Šlapanice. Dobrý večer, Josefe.
1: Ano, přesně tak. Zdravím všechny posluchače. Tak já jsem trošku vyučený v oboru, ale jako letecký mechanik. A když jsem se učil jako za leteckého mechanika, to byl 52. ročník po Pradě. V 56. jsme končili v Lipavském Mikuláši. Bohužel nám jako pan ministr zakázal motorové letání, protože z jižních Čech za kopečky uletělo z toho těch svazarmovských letišť několik pilotů, tak se měli dovoleno jenom buď to parašutismus nebo bezmotorové letání. No já jsem si vybral ten parašutismus, takže poprvní jsem byl v letadle jako litovský svatý Martin, to jsme v sobotu neděli, a do Sýbla nás jako vyvezli nahoru, ale dolů už jsem nepřistál letadlem, ale seskočil padákem. Čili tak to já jsem začal svůj éru jako u parašutismu. No tam jsem udělal 8 zeskoků celkem, potom jsem mě poslali do Brna jako mechanik na rohrách na MiG 15, 17, 19. No, tak to zrušili, dali nás na vrtulníky, na Slatině, to dneska už je to letiště zrušené, tak tam mi potom dali dělat taky palubního technika, tak mám na těch vrtulnících 500 hodin nalítaných. No a když to skončilo, tak od 70. roku jsem nastoupil k Československým aerolíním jako staniční mechanik. No a tam už potom to bylo, co se mohl jako u armády, tak jenom rekreace po vlastních českých, tak u aerolíní potom to bylo z Kuba, z Francie a tak dál. Takže to můžu vám akorát říct, že to bylo všecko pěkně.
0: Chodíte, promiňte Josefe, chtěl jsem se zeptat, jestli se někdy chodíte dívat třeba jenom okolo Brněnského technického muzea, kde vlastně na dvoře v těch zadních partiích mají hned několik letadel. Je tam L410, je tam tuším, že to je Suchoj 25, ale to si nejsem úplně jistý. Je tam nějaký Suchoj starší bombardovací? Chodíváte se někdy dívat na letadla?
1: Byl jsem se tam podívat, ale teď už neprosím vás, říkám, zavírejte dveře, táhneme na 90. A už s tím pochodováním je to horší. Kam je syn doveze, tak ten je taky v důchodě, takže tady bylíme dva důchodci, ostatní nás už opustili.
0: Josefe, děkuji vám za váš čas, který jste věnoval Noční lince i za váš krátký životní příběh na téma poprvé v letadle a přeji vám krásný zbytek září.
1: No, říkám, nalítaný ho mám potom jako dost, ale to už bylo tak do 70. roku, poslední bylo do Egypta. Tak mějte se, přeji hezkou dobrou noc.
0: I vám, naslyšenou. Poprvé do letadla nastoupila naše posluchačka Zdena z Pardubic a vím to díky tomu, co napsala na rozhlas.cz/lomítko linka v roce 1987. Cituju, byl to let s větším kolektivem zaměstnanců a letěli jsme do Moskvy. Můžu říct, že jsem se vůbec nebála a opravdu jsem si let užívala. Měli jsme sebou již seniorku, která stále sledovala stopy ve sněhu a tvrdila, že je vidí. Vzpomínám, že k jídlu nám přinesli knedlo zelovepřo, kávu, sušenky a pivo a víno. Další let do Ulianovska byl opravdu zajímavý. Cestovali s námi husy, ovečka a to jsme se ani nebáli, když jsme prolétávali sněhovou bouří a klepalo se to s námi jako na trakaři. Děkuji za téma a přeju zdraví všem ponocníčkům a dlouholetým přátelům. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a za chvíli vstoupí do své druhé poloviny, ale i v ní bude platit telefon 731 800 900, který zprostředkuje vaše příběhy na téma Poprvé v letadle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tu nový den, píšeme sobotu 19. září 2026, noční linka Českého rozhlasu na téma Poprvé v letadle pokračuje a od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia všem posílám pozdrav, tady Borek Kapitánček. Už za chvilku se dostane na další váš telefon. Na čísle 731 800 900 jsme ve spojení po celé 2 hodiny. Čekám na vaše příběhy na téma Poprvé v letadle, ale můžete je, pokud se třeba nedovoláte, i napsat na web rozhlas.cz/linka. Dva krátké příběhy, dvoje krátké psaní mám teď před sebou. To první je od Aleny. Popíšu takovou perličku, která se asi taky ledaskomu nepodaří. Moje sestřenice letěla letadlem do Ameriky, tedy nevím, zda to bylo poprvé. Je to už taky hodně let. No a protože se mohlo do kokpitu, tedy tehdy se mohlo do kokpitu za piloty, tak se tam šla podívat a jak se říká, slovo dalo slovo a tak se zapovídala s pilotem, že ji pozval na rande. A byla z toho láska jako trám, v Americe zůstala a taky se za toho pilota vdala a v Americe žije teď v New Yorku. Děkuju, Aleno. A Hanka z východních Čech, ta je, řekněme, z pomyslného druhého konce těch příběhů na téma Poprvé v letadle. Cituju. Jednou jsem letěla do Bulharska, pak do Turecka a skutečně naposled. Při vzletu i přistávání jsem totiž měla pocit, že jsem spolkla pravítko. Nemohla jsem se ani pohnout, ani předklonit nebo otočit do strany. Pobyt byl krásný, ale celou dobu jsem trnula, jaká bude cesta domů. Už bych nikam neletěla. Ty pocity mě úplně vyléčily. Zdravím vás, píšu poprvé. Hanko, já doufám, že ne naposledy, že třeba některé z příštích témat noční linky se vám bude zamlouvat natolik, že se znovu ozvete. No ale když se teď ozvete na 731 800 900, tak můžete říct, jaké bylo to vaše letecké poprvé. Ptám se, kdo je na telefonu. Vítám vás ve vysílání, tady Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Zuzana z Pardubic.
0: Pěkný
1: zdravím
0: večer.
1: Všechny.
0: Paní Zuzano, prosím, vypněte rozhlasový přijímač, který tam
1: udělala,
0: máte.
1: Ano,
0: děkuju. Já totiž vždycky všem, které přijmu na zmíněné telefonní lince, říkám, že vysílání pustíme rovnou do telefonu, takže není nutné mít, ba naopak, je nežádoucí mít puštěné rádio. Dělá to zpětnou vazbu. Tak a teď už jste na řadě se svým příběhem na téma Poprvé v letadle.
1: Tak poprvé jsem letěla v letadle v Liberci, když mě byly asi 3 nebo 4 roky. Mohlo to být v roce tak 49 až 51. Vyhlídkovým letem nad Libercem. Pamatuju si z toho hrozně málo, že maminka zůstala na zemi a letěla jsem jenom s tatínkem takovým malým letadlem. A pamatuju si z toho hlavně vláčky na nádraží, které se mně strašně líbily. A co se týče typu letadla, tak jsem se koukala. Bylo to patrně Aero AE-45, čili nějaké malé letadlo, které tenkrát měl aeroklub v Liberci k používání dopravy osob. Prostě tomuhle z tomu vyhlídkovému letu
0: ano,
1: prostě
0: takové,
1: sloužil.
0: Takové aero taxi předchůdce L200 Morava. Ano, Aero AE-45 od roku 48, no. Pravý Wikipedie, že se vyrábilo.
1: Ano, takže to byl můj první let, na který si teda téměř nepamatuju, jenom že tu maminku jsme nechali na zemi a ty vláčky na tom libereckém nádraží. Ale jinak v Liberci jsme viděli letadla často, jak lítají. No a od té doby jsem lítala samozřejmě velice často na dovolenou. Jeden takový ten nejdelší let byl poměrně častý, jak už říkali mnozí, do Sovětského svazu, to jsem dostala za odměnu v práci a to byla samozřejmě Moskva, Taškent, Dušanbe, Ašchabad, Moskva, Leningrad a v Leningradě jsme dostali konečně československé letadlo, kde nám dali knedlové přoselo, rudé právo a mapu. Pamatuju se, že jsme měli mezi přistání v Bratislavě, kde vystoupili slovenští spolucestující a museli jsme se rozložit po celém letadle, aby prostě bylo rovnoměrně cestujícími zatíženo. A ještě se pamatuju, že v pravé pouce letadla se smělo kouřit a v levé ne.
0: Páni, vy pamatujete ještě tyhle doby? No, teda.
1: No. taky jsem narozená v první polovině minulého století, tak něco pamatuju, ale letadly lítám strašně ráda a teď bydlíme v Pardubicích a z pardubického letiště se lítá na dovolenou úplně úžasně, protože to je pohodlné malé letiště.
0: Akorát už to nemá tolik vrtulí ta letadla, že?
1: No.
0: Když jste letěla naposledy letadlem? Letěla jste z Pardubic přímo?
1: Před týdnem.
0: Před týdnem. A kde jste byla?
1: Na Korfu jsme byli.
0: Yeah. Tak to je jediný řecký ostrov, tedy jediný z těch tradičních velkých ostrovů, na kterém jsem ještě nebyl. Možná příští rok. Já byl ještě před týdnem na Rodu. Mějte se hezky, Zuzano, a přeju vám krásné září.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Jaké to bylo poprvé v letadle? Ptám se vás, kteří jste ještě neměli to štěstí a nedovolali se na 731 800 900, anebo jste přišli o něco později ke svým přijímačům, protože v noční lince si o těch premiérových leteckých cestách povídáme už od 23. hodiny. Teď je 7 minut po půlnoci, takže ještě nějaký čas na zavolání máte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: v těch dalších minutách vám přeju nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jaké to bylo, když jste poprvé letěli, jaké to bylo to vaše poprvé v letadle. A ať už telefony nebo vaše psané příběhy na rozhlas.cz/linka, právě tyhle příběhy vytváří Noční linku. A s tím dalším je připravena na telefonu 731 800 900 Magdalena. Zdravím na Hradecko, tedy na Králové Hradecko. Tak, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Já bych měla nejdřív takový úvod. Já, jak se řekl, bydlím v Hradci Králové, dokonce bydlím v sídlišti, které bylo obsazováno, nebo zabydlovali se tady především rodiny vojáků. Mm-hmm. Můj ex-manžel byl voják z povolání a dokonce naproti mě bydlela část velení 10. armády, včetně pana generála Remka. Mm-hmm. A nakonec i pan generál Klíma, který byl poslední, myslím, velitel 10. armády. A takže mé mládí, krásné mládí, protože jsme byli dobrá parta, bylo opravdu pěkné a ráda na něj vzpomínám. A zrovna se mi podařilo dneska se potkat s kamarádkou, seděli jsme u ní na zahradě a koukali jsme na nebe, jak lítají letadla. Mm-hmm. Říkám to neodborně.
0: No, to je v pořádku, tak někdo se dívá, jestli nás zase práškují a vy se prostě kocháte, no.
1: To nebylo asi práškový, já mám dojem, že to startovalo z Pardubic. Ale můj první let, já jsem byla vždycky soutěživá, protože jsem dělala sport, tak jsem se kdysi přihlásila do soutěže, myslím, že to byla soutěž SNP a bylo to u Paragánu v Prostějově a byla tam část pro občany a pro vojáky. A já se vyhrála tu soutěž pro občany. A pamatuju se, že jsem dostala vojenskou uniformu, včetně kanad, které mě byly od dvě čísla větší, takže při tom běhu mě to kloktalo na nohou. A tím pádem, tím výhrou, já jsem se dostala dostali jsme za odměnu let do pobyt v Moskvě. Tenkrát nám dělal tlumočníka Fero Fenič.
0: No ne.
1: Ještě jako student. A mám to, když jsme letěli Dakotou a bylo tam oddělení, kde seděli asi čtyři ruští generálové. A já jsem v té době jako velice dobře mluvila rusky, tak jsem se s nima, nebo oni se mnou dali do řeči. A tak jsem tam chvilku s nima povídala a pak jsem v Moskvě měla díky jim jízdu taxikem po Moskvě, a kde jsem toužila se podívat, kde měl firmu, nevím, jak se to tenkrát jmenovalo, Saša Zajcev, módní návrhář. Mm-hmm. Ale co, v té Moskvě jsme se seznámili zase s našima študákama, který tam kluci vojáci spolání byli na nějaký žurnalistický fakultě. A když se vrátili do Čech, tak jsme se s nima stykali, protože tak nějak jsme zůstali přáteli přes svý partnery vojáky, oni se jezdívali dělat reportáže a tak dále. Mm-hmm. A ještě jednu takovou poznámku, jak jsem říkala, že naproti mě bydleli Remkovi, mm-hmm, a jednou paní Remková vyjížděla z parkoviště a málem do mě vítla a já jsem nevěděla, že to je paní Remková, a tak jsem jí, jak bych to řekla slušně,
0: na tři doby.
1: Možná i neslušných slov. A pak teprve jsem se od sousedky, která dělala na velení armády, dověděla, že to byla paní Remková. A navíc moje kolegyně v práci chodila do tanečních, její táta byl taky voják z povolání tam v Čáslaví, chodila s mladým Remkem, s naším kosmonautem.
0: Tady už jsme trošku indiskrétní, pozor.
1: Tak. To bylo v době taneční, to byli mladí, že jo.
0: Já 15, vím, já si dělám 17,
1: 18, no, ale byly to krásné léta. Ta armáda tady chybí a chlapi opravdu v těch uniformách byli krásní chlapi.
0: No jo, tak je jasné, kam inklinujete. Sice jsme se mírně vzdálili tomu vašemu poprvé v letadle, ale cestovat Dakotou, respektive tou naší předělávkou Ilyushin 14 se čtyřmi sovětskými tehdy generály, to taky nezažil každý. Magdaleno, děkuju a přeju vám dobrou noc a děkuju za váš příběh.
1: Já vám taky, Borku, přeju krásné září.
0: Díky.
1: Díky a mějte se hezky.
0: Naslyšenou. Na webu rozhlas.cz/linka teď mám před sebou dva vzkazy, které svým způsobem můžu označit za související. Protože tím, co napsala Blanka, víceméně dám munici Pavlovu strachu z létání. Takže nejdřív Blanka. Poprvé jsem letěla do Bulharska a nezapomenu do smrti. Letadlo nemohlo zasunout podvozek. A to už jsme byli ve vzduchu a mysleli, kdo ví, kde jsme. Najednou začalo letadlo škubat, letušky běhaly sem tam, lidé i děti křičeli, padalo nádobí v kuchyňce, takže jsme se vraceli zpět na letiště do Prahy. Nakonec jsme letěli jiným letadlem, ale to už jsme byli se švárou a ségrou trochu pod parou. To se stalo v roce 1971, kdy mě bylo 16 let. Zdravím všechny, Blanka z Přeloučska. No a když jsem říkal, že to tak trošku souvisí s tím, že Pavel ze Židlochovic nevstoupí do letadla, tak vám to hned vysvětlím jeho krátkým vzkazem. Já jsem v letadle nikdy neseděl a přiznám se, že bych měl i celkem obavy z letadla, protože já mám celkem v životě takovou smůlu, že věřím tomu, že by to někam řuchlo. Ale vím od přátel, co mi tvrdí, že jsou lidé, kteří letají kvůli práci dvakrát denně letadlem a nic se nestane a podobně, ale přesto, když se dívám na pořad letecké katastrofy, tak vidím, že to asi nemusí být vůbec příjemné sedět v letadle, kde člověk už tuší, že to asi nedopadne dobře. Pokračování Pavlova vzkazu si za chvíli přečtete na rozhlas.cz/linka a Pavle, já vám doporučuji, dívejte se radši na jiný dokumenty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Poprvé v letadle. Prozatím jste slyšeli 7 příběhů našich posluchačů, kteří zatelefonovali na 731 800 900 a měli hold štěstí, dovolali se. Ale s tím 8. mi teď přichází někdo pomoct. Vlastně bych mohl říct, že povinnost přečíst jeho vzkaz, to, co už napsal na rozhlas.cz lomítko linka, ze mě sejmul autor psaného příspěvku František. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, já vás zdravím v rozhlase a posluchače u rádia.
0: Já vás taky zdravím, že vy máte puštěný hlasitý poslech na telefonu.
1: Nemám.
0: Je tam dost ozvěna, ale to nevadí. Je vám rozumět, nebudu vám to vyčítat. Tak jaké bylo vaše poprvé v letadle?
1: Já jsem vletěl, pane Borku, asi 3x v letadle.
0: Poprvé to bylo kdy?
1: Poprvé to mě bylo 6 roků, bylo to v Miroslavi, můj strýc, taťkuj bratr, tam byl na takovým letišťátku a lítával na Větroňu, jo? Mm-hmm. A jednou tam byl asi nějaké takové letecké den nebo co, jo? A tak taťka na mě vzal a mýho bratra, který byl o 3 roky mladší, je furt ještě mladší, o tom žije, a tak nás tam vzal, tam tomu, ten taťku, ten můj strýc teda nám zajistil nějaký ty letenky, to se asi platilo, a tam byl takový letecký den a tam prostě nás posadili za toho letadílka a letěli jsme. Já s bratrem jsme seděli vzadu, před náma seděl pilot a ještě nějaký pán v klobouku, no a teď jsme letěli a víte, jako kluci, já tam v té boku, jak bývala jak tapecinu nebo něco, tak tam byly, ta stěna byla plechová, byla tam kulatá díra a já jsem do té díry strčil prstík a držel jsem se toho, jo, klepal jsem se strachy. Tak to bylo po první letadlem.
0: Jste ucpával jste Větroně, jo?
1: ale my jsme letěli motorovým. Ten
0: jo, takhle. Na Větroně. Jo, tak, aha, no. Já to špatně pochopil. Moje chyba.
1: No. A po druhý to už bylo někdy 58, 59 jsem dělal v Řeži u Prahy a dělali jsme tam dešvagrem a tak na Vánoce říkám, který, poletíme letadlem do Brna, jo? Tak jsme si koupili letenky, tam se vozilo první autobusem na letiště, jo, od nějakého kina, já nevím, jestli to jmenovalo Kotva nebo jak v Praze, tak to tam nás to zavezlo na letiště a na letišti tam byl takový ten Ilušin nějaký, asi pro 30 lidí to bylo jenom, no, a letěli jsme a teď jsem poznal přesně podle pavilonu Zen, že jsme nad Brnem, jo, a to je to kulatý, to bylo pěkně vidět. Tak to bylo na Vánoce a po třetí jsme letali v letadle, když tady u Medlova práškoval dvojplošník, tak mě práškoval práškovací letadlo zkrátka, jo. Mm-hmm. A oni, ti piloti vždycky, já nevím, jestli to bylo v sobotu a v nedělu, dělali nám takový za peníze samozřejmě, to jsme vždycky zaplatili a dělali nám takový výlet, no, svezli nás v letadle nad Židlochovicama a tak, jo. No, tak to jsem tam byl já, manželko a naše 2 děti. A to bylo tak nějak v sobotu, kdy oni nějak moc nepláškovali, ale tak si tam, myslím, přivíděli, protože jsme jim to platili, tady tyto lety.
0: Teď jste je nabonzoval, to je hezký.
1: No, a takovou zajímavost, že jsem byl v Praze v té letecké věži, jo, na letišti, představte si to. Hmm. Čekali jsme maminku, že přiletí z Austrálie, dlouho nic neletělo, letadlo z Frankfurtu se vždycky vrátilo, protože Praze byla mlha na letišti a když už to trvalo hodně dlouho, tak já jsem se vypravil do té věže a na nějakou informaci, jo. No a samozřejmě tam moc toho nevěděl, jak jsem se asi vrátil zpátky a ještě jsem byl ve věži v Brně, v Tuřanech, tam jsem byl nějak pracovně. No, a tak tam jsem taky byl takové zvědavé, tak jsem šel do té věže a ten pán, co tam obsluhoval ty monitory takový, zrovna modlitl nějaký letadílko a já říkám, kde je to letadílko? Tak on mě ukazoval na té obrazovce, kde, jak už je daleko, jo?
0: Jo.
1: Tak,
0: Teď jste mi připomněl moje vojenská léta, kdy jsem nakukoval operátorům přes rameno, oni se dívali na tu kulatou obrazovku malovýškového radiolokačního systému RL-42 Maják a říkal, a já jsem říkal, a tohle je letadlo? Ne, to je nějaký kamion v Německu, prosím tě, neblbni, tady je letadlo.
1: A tak jsem se ho taky ptal na nějaké zajímavé věci, tak mě říkal, jak třeba nějaký Japonci, když lítají přes na Brno, nad Brnem, jak oznamují legálně Židochovice, jakože tady je někde terén a to, jo, jak ti třeba Japonci to neumí říct, jo, kde
0: jak no, to zhruba zní? Pamatujete si, jak to zhruba zní?
1: No tak Židlokovi bylo tak nějak, já už přesně nevím, ale bylo to, to je taková jedna zajímavost, co on mě řekl, jo.
0: Rozumím.
1: Tomu vždycky museli zasmát, jak ti piloti vyslovujou, jo, to asi to někdy si dávají takový.
0: No tak ona čeština je záludná pro cizince, to konec konců nejenom pro cizince, když jsem vzpomněl svá vojenská léta, my jsme měli politruka, který neuměl vyslovit ani moje příjmení. Ale Františku, já vám moc krát děkuju za tenhle váš troj příběh vlastně, no a jsem rád, že jste zavolal. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já taky děkuju moc, že jste vzal dobrou noc.
0: Poprvé v letadle, jaké to bylo, kdy to bylo, co jste u toho zažili? Jak ta cesta probíhala? Dáte si ji znovu, nebo to byla jedna jediná a taky poslední cesta?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Jaroslav Uhlíř, dá se říct, nabídnul sám sebe. To já vám nabízím jenom tu možnost právě teď vstoupit do vysílání noční linky Českého rozhlasu s vaším příběhem na téma Poprvé v letadle. Jarmilo, jaké to bylo poprvé v letadle?
1: Dobrý večer. Dobrý večer. Ráda na to vzpomínám, protože v roce 63 jsem se vdávala. To byla svatba v sobotu a v pondělí jsme jeli, manžel to někde koupil, ani jsem, to bylo jako překvapení, a jeli jsme na svatební cestu z Mošnova do Prahy. Bylo to jako takové, no nezvyklé, tehdy v roce 63 jsme měli tu svatbu a jeli jsme TU-104, tehdy to byla nějaká změna zrovna na tom letišti, ale jeli jsme, byli jsme obsazeni a přijeli jsme do Prahy, ale už za 27 minut, manžel to vždycky dával k dobru, že za 105 korun jsme jeli až do Prahy. Ale to bylo strašné, jak to tam jako dunělo, hodně hluku tam bylo. My jsme nemohli ani mluvit, jak nám zalehaly uši. Ale za 27 minut tehdy jsme byli, no a pak jsme šli zhánět nocleh, samozřejmě. Neměli jsme nic zehnaného, náhodou jsme tam bratrance potkali a říkal, to je strašné, vy jedete tak na pas blind, jak se tak u nás říká tady na Moravě. Bydlíme kousek od letiště, teď je tam zítra zrovna velké setkání to NATO, tam je vždycky, tady je strašně hodně těch letadel. A moje děti tam byly a ledak do noho. Je to tady jako oblíbené velice.
0: No tam já to tam znám, protože vždycky, když letím na Levkáru, tak máme mezi přistání v Ostravě. Takže vím, jak no, to tam vypadá, ano.
1: Je to, no potom už jsme Vyskra taky letěli, ale tehdy to bylo ohromné. A ještě takovou vzpomínku mám, že jsme chodili po té Praze a nakonec nás u hlavního nádraží byl hotel a to víte, manžel nějak mluvil nakrátko, jak se tady u nás mluví, a říká mu, znáš Barník? Jako ptal se ten vrchní nebo ten recepční u toho jeho manžela, on říkal, znám, a jak, co říkáš na Baník, tak ho chválil, tak to dostaneš nocleh. Tak jsme tam spali, teda byli jsme tam jako až do neděle a vždycky jsme se dívali na Bílá labuť. Jo. Ona svítila červeně. A tak to máme takovou pěknou vzpomínku. No, vydrželi jsme spolu 60 let. Už tady není náš tatík a děda a praděda už. A takže máme na to takové pěkné vzpomínky. Pak jsme už jeli ještě víckrát, ale na to první vždycky bylo moc pěkné vzpomínání.
0: Ano, to máte jako s prvním polibkem. Mimochodem, jak jste reagovala, když vám manžel řekl, že vlastně vaší svatební cestu absolvujete letadlem?
1: No to víte, to bylo překvapení a to bylo trošku pekla, protože to víte, tehdy byla doma svatba, jsme měli jako v baraku hudbu a i to, bylo leda, co třeba pochraňovat, skovávat do hospody, dávat stoly a stolky a my jsme se odjeli, že?
0: No tak svadebčani přece.
1: No ale tak už je to dávno a už je to všechno pryč, už to není pravda, ale ráda na to vzpomínám. No.
0: Už jste letěla víckrát letadlem, dokonce jste mohla v letadle i mluvit, protože to tolik nehlučelo, že jo, to dokážete srovnat. A Jarmilo, já vám děkuji za tuhle vaši autentickou vzpomínku. Mějte se hezky.
1: Rádu se stalo a mějte se dobře všichni, ráda vás poslouchám všechny.
0: Díky a naslyšenou.
1: Víte co, mám dvojčata, jako vnučky. A představte si, že já je vždycky v loži, jsem mývala vždycky vedle sebe, oni jak byli tady nadovolené se mnou a vždycky. Mami, jdeme na noční linku a jedna z druhé strany, druhá taky. A velice ráda vždycky poslouchám paní Noru z Frenštátu, protože je tady z našeho kraje. A takže často vás poslouchám, tak? A mějte se dobře a všichni buďte zdraví.
0: Moc krát vám děkuju, paní Jarmilo, a naschledanou. Noční linka na téma Poprvé v letadle ještě chvíli pokračovat bude, třeba i vašimi vzkazy. A tenhle je docela dlouhý, je od Daniely z Prahy, ale přesto vám jej zkusím odrecitovat. No, tak dejme tomu, že ocitovat. Létat nebyl můj sen. Život mi však nachystal mnoho pracovních i osobních cest. Byl rok 1954 a sběrné suroviny vyhlásili sběrovou soutěž pro děti. Podmínky byly dost kruté. Pamatuji, že jsme sbírali kosti, obaly od zubních past, hromadu hadrů a papírů. Spíš maminka než já se rozhodla, že bych se z malého okresního města mohla dostat na vyhlídkový let nad krajským městem. Byla jsem dcerou pana faráře, pomáhali nám věřící třeba tím, že přinesli balík starých hadrů, právě ony zubní pasty, a dnes bych řekla, že mi pomáhala celá náboženská obec. A vyhlídkový let jsem ve svých 12 letech vyhrála ještě s několika dalšími sběrači z celého kraje. Maminka zůstala na betonové ploše, myslím, že i slzičku uronila, a já to zvládla, aniž by mi bylo špatně. Byl to ale zážitek, který mě nenatchnul. Do Bulharska a Rumunska jsme na dovolenou jezdili autem a když jsem letěla služebně na Kubu, tak jsem se klepala jako osika. Zatímco ostatní si po přípitku v salonku sedli do letadla a spali, já celých 11 hodin nezavřela oči. Měli jsme mezi přistání v Kanadě a kdosi se rozhodl požádat o azyl. Hledalo se jeho zavazadlo a měli jsme tím pádem malé zdržení. Rodinka vedle mě se culila a při návratu už v letadle paní přiznala, že budou také v Kanadě emigrovat. Smůla byla v tom, že naspátek jsme letěli přímo do Prahy. Také se musela absolvovat strastiplnou cestu do Mongolska. Letiště tam připomínalo spíš velikou louku než mezinárodní letiště. A když nejkrásnější byl návrat, kdy jsme letěli několik hodin s východem slunce. Jsem už v letech, kdy si mohu dovolit říct, že do letadla už nikdy nesednu, ale ráda se na tyto stroje dívám z balkonu svého bytu, když přistávají na ruzení. Daniela z Prahy. Děkuji za váš příběh, Danielo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tučný a Zdeněk Rytíř byli vlastně styloví, tedy hodili se k dnešní noční lince, protože zmínkou o první kosmické turistce jsme vlastně dnešní noční linku začali. Ale vzhledem k tomu, že pořád ještě to kosmické cestování není tak obvyklé, tak jsem raději zůstal opatroníž u vašeho poprvé v letadle. Dobrý večer, při poslechu noční linky vám přeju, tady Borek Kapitanček a na poprvé v letadle se ptám Ládi, který čeká na telefonu, je ze Zlonína a chce říct, jaké to bylo v jeho případě. Pěkný večer.
1: No, dobrý večer, dobrou noc a hezkou noc. No, mně se to přihodilo v roce 88, kdy jsme letěli z Alžíru do Prahy někdy na podzim, to bylo na přelomu srpna září. A to bylo 134. Oni tomu říkali jako lepší nebo větší autobus. Jako. To bylo asi pro 50 lidí. A letěli jsme zpátky a mezi Karlovem a Varama

0: vždycky stát.
1: No, no ne, řeknu vám, ty blesky, jak lítali po křídlech, se tam posunovali, nebylo to příjemný, ale ono to, do toho letadla neuhodí, že jo?
0: No tak,
1: není uzemněný,
0: ano, jako. Ano, ano, přesně tak, no. To je podobné jako v autě, ale opravdu jenom podobné, to je zase Faradayova klec. No nic, Láďo, já vám moc krát děkuju. Moment, vy jste říkal, že to bylo z Alžíru do Prahy. Jak jste se dostal do Alžíru? Taky letadlem?
1: No, tam jsme, já jsem tam byl na montáži asi 4 měsíce.
0: Jo,
1: a tam jsme letěli IL-18 tenkrát, no.
0: Takže
1: to bylo na jaře nějak, no.
0: Tam turbo vrtulovým a zpátky už tryskáčem, jo? 134.
1: No, tak to bylo, člověk si nemohl vybírat, že jo?
0: No to je jasně, já si to jenom dávám dohromady všechno. Já vám moc krát děkuju, no. Láďo. Mějte se hezky.
1: No, třeba se ještě někdy uslyšíme, Borku, no.
0: Díky, naslyšenou.
1: Tak jo. Přeju všem hezké večer a krásnou, dobrou, klidnou noc.
0: Děkuji za všechny. A abych nebyl macešský ani k webové stránce rozhlas.cz / linka, kam třeba ti, kteří nemají to štěstí a nedovolají se, píšou svoje příběhy, tak zkusím třeba to, co napsala Helena z Náchodska. Poprvé jsem letěla letadlem Andulou, řízenou známým pilotem Ivanem Tučkem. Byl to kamarád mého kolegy lékaře a uspořádal pro nás zaměstnance chirurgického oddělení a naše děti vyhlídkový let. Dělal s námi různá alotria, bylo mi špatně, ale děti byly malé, tak jsem se soustředila na ně a přežila. A Jana píše, nebylo to sice úplně poprvé letadlem. A moment, tak to už jsem četl, teď jsem přeskočil jeden řádek, moje chyba. Konec konců všechny vaše vzkazy týkající se tématu po jedné hodině na rozhlas.cz / linka uvidíte. Ale teď k tomu, co napsala Eva z Jižních Čech. Poprvé jsem letěla v roce 1981 z Prahy do Leningradu. V Praze jsme na letišti čekali 4 hodiny na letadlo, které mělo přiletět z Drážďan. Měli jsme proto 4 hodiny zpoždění. Letěli jsme přes Polsko a viděla jsem z okénka Mazurská jezera. Let byl v rámci družby škol, i přes takové zpoždění na nás na letišti studenti družební školy čekali. Letadlo to bylo asi Tu-134, to už přesně nevím. Připadalo mi docela malé. Zatím naposled jsem letěla loni z Itálie do Vídně s rakouskými aerolinkami. Letušky rozdávaly vodu a čokoládové bonbony, z reproduktorů zněl valčík na krásném modrém Dunaji. Přeji krásné babí léto. Evo, děkuji za vaše psaní i za tu vzpomínku, kdy jsme na palubě letadla dostávali třeba ty bonbony, co by malé děti. Dostávali jsme jídlo, tedy ne, že bych do letadla zásadně chodil hladový, ale přece jenom dnes už to není takové jako dřív, že?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Poprvé v letadle. A vlastně někteří z našich posluchačů na sebe prozrazují hodně intimní věci, jako třeba Inka, jejíž krátké psaní se pokusím reprodukovat těsně předtím, než dám slovo naší posluchačce Vicky. Inka totiž píše, já letěla poprvé letadlem v 15 letech, a to z Prahy do Berlína, a bylo mi celou dobu tak špatně, že jsem seděla připravená s pitlíkem, že budu zvracet. To se naštěstí nestalo, ale když jsem se pak z tábora vracela zpět, bylo to to samé. Stále propady a houpání a od té doby nelétám a nebudu létat nikdy. Teď je mi 70 a pořád mám obavy. Tenkrát jsem také byla poprvé a naposledy na táboře, a to na mezinárodním, na Rujáně. V té době postižení nesměli na tábor. Přeji hezký zbytek noci všem, Inka z Hradce Králové. No a teď už je na řadě Vicky se svým příběhem na téma Poprvé v letadle. Vicky, dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer a krásné dobré ráno, brzké.
0: Brzké.
1: Všechny zdravím vás, posluchače i vás, Borku, a pobavím vás takovou estrádní vyhlídkou, jako a sice nejedná se o mě, ale jedná se o manžela, který letěl poprvé, když jsme letěli na Tenerife na dovolenou, a zaplatila nám to dcera, a bez ohledu na to, jestli máme čas, nemáme, prostě zaplatila, řekla, postavila nás před hotovou věc a řekla, a tolikátého letíme na 10 dní a hotovo. No, tak my jsme se razili kufry, jak se říká, protože taková věc se neodmítá. Ona byla na to hrdána, že nám to mohla jako trošku splatit, jak se říká, tu výkovu a to všechno. No a takže jsme čekali na toho 25. května, kdy jsme měli odletět. A manžel se nepřiznal, já už jsem letěla po několikáté, ale manžel se nepřiznal, že letí poprvé. A teď začalo při tom, jak jsme se vypravovali, tak začalo jeho problémy. No ale nedá to na sobě znat, jenom pořád byl pryč a asi seděl na záchodě, já nevím. A teď teda jsme dcerou a s manželem odjeli tam na to stanoviště, na to letiště, to už si nepamatuju přesně, odkud to bylo, a čekali jsme na vybavení, všechno proběhlo v pořádku, všechno, a teď je taková ta zóna, kdy se čeká už jako, že už nesmíte jako ven z té zóny a že se jako čeká už na ten let a už vás budou odbavovat.
0: Ano, už jste odbavení a prošli jste i kontrolou bezpečnostním rámem.
1: Ano, tak, všechno. Tak. A teď jsme, manžel byl zase pořád pryč. Kam šel, my nevíme, my jsme seděli jak přilepení na těch lavičkách, židličkách teda. No a dobrý, tak se odletělo všechno a manžel byl nervózně, říkal, ale mě k okýnku prosím ne, tak jsme seděli tři vedle sebe, tak já u okýnka, manžel vprostřed, dcera poslední jako v té trojce. No a tak jsme vzlétli a při přivítání nás přivítal vícenásobný mistr světa, myslím si, nebo jenom republiky, nevím, Petr Jirmus.
0: Ano, ano, ano.
1: Tím okamžikem manžel se sklidnil a seděl v klidu, dokonce chtěl během letu aj jako k okýnku a všechno bylo v pořádku. My jsme byli s dcerou vykuleni z toho, co se s ním stala taková změna, že já jsem to tak moc nesledovala. Ale on byl velký sportovec, takže on to sledoval, takže on byl sklidněný, v pořádku, přistáli jsme všechno. A jenom dcera mě hlásila, já jsem totiž, jako mám den narozenin toho 25. května, a když byl pořád pryč, respektive jenom se vzdalil asi na záchod tam v té zóně, tak dcera říká, mamko, ty dárky ani neuneseš, to bude problém s náma, protože taťka, on si na to velice potrpěl, nás obdarovat celou rodinu, a takže tak dobře, tak jsem říkala, no tak uvidíme, co bude. No houbelec. On byl tak nervózní z toho, že nevydržel na místě, to my jsme nevěděli, až potom se během pobytu přiznal, že prostě opravdu byl z toho úplně v šoku, ze všeho, ale jak slyšel Petr Jirmus, tak opadla prostě vlna nervozity a byl v klidu a nás to velice překvapilo, co? No a potom nám to všechno povykládal, tak jsme se tomu jednou potom večer, jak jsme, než jsme odletali zpátky, tak jsme se tomu zasmáli.
0: No na jednu stranu tomu rozumím, tomu opadnutí nervozity, protože když vaše letadlo pilotuje mistr, absolutní mistr světa, no tak to je něco. Ale na druhou stranu, Petr Jirmus, a já si ještě pamatuju tu dobu v 80. letech, kdy létal na Z-50, tak je to akrobatický pilot. Tak to buďte rádi, že vás při letu na Tenerife nevystavil nějak tomu svému akrobatickému umění. No tak to oni nemůžou, samozřejmě, jo, ale to, musel jsem to říct. No. Děkuju vám moc krát, Viki.
1: Ale ještě řeknu, ještě řeknu, že zpátky jsme letěli a to už byl klidné a to už byl Petr, ne Petr, prostě to už byl v pořádku.
0: To už se i juchal, že jo?
1: Jo, ano.
0: Děkuji vám a přeju dobrou noc, Viki. Naslyšenou.
1: Ano, dobrou noc. Naschledanou.
0: No a závěrem ještě aspoň to, co napsala Jana na web rozhlas.cz/Linka. Za chvilku to tam uvidíte. Pěkný večer všem. Nebylo to sice úplně poprvé letadlem, ale byli jsme v Americe u rodiny v Tampě a prodloužili jsme si cestu ještě o pobyt v Miami. Zajistili jsme si bydlení v bungalovu hned u letiště a protože já se vydržím hodiny dívat na letadla a v Miami je obrovské letiště, tak jsem celou noc seděla před ubytovnou a sledovala vzlétající i přistávající letadla. Bylo to fantastické. Vážení přátelé, tímto vzkazem se s vámi budu muset rozloučit vlastně i s celou dnešní noční linkou. No dnešní. S tou aktuální noční linkou, protože dnes, tedy v sobotu 19. uslyšíte tu úvodní znělku vlastně ještě jednou. Bude to Jarka Barboříková, která bude sedět v tu chvíli za mixážním pultem a tématem její noční linky bude zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Děkuju za všechny vaše příběhy a přeju vám krásně strávenou dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančik a přece jenom, ať se vám zdá něco hezkého, protože v neděli přijdu zase já a znovu budu zvědavý. To příští takzvané brněnské noční linkové vysílání bude na téma Povedená tchýně, povedený tchán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porotcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
3: Nekecat! Alíbat!
4: No,
3: tady!
4: No počkat, já tu nejsem od líbání, já tu mám moderovat.
3: A už se to nebaví! Takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
4: No tak... Ale teď už bychom měli říci... Co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
5: No, kde bych jako měla začít?
4: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
6: Pak?
4: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
3: Zjašli graci, bez hudby!
4: To je fakt, to by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brichtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou imidž.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: No, už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám je ráda, nosej mě a všechno vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já teda musím říct, že já taky jako děkuju svému tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ono je to, no to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je ta džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová nějaká... bunda, samozřejmě.
6: Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste neměli.
4: Já jsem spoustu. Třeba jsem se hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdal dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
7: Kde je Julie?
8: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
7: No, učil to, jasný.
8: A umíš to?
7: Co?
8: Umíš to?
7: Co?
8: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
7: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
8: Prosím tě.
7: Jo.
8: Tady jsem, prosím tě. To jsi se celý... To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
7: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to
8: no,
7: mě
8: dobře,
7: jde.
8: Dobře, dobře.
7: Tak se chlapče braň, to mě jde.
8: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
7: Jo.
8: Ono to bude hezky navazovat,
7: jo, to je ono.
8: S příchodem, přijď mě.
7: Příchodem.
8: Přijď mi.
7: Ten mám dobrý příchod.
8: Přijď mi.
7: Nazdar, Julie!
8: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
7: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
8: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry. To jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám sklerotickým hercům dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si na dnešek nějaký... Připravil jsi si nějaký retardéry?
7: 4 mám retardéry.
8: No tak...
7: To jsou mi věci? No to jsou mi věci?
8: To je zatím jeden.
7: To byly 2, to ale... jsou mi věci, jsou mi věci 2.
8: Dobře, tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
9: Kluci, co je? Já tam vzadu normálně umírám, no do.
8: No dobře.
9: Karle, co?
8: No.
9: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička, jedu.
7: To jsou mi věci, ne takhle.
8: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady to slavný finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
9: No, jasně.
8: Jo?
9: Jo, ale mám text. Tady.
7: Tak.
9: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
8: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
9: Tohle vážně musím líbat.
7: Jo! Bez toho se ta hra nedá, tak je to Shakespeare napsal.
9: Co neprskáš? Co prská?
7: Prská, no doteďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce.
8: Klid, hlavně.
9: A to nechám!
8: Klid.
7: Herci!
8: Prosím vás, ne, klid, nehádejte se, připravte se, já myslím, že jsme připravení tu scénu odehrát, jo?
9: Ne, no, pojďte. Prosím tě.
8: Jdi si lehnout, připravte se mi, já to ohlásím.
7: Shakespeare, to viděl.
9: Lehni!
7: Tohle.
8: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
9: Slíbám tvoje rty... Hele, neměl by si nosit rovnátka.
7: Neměla být ta Julie podle Shakespeara 16 letá, je?
8: Prosím vás, klid, prosím vás.
9: Dobře,
8: nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
9: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
7: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum. Jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
8: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře, tahle hra je pro mládež.
7: Pro mládež? Tak to bych si mohl nušlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
8: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
7: Odrazovat, tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrytnul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si vždycky, buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď se mi to dalo. A blbě by bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
8: Ty jsi měl včera narozeniny?
7: Ano, narozeniny jsem měl.
8: To ani nevím. A kolik ti bylo?
7: No to já nevím, ale
9: mě jako... No, mě to jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležité je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
7: Ano.
9: Ne.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermo mocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Sedně, bože.
3: Je to dobrý.
2: Teďka mám flašku mistrovy svězdy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, buď. Opadaj. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co?
3: Napij.
2: Na tvoje, Lucí. Lucí. Ježi, počkej, jak to držíš, vyléváš. Je to tak, tak. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsi zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: A jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. On jsem říkala, Lucko, jdeš točit ptákoviny, podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Zedníček nevyskočil a já jsem z ničenice opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, tady vidím jeden generál, druhý zase generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tadyhle, nemluvit, dobře. A teď najdu takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
2: Já nevěděl, ona Alžběta.
3: Ale přísám, životě opravdu, já jakože jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přece nespadne, musí žlučo, když tak nějak zvednout, ale nic, a teď on mezi tím, kde, tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to, a teď já jsem říkala, jenom nevadí, a on začal chodit mezi lidma, jde do tady záchod, ty nejíš, ty jsi v normálu se měl, jde tady záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože byla státní nějaká, že hostuda, a já jsem jako furt se snažila u té večeře teda na ní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoška dal, my bychom přišli. A on řekl, já je hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Neptala se tě, jestli měl dědeček bígly nebo foxhoundy?
3: Já si myslím, že jí to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků. Dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do ní pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.
4: Muřínu, hasová, pálená, starý hmoždí, špetka koření, kozí chlup a bouška vzdálená, k tomu špejle z Vytrnic. Lásky, žádnej kouzeník nenamíchal nikdy jako já. Kdo si řekne, to je hloupej trik, nepochopil vůbec nic. Vcarování, milí páni, z udělání jste na všecko krátký znenadání. Dojde vám dech, dojde vám řeč, a co dál? Škabráte teď má poraď.
0: A teď Lucie Bílá jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
3: A mám strašně ráda takový tu jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dám, nevadí? Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Pánko, velko, muž, mě okradli, co jsem tašku, a co jste tam měl? 30 peněženek! Ty jsi koupil slepýho koně, není slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdi, strašná rána, kuň mrtvej. Vidíš, že byl slepý, nebyl slepý, byl statečný.
5: Já musím, ještě jeden musím, a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že ho v hospodě, a ten jeden začne dělat bezíle, jo.
3: Co děláš, vás něco? Nic, mám tam mobilku věc zašitou, abych nebo nemusel tady v té tašce nosit.
6: To je dobrý čeč.
3: Ten druhý za chlubu začne dělat. Co děláš, no nic, jak to nemusel mít, jako ty zblázen v ruce, tak to mám tady v rámě, jak mohu řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chlubu začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
2: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
0: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si taky postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, teda hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, aha, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit. Říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda. Přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studii a měla jsem 3 možnosti. Křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalýho volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucinko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem právě ubrčená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejčí spolkla z teky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka vodníka z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkala zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říká, zase zdrhne. A ona, když já mám v trubě sekanou. No, takže já šla tu sekanou, šla teda za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic zhodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo umím jeho. Tak jsem říkala, volejte mu. A on jí to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jako se zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, to byla hrozná příjemnost. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do
4: světa. Jo, jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur.
4: Je.
2: To byl klip, hele.
4: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, to bylo dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle mám za sebou taky, v loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom v tričku a v kalhotě venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s vocasem? Protože on nešel utrhnout, tak si ho vocas hodila přes rameno a jela prostě na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
5: Velká noc, svátá noc.
2: Franto! Kde seš?
6: Co je zase?
2: A že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
6: Ale tak víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
2: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
6: Teďka právě, jo.
2: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
6: co? Ale teď jako nemůžu.
2: Ale je normální, tohle
7: co. Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
2: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty jsi to slavíme, já to teda taky
7: slavíme. Slavíme, jasně.
2: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
7: Jo, a o to jde.
2: Ale otevři, někdo klepe.
7: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině...
2: Běž otevřít, někdo klepe, zrovna ty, když chci kojit, to není normální.
7: Dále,

0: pocházím z dalekého království.
1: Moc zleš.
0: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království?
1: A
2: co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdrástvoj a neřvi.
0: Já nejsem z Ruska.
1: Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrotivého.
2: Na furt, já vím. Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že si neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment, jsme v nultém roce, Vánoce ještě nebyly, ty teprve budou.
2: Já už z toho byl.
1: Já nevím, jestli jsem byla slyšet, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: A naším barákem svítí nějaká hvězda?
1: To byl asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
1: Jidáš. Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To děláš dobře, vy.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak, ať se sebere, já fakt nemám tady...
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano! Co
1: to bylo docela dobrý, ty pořád jedáš, to bylo
2: mně se to líbilo, hodilo se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bývávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O ne, děvku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom srimovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: A jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, že on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že jo?
2: Jednou. I když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že králem nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: No.
2: Jo?
1: Ale práskač z něho bude. No. Tak pěkně tohle světě. Víš? Práska z něho bude.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe, tadyhle. Gott vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X. A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: Je to, já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Ale klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten utajovaný, to by mi neprošlo.
4: To byste asi nedokázali.
3: No ne, já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: buchtičky? Ne, to nejde, au domakový, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale to vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ale tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný, ale keď jste boli malá, tak jste boli taká trucovitá, čo?
3: Jo, nebali jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla se mi hlavu.
4: A zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku.
4: V krku?
3: Nebyla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to
5: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hneď takto ale... a trepat nožičkami.
3: No,
5: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem vůbec...
5: To je... Děte, nebežte.
3: Já to by měl přeci vytáhnout.
5: To je panice. To je... Ale... Tam išlo o život.

0: Je teda pravda, že ještě jednou jsem teda takhle popala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala. No ale, ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, do teďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
1: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
2: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu. Strašně moje mamka nikdy nekřičela. Ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty se na mě strašně křičela ve snu. Ne. Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco rúplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše, po 4 jsem dolezla. Jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
1: To je pravda, maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

道。jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.